0: je to je vlastně pravda, Dagmar Štreblová. No a když jsme dávali dohromady to téma, já jsem říkal, musíte maminku, když poslouchá, někdy přivízt sem do tobogánu.
1: Maminka to poslouchá velmi ráda, tenhle pořad, pane Aleši.
0: Má vkus, narodila se 25. března, tak to jako to nemůže být špatný člověk. No a když už jsme domluvali ten tobogán, tak jsem říkal, a co kdyby byste vzal i tu sestru svojí, že jo?
1: No a my jsme nedávno byli tady v jiném nemenovaném pořadu, nebo tady se to asi můžeme jmenovat, když je to ve stejné budově, a tak jsme tady taky byli se sestrou a my jsme spolu rádi, takže jako jsem rád, že tady může být se mnou.
0: A já bych vám rád ukázal, milí posluchači, pokud si stále myslíte, až uvidíte tu dámu, která přijde, že to je nepříjemná, pomlouvačná, taková herdek baba, vy uvidíte, že televizní seriály lžou, protože tak sympatickou dámu jste ještě neviděli. Alena Štreblová! Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu.
2: Dobrý den.
0: Jaký to je? To se snad ještě nestalo, že by se tady sešli sourozenci a v první řadě seděla jejich skoro 90letá maminka. To je nádherný, ne? Nebo máte trému o to větší?
2: No mám teďkonc docela. Teď jak ji tady vidím, krásně mluvila maminka. Viď, maminko? No, ty jsi šikovná.
0: Ja, my, co jsme se narodili 25. března, my mluvíme jako knihy. No, no, no, to je třeba Honza Smetana, sporták, Tomáš Šebek, jo, ten doktor bez hranic, úžasný, to je taky 25. března. Nevím, co s nima mám společného. Jo, to jsou chlapy, každý má plno dětí, jako jsou takový dobrodružní ve světě. Jeden se narodil 25. března, tam bych drobnou souvislost našel. Elton John.
3: Aha.
0: No, ano, jsme stejně vysocí.
1: No ne, ale to je mi velká souvislost, protože maminka, to nevíte, když mi byl asi rok nebo rok a půl, tak byla v soutěži Hledáme nové talenty a zpívala jako. Ano.
0: Fakt jo.
1: A umístila se poměrně vysoko, ale nešla to dělat, protože měla doma malýho Jiříčka.
0: No ale tak to, kdybych věděl, tak dneska zpíváte, abychom tu kar... Je, pozor, vy si zaspíváte na těch devadesátinách. No jistě, to bude taková rehabilitace, že tenkrát to vyhrál někdo jiný, Helenka Vondráčková, tak teďka vás rehabilitujeme. Alenko, Jirko, jak vy dva jako sourozenci, protože když vás někdy vidíme, tak jste velmi často spolu. Jak vy máte čas v běžném životě se sejít a setkat?
2: Já jsem právě říkala, že my se většinou díky vám potkáváme konečně na těch různých rozhovorech a akcích, protože v běžném životě se nám to úplně nedaří tak, jak by třeba to bylo fajn. No,
1: no daří se nám to jednou za čas, když máme rodinné oslavy, ale ono jich je, pár jich je v roce, tak se vídáme. Vídáme se na Vánoce a pravidelně každý rok jezdíme k sestře na chalupu v prázdninách na pár dní do jižních Čech, tak tam se my vídáme a to je vždycky příjemný.
0: Ale tak to děkuji za pozvání, to zase.
1: Jak jste to na mě poznal?
0: No, musíme naplánovat mamince ty 90. No a když se slavil, Alenko, my přejeme všechno nejlepší, protože před, kolik je to, před měsícem a kousíček
2: před
0: byste měla...
2: 27. dubna.
0: Taky no. Kulatiny.
2: Ano, taky.
0: Ale do vás bych to taky neřekl.
2: Já jsem po mamince, evidentně. Do maminky to taky nikdo neřekne a do mě taky ne.
0: Tak, maminka vypadá o 10, vy minimálně. Já myslel že leta, že jsme vrstevníci a ono tohle.
2: No.
1: No ale promiň, sestro, k těm datům je zajímavý, že na stejné datum se narodilo jedno z mých dětí, stejný datum jako sestra, a nejen to, ale že 27. dubna se narodilo 12 našich kamarádů, což je neuvěřitelný.
0: 12? Fakt jo?
1: Ano, ano, mám to napsaný.
0: Ne, to je fascinující. Vidíte, to je téma toho našeho dnešního tobogánu. A ještě jsem se dozvěděl, že když už jsme tady v Českém rozhlase, tak bývalá manželka jednoho z našich rozhlasových kolegů porodila doma u vás ve vaně. Vidíte, ne, to je rešeršní oddělení mě informovalo.
1: Ona neporodila, ona začala rodit u mě ve vaně, stačilo se odjet do porodnice, ale my jsme ten den měli termín s mojí ženou, s tím prvním dítětem, které se narodilo 27. dubna, a takže Čáp přiletěl na správnou adresu, ale viděl vedle sebe dvě ženský, které vypadaly úplně stejně a vybrala špatně.
0: A vy pořád ještě nevíte, o kom je řeč, a to se dozvíte. Já tu historku, když jste mi před chvílí prozradil, mě se líbila, jenom jsem úplně nepochopil, jako když k vám jde někdo na návštěvu, má ten termín toho porodu, že ta manželka Vasila Fridricha prostě, já běžně na návštěvách nelezu hned do vany, víte, co dělala? Co dělala těhotná žena Vasila Fridricha u vás doma ve vani, když měla rodit i vaše žena? Já vím, že to je už velmi intimní dotaz, ale
1: protože jí začaly ty vztahy, já, ženy tomu asi rozumějí líp a říká se nějak, že se má vlíct do vany, nevím proč, jestli se to má odlišit, nebo jestli se potvrdí, že to už je ono, nebo ten důvod si nepamatuju.
2: Ne, ale ono to míň bolí, když jsi jako ve vlažní vodě a nějak no, prostě, tě to nadnáší, prostě, tak je to lepší. Jako,
1: Vasil to věděl,
0: jo.
1: No, takže ona skončila v mojí vaně, no, ale mezi tím se zavolala záchranka a všechno dobře dopadlo.
0: A to se tam napustí voda, nebo jde jenom
1: ano, protože... to se napustí voda.
0: Jo, to se tam napustí voda, tak proto no. Byla ve vaně.
1: Ano, proto byla ve vaně.
0: A co dělala ta vaše žena, která měla rodit?
1: Ta ve vaně nebyla.
0: No. Čili cizí žena byla ve vaně, zatímco ano, vaše žena chudák ano. Se svíjela někde v koutku?
1: Ano. Ne, ta se ještě nesvíjela, ta se svíjela až o 3 dny později.
0: Ona čekala, až bude volná vada. Ano, spoustu zajímavého se dozvíte o této rodině, ale my jsme šli ještě dál, protože to jsem ještě nevěděl, že maminka je zpěvačka a to bych už běžně se neptal na dalšího zpěváka, ale říkal jsem, no dobře, ale my máme v Toboganu 4 písničky, to by chtělo někoho, kdo zpívá. Takhle se rodil ten Tobogan a za všechno může maminka 25. března.
1: Ano, ano.
0: A jak to dopadlo s tím zpěvákem?
1: Jak to dopadlo, můžu to říct, protože to snad není pro nikoho ponižující, že tady neměl být původně. Já jsem pozval. Už jsem to prozradil. Pozval jsem Lenku Dusilovou, která to přislíbila, ale bohužel jí onemocnělo dítě, takže to musela zrušit, protože se o ně musí starat. Ale zavolal jsem, a to už řekneme,
0: ano,
1: to
0: jméno. No jasně.
1: A moje další kamarádka, Lucka Šoralová.
0: Dámy a pánové, Lucia Šoralová a společně s ní přichází i Michal Mihok. Lucka Šoralová, která, když vidíte, krásně sladila barvu vlasů i s Alenkou k tomu barvu kalhot. Krásně k tomu ladí i brýle, což jsou vlastně taková 2 nádherná rudá srdce. Lucio, zajímá mě, zaprvé, já bych teda neprozrazoval tady jako Jirka, vás jako představil jako takovou jako náhražku.
1: Ne, to vůbec ne, pardon, jestli tak vyznělo, tak se velmi omlouvám a Lucia je tak skvělá, že to přijala, vůbec jako myslím, že jí to nevadí, ale ano, stalo se to tak, přiznávám to, ale Lucia je moje kamarádka už.
3: No, to asi.
1: No, nevím, už ani nebudem říkat.
0: Od jak živa.
1: Od jak živa, ano, správně. Od jak
0: ale
1: živa.
0: V tom jsme ukázali právě i to, a vy jste to konec konců viděli, že jméno na plakátech se měnilo, že takhle to vzniká. Pořad, který je přímým přenosem, přináší všechny tyhle zvraty a ve výsledku vznikne sestava, kterou by třeba na první dobrou jako člověk nedal dohromady, ale je to, jak má být. Lucie, co vy máte společného s touhletou velmi zajímavou rodinou, jak jsem zatím pochopil?
3: Tak já to teda řeknu, 30 let je to. Známe se díky divadelnímu představení Sladce a moudře, kde jsem hrála a to už bylo zrekonstruované po 20 letech. K narození nám tehdy 50 nám Ivy Hitnerový, takže to bylo kultovní představení, ty to budeš vědět, 70.
1: No, 70, ten datum přesně nevím, ale no. Hrálo se to v Rubínu a bylo to divadlo na okraji a bylo to velice slavné představení.
3: Tak a proto ho oni zrekonstruovali v divadle Rokoko a vzali si tam 3 jako nový zpěvačky, vybírali na konzervatoři, protože Ondřej Pavelka, který v tom hrál, tak jeho sestra nás učila herectví na konzervatoři Jaroslava Ješka, takže udělala tam jakože takový šanzonový večer, bylo to vlastně pro paní Hegerovou, to bylo k jejím 75, nebo už si nepamatuju, tak a tam si on nenápadně přišel.
1: Ale, jsem to, ano.
3: Ale ty jsi tam s náma pořád byl, prostě, ty jsi nějak souvisel s tím prvním, že jo?
1: Já jsem to první nevystupoval, ale svítil jsem ho a zvučil zároveň, jako, takže jsem vlastně viděl všechny ty představení.
3: Ale prostě jsi z té party, takže vlastně ta parta pořád držela pohromadě a Jirka tam byl a takhle my jsme se seznámili a prostě jsme si hned padli do noty a máme se od té doby rádi. A právě se nikdy neumíme potkat, takže tohle bylo prostě krásný, že teď si budeme i sednout samozřejmě.
0: To si budeme všichni jednou, ale zase na druhé straně od chvíle, kdy v televizi zrušili Poštu pro tebe, my jsme převzali tohleto jejich, ano, herci nemají čas, ani sourozenci nemají čas se potkat. Michal, co by dneska chudák někde dělal, jako byste se nudil nebo spal, tak jste tady u nás v Toboganu. Vy s touhle partou máte něco společného?
4: Já jsem teda s Luckou hrál v kapele La Alma, tak to bylo hrozně fajn a jsem rád, že se vždycky i v rámci dalších hraní takhle neustále potkáváme, tak je to takové životní přátelství a Lucka je pro mě taková duchovní sestra. Yeah.
0: To je ano, takže máme tady vlastně dvě sourozenecké dvojice. To je krásný. Vidíte? A

aby ty rodinné vazby byly dokonalé, před malou chvíli domluvil na vlnách dvojky manžel Lucie, jo, který teďka jde domů, zatímco Lucie se ujímá žezla ve formě mikrofonu a teď ta slíbená čuňačinka.

0: Lucia Šralová za doprovodu Michala Mihoka v přímém přenosu Českého rozhlasu. Nádherný text Michala Horáčka. Mimochodem, teď, když jsme vzpomínali na vlnách dvojky na Věrušku Nerušilovou a pouštěli jsme ohrožený druh, nádherné kousky vám dal do vašich repertoárů. Jiří Štrébel, Alena Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, Michal Mihok jsou tady, rodinná sestava. A ono se to vlastně hodí, protože pozítří je tady Mezinárodní den dětí, že? A víte, co mě by zajímalo? Jací jste byli jako v dětství, jako děti, dva sourozenci, jak to fungovalo tenkrát? Vy jste celkem, ne úplně jako daleko od sebe, ale nejste úplně vrstevníci, čili Jirko, jaký vy jste byl chlapeček?
1: Já jsem byl chlapeček tak blbě hodnej, že když jsem asi v 9 letech rozbil okno, tak můj táta řekl, no konečně.
0: Fakt jo, takovýhle i jako šprťák hodňoušek.
1: Nevím, jestli jsem byl šprťák, ale byl jsem hodný zatímco moje sestra právě zastupovala ten mužský element v té rodině a byla dravější.
0: Takže po hodném chlapečkovi přišla Alenka, ale to se pochlubte, Alenko, jaká byste byla holčička? Já tam viděl nějaký culíčky, mašličky.
2: Jo. No, já jsem byla takový blondětý čertík. Byla jsem hodně jako asi divoká, zřejmě, a pamatuju si, že můj bratr si zřejmě myslel, že ho jako nemám ráda, protože

0: Já s veškerou láskou třeba ráno jsem ho budila tím, že jsem ho praštila konvičkou do hlavy a tak, protože už jsem chtěla, aby vstával, protože jsem se s ním chtěla bavit, protože třeba spinkal díl než já.
1: A... Jak jsou, pardon, mám takovou vstupku, jak jsou takový ty ruský dřevěný babušky, nebo jak se to jmenuje, jak se
2: matrioška.
1: Matrioška, děkuju.
2: Ruská dřevěná babuška.
1: Ano, babuška.
2: To je matrioška.
1: Ano, matrioška, děkuju. Tak ta první, ta největší, má takovou ostrou hranu, jo. Tak tím mě sestra rozbila takhle čelo jako do krve, takže opravdu takhle to bylo.
0: No, vidíš, na to si ani nepamatuju. Ale... jako mám jednu takovou oblíbenou, to jsme ale říkali asi taky v Pohovce, jak jsem jednou, protože jsem svého bratra milovala nade vše a docela mi vadilo, když si přived domů.
1: Jistě, to už říká vždycky na veřejnosti.
0: Protože jí mám ráda.
2: No, ale já jsem ji ještě neslyšel a já jsem jí úplně lačnej.
0: Přesně,
2: no.
0: Myslím, můj vztah k mému bratrovi. To už teda byli jsme velký, že jo, a on teda poprvé si přivedl teda domů slečnu.
3: Poprvé, ne?
0: No tak poprvé, já jsem poprvé to poprvé to zaznamenala takhle. A přišla jsem domů jaksi ze školy dřív, než teda se očekávalo a přišla jsem do situace, do které jsem teda nemohla přijít, tak si ještě pamatuju, jak Jirka takhle nohou zakop zavíral dveře, které byly prosklený, kde bylo vidět, že teda ještě se dopíná různě a tak. No a já jsem prostě byla naštvaná. Takže jsem udělala nějakou scénku a pak jsem to na něj napráskala prostě. Normálně jsem to na něj napráskala, protože Jirka nemá mít co žádný jiný ženský než ségru. Prostě takhle to se mnou bylo. No, takže neměl to se mnou úplně jednoduchý.
1: Jsem červená.
0: Červená, jo. A pak jednou mi taky měli večírek s chlapcema a na moji jednu nejoblíbenější panenku napsali propiskou na zadeček sex, která a to nešlo umejt. A já jsem plakala, nevěděla jsem, co to znamená, ale pochopila jsem, že panenka je znetvořená. Tak jsem prostě se chtěla pomstit, tak jsem vzala to, jako pamětníci ocení tu hrůzu toho, té pomsty, protože Jirka chodil na takzvanou burzu si kupovat desky. Vždycky. Pamětníci vidí, co to znamená, takže to byly obrovský poklady tenkrát vůbec to sehnat, bejt tam, být, mít tu odvahu tam vůbec jít a tak dále, takže já jsem pochopila, že jediná moje pomsta bude, když mu poškrábu pár desek.
1: A to se stalo.
2: Rezavým hřebíkem za to, že jste na panenku.
1: No, to si, ale ještě představte,
0: protože pro mě to byla strašná tragédie. Jako, mě to se to rovnalo tomu, že jsem věděla, že on to miluje. Já stejně jak já jsem milovala panenku Zuzanka, se jmenovala, do dneška to vím. No. A měla prostě a do dneška evidentně, jestli ještě někdo chudák leží, tak tam má napsáno sex.
1: No, ale bylo to nespravedlivý. Bylo to nespravedlivý, protože mý kamarádi samozřejmě věděli, že bych to svý sestře neudělal. Tak já jsem, nejen, že jsem to neudělal, já jsem o tom ani nevěděl, že to udělali oni.
0: Jo, takže a pak, na hlídání a vzal mě na Majdan, tak mě zavírali na balkoně. A...
2: Hey, děti, je potřeba si to tady vyříkat. Hele, před tím dnem dětí je potřeba tady před maminkou, podívejte se, ta vidíte, jak skromně sedí, pač to všechno ví, jo, ale...
0: A protože věděli, že jsem práskačka, tak mě dali napít nějaký alkohol a řekli, jestli to prásknu, že se řekne, že jsem pila taky, takže mě dostali tenkrát na tom Majdanu.
1: Jenomže to samozřejmě doma prasklo, protože se strávila úplně opila.
2: Ale všímáte si, jak je krásný, jak ta doba našeho dětství, jak jsou z toho veselý historky. Jako uvědomte si, že kdyby se to stalo dneska, tak vaši maminku zavřou, přijdou z toho ospodu nebo odkaď a normálně vás odeberou. Jo, protože panenka, tam by vzali tu panenku s tím nápisem na té prdelce, vaše poškrábalý desky a šli byste normálně.
1: To by byl
0: možná
1: důkaz, samozřejmě.
0: Ty desky by nebyl takový skandál, ale ta panenka by byl skandál asi.
2: No a kde je konec panence?
0: No to by mě taky zajímalo, kde. Já jednu panenku ještě mám do dneška na chalupě, Janíčku, ale Zuzanka někde se ztratila, chudák.
2: No, že vám o ní tolik šlo, jako že jste kvůli ní tady škrábala na desky a dneska ani nevíte, kde je.
0: No, to je děsný, no. To je jako ztracený dítě jedno, no.
1: Já mám doma opičku, kterou jsem od maminky dostal, když mi byl rok narozeně nám, takže už je hodně let. Různě jako jí vypadává ta sláma z ní, protože už má díry, jako, ale sedí furt na mý skříni a čím je starší, tím je ošklivější a jmenuje se Fešanda.
2: Ale je hezký, mě se líbí, jak jsme rozklíčovali, že někdo si teď řekne, je, pamatuješ, jak jsme před lety našli u popelnic tu panenku, už víme, proč má na prdelce napsáno sex.
0: No, já si myslím, že to dostali nějaký děti někde, že my jsme to nevyhazovali, že jsme to někam to putovalo, ty hračky vždycky se dávaly dál a dál do nějakých rodin, si myslím, ne, mami, no, nevíš?
1: Ano. A ještě se k tomu poutá jedna historka, protože Fešanda, ještě když jsem byl malej a měl jsem to strašně, mě to bylo líto, jsem ztratil jedno její oko. No a maminka všude scháněla oko, nemohla to nikde sehnat. A pak se zeptala svého kolegy, jestli ví, kde by se hnala skleněný oko, to v tu chvíli si uvědomila, že on má skleněný oko.
2: No. Ale zase dovedete si představit, jak by vaše malá panenka vypadala s lidským vokem umělým.
1: No to by bylo ošklivý.
2: To by bylo ošklivý. Úplně se vybavil, jak říkali v těch zprávách, že budou promítat Saxánu, ta zase schádila to babský ucho, vaše maminka chudák v oko. Hele, ale to udělejte pro mě, až přijete domů, tak ji vyfotografujte. To musíme dneska, to bude virál, to lípnem na Instač, dáme jí do storíčka, to bude líbískovat celý národ, dáme vaši zrůdičku, takovou jako, a prosím vás, hledá se panenka, jak se jmenovala ta vaše?
0: Zuzanka.
2: Hledá se Zuzanka.
1: A zrůdička Fešanda.
0: Měla hnědý kudrnatý vlásky, byla taková malinká, co to je, 30 cm.
2: No ale tam je důležité, že vaše panenka má takové zvláštní poznávací znamení, když se jí podíváte na její zadničku,
0: tak tam má
2: takové zvláštní tetování, fixu. Které...
0: No, je to vlastně jako tetování, správně.
2: Jako tetování, které udělal neznámý člověk. Prosím vás, paní Dagmar, tady jsme slyšeli Tatru, to byly 2 13. komnaty v jednom, Česká televize to bere okamžitě. Jaké to byly děti, prosím vás? Tak jako...
3: No přesně tak, jak říkali. Jiří byl takovej klidnej, hodnej a s Alenkou bylo trápení.
2: Prosím.
3: Jako ne, třeba sáňkovala na houslích, ona se učila na housle. Pak rozflákala ty housle, já jsem chodila.
0: Jindra Doksanský, byla navedena.
3: Takže já jsem chodila s housličkama je zpravovat, to bylo každou chvilku.
2: A jak se to takhle stalo, že takový hodný chlapec, evidentně jste věděla, jak vychovávat dítě, a pak najednou se vám stala taková dcera?
3: No, to už je prostě v nich, že jo. Samozřejmě, to se s tím se nedá nic dělat.
2: Tak to je krásně. A největší průšvih, ano, u synka to bylo to rozbitý okno, nebo zazlobil aspoň někdy, jako, nebo...
3: Tak jo, taky zazlobil, ale já si teď nespomínám na něco.
2: Hele, a jaký to bylo, když přišla dcerka žalovat, že měl doma nějakou tu slečnu, to si ale, pamatujete?
3: No, ale tak mě to bylo líto, že to říká, ale samozřejmě Jiří taky dostal vyhubováno, že jo.
2: A jak to, když měl doma slečnu, to jako?
3: No jo, no ale tak to už člověk měl strach, co se stalo, že jo.
2: Bylo mu
3: no.
2: Pak... Ono jde o to, kolik mu bylo, že jo, tenkrát?
3: No, já už se nepamatuju.
2: No, už ke 30 bylo na čase. No. Sourozenci to dávají dohromady teď zpětně, ty letopočty. Ne, ale povedli se vám děti.
3: Ne, zaplať pámbu a hezky se o mě teď starají. Moc hezky.
2: No, podívejte to teď. Hezky se staráte o maminku. Ano, gratulujeme. No, Lucia Šoralová a její dětství. Máme tady ten Mezinárodní den dětí. Lucinko, tak... Je na čase, a vy máte tu výhodu, že tady není nikdo z rodiny, kdo by teď práskal, co byla pravda, a co to je, teď je si mít maminku, jako jo, to svědomí, že si nemůžete vymýšlet. Tak Lucko, vy a vaše dětství?
4: Aleši, nepotykali jsme si, jak jsme se potkali tam, to mě to teď že? Úplně, já totiž tak... bych nerada celou dobu potom jako špatně.
2: Že jo, já myslím, že jsme si asi
4: Já potykali. Myslím, že jo, na konci toho pořadu,
2: no.
4: Jak jsme byli v kaplici, tak jsme
2: ano.
4: Si potykali.
2: No, hele, no, tak, a co dětství?
4: Dobře, já musela jsem to otevřít, protože já nedokážu.
2: A já jsem si právě říkala,
4: dobře,
2: dáma
4: promiň,
2: to.
4: Dobře, promiň, tak dětství, no, jelikož si teď můžu vymýšlet, jak jen chci, ale ne, já říkám vždycky pravdu a tak to bylo i, když jsem byla malá, jsem byla takový ten, moje dcera říká, že jsem musela být strašně trapná, že by se mnou určitě nekamarádila. Jsem byla takový to dítě, co se už narodilo starý vlastně rovnou a máma mi řekla, že ty jsi se na mě dívala dvojročná tými obrovskými očami a odsudzovala si už tedy všetky moje prostě švihnuté prostě akcie. Já jsem vůbec nemohla prostě. A fakt je, že máma se mě velice brzy začala ptát jako na věci, že jestli má udělat tohle nebo tamhle a já to v podstatě jako velice brzo začala vést, bych ano. Řekla, protože ona byla úplný cvok. Třeba ona dělala takové věci, jako že dneska je škaredo, nepůjdeme do práce ani do školy. A dala si peřinu přes hlavu. Ale to jako vážně. A já jsem stala, no tak to jakože vážně nie. Já, ty si rob, co chceš, ale já jdem do školy, máme písomku a tak ďalej. No, takže tohle, nebo třeba jsem mi zakazovala se učit po škole, protože říkala, že v škole si bola doteraz, čo se jim nepodarilo doteraz, to nebude. Prostě teraz už si tu pre nás, pre rodinu. A já jsem se učila tajně ráno, řekněte mi nějaký dítě, který si přivstane a učí se tajně ráno, aby do školy bylo naučené. Takže já to měla, to bylo úplně všechno naopak. Já se pak jakoby starala vlastně o sestru, která vůbec nechodila za mámou, ale Lucka, může mi zvon, máš úlohy urobené, máš všetko, dobré, tak můžeš. Protože bylo jasný, že relevantní odpověď dostane spíš ode mě. Máma byla prostě blázen, ona se tak poletovala životem, ale jako vlastně dneska to kvituju, protože ta svoboda v podstatě mě vychovala. Dneska se tomu říká výchova nevýchovou.
2: Aha. To je nádherný. Maminka, splněný sen všech dětí.
4: Kromě mého. Já to jsem vlastně zoufala.
2: To je nádhera. Ano, ne, já jsem si myslel, že to tak jako Štréblovi už nic nepřetří, ale tohle je nádherný. Já jsem věděl, že ten pohled do vašich dětství bude stát za to. Já myslím, že na řadě je další píseň. Co vy na to? Co to bude?
4: Tak dáme další s textem Michala Horáčka, Bionská balada zase a my zhudebnění Kej Klíři.
2: Velmi se těšíme. Dámy a pánové, jste na příjmu Českého rozhlasu, posloucháte Tobogán, Jiří Štrébl, Alenka Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, její duchovní bratr Michal Mihok a to všechno na vlnách Českého rozhlasu v přímém přenosu.

0: Lucia Šrolová, Michal Mihok živě na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním toboganu pro Dagmar Štreblovou má tady Jiřího, má tady Alenku, Lucii Šralovou, Michala. Podívali jsme se do vašich dětství, ale přeci jenom ten Den dětí přináší i to, že vy jste se stali rodičemi. A co je vlastně pro vás společné, vy máte každý dvě děti. Je to tak. Tak mi prozraďte, jací jste rodičové. Poučili jste se toho, už jste se dočkali té chvíle, že jste si řekli, já jsem si řekla, že nikdy nebudu jako můj táta, nikdy nebudu jako moje máma. A teď jsem řekl větu, kterou oni říkávali, tak
1: Jirko. Samozřejmě, to se mi děje, že dělám to, co jsem třeba u rodičů neměl rád, ale já se musím přiznat, že já jsem si bohužel dětí nějak zásadně neužil, i když jsem byl, a byl to nejkrásnější rok mého života, to musím říct, byl jsem rok na mateřský dovolený a to byl pro mě nádherný zážitek a vždycky, když někdo řekne, že z toho trávený, tak to nechápu, protože já byl úplně šťastný. Jako bylo to nádherný. Ale děti se mi brzo odstěhovaly nejdřív do Vídně na 3 roky a pak asi na 5 nebo na 6 let do Izraele. Já jsem mi teda navštěvoval a oni jezdili ke mně na prázdniny a na Vánoce, tak jsme se vídali, ale přece jenom taková ta zátěž, že bych je měl pořád, tak to jsem neměl, což se projevilo na tom, že jsem jim víc dovolil, než by bylo zdrávo a nebyl jsem důsledný, což je velká rodičovská chyba. No, to se mi stalo.
0: Ale třeba ne, třeba oni ocení tu volnost, kterou od vás měli a díky tomu se tak jako rozletěli po světě a co?
1: No, nevím, jeden čas to nevypadalo, že jsou mi za to vděčný, ale teď je to, myslím, všechno v pořádku.
0: Čili doufám. Teď máte rozlítaný kde po světě?
1: Ne, teď normálně rozlítaně jsou v Praze.
0: Čili okusili svět a vrátili se zpátky domů?
1: Ano, jsou v Praze a vypadá to, že snad zůstanou.
0: Děkuji za ten pohled, až trochu místy bulvární. Alenko, co vaše rodina, co o ní prozradíte, jaká vy jste maminka?
2: Trošku mi to připomnělo tady, když jsem mluvila o svojí věci. Já jsem, musím říct, zaprvé to si vypučuju od Bolka Polívky, který to kdysi řekl k opačném gardu. Já jsem svým dětem dopřála luxus, aby mělo každý svého vlastního tatínka. On to hrozně hezky tenkrát řekl, mi se to hrozně líbilo. Tak to se mi přihodilo a myslím si, že moje děti, já mám dceru starší, pak syna, to se mnou skutečně neměli úplně jednoduchý v tom smyslu, že taky jsem neměla úplně na ty partnery jako štěstí, takže jsem dost často pobývala s nima jakoby sama.
0: Aha.
2: A musím říct, že na to, jak jsem vlastně na tu výchovu úplně nestačila, protože jsem moc doma jako nebyla, to znamená večer člověk odchází do divadla, nebo jsem točila třeba týden úplně mimo Prahu a tak dále v jejich docela pubertálním věku, což teda bylo docela pro mě utrpení představovat si, co se tam děje, ale oni jako vypadali, že jsou hrozně hodný, jo.
0: A hlavně šťastný, a protože ve chvíli, kdy v pubertě.
2: Ale pak jsem se samozřejmě zpětně dozvěděla různý historky. Já si pamatuju jednu geniální historku, když jsme teda bydleli v bytě, kde v kuchyni byla taková jako kamenná podlaha a moje dcera odcházela, promiň, Borko, ona tady dneska měla bejt, ale není tady, tak to můžu říct, ona by se jinak na mě zlobila. Odcházela do školy, to byla v 9, jo, nebo nějak. Prostě odcházela do školy a postavila takhle ten baťoch v kuchyni. A ozvala se takový typický zvuk flašky.
0: Jo.
2: A já jsem říkala, Deboro, kam jdeš? A ona, do školy. A já říkám, co máš v tom baťohu? Nic. Říkám, co máš v tom baťohu? Jako co? A říkám, otevři ten baťoh. Ne, já už musím, ne, dej mi ten baťoh. A tam byla flaška vína, prostě normálně, regulárně červený víno. Tak jsem říkala, co to má znamenat? A ona, jako to je, já to nesu, víš co, hele, to jsme to koupili mámě tady Terezi, ona má potom narozeniny. A jsem říkala, jo, a ty to nesíš do školy, to je jasný, to je samozřejmě, hele, já se tady u sebe nechám, jo, zavolám mámě Terezi a my si to vyřešíme. Ne, dobrý, tak šla na něco šla na záchod a my jsme tam měli jako to okýnko do toho, jak se to jmenuje,
0: do světlichu.
2: A jsem byla v koupelně a slyším, jak volá, říká, ty vole, ona to našla. No nic, dobrý, no tak to nějak vyřešíme jinak, no tak jo, tak čau. A odcházela do školy, oni jeli na školní výlet někam, jo.
0: Aha.
2: A pak jsem se, po letech jsme se o tom bavili a on říká, no my jsme si koupili novou mami, co si myslíš? Jako, takže prostě různý historky jsem se dozvídala, to, ale je pravda, že třeba jako u Deboře poprvé Když bylo 18 let, já jsem pro ní uspořádala oslavu v divadle Rubín, dokonce jsme jí tančili s Mamma Mia, prostě taneček, ty kamera, všechno jsme udělali. A ten den, den potom, kdy my jsme měli ještě pejska a chodili jsme samozřejmě na venčení, a vždycky jsme si říkali, kdo kdy s ním půjde, já jsem si šla lehnout, tam ona někde byla a psala mi, jo, já ho vyvenčím, a prostě přišla ráno v 7. A to bylo asi 2 dny, nebo já nevím, jak dlouho, po těch 18. A to se mi fakt tak zmydlila, že mě bolely ruce. Ale ona, jak byla ožralá, tak nic necítila. A já jsem jí šla zbudit za hodinu, že musí do školy, že jo. Jsem si je chtěla pomstít, jo? Což samozřejmě jsem pochopila po té hodině. Takže když to teda nešlo, když fakt z té postele prostě nemohla vylíst, tak jsem jí aspoň vysypala celý baťoch i s botama do postele, jo. Úplně nesmysl, jo. Já jsem měla takový vztek, já jsem říkala, takže já celou dobu to zvládáme, a když je 18, tak se stane takovýhle průšvih, jako. Říkala, no, tak a co jsi myslela, tak je mi 18, tak co, jako, no prostě šílený, jo. Ale vlastně ona je prostě neuvěřitelně strašně hodný člověk. Dneska, když ji vidíte, tak byste to do ní v životě neřekl, jo. A vlastně můj syn, mám pocit, že neprožil nějakou pubertu, nebo nevěděla jsem o tom. Trošku jsem se nějaký drobnosti potom dozvěděla, ale vlastně nic dramatického, jo. A můj syn se dal teda na dráhu jako naší, takže ten už teď začal jako. A oba dva teda taky byli, Debora i Tadeáš, byli venku taky v cizině, žili tam nějakou dobu a tak dále, takže za to jsem moc ráda, že naše děti to mohly zažít, a je to něco neskutečně, myslím, důležitého v tom vývoji těch mladých lidí, aby se seznámili s tím světem, s tím venkem, uměli mluvit a tak dále, tak to si myslím, že to. Já jsem na obě dvě hrozně pyšná a myslím si, že vždycky mi všichni říkají, ty jsi vychovala tak úžasné děti, a říkám, já se obávám, že to úplně není moje práce.
0: Jak přísná maminka tady říká, malá práskačka donášela na bratra a pak se pohoršuje nad tím. Mimochodem, když jsem se ptal předtím, jak dopadla ta panenka s tím nápisem, nechci šťourat, ale jak dopadla ta zabavená flaška toho vína?
2: No, to byla dobrá.
0: Já si myslím, že to bylo tím, že tam něco cinklo, maminka zbystřila.
2: No říkala, ne, ale tak jako chápete, že jde ráno prostě v 8 hodin dítě do školy a tohle se vozve. Jako
0: a ty už byla devíce.
2: No.
0: No. No. Ale já si vzpomínám na nádheru, tím jste mi to připomněla. Ivone Přenosilová měla velmi přísného tatínka, generála, vojáka, a když už začala brzy zpívat, jí bylo 15, ona byla mladinká, že jo, samozřejmě, ale dostala se do víru všech těch zpěváků a už chodila točit a chodila na mejdany z 60. leta, že jo, a vracela se někdy asi v 5 ráno a bylo to takový to klasický, jak se nemohla strefit tím klíčem do toho zámku, a najednou se rozrazily ty dveře a její tatínek generál denně po té 5. hodině šel na tu šichtu a ona říká, já jsem se tak nonšalentně opřela o ty dveře a říká mu, do práce, lopato. A ona říká, a táta mi takovou ubalil, že jsem vzala o ty druhý futra, od té doby to vždycky doma říkáme, do práce, lopato. Strašná věta. No to jsou krásná přiznání. Lucinko, tak ty jako maminka, vzala jsi si něco ze své maminky tedy? Byly už děti ve škole někdy, nebo?
3: Děti chodí pravidelně do školy, ale já jsem chtěla říct Alence, že jak my jsme se s Jirkou vlastně spoznali v době, kdy se nějak narodila Deborka, že jo? Bylo to tak nějak. No a já, Jirka jak fotí pořád, tak vlastně on mi vždycky ukazoval fotky a já vlastně tu Deborku z těch fotek znám od malička, já ji nikdy neviděla naživo. A já ji znám a mě fascinovalo to jméno a já stále, já budu mít Deborku. Celý život jsem to měla připravený a když jsem už měla to břicho, v něm tu Deborku, tak moje uhlavní kamarádka z dětství, ze školy prostě, Stina, mi najednou říkala, to zase přepnu do slovenštiny, nemůžeš je dať jméno Debora, ty to nepočuješ, Debora, veď to bude úplně upracovaná, také ťažké jméno, bude mať ťažký život, Debora. A teď ona mě úplně zničila, ona mi tohle říkala. A mě to jméno, které já celý život jsem si ho připravovala, tak prostě ona mě tak zmátla, že já jsem jako v té poslední chvíli dala Rebeku. A vlastně ta Rebeka se
2: trošku zbláznila.
3: Ta Rebeka se ptala, prostě, a jak to vzniklo, já no to ti ani nebudu, prostě já vlastně to nebylo nikdy v plánu, ale prostě věděla jsem, že chci tam R, že jsem chtěla, aby to bylo krásné židovské jméno, ale prostě ona mi úplně zničila tu Deboru.
2: A přitom víš, co znamená Debora?
3: Ne.
2: Znamená včela. Hebrejsky.
3: Aha, vidíš,
2: takže to je úplně
0: takový. Právě upracovaná, taková ulítaná.
3: No, ona bylo, že
4: je pravda.
5: No, něco na tom trochu je. No,
3: ale mně se to jméno prostě šíleně líbilo. No, ale to je jenom jakože fun fact, že prostě moje Debora je Rebeka a já jsem jiná než maminka, já jsem koncept, nebo takhle, já jsem praktičtější a racionálnější, ale fakt je, že jak jsem vlastně neměla... asi taky nejsem úplně koncepční, takhle bych to zhrnula, jak vlastně jsem nedostala ten, já bych i ráda, ale já jsem neměla schedule, já jsem jako vlastně tak jako šla instinktivně, aby všecko nějak bylo splněno a takže mé děti se taky těší takovým těm věcem, jakože prostě nevím, že to jako proplouváme. Není prostě jeden čas na, nevím, snídaní, na večeři. Není prostě ten režim pevný, protože ho neumím. Ale jinak jakoby, posílám je do školy samozřejmě, sleduju. Prostě jestli se učí, po případě se chci učit s nima, což nenávidí úplně. Prostě moje dcera, když začnu se s ní učit, tak ona vůbec neposlouchá, co jí vysvětluju, ale začne opakovat, jak mávám rukama u toho, začne mě jakoby napodobovat. Ale já za to nemůžu, prostě já prostě bohužel u všeho mávám rukama a prostě u toho vysvětlování a ona vůbec, ona mě úplně ignoruje, takže já si to řeším na dětech, které učím zpěv a ty mi vlastně dávají feedback, že jsem jako, že nejsem úplně tak strašná a vlastně díky tomu prostě jsem v pohodě a pak jim to doma vždycky vyčiním. Vidíš?
4: Taky napadá k tomu něco teda ještě.
1: Já jsem chtěl říct k těm, jak se sešlo, že máme doma děti. Jo, ty jsi chtěl něco říct.
4: Tak to je, ne, no,
1: jak jsme se sešli tady s těma dětma, s hebrejskýma jménama, tak my jsme s mojí tehdejší ženou, s maminkou mých dětí, jsme se nemohli rozhodnout, jestli se, když to bude holčička, jestli se bude jmenovat Sára nebo Ester. A tak jsme nakonec v divadle jsem den před porodem nechal hlasovat a bylo tam 8 lidí a 4 byli pro Sáru, 4 pro Ester, tak se zase nic nevyřešilo. A ona nakonec odjela, my jsme se, ne, že by byl jeden, my jsme nám se oběma líbili v obě ty jména, nemohli jsme se rozhodnout. A nakonec jsme se teda dohodli, že to bude Sára. No a když se narodila, jsem říkal, ahoj Sáro. A ona říkala, ne, já jsem jí pomenovala Ester.
4: Krásný.
0: No, ano, no. Ano. Já dneska je moda, že klidně můžou být 2-3 ty jména, dej ty holky to sbírají.
1: A ještě, potom, jedna drobná vsuvka, to mě jenom napadlo, že jak říkala Lucka, že neumí nějak ty přesný hodiny dodržovat. Maminka to asi nebude ráda slyšet. Maminka se mnou jezdí, nebo jezdíme spolu na dovolenou. Ne, skoro na celý prázdniny. Já jsem šťastný, že spolu jsme na dovolení, jsme spolu v Českém ráji. Maminka tam může díl spát a ráno si dáme snídani a pak se ozve Jirko, je 11 a to znamená, že si, má, že si chce dát pivo.
0: A to je ten elixír toho mládí, no jistě. Jo, tím nenápadně naznačujete, že už bude poledne a ještě jste úplně střízlivý. Já jsem
1: ježiš,
0: to
1: Ježišmarja, ne, maminka. Jo,
0: zařídíme samozřejmě, máme tady všechno.
4: Já jsem ještě v koncepčnosti rychle chtěla říct, můj syn jako Zoroch, jo, a ten, on miluje řád. On to musí mít všechno přesně a všechno. A teď se narodí mě, že jo. Takže strašný utrpení. No takže to se prožívala dost podobný, no tak já jsem taky bík, výborně, takže mi rozumíš. A teď jako my jsme jednu dobu se kamarádili hodně s Tomášem Matonohou, s Ludskou Benešovou a Tomáš, ač tak nepůsobí, tak on má všechno předem, nebo oni oba dva hodně dlouho dopředu plánovali věci. A jednou jsme byli u nich na chalupě nějak taky a viděla jsem Taráše, jak tam sedí a hrozně přemýšlí a říkám, co se dělali, nebo co jako říkal, já bych chtěl mít... takovýho tátu, jako je Tomáš. A říkám, proč? Jako, nebo co? Jako, já jsem tady teď našel takový papírek a tam je seznam úkolů, co musí splnit. To se mi líbí, mami, víš?
3: Nebo hej, dítě, chápu.
4: Tak jo.
0: To je fascinující, nejpadně. To je taková terapie tady, vidíte, to jsme vás pozvali, abyste si to tady vyříkali, jo, jiný musí chodit složitě nějakému psychologovi. Vyříkávali jsme to tak dlouho, Lucie, Michale, že stihneme do vysílání už jenom jednu píseň. Čili vy si domluvte, která bude ta důležitější, zajímavější. Podívám se na své hosty a musím teda říct, jako stalo se někdy během rozhovoru, že by takhle dlouho se nikdo nezeptal na Knoblocha a na Pumrovou? Nebo se na to ptají většinou hned jako úplně v úvodu?
1: Úplně v úvodu ne, ale neobejde se to bez toho.
0: Že? A já jsem teďka právě v těch dvojích kleštích, že si říkám, tak nebudu je tím trápit, to jsou prosím vás, vy, kdo nesledujete Ulici, to není skrytá reklama. My, co sledujeme Ulici pravidelně a nestydíme se za to, já jsem dlouho, třeba ten Vasil Friedrich, já když jsem ho prvně uviděl tady v rozhlase jako nového kolegu, já jsem mu chtěl rovnou vynadat. Protože já jsem ho znal jenom z toho seriálu a já jsem říkal, tenhle hajzl tady bude bude s náma jako chudák Vandička, jak se k ní chová, to je před lety, že? Čili musíte vy pořád do dneška ještě vyvracet, Alenko, že jste sympatická, milá, protože přeci jenom ta pumrovka je přeci jenom, to je protiúkolné.
4: No, úplně ne. Nebe. Já tu energii mám samozřejmě v sobě. No tak když od malička jsem byla zlobivá, tak nejsem úplně taková ve všech ohledech. To samozřejmě ne, to je nějak napsaný, ale to gro, tak někde ze mě asi vyvěrá, že jo? Tak oni sami mi říkali, že ani netušili, co napsali. Že?
0: Ale ona je vlastně sympatická, ale...
4: Já si taky myslím, že ona není úplně zlá. Tak jsem to teď za ty roky, už jsem to nějak obhájila, že ona to sice dělá trochu blbě, ale myslí to dobře a občas se stane i, že to vlastně má dobrý dopad potom, to co ona udělá. Taky, no. No, tak není to z gruntu taková. To, tak někdy lidi na mě nereagují třeba hezky. Když jsme měli tu podpisovku tenkrát, jak jsme se tam potkali, tak třeba některý řekli, od vás ne. Mě obešli
0: Ale já miluju sledovat ty vaše druhý plány. Jo, jako pokud si tam s tím vyhráváte, já jsem ten, který to sleduje, všimněte si, vepředu u stolu je nějaký důležitý dialog, ten mě nezajímá, a vzadu pumrovka za tím výčepem jedno velký ucho.
4: Děkuju, že to říkáte. Protože...
0: Nebo jde nenápadně tam něco nese, aby jako jo, jí něco ke lišce neušlo, to já miluju vaše.
4: Když tam nic neříkám, tak potřebuju aspoň něco, takže někteří režiséři už s tím pracují dopředu. Ano. Říkají, ty tady sice nic nemáš, ale já říkám, ne, dobrý, já to udělám.
0: Druhý plány, to mě moc
4: někdy ty herce říkají, jo, my tady máme dialog, a proč je to na tu Alenu? Ta kamera. Dobrý, děkujem.
0: Je to v tu chvíli zajímavější. No a Jirko, vy ještě musíte obhajovat, že jste ve skutečnosti jako inteligentní a... Dobře.
6: Nevím, jestli se mi to povede.
0: Miloš Knobloch, co si budem povídat, jako oblíbená postava?
1: Miloš Knobloch ze začátku byl jako úplně nejneoblíbenější postava, že jo? Tak, ano. No, to první dva roky ano. Poškrábal mi auto, to slovo ani nemůžu říct, který mi na to auto napsali. Pak mě pán utrh v obočí, protože jsem se choval špatně k té holčičce. Lidi to někteří berou úplně vážně, nedokážou pochopit, že já jsem to pánovi říkal, že jsem herec, a jestli to vyřídí se scenáristama. On nějak neslyšel, tak vzal bojí hlavu a na záchodě o ty dlaždičky, jak jsou takhle spojené ke tovosti, jak mi takhle utrh v obočí. No, tak jsem mu poděkoval, šel jsem domů, to nemělo smysl, on byl opilej, bylo to 6 hodin odpoledne, byl úplně na mraky a byl o hlavu větší, tak jsem šel domů. No a pak se to stalo z začátku, že já jsem měl psa, který jsem měl Roxy, a toho psa jsem nějak někam zavedl, ten pes se ztratil. A my jsme národ pejskařů, takže mě fakt národ nenáviděl. Řvali na mě, co jsi udělal se psem, jako strašně mě nadávali. A já už jsem toho měl fakt dost. Jednou jsem potkal paní, a byla asi čtvrtá ten den a měla ještě takový ječavej hlas, jako takhle mě křičela, co jste udělal tomu pejskovi? A byla hrozně. A mě se udělalo modro před očima, jsem se na ní měl usmál, šla s takovým malým pejskem, s tím krysaříkem. Tak se na ní měl usmál, řekl jsem, paní, ještě chvilku na ně budete zlá a já se projdu i s tím vaším pejskem.
0: Dámy a pánové, měli jste šanci poznat tuhle dvojici sympatickou, která si pozvala i další dva hosty, maminku, takový byl dnešní tobogán. Poprosím o závěrečnou písničku, o kterou se postará Michal Mihok a Lucia Šoralová. Jsem rád, že tady byli Jiří Štrebl a Alena Štreblová. A v první řadě paní Dagmar Štreblová, díky které jsme se tady vlastně náhodně sešli, a já se těším v březnu na těch našich společných kulatých narozeninách. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně, hezký víkend.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera z Klicperova divadla v Hradci Králové, kde cenu za rok 2010 převzala herečka Eliška Balzerová. Dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Marta Růžičková a Zdeněk Novák.

0: Zdeněk Novák
1: a Marta Růžičková.
0: Zdravíme vás z Klicperova divadla. Je tu pohled do zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti roku.
1: Ano, už po 15. vybírá Český rozhlas šarmantní osobnost, ale my jsme se s kolegou Zdeňkem Novákem dohodli, že se budeme ptát, jak nestratit šarm. A to je, myslím, dobré, ne?
0: A po kom ho třeba kdo z našich hostů zdědil?
1: Teď právě Eva Pilarová konzultuje zvukovou zkoušku s naším hudebním redaktorem Tomášem Kačnerem a my si počkáme úplně klidně.
2: To je směs semaforu, ano. Ano.
3: Jo. A na tom Montyho čardáš.
2: To by bylo dobrý.
3: Jo. To znamená, my pojedeme, to rozjedeme tou směne, tou směskou amfora. A tady, kdyby bylo možný do tý, před tou doli si něco říct, protože já bych tam ráda
2: řekla. Tam by právě bylo povídání, tam by mělo být jako jedno.
3: Odspívám a napůl odchraptím.
2: Dobře.
1: Dobře.
2: Richarde, mohl bych, tohle jsou pánové z Gentleman Singers z našeho nejlepšího vokálního souboru.
0: Tomáš Kačner je představil za nás.
1: No, samozřejmě musí a my jen tak v tichu nasloucháme, protože nemůžeme rušit zvukovou zkoušku. Samozřejmě, my si počkáme.
2: Jako k tomuhle samozřejmě, jestli to je vůbec možný.
3: By to šlo krásně, jo, já si myslím, určitě, že tam by to šlo.
0: Ještě, že jsme z rozhlasu, protože televize by pohled do zákulisí natáčela velmi obtížně, protože paní zpěvačky, herečky by asi nenechali nahlédnout do zákulisí. V době, kdy jsou v Bačkorách.
1: Když by nebyli v gala.
0: Tak.
2: Super. Hello Dolly a třetí bude Montyho čardáš, tohle pořadí.
1: Evě Pilarové to sluší i tak.
0: I když jsme ještě v zákulisí a ještě není úplně v gala, co se týká třeba oblečení.
3: Jak jste si jistý, že takhle nepůjdu na jeviště?
0: No, ale ladilo by to k těm sedačkám a k tomu koberci, alespoň barvou, to je skromný mužský názor.
3: Odhadněte to dobře, v džínách a v kickách fakt nepůjdu.
1: Když hledá Český rozhlas šarmantní osobnost, my se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. A já si pamatuju na vaši nádhernou písničku Pohlazení po duši, no a to je ono. Já si myslím, že to pohlazení po duši je důležité v životě, aby člověk tu noblesu nestratil.
3: No tak pohlazení je samozřejmě velmi důležitá záležitost, no a co se týká nějak šarmu. Nějak o tom moc neuvažovala, mě hrozně překvapilo, že zrovna já jsem byla vybraná mezi těch 10 nebo kolik je nás to. No tak no, posluchači, já jim za to strašně moc děkuju, ale fakt mě překvapili, no. Jak říká Karel, jsem překvapen.
1: Jak ho nestratit tedy šarm? Vy ho máte neustále.
0: Říkáte, že o tom nepřemýšlíte, ale zkuste tak zalovit v paměti, čím jste to udělala, že jste v té desítce.
3: Tak to museli udělat mý příznivci. Já za to nemůžu, já jsem si fakt neposílala hlasy.
0: Tomáš Kačner ukazuje téčko.
2: Já už bych potřeboval dělat zvukovou zkoušku. Běží nám čas a vy zdržujete.
0: Dobře, tak mi ještě jednu otázku. Šarm se může taky tak trošku dědit po našich úžasných předcích, třeba po mamince, po babičce. Vzpomenete si na svou?
3: No, vzpomenu určitě. Já nevím, jestli teda opravdu bych měla mít trošku toho šarmu, tak zřejmě po té mamince, protože maminka jako švadlena si dokázala vždycky ušít krásné modely. A co se týkalo takových těch kostýmků nádherných, tak to zase tatínek, byl sice pánský krejči, ale mamince ty kostýmky taky dělal.
4: A hodnotil.
3: No a jinak moje maminka, která letos oslaví 96 let, tak vám musím na ní prozradit, že chodí ve vysokých podpatkách, líčí se, ne nějak přehnaně, ale prostě dbá na sebe, upravuje si vlasy, všecko bezvadný. A tuhle mi říkala, šla jsem si do trafiky pro novina, zapomněla jsem doma hůlku a vůbec jsem si toho nevšimla. Tak mi to velice potěšilo. No.
1: My vám přejeme, abyste nestratil ani vy šarm a držíme vám takhle palce.
3: Já vám velice děkuju.

0: má do základu trošku víc, jestli můžu
1: Tak vzdálíme se z téhle hudební kulisy, o kterou se stará Eva Pilarová.
2: Ale protože jsem v zákulisí zahlédla Janu Štěpánkovou, já si myslím, že bychom mohli za ní, ne? Využít chvíli.
1: Myslím, že ti, kteří jsou teď u rádia, si rádi poslechnou písničku od Evy Pilarové, neochudíme je o hudbu.
2: Tak my si taky samozřejmě musíme za Janou Štěpánkovou dojít.
1: No a potřebujeme ten čas, to se hodí.

0: Po šipkách.
1: Dita Prokešová nám řekla po šipkách, tedy my se za Janou Štěpánkou jdeme po šipkách.
2: Tak vzpomínáš na naše dětství, to jsme hráli šipkovanou stále, ne. Chodili jsme po šipkách, kreslili vlastně, jsme si je na chodník.
1: Ano, ano, to máš pravdu. A v lese na cestě, anebo z větviček, ano, ano, přesně tak. A teď Jana Štěpánková, Jana Štěpánková.
2: Kde to je?
1: Kde měl být?
2: Počkej, no chodby i zákulisí Klicperova divadla jsou spletité. Myslíš, že je to ta šatna jako v loni? Ne. Jana Štěpánková. No, víte, co je zvláštní? Že Eliška Balcerová je letos v šatně, která patřila loňské vítězce.
1: Ano. No, no samozřejmě, předávání štafety.
2: Zdravíme vás srdečně, vítáme v Hradci Králové.
3: Děkuji.
2: Sluší vám to. Když to řekne muž, tak smáte, doufám, radost.
3: Víte,
1: když
3: že...
1: to řekne žena, tak musíte mít dvojnásobnou radost.
2: A to myslí na 100% upřímně.
3: Říkáte to přesně.
1: My jsme se dohodli, že se budeme ptát na to, jak nestratit šarm. Prozradíte nám to?
3: Ne, já to nevím.
2: No vy jste ho loni evidentně měla, protože jste byla šarmantní osobností a letos ho máte zase, to jsme usoudili my, takže jste ho nestratila. No tak musíte vědět, jak to udělat.
3: Ne, nevím, já to nevím. Já to A to dostává jenom ženy nebo taky muži?
1: Samozřejmě i muži. Kde se vzal? Protože já si myslím, že to je dědičné a že jistou noblesu od svých předků dědíme.
2: Myslíte si, že to po mamince, po babičce, po dědečkovi? Se starého Máteřova.
3: Máteřov, no, ano, jak to víte.
2: Vy jste nám to loni říkala a já jsem si to zapamatovala, protože my jsme oba z Pardubic.
3: Pardubáci, no jo, já jsem patriot, i když tam nepatřím, ale jsem patriot, já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
3: Ano, ano, máte pravdu.
1: A když jsem naznačila tátu, paní Štěpánková, táta byl velice charismatický člověk.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
3: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak. Každá jinak. Ta jedna, ta mamina, matka, to byla taková jak bych to řekla?
2: Svérázná?
3: Ne, byla velice přísná. Byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju. Aspoň na mě. Taková jako... A ta druhá, ta tátová, no to prostě na tu já nemůžu zapomenout. To.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
3: Ano.
2: Tak.
3: Ona byla zemlejna. Ona byla zemlejna, ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ona ty chodský, ona byla chodka. Chodský koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec, můj konec.
2: No počkejte, ale jste šlank, i ona to zvládala být šlank, přitom když měla ráda mouku.
3: Jo. Byla.
1: Čili pekla vdolky s noblesou.
3: Jo, ne, ona byla už... Já musím říct, že všichni z nás, který jsme ji poznali, jak Martin, Petr, Kristina, tak říkáme, že jsme jedli dobrý jídla doma. Ale žádný se nevyrovnalo té babičce.
2: To jsem přesně chtěl slyšet. Tak to má být, že babičino je nejlepší.
1: No samozřejmě, protože to jim udělá radost tam nahoře, 100%.
2: A paní Jano, ještě na závěr váš vzkaz... Ne vzkaz, váš komentář k vítězství Elišky Balcerové v anketě Šarmantní osobnost roku.
3: No já myslím, že je v dobrý společnosti. Ale Eliška, víte, oproti mně, ta strašně ráda povídá. To budete šťastný, až jí dostanete.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

0: Opustili jsme šatnu Jany Štěpánkové, kde byla s Evou Pilarovou. Mezitím jsme poslouchali právě zkoušku Evy Pilarové v Amplionku a taky Gentlemany. Tak co bys řekla tomu, kdybychom teď posluchačům nabídli Beatles v podání Gentlemanů? Oni vydali CDčko totiž.
1: To je správné, protože když se řekne gentleman, to znamená, je to člověk, který má charisma, který má noblesu i šarm.
0: Takže Gentlemani a Beatles.
1: Teď. When

0: Opustili jsme vyhřáté chodby a šatny Klicperova divadla.
1: Ano. A utíkali jsme před divadlo, protože právě přijíždí Jan Rosák. No. Toho si nemůžeme nechat ujít.
0: Státní poznávací značka 1SF, ne, dál nebudeme pokračovat, ale má moc pěkné autíčko. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Protože Český rozhlas už 15 let hledá šarmantní osobnost, tak my se ptáme, jak nestratit šarm. No a to je otázka i pro vás, pane Rosák.
2: No tak někdy, když člověk nemůže jako třeba tady najít dlouho parkování, je to opravdu veliká potíž nestratit šarm, ale Našinec už má něco za sebou, takže už je zocelen v takovýchhle bojích o parkplac, že jo?
0: Zvlášť tady v Hradci to je ožehavé téma parkování.
2: To mi povídejte, to je problém už i dneska v Mníšku pod Brdy.
1: Myslím, že Praha v tom je zvlášť teda veliká.
2: Ne, Praha je v tomhle tom naprosto strašná, proto já jsem se z Prahy odstěhoval taky, abych ten šarm si zachoval aspoň na Mníšku pod Brdy, že jo?
1: Také se ptáme na to, zdali ten šarm ze získat od někoho, já nevím, z předků, od babičky, od prababičky.
2: Vy myslíte, jestli šarm je nakažlivý?
0: Jestli je dědičný taky.
2: Jo, dědičný. A tak to možná jo. Nakažlivý to asi ne, i když samozřejmě jak si vás fascinují vás lidi, kteří jsou šarmantní, ale já si myslím, že jestliže teda nějaký stopy šarmu ve mně jsou, tak je to dědičný po tatínkovi, který byl veliký šarmér. To, kam já se na něj hrabu. On dokonce dělal pro firmu Rolný, u které byl zaměstnán, která vyráběla v Prostějově oděvy, tak dělal pro ně svého času i manekýna, jako na vedlejšák.
0: Že jste nešel v jeho šlepě? Jejich v tomhle?
2: Nešel, protože mě nebaví obchod. On byl obchodník a já bych prošustroval kalhoty, i erární možná.
1: A protože jste náš kolega, začínal jste v rozhlase, tak já se chci zeptat, zdali rozhlas nestrácí šarm? Má ho? Neustále?
2: Rozhlas naprosto nestrácí šarm. Moje manželka tvrdí a já, protože si myslím, že moje manželka má pravdu úplně ve všem, ono mě teď neslyší, takže mohl bych trošku...
0: Škoda, že odešla, byla jí zima.
2: Mohl bych kecat, no. Ale ne, ona říká větu, za kterou já stojím taky, že rozhlas je poslední inteligentní médium ve společnosti. No, to může vás těšit a mě taky, protože já jsem taky v podstatě rozhlasák, že jo? No.
1: Výborně. Eliška Balcerová je vlastně šarmantní osobností roku 2010. Získají dnes tu cenu, ale my vysíláme později, tedy se ptáme na vás, jak na to zareagujete.
2: Že získá Eliška Balcerová? No, hlubokým úklonem, hlubokou úklonou, určitě Eliška Balcerová je dáma. A já bych řekl, že jestli mezi chlapy je ubývají šarméři, tak mezi dámami bohužel taky, tím, jak společnost hrubne a každá taková dáma jako Eliška Balcerová je vzácnost a je potřeba před ní se hluboce uklonit.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2010.
1: Marto, co zajít do divadelního klubu?
2: No, tak v divadelní klub samozřejmě k divadlu patří a k šarmantní osobnosti zejména, protože tady se scházejí osobnosti, které se potřebují občerstvit.
1: Duševně i skutečně.
2: S kolegou Zdeňkem Novákem točíme zákulisí a my si vás nemůžeme nechat ujít. Můžeme se vás zeptat na šarm, jak nestratit šarm?
1: Posluchačům možná ale uniklo, koho oslovuješ? No, hvězdu dnešního večera.
2: Jdeme za Eliškou Balcerovou.
3: No tak já nevím, udržím dobrou náladu, protože šarm to je, jak dobře víme, jakýsi půvab, jakási přitažlivost nebo osobní kouzlo. Protože ono to je velmi složitý, šarmantní osobnost, co to je? Já jsem o tom přemýšlela. Ale protože je to na rok 2010, tak možná, že letos už ani nemám.
1: To není pravda. Ten se nestrácí přece. Pod stolem není, je ve vás.
3: Jestli se s tím člověk rodí, asi ano.
2: My jsme se teď ptali Jana Rosáka a on říkal, že to je naprosto přesné, že jste šarmantní osobnost par excellence.
3: Říkal pan Rosák. No tak mu musíte věřit.
1: No a říkala to i Jana Štěpánková, kterou střídáte. Vlastně i když střídáte, není správné slovo. Vy tak přebíráte štafetu a jste ve vybrané společnosti.
3: Zajímavé je, že tu štafetu převezmu po Janě Štěpánkové velmi ráda, protože jsem letos v sezóně po ní přebral jednu moc krásnou roli, kterou ona hrála na Vinohradech a já ji hraju teď, takže ta štafeta je moc příjemná, jestli ji převezmu. Takže musím Janě říct, že tu štafetu po ní přebírám hrozně ráda.
2: Kromě toho, že se ptáme, jak nestratit šarm, tak také vyzvídáme, nebo spíš pátráme potom, dali se ten šarm a noblesa, jistá noblesa, dá zdědit po mamince, po babičce, po tátovi.
1: Šarmantní štafeta od babičky je tu v případě Elišky Balcerové?
3: Já si myslím, že tentokrát to není slovo dědit, ale já jsem ji asi opravdu, jestli něco takového ve mně je, a narodila jsem se s tím, tak to asi je po mé mamince, která, když byla mladá, byla velice krásná, velice půvabná a milá bytost. A hrávala taky divadlo, ochotnicky sice, ale hrávala divadlo. A pamětníci, kteří si pamatuju, říkají, že byla velmi šarmantní. Takže dneska, příští roky bude 90 let a je stále. Takže doufám, že se ten šarm nestrácí v člověku.
1: To je krásná souhra. My jsme mluvili s Evou Pilarovou, ta taky mluvila o své mamince, která je 92
4: 96.
1: a 96 dokonce a chodí pořád na vysokých podpatcích.
3: No a já jsem ku příkladu znala třeba maminku Jiřinky Ráskové, která se dožila bezmála 100 let, nevím, taky měla kolem 90. A když jsme byli slavit její narozeniny, tak ona hrozně měla ráda koňak. Měla takový stolek
4: a cigarety.
3: To má dcera po ní.
1: Ano.
3: A ona měla tam takový stolek a my jsme ji samozřejmě s mojí dcerou tehdy, já jsem ji vodila, aby viděla, jak vypadají šarmantní dámy, aby se to taky, aby to viděla nebo aby se taky poučila. Tak jsme ji donesli lahev koňaku a vím, že tehdy Zdeněk Podskalský se na ten stůl jenom tak podíval, protože to byla opravdu sbírka nevídaná a podíval se na ten stůl a ona říkala, pane Podskalský, ona mu vykala, říkám, pane Podskalský, to je můj stůl, to vypiju já, ano, k tomu mi nechoďte.
2: Takové jsou šarmantní osobnosti.
1: A paní Eliško, nejtěžší otázka ze všech otázek. Pokládám ji každý rok a odpověď bývá často vyhýbavá. Kdo po vás za rok exkluzivní možnost ovlivnit publikum pro další ročník?
3: No já to těžko takhle narychlo řeknu, protože jste mě zaskočili, protože to musí člověk trošku listovat hlavou. A já si myslím, že to nemusí být třeba jenom herec. Mě nedávno volali z jakési ankety, že chtějí točit něco o osobnostech. Já jsem řekla, pro boha, proč jsou to pořád jenom herci a lidi, kteří jsou vidět na obrazovce, proč to nejsou lidé, kteří dělají strašně záslužnou práci a přitom ještě zůstávají šarmantní. A já mám třeba takovou paní doktorku, která by se možná v té soutěži neprosadila, protože je lidi neznají, ale je nesmírně šarmantní, vždycky se na ní hrozně těším, když za ní jdu a ona nás uklidňuje v našich problémech a bolístkách a to je šarmantní bytost, ale abych vám předala tip na nějakého kolegu, to ode mě dneska nechtějte.
1: To byl uklidňující hlas a uklidňující pohled Elišky Balcerové.
2: Tady je důležité, abychom nikdo z nás nestratili šarm do příštích let v této neutěšené době.
3: To je pravda. Nečíst noviny.

0: kluci jsem jel, bych tam... Nám by se špatně mluvilo, kdyby tam chyběl Zbigněk Čemdlík.
1: Chápeš, tady mám vínko, tady mám a vidím všechno.
0: Vínko si pak dáme.
2: To je rozhovor Mirka Vaňury se Zbigněvem, který prostě nesmí chybět na žádném ročníku.
3: Nechce jít do hlediště.
0: Nejde musí vědeci a on tam bude, víc.
1: Já nevím, jestli já to vydržím, víš, já jsem v roli jako farář, já musím být ten, který to, no, mimo jiné, bez nikoty, bez kadidla bych řekl.
3: Jestli chce být Zbigněv s námi, no. Nám to lichotí, Mirko.
0: Jo, vy budete taky tady, jo. No, to mě teda dáváte sebevědomí.
3: Jsem tady v zákulisí totiž.
2: Je sympatické, Marto, že v závěru našeho pohledu do zákulisí panuje tak družná nálada před začátkem celého gala večera.
3: Jestli ten začátek gala večera připadá družný i Ladě Klokočníkové, kdo ví, jaká je nálada?
4: Nálada je dobrá.
2: Já totiž jsem překvapený.
4: Nálada je.
2: No, já jsem překvapený, že Lada na sobě nemá ani kousek nervozity.
4: A tak ona možná je, ale je někde dole.
2: Hodně ukrytá.
4: Já sázím na Mirka.
3: Je to rozhlasák.
2: No, báječně, no, ale já bych byl nervózní teda.
4: Pravda, to rozhlasové je mi bližší, protože to jevištní, to mám vždycky jednou do roka. Takže já věřím, ale takhle, jsou tady lidé, které máme rádi, kteří už nás znají, je to 15 let.
3: A hlavně my se ptáme našich osobností, které tu jsou, zdali ten šarm, který mají, jestli trochu nezdědili.
4: Já si myslím, že i to se dá zdědit, že i to je dáno do vínku a je to takové něco, co je nedefinovatelné. Já jsem dnes poslouchala Zdeňka, když vzpomínal Radovan Lukavský na šarm a krásně francouzsky to charakterizoval. Pro mě právě Radovan Lukavský byl asi šarmér s velkým Eš. No. Je tady taky Mirek Vaňura.
2: Ten, no, už všechno... ten se zapomněl před chvílí se Zbigněvem, málem jste tam byla sama.
0: Nervozita je. Zdeněk dneska ráno říkal, že nepůsobím nervózně, to byste se divili.
3: Setkáte se často ve své práci s osobnostmi, o kterých se dá říct, že jsou šarmantní, že mají
0: no
3: plesu?
0: A víte, že jo? Takovej, ale opravdu, Marto, upocený hasič. Když, ale ne, fakt, když vynášel to dítě, tak to je pane šarmant.
2: Já jsem rád, že to říkáš, že to říkáš.
0: Není jenom o tom, že mám dneska hezkou košili, že jo?
4: No. No, samozřejmě. Vůbec ne. Té košili to není.
3: Má Mirek hezkou košili nebo ne?
4: Košili má hezkou, ale
0: učenou.
2: No, vždyť jsem říkal, báječná družná nálada před začátkem.
3: No dobře, tak si počkáme na začátek, na fanfáry.
0: To jsme vám zapomněli říct, že my bychom měli být nervózní. Nám chybí pan Heger pořád, jo?
3: Chybí, já jsem mu volala a nehlásí se zatím.
0: Už tady podívejte, jak děláme, že nám to
5: nová zpráva. To je nová zpráva, už sedí mezi lidmi. Normálně skromně v publiku sedí jako každý člověk.
0: Pan minister zdravotnictví.
2: Co rychle zajít za Leošem Hegrem, než to začne, ať ho stihneme. Tak. Pojď, Marto, vezmeme to zkratkou. Žádný stud, přes jeviště, prostě to tady přejdeme. Kde je? Vidíme ho, pojď, jdeme za ním, než se rozezní fanfáry. Pane docente, pane ministře, milý Hradečáku, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás srdečně.
2: Že vy tak jako nominovaný skromně v hledišti?
6: No tak já jsem dostal lístky a řádně jsem se usadil podle itineráře, že za 10 minut 7 každý má sedět spořádaně a čekat, co bude.
3: Jste na šarmantní osobnosti roku. Ano. No tak já mám takovou záludnou otázku. Šarmantní osobnosti z řad našich vládních činitelů.
6: Tak je to, podívejte se, já když jsem viděl ten seznam nominovaných, tak jsem se trošku styděl, kde jsem se to odstnul a tam mezi těmi našimi činiteli si taky tak občas připadám, že jsem někde z toho Hradce, kde nemám být a pořád se to učím.
2: To je střízlivý přístup a pěkný skromný přístup, Marto, ale ještě nesmíme zapomenout na to, na co jsme se ptali všech, na babičku pana ministra.
6: Tak já nevím, já si připadám jednak, že zdaleka nejsem šarmantní osoba. A že nevím, co bych měl býval zdědit. Musím říct, že mezi svými blízkými a předky jsem měl celou řadu lidí, kteří byli určitě osobnosti a já myslím, že někteří v sobě šarm měli také.
2: Tak Marto, krásně jsme to stihli, teď už jenom ty fanfáry.
7: Osvětlovačima, jinak já se na tebe vůbec nedovolám.
8: Jo, já jsem to měl teď vypnout.
7: No. Jo, tak se už připravte, budeme to spouštět.
8: Ano, tak jedem, jo?
7: Kluci, pojedem, jedem.
8: Jo.
7: Zlomte vás. Jedem.
3: A gala večer, šarmantní osobnost roku 2010 začíná. Začíná fanfárami.
2: A loučí se s vámi
3: Marta Růžičková
2: a Zdeněk Novák.
3: Dobrý večer.
0: A dobrý den.
9: Dobrý večer. po 15. vyhlásíme vítěze celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost.

Zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2010, natáčeli Marta Růžičková a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 16. ročníkem této ankety, ve které nejvíce hlasů od posluchačů získala zpěvačka Iveta Simonová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, to je průmyslové nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem, co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají,

0: na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek, ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rády hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
1: A máme tady další dotaz.
2: Mám vořešák a nese mi po něm břečťan a obrost celý kmen a už povětlí hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten vořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
1: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
3: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek. No, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď. Dárečku, pojď se rozloučit. No pojď, to je můj nejoblíbenější. Je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme teplný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo. Tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníkovi přijdeme na oblídku, tam mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnit, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, včera to taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsním dorovnáme, anebo to přiobrujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, volit třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak, co dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení teplně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, je 5 hodin a my vám pro brzké sobotní ráno nabízíme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, v podstatě jsem měla dost nabitý týden. Natáčela jsem podcast u Čestmíra Strakatého a pak jsem vystupovala v Jablonci nad Nisou. Mám Jablonec ráda. Nedaleko v Bedřichově měla chalupu má první velká láska. V Maxově má chalupu moje dobrá kamarádka Zuzana a můj partner strávil několik dětských let u své tety v Josefově dole. Cesta z Prahy proběhla bez problémů. A já jsem vzpomínala, jak kdysi, v dobách mého mládí, jsme na cestu do hor museli počítat s víc jak 2 hodinami. Dnes jsme byli z domova na místě za 1:20. Čestmír Strakatý se mě zeptal, jak jsem snášela to, že mě rodiče nikdy nechválili. Opravila jsem ho. Maminka mě nechválila. Můj otec se sice konkrétně ke mně nikdy nevyjadřoval, ale byl přesvědčen, že jsem nejschopnější na celém světě. O úspěchu dnes zapřemýšlíme v Omeletkách. Právě začínají a snad víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám už prozradila, že dnes se budeme zabývat úspěchy. Začnu s ostra. Červen je symbolem výsledků, dokončení práce a nových začátků. Končí školní rok, lidé dostávají vysvědčení, dokončují projekty a často si uvědomují, co za první polovinu roku dokázali. Proto je červen spojovaný s odměnou za úsilí a s pocitem, že dlouhá práce konečně přináší výsledky. Existuje i přísloví, jaký červen, taková úroda. To symbolicky znamená, že úspěch přichází po trpělivosti a vytrvalosti. Červen má také vliv na psychiku lidí. Je víc světla, energie a motivace a proto mnoho firem i slavných osobností představuje své největší projekty právě v tomto období. Pocit zadosti učinění měla veliký Srí Lančanka, která dostala vládní vyznamenání jako nejúspěšnější podnikatelka roku 1995. Byla později zatčena, protože se zjistilo, že je muž. Policie vysvětlila, že Satam Bič Sriarat, který strávil v přestrojení za ženu asi 3 roky, dostal bankovní půjčky v celkové výši 500 tisíc dolarů a rozběhl úspěšný obchod zaměřený na export krevet. Choval se jako bohatá žena s kontakty ve vládě, uvedl policejní inspektor Mohammad Nizam. To a jeho silácký ženský půvab z něho pravděpodobně udělali úspěšnou podnikatelku. Srí Rajtán byl navíc legálně vdaný za 29letého muže. To jsou velmi vzdálené úspěchy, ale nebojte se, zabrousím i do domácích řad a taky trochu zavzpomínám na své dětství a mládí. No ale ještě předtím mi dovolte vtip. Šéf si zavolal k sobě do kanceláře jednoho ze zaměstnanců. Bobe, pravil, pracuješ u nás už rok. Začínal si v podatelně, za týden si povýšil na obchodního zástupce, po měsíci si už byl manažerem obchodního oddělení. Za pouhé 4 další měsíce se dopracoval k postu viceprezidenta naší korporace. Já už mám na čase, abych odešel do důchodu a z tebe chci udělat prezidenta naší společnosti. Co tomu říkáš? Díky, odpověděl zaměstnanec. Díky? Opáčil šéf. To je všechno, co mi řekneš? No ale ne, odvětil zaměstnanec. Díky, tati.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, tématem úspěch jsou dnes plné omeletky. Pocit úspěchu jsem měla, když se mi povedlo zhubnout 25 kilo. Helena Vondráčková mě tehdy upřímně chválila. Byli jsme slavit na hradě, založení republiky, a ona hlasitě zavolala na celý sál. No to je úžasné, jak si to dokázala. To je úspěch, jak si zhubla. Podívej, ještě tak 20 kilo a budeš skoro normální. Každý úspěch ztratí pel. Když si vzpomenu na slova své matky po tenisovém turnaji v mých 12 letech. Řekla, mezi slepými jednooký králem. A tak hledám úspěch tam, kde není srovnání. Pro mou matku byli úspěšní lidé ti, kteří jsou večer s celou rodinou doma a mají všichni uklizeno. Za vrchol úspěšnosti má matka považovala dlouhá manželství s několika dětmi, kde oba rodiče mají vysokou školu a přesto jim na zahradě rostou švestky, jahody, hrušky, maliny. Jednou jsem byla s mámou na chalupě a jí připadalo celé naše okolí mnohem úspěšnější než já. A pak přišel večer a nedaleko našeho domu zastavilo auto. Seděl v něm asi 30letý muž. Seděl tam asi 10 minut a moje maminka znervóznila. Začala si myslet, že je to lupič, co obhlíží terén. Začala si myslet, že je to uchylný vrah. No a proto mě poslala za ním, abych se zeptala, co tam dělá. Hrdině jsem šla a otázku jsem zvolila taktickou. Nepotřebujete něco? A pak jsem se vrátila a maminka hned, no tak co? A já s přehledem řekla, úspěšný člověk. Když jsem se optala, jestli něco nepotřebuje, tak řekl, asi tak ještě 5 minut, abych si tu v klidu mohl dojíst tuhle jogurtovou zmrzlinu, než zahnu tamhle za ten roh a půjdu domů ke své ženě a 4 dětem.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

O úspěchu si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Občas mnou projede pocit úspěchu, když navařím a má rodina jídlo konzumuje a přidává si. A já to pak nevydržím a zeptám se, je to dobrý? A syn ke mně zvedne od talíře oči a řekne, jo.

0: a mrkev. Opečený starý rohlík nebo chleba potřený česnekem a feferonku. A základem je, že dáme vařit bujon, v něm rozpustíme sýr a přidáme k němu obsah pánve. Na pánvi na másle s olejem osmažíme cibulku a česnek, kolečka mrkve, eventuálně kousek klobásy nebo šunky, nebo zbytky kuřete, kousek slaniny, trošku feferonky. A vše vmícháme do polévky a společně povaříme do měka. A pak nastruháme tvrdý sýr a můžeme ochutit bílým vínem. Po jeho odpaření podáváme s opečeným chlebem potřeným česnekem. A zdobíme. Máme-li čím, tak čímkoliv zeleným. A máme-li zakysanou smetanu, přidáme. A máme-li sladkou smetanu, taky můžeme přidat. A chceme-li polévku hustší, stačí uhnízt francouzskou kuličku. Špetku másla smícháme s hladkou moukou, uvalíme kuličku jak na cvrnkání a postupně z ní uždibujeme a házíme drobky do vařící polévky. A máme-li chuť, můžeme maličko posypat muškátovým oříškem. U této polévky je důležité pracovat s fantazií. V polévce můžeme mít i brambory, i nakládané houby, prostě cokoliv. Základem je ale vždycky bujon a tavený sýr. Jinak je polévka velice variabilní. To znamená, že do ní lze použít všechno, co nám lednička nabídne. A je moc dobrá, fakt, dobrou chuť. A teď si upečeme jahodovo-rebarbarový koláč s drobenkou. Určitě jste takový koláč už pekli. Já ho dělala včera a slavil velký úspěch. A tak vám recept zopakuji. Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 150 gramů másla, 100 gramů cukru, jedno vejce a jeden žloutek, špetku soli a nastrouhanou kůru z jednoho citronu. A všechno zamícháme a vytvoříme linecké těsto, které dáme na minimálně půl hodiny odpočinout. A mezi tím si připravíme náplň. Já pod jahody a rebarboru rozmíchala kelímek a půl tvarohu s jedním vajíčkem, s dvěma lžícemi pudinkového prášku, s trochou rumu a citronovou šťávou a s cukrem. Použila jsem asi 3 lžíce. Potom jsem těsto namačkala do vymazané zapekací formy, na něj jsem navrstvila tvaroh a na něj jsem naskládala oloupanou a nakrájenou rebarboru a napůl překrojené jahody. Posypala jsem skořicovým cukrem a ještě trochu skořice a navrch jsem nasypala drobenku z másla, polohrubé mouky a cukru. A pekla jsem na 180 stupňů 55 minut. Ať vám není do pláče, dejte si kus koláče. Dobrou chuť.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, úspěchem se dnes zabýváme v omeletkách. Proto jsme možná před písničkou společně pekli a jedli. No a teď vám přečtu povídku, která se jmenuje Okouzlený Zdeněk u prázdné lednice. Vůbec nic nemám, lkala dcera. Proč nic nemáš? Chtěla jsem se zeptat, ale polkla jsem svou větu, protože jsem z vlastní zkušenosti věděla, jak je protivná. Bydlím s tchýní a ta se občas neubrání, aby neřekla něco, co je evidentní, anebo co je úplná nehoráznost. Třeba včera. Co bude k večeři? Ječel můj manžel, který byl mimořádně doma a bolelo ho v krku. Chci jíst, pištěl. A kdyby se jen trošku neovládal, tak by vstekle bušil lžící do stolu. Něco si vem, máš ruce, řekla se mu výchovně. A má tchýně se vmísila s větou. Počkej, ty přece jako žena mu musíš něco dát. Jako žena mu můžu dát jedně facku, odtušila jsem a dodala. A vy mlčte. A pak se u nás rozhostilo uražené ticho, v kterém jsem si musela připustit, že zhruba tak před 35 lety, když jsme se s mým mužem namlouvali, že tehdy jsem se chovala jinak. Bylo léto. S mužem jsem se seznámila v půlce května. V červnu už jsem byla opálená jako ašant a tvářila jsem se odbojně, protože jsem se dostala na vysokou školu a měla jsem před sebou víc než 3 měsíce volna. Můj muž pracoval ve výzkumném ústavu, kde evidentně okoukal vliv nic nedělání na psychiku mladých mužů. Jeho psychika byla nic neděláním tak narušená, že jsme každý den flámovali. A při tom flámování jsme nemysleli ani na základní lidské potřeby, jako je jídlo. Jenže když moji rodiče odjeli na dovolenou a Zdeňkovi rodiče do lázní, tak naše byty ovládla prázdnota. Nádherné to bylo v tom, že jsme si mohli zvát kamarády. Blbé to bylo v tom, že jsme měli prázdná korýtka. Chci jíst, řekl tehdy v kuchyni bujaře můj muž. Tehdy jsem snaživě otevřela ledničku. Zela prázdnotou. Nakupovat jsme nešli už víc než týden. A tak se v lednici krčil jen skrojek úplně tvrdého sýra, 3 staré trouhelníčky, 1 trvanlivá smetana na kyšlehání, 1 vejce, stará mrkev, seschlá petržel a 2 cibule. No a co špajs? Zeptala jsem se tehdy s nadějí, ale sklaplo mi, když jsem ve špajzu objevila jen 1 hodně starou bramboru, konzervu hrášku a rybízové džemy z roku 1966. Můj muž zaštkal. Budeme hladovět a budeme pít tak, až nám bude špatně. Pohladila jsem ho tehdy po jeho blonděté hlavě a vrhla jsem se do díla. A vyrobila jsem sírovou polévku. A dodnes žiju ze Zdeňkova obdivného pohledu. Možná, když se nad tím zamyslím, už nikdy potom se na mě tak zářivě nekoukal. OK, nějaké síry mám v lednici, řekla dcera a odešla se svitnem v oku. A za chvíli se vrátila s polévkou, která byla tak dobrá, že i v mých očích zažila jiskru, kterou se pokusím neuhasit.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Okouzlený Zdeněk u prázdné lednice se jmenovala povídka, kterou jsem vám tady na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. No a teď je na řadě příspěvek posluchačky paní Radmily Peňterové. Jmenuje se Rok 1991. Konečně nastává ten dlouho očekávaný okamžik, kdy proběhnou úřední promoce, následují gratulace a slavnostní oběd s rodinou. No a to vše se stává minulostí a já vyrážím vstříc největšímu dobrodružství svého života. Jsou to poslední prázdniny v mém životě a tak si je hodlám náležitě vychutnat. Přihlásila jsem se totiž na ekologický tábor v Německu. Ač německy neumím víc než pár slov, hrdině vyzbrojena částečnou znalostí angličtiny a odvahou měním svůj slavnostní šat za rifle a tričko, kabelku za velký batoh a rodinu nechávám v hotelu. Už dřív jsme se s holkama z kolejí domluvili, že pojedeme stopem a vylosovali jsme si dvojice. Na mě padla Martina. Chytře jsme oslavu uspořádali ve stejném hotelu, takže během 5 minut už stojíme spolu na zastávce tramvaje. Jedeme až na konečnou a tam vybíráme vhodné místo ke stopování. Nejdřív to zkoušíme spolu, ale bez úspěchu. No tak to zkoušíme každá zvlášť. Střídáme se po 10 minutách a v duchu počítám, kolikrát se ještě budeme měnit. A najednou před námi stojí zelená dodávka s cizí poznávací značkou. Jsme unavené a uhřáté, ale cítíme úlevu, že máme nakonec přece jen štěstí. Uvnitř sedí 2 sympatičtí chlapy. Odhaduju, že jim něco kolem 40. A anglicky se nás ptají, kam potřebujeme jet. Podle přízvuku teda rozhodně nejsou z Anglie, ale ani my se svou angličtinou zrovna neexcelujeme. Pochopíme, že nás vezmou do Prahy. Snažíme se pokračovat v konverzaci frází Where are you from? A netuším, jak se zapotím při odpovědi Denmark. Mozek mi začne šrotovat na plné obrátky, ale nic naplat. Nemůžu si vzpomenout, jaká je to země. No a Martina taky ne. Určitě je to něco známého, no ale co? Chlapi se smějí, protože pochopili, že my vlastně nevíme, co to je Denmark. A něco si mezi sebou říkají. Bohužel nemůžeme poznat, co je to za jazyk. Zkoušíme to přes hlavní město, ale ani slovo Kopenhagen nám nic neříká. No jo. To je ta zatracená čeština. Musí překládat i názvy měst. Nevím, jestli se víc stydím, nebo mám na sebe vztek. Pocity se míchají a jsem v koncích. Martina je na tom s angličtinou o něco hůř než já. No a tak to vzdává. Chytám se posledního stébla a vytahuju mapu. Nečekané rozuzlení je na světě. Je to Dánsko. Na první pohled tak jednoduché. No ale co pak můžeme za to, že jsme se ve škole neučili, že Dánsko je Denmark a Kodan, že je Kopenhagen? Na chvíli se ponoříme každý do svých jazyků a nervozita z nás postupně opadává. Ten, co neřídí, se otáčí k nám a snaží se pokračovat v konverzaci. A tak se dozvídáme, že se jmenuje Preben a ten druhý je Alan. A jsou bratři a jsou tady na dovolené a byli na Slovensku a teď se vrací domů. Moc se jim u nás líbí a mají v plánu strávit několik dnů v Praze. Naše sympatie k ním roste uměrně s časem s nimi stráveným. Cesta nám pěkně ubíhá a najednou si uvědomíme, že se stmívá. Praha je asi 30 kilometrů a my s Martinou přemýšlíme, jak to uděláme dál. Dohodneme se, že nejlepší bude, když se s nimi rozloučíme a najdeme si nějaké místo na přenocování, než bude úplná tma. Zkouším jim to říct a oni jsou trochu překvapeni. Nabízí nám, abychom nocovali spolu, že v autě je místa dost. A večeře se pro nás taky najde a navíc nás ráno mohou vzít klidně až za Prahu. Na chvilku zaváháme. Nevypadají jako násilníci. Možná bychom to mohli risknout, ale člověk nikdy neví. No a tak s díky odmítáme a trváme na tom, že u dalšího sjezdu vystoupíme. Její hovor zdá se zvážný a oni se o něco přou. A naše rozpoložení se rychle mění z nejistoty na strach. Najednou auto prudce zahne doprava na lesní cestu. Martina mě chytí za ruku a vyměníme si zděšené pohledy. Přemýšlím, na kterém místě mám v batohu nůž a jestli ho mám začít hledat. Ale mozek mi najednou přestane pracovat. Snažím se uklidnit a začínám zhluboka dýchat ve snaze dostat do mozku co nejvíc kyslíku, aby fungoval. Je úplná tma a Alan zabočí znovu doprava. A prvé něco hledá pod palubní deskou. Až to najde, otočí se k nám a v ruce má pořádný nůž s masivní dřevěnou rukojetí. Ale moment, něco tady nehraje, usmívá se. A nůž nesvírá v ruce, ale má ho položený na otevřené dlani. Don't be afraid, take it, řekne pomalu, abychom rozuměli. A my konečně chápeme. Nabízený nůž beru do ruky a najednou je strach pryč. Je tohle vůbec možné, napadne mě? To až budu někomu vyprávět, tak mi neuvěří. Ze zadních sedadel moc nevidíme, kam jedeme, ale po chvíli dodávka zastaví. Zdá se, že našli místo vhodné na noc. Vystoupíme a jsme překvapené. Je to místo jako z pohádky. Přímo u lesní cesty je malá mítina. Jakýsi obrovský strom sklání své větve až k autu. Je to dub. A pod ním leží vyschlý kmen, který přímo vybízí k tomu, aby se na něm sedělo. A je tam také pár velkých kamenů, které někdo srovnal do kruhu, aby si udělal ohniště. No co víc si můžeme přát? Preben ohřívá nějaké konzervy, zatímco Ellen profesionálně zakládá malý ohníček. Ohníček plápolá, jídlo voní a chlapi si nás rádoby nenápadně prohlížejí, stejně tak, jako my je. Ptám se Martiny, který se jí líbí víc. Okamžitě odpoví, že Preben. Nechápavě se ptám, proč? Prý má hezčí oči a určitě je hodnější. No nevím, mně se teda rozhodně líbí víc Ellen, i když má brýle a do očí mu moc nevidím. Možná je to tou jeho výslovností, možná jeho atletickou postavou. Food is ready, volá Preben a vyruší nás z našich úvah. Jídlo se podává na praktických plastových talířcích, což nám trochu zkazí romantickou idylku ohně, ale brzo na to zapomeneme. Musíme ji pochválit, nejenže to pěkně voní, ale i chutná. Na takové konzervy tady u nás pár let po revoluci ještě nejsme zvyklí. Začíná mít pocit, jako bychom byli na dovolené s nimi a že jsou to naši staří známí. Vyptávají se nás na školu, na to, v jakém jsme znamení a já se podívám vzhůru k nebi. Ukáže se, že Alan toho zná o souhvězdích dost a hned nám je ukazuje. Ohýnek je sice malý, ale světla jde od něj dost a tak se přesouváme kousek dál do tmy a Preben se vrací pro deku. A Martina se na mě podívá zkoumavým pohledem a já přesně vím, co chce říct. Asi bychom se měli uložit k spánku a nezahrávat si. Už tak riskujeme dost. Ale já cítím, že tohle je výjimečná chvíle a nikdy se nebude opakovat. A uklidním jí a jdeme doprostřed mítiny, abychom viděli hvězdy. A sedáme si na deku a Ellen navrhuje, abychom se opřeli zády k sobě, ať se všichni vejdeme. A tak se k sobě tiskneme a posloucháme přednášku o hvězdách. Každý si na nimi hledá tu svou. A pak, nestačím se divit, se bavíme o tom, jaké má kdo plány do budoucna. Najednou si všimnu, že hovor utichl a pravděpodobně si každý z nás zabývá svými sny. Jakoby se zastavil čas. Sedíme mlčky a něco mi říká, že všichni myslíme na tu samou věc, ale nikdo nechce porušit to posvátné ticho. A nakonec je to Preben, který nás vyzve, abychom se uložili ke spánku v autě. Ráno mě probouzí zpěv ptáků, bojím se otevřít oči a tak čekám na nějaké další zvuky. Vedle mě oddychuje Martina a já stále ležím a čekám. A teď se to ozvalo, chrápání někde venku. No tak je to pravda, nezdálo se mi to. S radostí otvírám oči a v tom se budí i Martina. Zdá se, že nikomu není moc do řeči, balíme si věci a jede se dál. Nějakou chvíli je hrobové ticho. Zlobí se na nás? Nebo je jim taky líto, že se musíme rozloučit? Po cestě se zastavíme v motorestu na Hemenex a pak strávíme chvilku nad mapou, než zjistíme, kde bude pro nás nejlepší pokračovat ve stopu. Preben navrhuje, ať s nimi zůstaneme ještě 3 dny v Praze. No je to sice lákavá nabídka, ale my se máme hlásit do dnešního večera v táboře. A tak s díky odmítáme. Když konečně nastane čas loučení, Ellen nás ve do Dánska a píše nám adresu. You must come this summer, please say you will come. Dívá se na nás s úpěnlivou prosbou v očích. Na chvíli se mi zazdá, že jeho oči přitahuju spíš já, než Martina. ale to bude asi tím, že mé oči na něm visí pokaždé, když promluví. No co byste odpověděli? Nevím, jestli je to v tu chvíli vážné, ale slíbili jsme, že určitě přijedeme. Bylo mi najednou z toho loučení tak smutno, že se mi draly do očí slzy. A nevěděla jsem, jestli jsou to slzy štěstí anebo smutku. Došlo i na objímání. A já marně vzpomínám, kdy jsem naposled cítila při obětí to, jako tenkrát v té chvíli. Přála jsem si, aby ta chvíle trvala věčně. Má najednou je zelená dodávka pryč a mně to připadá jako střih ve filmu. Zůstáváme v záběru jen my, dvě, na silnici. A nikde ani náznak něčeho, co by mohlo připomínat minulý děj.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím a

stojíš při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Rok 1991 zněl název příspěvku, který mi do omeletek na dvojku poslala posluchačka paní Radmila Painterová. A snad vás její vzpomínka inspirovala. A i vy se ponoříte do minulosti a napíšete mi, co se vám kdy stalo na cestě, doma, v práci. Moc se těším na vaše texty, které mi posílejte buď na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Vinohradská 12 Praha 2 120 00. No a teď se vrátíme k dnešnímu omeletkovému tématu a tím byl úspěch. Mám pocit, že důležité je se na cestě za úspěchem nebát. Za úspěchem spěchat je samozřejmě riskantní, protože cíl, úspěch, v momentě, kdy ho dosáhneme, se může zdát, že je vlastně jen překážkou na cestě, která bude jiná. No ale stojí za to riskovat. Já jsem se moc radovala, když jsem v první třídě závodila na školním hřišti v jízdě na koloběžce a umístila jsem se jako třetí. A dostala jsem lízátko a diplom. A má radost byla proto tak velká, že jsem se bála, že budu ze všech poslední. No a mé obavy byly docela oprávněné, protože jsme závodili 4. Moc úspěšná jsem nebyla při volbě Miss Hory. Byla jsem tehdy s dětmi z tátova zaměstnání v Jizerkách. Bylo mi 12 let a skončila jsem 12. Porota neocenila můj projev v kategorii jak nenápadně upoutat pozornost neznámého hocha. Ostatní dívky si na lavičkách k hochu přisedali blíž a koketně koukali a mrkali a upouštěli kapesníčky a tak dále a tak podobně. A já jsem přistoupila k chlapci a řekla mu, chci s tebou chodit. V podstatě tímto principem jsem upoutala pozornost svého muže. Seděl vedle mě v hospodě a já mu řekla, tak už mi tu pusu dej. I když asi měli poroci pravdu, taky to byla spíš provokace. Jednou jsem čekala doma úspěch v neděli u svátečního oběda. Rozhodla jsem se tehdy, že rodinu překvapím a uvařím úžasnou thajskou specialitu. Patlala jsem se s tím celé dopoledne, k obědu jsem pak na stůl přinesla nádherně vonící a zajímavě barevné talíře. A syn Petr ochutnal a řekl, vaříš skvěle, mami. Tak jsem se nadmula pýchou. Ale Petr v zápětí bohužel dokončil myšlenku. Ale ten dnešní recept je dost hnusný. Největší úspěch jsem v poslední době pocítila, když ke mně v obchodě přišel malý chlapeček a řekl, že se mu líbí mé boty. Cítila jsem se jako hvězda. Byla jsem totálně šťastná. Největší kariéru v životě může člověk udělat totiž jenom tehdy, když se sám, aspoň občas, bude cítit šťastný. A kdo ve 20 není dost zdrav, ve 30 dost chytrý, ve 40 dost bohatý, no tak ten už si dosta let nepolepší. No to je pro dnešek všechno. Myslím, že dost velký úspěch je, že vůbec žijeme. Vaše Halina Pavlovská.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Pivovarnictví mělo dlouhou tradici dávno před první republikou.
2: Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
1: Fenoménem se stalo pivo lahvové. Zpočátku bylo dražší než točené.
2: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce. Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
0: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
0: Jsme vaše Dvojka.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Prý nikdy nežil.
5: A vidíte, to mě nenapadlo.
4: Přesto jeho dílo a duch
6: narebela.
4: Zasáhlo mnoho koutů naší země.
7: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
4: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
5: Krása, co?
4: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Šest hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Ještě dnes policisté na českých silnicích kontrolují jednostopé dopravní prostředky. Irán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí, bez toho prý mír nepřichází v úvahu. Dnes má být jasno nebo polojasno, během odpoledne a večera bude přibývat oblačnost, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ještě dnes budou policisté po celém Česku kontrolovat motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celoevropské akci Two Wheels, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, říká její mluvčí Violeta Seřišťová.
9: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
8: Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Víc než 5000 Čechů ročně onemocní pooperační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Na tankodromu poblíž Strašic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil se skok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky. Své vybavení přijeli představit také armády sousedních zemí. I letos očekávají organizátoři tisíc návštěvníků. Program, který je každoročně zdarma, začíná v 9 hodin a skončí v 16. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu, zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost, dodala, že incident vyšetří. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
10: Mohsen Rezaí, vojenský poradce íránského nejvyššího vůdce Ajatolláha Chomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, ráno se ojediněle také vyskytnou mlhy. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle bouřky. Teploty dnes 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
8: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za sjezdem do Roudnice. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí jen jedním pruhem. Opět je to bez omezení a má to být opět bez omezení. To má být až v neděli odpoledne. Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A na Teplicu se vyhněte překážce na silnici 27 do mostu mezi Košťany a Hrobem, leží uprostřed vozovky sražená srna. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Michal Jagelka a sobotní dobré ráno.
6: Přejeme vám z dvojky pěkné ráno, milí posluchači. Je sobota 6. června, máme 6 hodin a 5 minut a ano, na vlnách dvojky startuje naše další společné sobotní dobré ráno. Co vám nabídneme v té jeho první hodině? Tak už za chvíli třeba pozvánku do pražských Riegerových sadů, kde právě dnes zahájíme oslavy stých narozenin Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pak tu pro vás budeme mít aktuální předpověď počasí a před 6:30 nás ještě čeká výlet do Olomouce, kde v těchto dnech probíhá zajímavé vědecké zkoumání tamních vzácných středověkých rukopisů. Po 6:30 vám představím některé víkendové programové typy k poslechu dvojky a před 7:00 vás ještě pozveme na letošní letní shakespearovské slavnosti. Příjemné vstávání vám dnes přejí z režie mistr zvuku Pavel Chour a od mikrofonu ze studia pak váš dnešní ranní průvodce Michal Jagelka. Tak tedy dobré ráno.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Přesný čas je 6 hodin a 9 minut k tomu a vy posloucháte sobotní Dobré ráno na dvojce s datem 6. června. Teď tu pro vás mám jednu aktuální a věřím, že i zajímavou pozvánku na dnešní odpoledne a večer. Už dnes se totiž pražské Riegrovy sady promění v otevřenou hudební scénu a místo pro setkání posluchačů, zaměstnanců Českého rozhlasu i široké veřejnosti. Český rozhlas tam společně s vámi právě dnes zahájí oslavy stých narozenin symfonického orchestru Českého rozhlasu a půjde opravdu o výjimečný den, na který jste srdečně zváni i vy. Program Open Air koncertu začne už v 15 hodin a nabídne pestrou hudební přehlídku souborů, kapel a hostů spojených s orchestrem. Na pódiu se představí například Epoch Quartet, Clarinet Factory, jazzový kvintet Spinus Quae nebo dechovka s půvabným názvem Ludia Banda. Myslí se i na rodiny s dětmi a pro malé návštěvníky bude připraven oblíbený pořad Vlnohraní, takže si ten dnešní den mohou společně užít opravdu všechny generace. Celým odpolednem a večerem provedou moderátoři Českého rozhlasu Vltava, Naděžda Hávová a František Šedivý. Slavnostní vrchol pak přijde večer ve 20 hodin, kdy pod širým nebem zahraje symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry. Zazní známé skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Richarda Wagnera, Sergeje Prokofjeva a mnoha dalších slavných skladatelů. A protože se to všechno odehraje v krásném prostoru Riegrových sadů s výhledem na naše hlavní město, může to být opravdu neopakovatelný zážitek. A důležitá informace na závěr, vstup je zdarma, takže pokud ještě na dnešek nemáte žádný program, dnešní hudební odpoledne a večer v Riegrových sadech může být krásným tipem pro vás a pro vaši rodinu, pro přátele i pro všechny, kdo mají rádi hudbu, kdo mají rádi rozhlas a kteří chtějí být u začátku oslav významného jubilea našeho rozhlasového orchestru. Teď si ale pustíme docela jinou muziku, a to anglickou kapelu East 17 a už za chvíli si řekneme, jaké nás o tomto víkendu čeká počasí. A potom se ještě před 6:30 vydáme do Olomouce, kde v těchto dnech probíhá jeden velice zajímavý vědecký průzkum vzácných středověkých rukopisů. Tak přejeme z dvojky dobré ráno a příjemné vstávání.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 16 minut a teď už tu pro vás máme aktuální předpověď počasí a s ní už je na lince připravena meteoroložka Petra Sýkorová. Přejeme z dvojky pěkné ráno a otázka je jasná, jak bude o tomto víkendu?
2: Tak krásné, dobré ráno přeji. Tak dnes bude nejdříve jasno až polojasno na horách na severu. Čekáme při přechodu zvětšené oblačnosti ojedinělé i přehánky. No a potom během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky a ojedinělé i bouřky. Dnešní maximální teploty budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16. No fakt bude jenom slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. No a co se týče nedělního dne, tak tam bude už jasno, polojasno až oblačno. V severovýchodní polovině území místy jindy jen výjimečně s přeháňkami a ojedinělé i bouřkami. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty zítra k ránu klesnou na 14 až

0: když se podíváme dál na ten příští týden, tak ten začátek bude slunečný. Pondělí tedy s maximální teplotami také letními kolem 25 stupňů Celsia. No a potom teda, je pravda, že úterý a středa se počasí pokazí, bude na většině území pršet a bude se ochlazovat a už to nebude tak letní, ale nebojte se, to se zase za pár dní spraví.
1: Já jsem to věděl, Petro, vy jste vždycky optimistická, tak jste mi udělala radost. Tak moc děkujeme, to byla meteoroložka Petra Sýkorová. Děkujeme za aktuální předpověď počasí a přejeme hezkou sobotu.
0: A také naslyšenou.
1: Co znamená nález Mosazy v iluminacích vzácných středověkých rukopisů? I to se za chvíli dozvíme v reportáži z Olomoucké vědecké knihovny. Začal tam totiž první kompletní výzkum vzácných rukopisů z 11. až 14. století. Tak si na to počkejte.
2: Michal Jagelka
3: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

0: dokola.
1: To byl Tomáš Klus a píseň Dokola a vy posloucháte stále, milí posluchači, naše sobotní Dobré ráno na dvojce s datem 6. června roku 2026 a máme téměř 6 hodin a 22 minut k tomu. Ty nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny v těchto dnech zkoumají historici a chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. Pomocí nejnovějších přístrojů analyzují původ, složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. To vše šetrně a bez rizika jejich poškození. Jedná se vůbec o první kompletní výzkum tohoto typu v České republice.
2: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 vlnové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
3: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
2: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminů.

0: malých rukopisů. Máme to propojené k tomu velkému digitálnímu mikroskopu.
1: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
0: Co si myslím, že je úplně suprové. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak no, vidíme...
1: Stačí lehce potočit.
0: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
1: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
0: A nebo kulma tady.
1: A nebo kulma.
0: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
0: My jsme právě v těch nejstarších iluminovaných rukopisech našli mosas. Mosas je zprofanovaná v 19. století, ale v období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí, co je důkaz už prvních cest vzácných věcí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd, který se analýzami historických děl dlouhodobě zabývá.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací. To, co je na tom vlastně jedinečné, je právě to, že my kombinujeme tu analytickou schopnost těch přístrojů současných s velmi komplexní znalostí. A to je ten součet, který je právě potřeba pro to, aby jsme potom přinášeli nové informace o původu těch děl, o jejich proveniencích, dataci a podobně.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Čulpíková.
4: My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání, z čeho jsou vlastně tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů.
1: Oni vědci se dostanou opravdu k velmi vzácným rukopisům. Památkám, často kulturním.
4: K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé. Vlastně tentokrát mají k dispozici jak graduál loutský, tak Bibli boskovickou, Bibli olomouckou. Nám to vlastně pomůže při té ochraně toho našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Vzácný a zajímavý tip na výlet do Olomouce. Vyrazte se tam podívat, milí posluchači, pokud vás tahle ta tématika zajímá. 6 hodin a 25 minut s vámi je stále Dvojka a na naše sobotní dobré ráno. A já mám velikou radost z toho, že na to tady nejsem sám, že s námi vstáváte, že nám píšete, psala třeba Hanka, že nás poslouchá a že už takhle po ránu vyrazila ven s pejskem, a píše mi i náš věrný posluchač Richard, který nevynechá jediné sobotní dobré ráno, kdy jsem zde, takže Ríšo, i vás moc zdravíme. Po 6:30 vám nabídneme dva programové tipy k poslechu Dvojky a potom vás také pozveme na letošní letní shakespearovské slavnosti. Já vám říkal, že to dnešní sobotní dobré ráno bude zajímavé, ale teď už se budeme zase chvíli hrát a máme tu klasiku Robbie Williams a Nicole Kidman Something Stupid, velmi oblíbená věc z jednoho slavného muzikálu. Tak vám přejeme příjemné vstávání a dobré ráno.

0: Řekl bych, že velice příjemná hudební záležitost takhle na sobotní ráno s datem 6. června. Posloucháte Dvojku, s vámi je naše sobotní dobré ráno a blíží se 6:30 a s ní i další naše ranní zprávy na Dvojce a s nimi Denisa Žižková. Potom vám nabídnu dva programové tipy k poslechu Dvojky a potom bude řeč ještě o letních shakespearovských slavnostech, které tak jako každé letní prázdniny i letos přicházejí do České republiky. Tak přejeme dobré ráno.
1: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Miluje sporty, je zvědavá na vše, co jí život přinese a s chutí od něj přijímá nové pobídky. Moderátorka, někdejší televizní hlasatelka Marie Redková. Co jí kompenzovalo neuskutečněný sen o dráze pěvkyně? Jaký svět se jí otevřel v rozhlase? A které rostlinky vysázela na své milované chalupě v předhůří Šumavy?
1: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
4: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda, za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste také počet registrovaných aut s alternativními pohony, hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů, upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl, lidé totiž mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje také pití alkoholu, kouření, obezita nebo nadměrný stres. Pro veřejnost se dnes otevírá Kramářova vila v Praze na Hradčanech. Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem prohlédnout reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je rovněž výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Více informací o prohlídkách lidé najdou na webu úřadu vlády. Prohlídky s odborným výkladem se uskuteční ve skupinách od 10 do 17 hodin. Brnem odpoledne projde pochod Brno Prague Parade. Podpořit má rovnost lidí bez ohledu na pohlaví, gender nebo sexuální orientaci. V 15 hodin vyjde ze zeleného trhu v centru města. Trasa je dlouhá 2,5 kilometru. Organizátoři očekávají, že se ho zúčastní asi 3000 lidí. Na bezpečnost dohledne policie. A v nečekaně obsazeném finále tenisového Roland Garros se utkají o premiérový grandslamový titul Ruska Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvalinská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské Antuce usilovat o triumf v 19 letech. O 5 roku starší Chvalinská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začne na hlavním dvorci Filipa Šatriera v 15 hodin.
1: Počasí.
4: Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách přechodně zvětšená oblačnost, během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky. Teploty dnes 21 až 26 a v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se vyhněte překážce za Hustopečemi. Na 35. kilometru leží na vozovce v levém pruhu roztrhaná pneumatika. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nepřehledněte odstavený kamion mezi Vescem a Jesenicí. Na 0,5 kilometru stojí v odstavném pruhu, je označený šipkou a kužely. A na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu čekejte překážku za Loktem. Na kilometru 130 stojí porouchané auto, blokuje připojovací pruh od technického nájezdu. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Michalovi Jagelkovi.
0: A ten za ně děkuje Denise Žižkové a děkujeme i za další ranní aktuální zprávy tady na Dvojce v sobotním dobrém ránu s datem 6. června roku 2026. Když už jsme u toho kalendáře, tak zítra nám končí 23. týden roku. Dnes slaví svůj svátek Norbert a představte si, že pranostika říká, že o svatém Norbertu chladna jdou kečmertu. Mimochodem, krásné slovo, ten čmert. Předpokládám, že je to asi čert. Tak do konce roku zbývá 208 dní, to jsem vám možná ještě neřekl, a důležité historické datum 6. června roku 1944 bylo zahájeno vylodění spojenců v Normandii a přišel takzvaný dlouho očekávaný den D. Co vám nabídneme do té 7. hodiny v našem sobotním Dobrém ránu dál, tak už za chvíli vám nabídnu dva programové tipy k poslechu dvojky o tomto víkendu a před 7. hodinou bude ještě řeč o divadle. Hrady, nádvoří i letní amfiteátry nejen v Česku totiž už brzo ovládne William Shakespeare. Už za 3 týdny začínají letní shakespearovské slavnosti, které letos nabídnou přes 150 představení a zahájí je premiéra komedie Omylů. Tak věřím, že je vám i dnes ráno dvojka příjemným společníkem a že se v její společnosti nenudíte. Tak pěkné vstávání.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: To byla kapela Olympic a píseň Taky jsem se narodil bos tady u nás na dvojice v sobotním dobrém ránu s datem z 6. června v 6 hodin a 42 minut. Teď už vám ale chci představit dva slibované programové tipy k poslechu dvojky o tomto víkendu. Ten první se týká dnešní hry na sobotu, kterou uvedeme krátce po 13. hodině. Tentokrát se můžete těšit na rozhlasovou inscenaci Zdeňky Psůdkové s názvem Ulrika, která připomíná pozdní a legendární lásku Johanna Wolfganga Goethe k mladé Ulrice. Příběh se odehrává v Mariánských Lázních, kde slavný autor tuto dívku potkal. Mladičká Ulrika inspirovala 74-letého Goethe k napsání elegie z Mariánských Lázní, která patří k vrcholům jeho lyrické tvorby. V titulní roli uslyšíte Petru Špalkovou, dále hrají Jana Prajzová, Anna Ševčíková, František Němec, David Novotný, Igor Chmela nebo Josef Sommer. Rozhlasová hra nesleduje jen samotné vzplanutí, nýbrž i to, jak se s tím vším Ulrika vyrovnává v dalších letech svého života. Hru na sobotu Ulrika si nenechte ujít dnes krátce po 13. hodině na vlnách dvojky. Režii měla Lída Engelová a hra byla natočena v roce 2000.
1: Bylo mi 14, když mě provdali za tvého otce, dvorního maršálka von Levecov. Než jsem se vzpamatovala, měla jsem tebe a Amálku a za 2 roky jsme šli od sebe. S ním se vážně nedalo žít.
2: Já vím, maminko.
1: Ty nic nevíš, dítě. To poznáš, až se jednou provdáš. A já to provedla 2x za sebou. Pokaždé jsem si vzala Levecova, jako by druhý bratranec mohl být lepší než ten první.
2: Už je mrtvý, maminko. A neměli bychom Bertičku.
1: Dej mu, pán Bůh, věčnou slávu. Padl u Vatrlo. To se nemělo stát. Na to už se pamatuješ. Bylo ti 11.
2: Ano, maminko.
1: Ta válka všechno znehodnotila. Musela jsem prodat statek. Postavila jsem za to dům v Mariánských Lázních a peníze byly fuč. Nechme to. Tím nic nespravíme. Vidíš, děvčata spí a to je moudré. Příští týden už to bude veselejší.
2: Přijede pan tajný rada?
1: Ovšem.
0: Druhý můj dnešní programový tip se bude týkat zítřejší nedělní pohádky, kterou uvedeme tradičně po 13. hodině. Tentokrát se můžete těšit na příběh s názvem Modrý pták, na poetické pohádkové podobenství o hledání lidského štěstí. Příběh dvou dětí, Tyltyla a Mytyl, nás vytrhne ze světa každodenní reality a zavede nás do říše snů, vzpomínek a fantazie, kam se děti vydají hledat vzácného modrého ptáka. Děti na své cestě potkají podivuhodné bytosti a budou muset pochopit, že to nejdůležitější se často skrývá až pod povrchem věcí. Těšit se můžete například na Martina Veldu, Ilonu Hornichovou, Miloše Hlavicu, Alenu Vránovou, Vladimíra Brabce nebo Danu Morávkovou. Pohádka byla natočena v roce 1989 a režíroval ji legendární Jiří Horčička. Vysíláme zítra krátce po 13. hodině na dvojce.
3: Mytyl, spíš?
4: Ne.
3: Na co myslíš?
4: Naši se na tebe hněvají kvůli té hrdličce.
3: A proč bych ji měl někomu dávat, když je moje?
4: Mohl si Lidušce jenom půjčit.
3: Ty mi to máš taky za zlé.
4: Je mně líto, že Liduška tolik stůně.
3: Proč to říkáš, jako by to byla moje vina?
4: Tiše. Někdo čukal na dveře.
3: Nejspíš tatínek. Abychom už spali.
4: Ten by neotvíral tak pomalu. Je, Tyltyle, podívej.
3: To je ale hrozná stařena.
4: Čarodějnice.
3: Neboj se, vyženuji. Jděte pryč, paní, nebo zavolám tatínka.
5: Jen to zkus. Jestli se dovoláš.
3: Kdo jste?
5: Čarodějnice Beriluna.
4: Nechte nás, my jsme nic neprovedli.
5: Však vám nechci ublížit.
3: Tak proč jste přišla?
5: Hledám vzácného tvora.
6: Nemáte modrého ptáka?
4: Tyltyl, tamhle v kleci.
0: Tolik moje dnešní programové tipy. A já věřím, že se vám dnešní hra na sobotu i zítřejší nedělní pohádka budou líbit. Za chvíli už se budeme věnovat divadlu. Hrady, nádvoří i letní amfiteátry nejen v Česku totiž brzy ovládne William Shakespeare. Už za 3 týdny začínají letní shakespearovské slavnosti, které letos nabídnou přes 150 představení a zahájí je premiéra komedie Omylů. Víc vám řekneme za chvíli. Je to

0: Už za 3 týdny se nejvyšší purkrabství Pražského hradu promění ve starověké Syrakusy. Právě do nich zasadil William Shakespeare děj své slavné komedie omylů, nebo také komedie plné omylů, jaký známe tradičně u nás, která už 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
1: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
1: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
2: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
3: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie omylu je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
2: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii omylu uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
3: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespearea určitě rád. No.
2: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o 3. zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi a i tentokrát si stejně jako v 2 předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první 2 dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let, což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch, tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer Tří králový a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
2: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné shakespearovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Ano, letní prázdniny jsou za dveřmi a s nimi i další ročník letních shakespearovských slavností. Tak se určitě zajděte na některé z představení podívat, milí posluchači. Blíží se 7. hodina a s ní další zprávy a Denisa Žižková a po 7. hodině nás čekají třeba omeletky Haliny Pavlovské, roadshow Rozhlas jede za vámi a nebo Koblihy a Pepa Maršálek. A také zatelefonujeme Ondřeji Brouskovi, tak se máte na co těšit. Pěkné ráno.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Evropská komise nemá problém s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Řešila, jestli státní podpora jihokorejské firmy KHNP nenarušuje unijní trh. Kvůli slavnosti blahořečení jsou v Brně posílené některé spoje hromadné dopravy. Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách ojediněle přehánky, teploty maximálně 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má 2 nové bloky postavit na síti X, to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. V Brně je dnes slavnost blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Dopravní podnik kvůli tomu posílil některé linky autobusů a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená budou i parkoviště pro auta přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
2: Máme tady 2 velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
0: Na slavnost blahořečení pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Dnes v Praze nejezdí tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku staví poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice kolejový přejezd. Cestující musí využívat metro a linky povrchové dopravy. Od zítra budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel mířících na Kuvajt a Bahrajn. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony ohrožovaly regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít shodu na takzvané memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu. Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Invaze znamenala klíčový obrat ve vývoji druhé světové války. Památku padlých vojáků v Normandii uctí i americký ministr obrany Pete Hegseth.
3: Vylodění spojenců v Normandii připomínají koncerty, přehlídky historických vozů, seskoky parašutistů i piety. Do Normandie přiletělo taky 27 amerických veteránů, skoro všem je kolem stovky.
4: Je to čest tady znovu být. Byl jsem tu před 80 lety. Vrací se mi mnoho vzpomínek.
3: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodili britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hegseth. Z Francie Martin Baluch a Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 173 zastavilo osobní auto a řeší tam poruchu. A na nehodu pozor na silnici 152 z Moravského Krumlova do Jaroměřic nad Rokytnou. V křižovatce na Dukovany havarovalo osobní auto. Průjezd je tam omezený. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje sobotní Dobré ráno a Michal Jagelka.
6: Ano, a ten téměř v 7 hodin a 5 minut děkuje Denise Žižkové za další ranní aktuální zprávy tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Ano, začíná druhá hodina našeho dnešního sobotního dobrého rána s datem 6. července a už za chvíli tu pro vás v ní budu mít tradiční pozvánku k poslechu víkendových omeletek Haliny Pavlovské. Potom vás na chvíli vezmeme na státní zámek Telč, který se stal minulý čtvrtek už 23. místem, kam zavítala naše roadshow Rozhlas jede za vámi. Krátce po 7:30 se po telefonu spojíme s cukrářem Josefem Maršálkem a usmažíme si s ním báječné koblihy. Vždyť právě na včerejšek připadl v některých anglosaských zemích Národní den koblih. No a po 7:45 ještě zatelefonujeme herci, skladateli a hudebníkovi Ondřeji Brouskovi a zajímat mě bude nejenom, co právě zkouší v divadle a zda ho čeká náročné hudební léto, ale třeba také to, zda letos nejde... Zda letos najde čas na nějakou tu letní dovolenou. Vidíte to, už i já potřebuji dovolenou. Milí posluchači, to naše dnešní sobotní dobré ráno je, myslím, nabité zajímavými tématy a přivítáme v něm zajímavé hosty. Tak přejeme ze studia Českého rozhlasu Dvojka i nadále příjemné vstávání a dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: To byla Leona Machálková a její veliký hit s názvem Zatmění tady u nás v sobotním dobrém ránu s datem 6. června. Přesný čas máme 7 hodin a téměř 14 minut. Ani o tomto víkendu nesmějí chybět ve vysílání dvojky naše popolední omeletky. Ty dnešní budou naplněny potomky a dětmi. Ty zítřejší pak budou prý plné pohody a odpočinku. Ano, někdy se snažíme dát si po náročné práci nohy nahoru a očekáváme, že nás naše drahé polovičky alespoň po celý jeden den zahrnou pozorností a něhou. Ale ne vždy se všechno odvíjí podle našich představ. Své o tom ví i autorka pořadu Halina Pavlovská.
1: Člověk má většinou právo na lenošení, po těžké práci, po vyhrané bitvě, po dobité lásce. No, člověk má prostě právo na lenošení, když se mu zachce. Já jsem jednou měla pocit, že mám právo na lenošení, nebo spíš odpočinek, když jsem po úmorném psaní ležela na zahradě a četla si. A přišel manžel a zeptal se, co bude k obědu? Nevím, něco uvař. Řekla jsem stroze, prostě si představ, že jsem mrtvá, tak co bys si spočal? No dobrá, zabručil manžel a zmizel v kuchyni. Asi za hodinu jsem na něj ze zahrady zavolala a zeptala se, jak mu to jde. Skvělé, odpověděl vesele, udělal jsem si výborný salát. No a co budu jíst já, zeptala jsem se. A on opáčil, já měl za to, že ty jsi mrtvá.
0: Ano, není nad upřímnost v takovém dlouhotrvajícím a láskyplném vztahu, kdy se ti dva znají natolik a tak dlouho, že už moc dobře vědí, že nejdůležitější je společný humor a nadhled. Vždyť ten čas tak neúprosně rychle letí a není čas na to se životem promračit. No ale obraťme list. Už za chvíli vás vezmeme na státní zámek v Telči, kam minulý čtvrtek zavítala naše roadshow s názvem Rozhlas jede za vámi. Tak přejeme z dvojky stále pěkné ráno a příjemné vstávání.

0: Roadshow Českého rozhlasu s názvem Rozhlas jede za vámi vyráží do všech koutů naší republiky, aby vám ukázala a představila zákulisí rozhlasové práce. A minulý čtvrtek dorazila už na své 23. místo. Naší další zastávkou se stalo nádherné prostředí státního zámku Telč. Večerem tradičně provázel Aleš Cibulka a jeho hosty byly farářka, spisovatelka a vítězka Stardance Martina Viktorie Kopecká a zpěvák Martin Chodůr. Nechyběl samozřejmě ani generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, maskot projektu Vipet Tobiáš anebo Moje maličkost a soutěž o naše DAB rádia. Zkrácený záznam večera odvysílají dnes a zítra regionální stanice Českého rozhlasu a my vám teď v sobotním dobrém ránu nabízíme alespoň malou ochutnávku té báječné atmosféry, která v Telči minulý čtvrtek panovala.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
3: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
2: A to jste měli.
3: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
4: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
5: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších

0: bydlel. Nabízím za A král Miroslav Spišné princezny, za B princezna Krasomila Spišné princezny, anebo za C šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
1: Byl to král Miroslav.
0: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
2: Michal Jagelka
3: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

Je s vámi stále ranní vysílání dvojky a po půl osmé zatelefonujeme Josefu Maršálkovi a potom také Ondřeji Brouskovi. Řeč bude o koblihách a potom také o tom, co čeká kapelu Monkey Business o letních prázdninách. Tak přejeme z dvojky dobré ráno a příjemné vstávání.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Pacienti v Česku trpí po operační otravou krve častěji než ti v zahraničí. Ročně jich je podle ministerstva přes 5 000. Lidé nově na internetu najdou, kolik případů má nemocnice, ve které je čeká operace. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly přestat proplácet léčbu sepsí, aby nemocnice motivovaly k důslednější péči. Cyklisté, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisté po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry, SPZky nebo sjeté pneumatiky. Od pátku hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Na Náchodsku dnes otevírají cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a také nabíječky pro elektrokola. Svazek obcí už teď plánuje další rozšiřování, například napojení celého okruhu na Labskou stezku v Jaroměři a druhým směrem na Náchod. Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu Czech MTB Cup. Návštěvníci musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. Lidé také můžou využít linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Spolek Darwin dnes pořádá naučnou procházku v pražských Klíčovských sadech. Přírodovědci tam zájemcům představí místní přírodu i zvířata. Akce začíná v 10 hodin a účast je zdarma.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo polojasno, na horách při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, během odpoledne a večera pak bude přibývat oblačnost od jihozápadu a v západním polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
2: Doprava.
1: Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172,5 stojí nouzově osobní auto v odstavném pruhu. Před chvíli tam silničáři dovezli šipku, už je tam i asistenční služba. A na dálnici D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje Michal Jagelka.
3: Který děkuje Denise Žižkové za další ranní zprávy tady u nás v sobotním Dobrém ránu s datem 6. června. Startuje poslední čtvrtina našeho dnešního ranního bloku a v té se už za chvíli po telefonu spojíme s cukrářem Josefem Maršálkem. Řeč bude o koblihách. Včera byl první pátek v červnu a na ten tradičně připadá v anglosaském světě Národní den koblih. Jeho kořeny vedou do Spojených států, kde ho v roce 1938 zavedla armáda spásy na počest dobrovolnic, které za první světové války smažily koblihy vojákům. No a já věřím, že dojde i na Pepíčkovou legendární vanilkovou náplň. Kolem 7:45 se pak po telefonu spojíme ještě s hercem, muzikantem a hudebním skladatelem Ondřejem Brouskem, kterého aktuálně čeká zajímavá divadelní premiéra. Kromě toho ale také hudební léto a možná i nějaká ta zase zasloužená dovolená. Na všechno se Ondry zeptám za vás. Tak věřím, že vám dvojka dělá dnes po ránu příjemného společníka a přejeme tedy i nadále dobré ráno a příjemné vstávání.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Včera se v anglosaském světě slavil Národní den koblih a my si teď v sobotním dobrém ránu budeme o téhle sladké klasice, kterou většina z nás miluje od dětství, povídat s cukrářem Josefem Maršálkem, který má s kynutým těstem i koblihami bohaté zkušenosti. Pepíčku, dobré ráno, vítej ve vysílání dvojky.
1: Dobré ráno, Míšo, zdravím tebe a taky všechny posluchače rádia.
0: Pepíčku, tušíš, kde se vlastně koblihy vzaly? Je to česká či moravská národní pochoutka, nebo kobliha přišla odjinud?
1: Ne, vůbec ne. Koblihy jsou s námi stejně jako lidstvo starý, takže ty první najdeme ve starý Číně, ve starém Egyptě, v Řecku, ve starém Římě a já docela hodně cestuju a můžu vám teda absolutně klidně odpřísáhnout, že každá země na světě má svoji nějakou smaženou sladkou koblihu, nebo koblížek, nebo donut, nebo kronat, nebo něco takového.
0: Pepíčku, ty máš na svém webu recept na pravé koblihy s voňavými povidly. Kdybys měl posluchačům stručně říct základ, z čeho udělat dobré těsto a co je ten úplně první krok, aby koblihy vyšly?
1: Takhle, ono, já tam mám sice napsaný pravé koblihy, ale pro mě pravá kobliha je taková ta česká, ta hodně nakynutá, taková ta, která má ten 2 cm krásný bílý proužek a tradičně naplněná povidly nebo nějakou marmeládou, džemem a nebo třeba vanilkovým krémem. No a pokud chcete mít zaručený úspěch, tak koblih já vždycky doporučuji udělat si omládek, to je taková ta směs tekutiny, kvasnic a mouky, většinou je to v poměru 1:1 a nechat ho hodně prokvasit, klidně hodinu, klidně dvě. Čím více ho necháte prokvasit, tím více bude mít sílu, tím rychleji vám bude kynout těsto a tím více budou ty koblížky potom nadýchané. A taky tím větší šanci máte, že získáte právě ten kýžený bílý proužek při smažení.
0: Ty ve svých typech často zdůrazňuješ, že kobliha musí být krásná už před smažením, tedy dobře zakulacená a poctivě vykynutá. Je tohle ten hlavní rozdíl mezi koblihou, která je lehká jako pírko, a koblihou těžkou a hutnou?
1: No je to určitě jeden z důvodů, proč jedna je taková a ta druhá je jiná. To znamená, či máte více perfektní kouli, správně utaženou takzvaně, že v ní nejsou prostě žádný díry, že to těsto je kompaktní, stejnolité a krásně nakynutou. Ty koblihy určitě si můžeme dovolit 2,5 až někdy 3-násobný objem, to samozřejmě záleží na těstu. Tak tím bude ta kobliha lépe držet pohromadě při smažení. Tím méně bude nasávat tuk, poněvadž když ji nemáte správně zakoulenou a jsou v tom těstě díry, tak logicky těmi dírami se do toho těsta dostane olej nebo sádlo nebo ghee například při smažení a rozhodně nedoporučuji do nich píchat ani vidličkou, ani párátkem, ani třeba špejlí, protože zase vznikne otvor, kterým tam jenom nateče tuk.
0: Pojďme, Pepíčku, ke smažení. Jak správně koblihy smažit, aby byly zlaté, nenacucaly zbytečně tuk a měly ten hezký světlý proužek po obvodu?
1: Ano, tak tady tohle to řeším v České republice už 10 let. Takže vy si uděláte perfektní těsto, vy ho nádherně vykoulíte, vy ho nádherně necháte vykynout a teď právě je ta alfa omega celých koblih. Takže není možné udělat nádherné koblihy, které po každý budou vypadat stejně, po každý budou chutnat stejně, když nebudete mít teploměr. Takže teploměr je absolutní alfa omega při smažení. A na tom teploměru potřebujete všechno mezi 165 až 175 stupňů Celsia. Když to bude hodně nad, tak ty koblihy se budou smažit příliš rychle, takže budou tmavé, možná i spálené a uvnitř syrové. A když to naopak bude ta teplota hodně pod těch 165 stupňů, tak zkrátka dobře se budou smažit příliš dlouho a zbytečně nasáknou olej.
0: Ty už si naznačil tu marmeládu. Když se řekne náplň, tak většina lidí si představí meruňkovou marmeládu nebo povidla nebo něco podobného. Co bys doporučil dávat do koblih?
1: Takhle, já je miluju absolutně s domácíma povidlama. To já jako miluju. Na podzim standardně děláme doma kdoulový džem, který je v nich absolutně dokonalý, možná s kapkou nějaké růže. A samozřejmě celá republika mluví o koblihách Josefa Maršálka, které jsou plněny vanilkovým krémem. Takže pokud jste opravdu gurmáni a máte rádi spíše krémové náplně, tak potřebujete vanilkový krém, který si snadno připravíte ze smetany, z mléka a z kukuřičného škrabu ze žloutku, možná nějakého romu a také cukru.
0: Pepíčku, poslední otázka. Máš někdy chuť koblihu tak jako Saturnin po někom hodit?
1: Tak toho já nikdy nemám chuť. Já tohoto s jídlem určitě nedělám. Ale kdyby to nebylo něco jedlýho a byla to třeba jenom nějaká věc, tak někdy je docela rád.
0: S cukrářem Josefem Maršálkem jsme si v sobotním dobrém ránu povídali o koblihách a já na ně díky němu teď tedy dostal obrovskou chuť. Pepíčku, díky moc, krásné léto a ať se koblihy povedou všem, kdo se do nich dnes pustí. Děkujeme.
1: Já děkuji, mějte krásné dny a určitě si usmažte, poněvadž proč nemít koblihu třeba i v létě.

0: Naším dalším hostem na telefonu je herec a hudební skladatel Ondřej Brousek, jedna z uměleckých opor divadla na Vinohradech. Na této scéně teď naskoušeli poslední novinku před chystanou rekonstrukcí budovy Joneskova nosorožce. Předpremiéry proběhly v tomto týdnu a oficiální premiéra se pak přesune do přechodných prostor divadla v pražském Radiopaláci. A Ondřej v téhle inscenaci nejen hraje hlavní roli, ale také k ní složil hudbu. Ondro, dobré ráno, vítej na dvojce.
1: Ano, dobré ráno.
0: Ondro, začněme rovnou horkou vinohradskou novinkou. Nosorožec bude poslední premiérovou inscenací před rekonstrukcí divadla. Je v tom trocha té nostalgie, když se vlastně loučíte s jednou etapou?
1: No, já to mám úplně tak hozený. Tahle ta inscenace je pro mě jako loučení se s tou starou scénou, protože kdo ví, jak to dlouho bude trvat. To je zaručený. My máme jako v plánu 33 měsíců, ale kdo ví, když my se odstěhujeme, kdy na to vůbec skočej, jako jo.
0: Kdy kopnou do země, jo.
1: No právě, kdy kopnou do země. A jak se budou nějaký nákladňáky a nějaký takový jako tyráky otáčet na náměstí Míru a v Římské ulici, no to bude. To bude velice náročná etapa, tohleto. Nosorožec je pro mě normálně loučení se starými prkny, s odlučenými portály, jo, a se špinavou oponou, jo. Takže já to prožívám velice jako nostalgicky.
0: A zvláštní i to, že vy vlastně zkoušíte v té staré historické budově, odehrály se tam ty předpremiéry, ale ta premiéra bude úplně jinde. Jak tohle to zvládáte jako celý soubor a ty jako představitel hlavní role?
1: To ještě nevíme, jak to budeme zvládat v říjnu. To ještě nevíme, to budeme zkoušet celý znova, podle mě.
0: Úplně od začátku.
1: Já jsem to zažil několikrát u několika inscenací, že předpremiéra byla v červnu, pak to člověk přes prázdniny naprosto zapomene a září pojďme znovu, jako jo. Že opravdu si třetinu člověk třeba vůbec nepamatuje, co tam říkal, jo. Přesně vypnout samozřejmě přes prázdniny, my musíme vypínat, jinak to nejde, já bych nemohl jako fungovat potom vůbec, ale já takzvaně jako vypnout nemůžu. Od divadla trošku možná, jo, čeká mě akorát letní scéna Ungeltu, ale nám začíná zase kapelová sezóna, takže s kapelou Monkey Business zase budeme jezdit přes léto. Takže ona jedna sezóna končí divadelní, no a začíná koncertní.
0: No je pravda, že ty máš i v tomto představení jakousi dvojroli, protože nejenom, že tedy stvárňuješ tu titulní roli, ale ty jsi složil pro celou inscenaci i muziku. Jak tohle to zvládáš, jak to jde dohromady?
1: Nakonec jsem ji nemusel skládat, zaplať pámbu. Byl jsem tam pouze jako hudební spolupráce, tak když už jsem tam byl, tak to proč to nevyužít. Ale my tam máme skvělého akordeonistu Milana Tesaře, který je tam s náma partner na jevišti, je po celou dobu na jevišti a doprovází nás svými improvizacemi a vlastně dotváří děj a celou atmosféru toho představení a je to nádherný, je to náramný.
0: Když půjdeme k té muzice a ke kapele Monkey Business, tak co vás čeká o letošních prázdninách? Mohou se na vás někam přijít vaši fanoušci podívat třeba na nějaký festák nebo nějakou akci v otevřeném prostoru venku?
1: Vzhledem k tomu, že já festivaly úplně nemám jako v lásce, tak já si to nepamatuju, ale vím, že tam bude nějaký Trutnov, to asi bude. Jeden z mála takových těch starých původních festivalů, kde nás ještě mají rádi a ještě nás tam zvou, takže tam budeme a jinak možná nějaký malý, nějaký venkovní akce, městské slavnosti a tak dál, ale mě pro Monkey Business čeká vlastně přes prázdniny taky práce, protože já budu aranžovat symfonický orchestr do Českého rozhlasu, se kterým vystoupíme 14. listopadu ve Fóru Karlín, takže konečně došlo na moje nejhorší obavy, že Monkey Business budou hrát s orchestrem. A já to bohužel musím celý napsat. Takže ano, takže plná polní, takzvaně.
0: Já nemám strach o to, že by si to nenapsal hezky a bude to jistě další skvělý zářez do tvé báječné kariéry. Ondro, máš vůbec čas na to užít si léto i jako táta, jako Ondra Brousek? Budeš cestovat, čekat nějaké volno, pojedeš někam s rodinou, stanovat k moři, něco takového, nebo pořád budeš pracovat?
1: Ne, je to těžký, ale dvakrát moře, takzvaně na krátko, to se musí zařizovat už v lednu, v únoru, aby se to dalo zorganizovat, aby už nikdo mi tam nic nedal do toho ubohýho týdne, který dám za ten rok dohromady, jo.
0: Ano, ano. A aby ti hlavně nevolal někdo z Českého rozhlasu a nechtěl po tobě další a další rozhovory o tvé práci, že? Tak Ondro, já ti moc děkuju, že jsi si udělal čas na naše sobotní dobré ráno na dvojce. No a já ti přeji jednak samozřejmě tvůj, ať to nezapomeneš přes prázdniny a ať ta premča vyjde v tom radiopaláci. No a přeji ti i pěkné léto a trošičku toho odpočinku. Zasloužíš si to.
1: No, rád jsem tě slyšel a děkuji za rozhovor.
2: Michal Jagelka
3: a sobotní Dobré ráno na dvojce.

Sobotní dobré ráno s datem 6. června pomalu jistě končí, ovšem dopolední vysílání dvojky samozřejmě nikoli. Po 8. hodině si můžete pustit Meteor, po 9. hodině Stříbrný vítr, ve kterém kolegyně Jitka Novotná přivítá hlasatelku a moderátorku Marii Redkovou, která už v pondělí oslaví těžko uvěřitelné životní jubileum. V 10 hodin Ondra Soukup a po 11. hodině Tobogan. Dnes bude velmi zajímavý, protože bude z divadla Y a to je nová specialitka Aleše Cibulky, na kterou se můžete těšit. No a já se na vás těším opět zítra po 9. hodině a to v životě na dvojce. Tak se mějte krásně a přeji vám krásnou sobotu. Pro dnešek už se s vámi loučí Michal Jagelka.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Kdo zabil starší ženu den před podepsáním závěti?
1: Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
2: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný.
3: A podivné byly i další okolnosti.
4: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
4: Tím pádem stopy v háji.
0: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Veřejnoprávní média se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. U jezera Milada v Ústí nad Labem připomíná středověký festival kulatá výročí dvou významných bitev. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno vám přeje Denisa Žižková, na dvojce začínají zprávy. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, z kolika penězi budou v příštím roce hospodařit, oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
6: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
7: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
6: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
8: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
6: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
5: Vláda v pondělí 22. června rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na pondělní jednání vlády dorazí i prezident Petr Pavel, který chce s ministry řešit koordinaci zahraničních cest. Premiér už dřív uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Pavel ale na své účasti trvá a nevylučuje ani kompetenční žalobu. Policie pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi z Letče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy domů, nedal o sobě vědět, nemá u sebe telefon. Vysoký je 150 až 160 cm, má blond vlasy a modré oči, na sobě má nejspíš tepláky a šedou mikinu. Podle policie měl být večer se svým spolužákem poblíž školy. Jakékoliv informace o hledaném, volejte na linku 158. Papež Lev XIV. Zahájí návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví centrum pomoci bezdomovců. Během dalších dnů návštěvy papež například vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech. Jeho návštěva potrvá do 12. června. Španělsko naposledy navštívil papež Benedikt XVI. V roce 2011. Středověký festival u jezera Milada na Ústecku dnes připomene 900 let od bitvy o český trůn a 600 let od husitské bitvy. Akci muzeum spojilo s připomínkou patrona města svatého Václava. Ten se podle legendy zjevil před střetem českých a německých vojsk v roce 1126 v okolí Chlumce. Na trůně tak zůstal Soběslav I. Program festivalu nastínil Vladimír Cetl z Ústeckého muzea.
9: Hlavní body programu jsou ty rekonstrukce bitev 1126 a 1426. Ty proběhnou ve 13 a v 17 hodin. Mimo to budou k vidění tábořiště těch středověkých vojsk. Neustále se tam bude něco předvádět. Budou tam hudební produkce, loutková divadla, tržiště.
5: K jezeru bude od dopoledne jezdit bezplatná linka městské hromadné dopravy od divadla v 10-minutových intervalech.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti o jediněle přehánky. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnost přibývat, v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov na kilometru 172,5 zůstala světelná šipka, po porouchaném vozidle zabírá tam odstavný pruh. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech, v Lochkovském se jezdí obou směrně, v Tubusu na letiště, v Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1, jde o víkendovou údržbu. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu v Petrohradu na Lounsku, havarovalo tam osobní auto, připravte se na omezený průjezd. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začíná Meteor.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Právě začíná Meteor.
11: Dnešní vydání má pořadové číslo 3271.
10: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
11: a Kateřina Březinová.
10: Poznáte záludné zvuky přírody?
11: Co je to čas?
10: Objev atmosféry Venuše.
11: Jak mozek vnímá hudbu?
10: Co přežije v žaludku?
11: Zvířata imunní k chorobám.

0: Který pak živočich to je?
1: No, bylo jich víc.
0: Pozadí jsem možná drobně něco zaslechla, nějaké zvuky prostředí.
1: Tak těch si nevšímejte, já mluvím o tom hlavním zvuku.
0: Ano, třikrát zazněl jakýsi zpěv nebo vibrace. Jednou dál, pak blíž a hlasitěji.
1: Jo, jo, i vás oklamali. Ty zvuky opravdu vydávají tři různí živočichové.
0: Pusťte mi to ještě jednou.

0: Opravdu mám co dělat, abych postřehla drobné změny frekvence? Nejde o nějaký omyl?
1: Pusťme si teď každého živočicha zvlášť a delší ukázku. Tohle je první z nich.
0: A kdo se takhle ozývá?
1: To ví zoolog Jan Andreska.
2: To je cvrčení lelka lesního. Pro mě je tohleto zvíře a tenhle ten hlas spojen s borkovickými blaty u Veselý nad Lužnicí, kam jsme je jezdili před mnoha a mnoha lety poslouchat s tátou a tam jsem se ten hlas naučil znát.
0: Lelek lesní. Moc zajímavý pták. Vzhledově něco mezi sovou a holubem.
1: Pojďme na druhou ukázku. A bystré ucho zaznamená v pozadí drobné šplouchání vody.

0: Ten velice podobný hlas je ropucha zelená. A tuhletu ropuchu zelenou jsem se zase naučil znát od táty na rybníku Blatci. Pod tím rybníkem Blatec je rybníček Svoletínek. Tam se ozývaly různé žáby, my jsme tam byli kvůli divokým husám. A najednou táta zastavil, říká, tamhle poslouchej, tam slyšíš takovou hrachovou píšťalku, jako je trilek, to je ropucha zelená. A tahle ta ropucha zelená je žába, která žije spíše v suších oblastech. To by člověk od žáby vlastně nečekal a v podstatě žila v Praze, kde se stavělo sídliště, zůstaly tam koleje po nákladních autech, napršelo do nich, hned tam byly ropuchy zelené, ozývali se odsud samci a bylo možné tam vidět pulce.
1: Pták má stejný hlas jako žába?
2: Jen počkejte, až se dozvíte, kdo vydává tento

0: Tenhle ten živočich se jmenuje krtonožka. To znamená, je to hmyz a v podstatě to je nebo bývalo zvíře všeobecně známé, protože vystupuje ve Ferdovém mravencovi, kde ta krtonožka má podzemní krámek s žížalým masem. A tahle ta krtonožka v podstatě má takové veliké hrabavé nohy, proto se jmenuje krtonožka. Žije v písčitých lokalitách, jsou na ní stížnosti od zahrádkářů, že se jim dostává do záhonů a zatahuje vysazenou zeleninu pod zem. To ta krtonožka opravdu dělá. A já jsem se s ní potkal poprvé v životě na těženém rašeliništi u Příbraze. To je v podstatě u řeky Nežárky, nebo nedaleko od Stráže nad Nežárkou. A tam jsme se zastavili jako zcela prozaicky, že si tam vememe do kyblíku trochu rašeliny k rododendronům a tam byla veliká hromada rašeliny nafrézovaná od těch strojů na těžbu rašeliny. A odsaď se ozýval hlas a já jsem říkal, no co tohle je? No a když jsme se o tom chvíli domluvali, táta říká, hele, podle toho, odkud ji slyšíme, to by mohla být krtonožka. Když jsem se tam chvíli štoural jen tak rukama, protože to byl opravdu jemný materiál a tu krtonožku jsem chytil.
1: Tři živočichové, tři podobné hlasové projevy.
2: Někdy člověk s rozpoznáním nezaváhá, ale jindy úplně zmatou i zkušeného odborníka.
0: Jsem se v životě dostal do situace, kdy jsem teda jako opravdu nevěděl. Bylo to v Chorvatsku, v Dalmácii na ostrově Rab, kde jsme měli kurz mořské biologie. Bydleli jsme tam v takovém stanovém kempu, který byl velice pěkný v obci Lopar. Výrečci jižní tam houkali celé noci a jednoho večera jsem šel a slyšel jsem tenhle ten trilkový hlas. A říkal jsem, to by mohla být krtonožka, písek tady je, tam byly takové duny nafoukané z pláže. Tak jsem tam šel a ono se to ozývalo z jiného směru, jak jsem říkal, tak to krtonožka nebude. A byla tam taková vodní plocha, která byla ve vyschlém potoce. Říkal jsem, to by mohla být ropucha zelená, kterou mám naposlouchanou docela jako hodně, protože ji člověk přeci jenom občas slyší. Ropucha zelená to taky nebyla. A byl tam se mnou kamarád Jirka Bureš a Jirka Bureš říká, hele, tohle by mohl být lelek. Tak jsme ho neviděli, jenom jsme slyšeli to crčení a potom druhý den jsme byli v jiné části kempu a tam byla lampa. Došli jsme si k ní večer. Lampa svítila a naletovaly na ní můry, což je hlavní potrava tohodle toho lelka. A lelek se proletoval okolo toho, lovil můry do svého velikého zobáku a já jsem si tam uvědomil jednu věc, kterou jsem předtím nikdy si neuvědomil do té míry jasně a jednoznačně. A sice ono se píše v odborné literatuře, že žije v borových lesích a že by tam měl být vřes. A tady teda borový les nebyl, tam byla taková nahorní planina s cesmínolistými duby, ale byly tam vřesovce, takové ty velké středomořské dvoumetrové vřesovce. A tomu pravděpodobně stačilo, tomu lelkovi jako vřes, takže jsme se tam chodili po večerech dívat na lelka, jak loví u lampy v kempu můry. Ten omyl byl takový, že jsem se za něj vlastně ani moc nestyděl, protože ty hlasy jsou si vážně podobné.
1: Což můžeme všichni potvrdit.
2: Jak jim nenaletět? Co byste radil?
0: Ta ropucha zelená, ta krtonožka a ten lelek, když je člověk slyší, tak se musí okolo sebe opravdu pořádně rozhlédnout a podle biotopu si říct, kde by to asi mohlo být a co by to mohlo být za zvíře. Nicméně, když ty biotopy tak jako splývají, že je tam v úvahu připadající všechno, tak je to docela těžké.
2: Ano, první nápovědou je prostředí. Krtonožku nebudu hledat u vody a žábu v písku.
1: A co je všechny motivuje k těm hlasovým projevům? Proč se ozývají?
0: Motivace zvířat vydávat zvuky je ve valné většině případů teritoriální. To znamená, ti samci žab tímhletím způsobem obhajují teritorium, ty zvučné hlasy všech žab, které se u nás vyskytují, jsou hlasy samců, občas velmi zřídka, kdy na to nějakým způsobem odpovídají samice, ale je to tiché a velmi nezřetelně slyšitelné. U těch lelků je to rozhodně cvrčení, které je teritoriální, to je obhajoba teritoria. A jak to míní ty krtonožky, no zřejmě je to taky obhajoba teritoria.
1: Sdělit ostatním, halo, tady jsem, a přilákat samičku.
2: Lelek a ropucha pomocí hlasivek, krtonožka pomocí tření křídel. Lelek i ropucha si vybírají místa, odkud budou nejlépe slyšet. Lelek hledá vyvýšené a otevřené místo, ropucha mělkou vodu. Voda totiž dobře nese zvuk.
1: Jen mi vrtá hlavou, jaké pódium si vybírá krtonožka.
2: Žádné. Místo toho si přímo staví zesilovač. Vyhlubí si do půdy rezonanční chodbičku.
1: Všichni ale mají společné to, že lákají své posluchače. Nedělá něco podobného i meteor?
2: Tak dalo by se říct.
1: Pokud se vám náš pořad líbí, máme malou prosbu. Podpořte nás v anketě Podcast roku.
2: Ano, svůj hlas můžete zadat na www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
1: Děkujeme.

0: A teď malá hádanka.
1: Jsem s ní.
0: Nikdo mě neviděl a přesto mě všichni sledují.
1: Bude to pokračovat?
0: Když mě máte dost, často si mě nevážíte.
1: Peníze? Ne, to ne, to nesedí na první indicii.
0: Když vám chybím, nedám se koupit.
1: Ještě jednu nápovědu.
0: Měřím všechno, ale sám se zastavit nenechám.
1: Už to mám. Je to čas.
0: Ale co to přesně je? Všichni ho známe. Nikdo si na něj nemůžeme sáhnout.
1: Taková entita se asi velmi špatně zkoumá.
0: Co na to profesor Petr Kluhánek z ČVUT v Praze?
2: Je to obrovský problém. My všichni intuitivně tušíme, že čas plyne. A v podstatě jediné, co jsme o čase schopni říct, že ho nelze vrátit, což máme z každodenní zkušenosti. Matematik by to vyjádřil slovy, že čas je nějaká posloupnost dějů, která míří pouze jedním směrem. A jsme u toho vlastně, jak čas realizujeme. Může to být, že kostelník otáčí hodinami. Samozřejmě to by byl čas nepravidelný, ale definice času to splňuje, že to děj, který směřuje jedním směrem, poněvadž počet těch otáček může jenom narůstat. Při měření času volíme různé periodické děje a samozřejmě se snažíme, aby ty děje byly co nejpravidelnější, aby to měření času bylo rovnoměrné, takže se v dnešní době používají atomové hodiny, využívají se kmity krystalů a tak dále. To všechno je ale pouze měření času, nikoliv ta vlastní definice, co to čas je.
1: Jak se tedy přesně čas definuje?
0: Určitě existuje lepší.

0: přišel rok 1905, kdy Albert Einstein publikoval speciální relativitu a ve speciální relativitě se ukázalo, že doba trvání nějakého děje závisí na tom, odkud ten děj pozorujeme. Závisí na volbě souřadnicové soustavy. A najednou bylo vidět, že čas už není něco absolutního, že je to něco relativního, závislého na tom, odkud se díváme.
1: Já nevím, ale když se budu dívat na kostel z okna domu, budou ručičky na ciferníku ukazovat stejných 16 hodin, jako když se podívám z prolétajícího vrtulníku.
2: To je tím, že vrtulník obvykle nelétá rychlostí blízkou rychlosti světla. Právě blízko této extrémní rychlosti se odlišnosti začnou projevovat. Lidstvo si toho všimlo až před 120 lety, díky Einsteinovi.
1: Pokud vím, Einstein tím ale neřekl poslední slovo.
0: Albert Einstein potom pokračoval ve svých výzkumech dál a v roce 1915 seznámil lidstvo s obecnou relativitou, což je nová teorie gravitace, která říká, že každé těleso svou přítomností zakřiví prostor a čas a ostatní tělesa se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných drahách. Je to velmi, velmi zajímavá teorie, která se ukázala být životaschopná a je to naše nejlepší teorie gravitace, kterou jsme kdy měli, která vysvětluje gravitační působení i třeba pohybu Země kolem Slunce. Ta se pohybuje po elipse kolem Slunce, protože Slunce takto pokřivilo prostor a čas kolem sebe.
1: Z toho vyplývá, že čas opravdu může plynout různou rychlostí. U velmi hmotných těles jinak rychle než v téměř prázdném prostoru.
2: Má to ještě jeden důsledek.
0: Jestliže tedy tělesa zakřivují čas kolem sebe, to znamená ovlivňují chod hodin, tak vlastně spolu vytvářejí ten čas. Bez těles by čas neexistoval. A najednou obecná relativita poprvé ten čas nebere v úvahu, jakože je to něco mimo dění. Najednou každý k tomu přispívá. I my tady ve studiu, každý má nějakou hmotnost, každý pokřiví čas trošičku kolem sebe a přispívá k chodu času. Čili čas bez těles neexistuje, tělesa sama si vytvářejí čas kolem sebe a to je na obecné relativitě asi to nejrevolučnější, že zahrnula vlastně pozorovatele do toho systému a i ten pozorovatel spolu vytváří čas.
1: To se poněkud příčí selskému rozumu. Přece když najdu ve vesmíru úplně prázdné místo
2: a přesunu tam hodinky,
1: tak se náhle nerozbíjí, půjdou dál. Budou ukazovat čas, i když tam nic není.
0: Právě že ne, protože ty Einsteinovy rovnice, kdybychom si představili, jak rovnice znamená, že to má rovnítko, na jedné straně rovnice rozložení hmoty a na druhé straně zakřivení času a prostoru. Takže jestliže dáme na jednu stranu nulu, to rozložení hmoty bude nulové, tak na druhé straně nám vyjde, že neexistuje žádné zakřivení času a prostoru, což lze interpretovat tak, že vlastně ten čas nemá smysl ani prostor. Bez těch těles ten čas není prostě. I samozřejmě, vy jste říkal, prázdný prostor, dám tam hodinky, ale v tu chvíli jsem tam dal těleso. Těleso, které si ten čas vytvoří. Takže kdyby si se opravdu prázdný prostor, tak tam nemůžou být ani ty hodinky a ten pojem času ztrácí naprosto smysl.
1: Upřímně, mě to celé ztrácí smysl.
2: A to hovoříme o prázdné části vesmíru. Představte si naopak nejhustší část, černou díru. V ní je prostoročas jakoby uzavřen do sebe. Jak tam chcete měřit čas?
0: Jestliže těleso projde takzvaným Schwarzschildovým poloměrem, dostane se do té černé díry, tak pak už stále letí a letí do toho centra. A máme jediný děj, který směřuje jedním směrem. A to je zkracující se vzdálenost toho objektu, který letí do centra. A roli času tady najednou přebírá vzdálenost. Takže obecná relativita nás naučila, že i ten vztah mezi časem a prostorem, dělit, že tohle je prostor a tohle to je čas, nemusí vždycky platit, že uvnitř černé díry se časová a prostorová souřadnice přehazuje.
1: Nepředstavitelné.
2: Ano. Protože z našich životů to vůbec neznáme.
1: A má čas nějakou nejmenší, dále už nedělitelnou jednotku? Nebo je spojitý?
0: Existuje cosi, čemu se v kvantové teorii říká Planckův čas. Je to kombinace základních přírodních konstant, která dává hodnotu 10 na minus 43 sekundy. A někteří fyzikové si myslí, že právě interpretace toho Planckova času je nějaké základní kvantum času. Že čas na těch malých škálách by byl kvantovaný, že neexistuje menší tiknutí hodin, než je ten Planckův čas, což my v makroskopii

0: světě nevnímáme, protože takto malé časy nejsme schopni měřit. Ale je to záležitost, která není definitivní. To jsou pouze úvahy a vždy musíme rozlišovat, co jsou naše představy, co jsou úvahy, co jsou hypotézy, co jsou teorie a co je realita. Realita, která je naměřená. Takže toto jsou úvahy, že čas by mohl být na těch malých rozměrech kvantovaný, jsou na tom založeny různé odvětví kvantové teorie, ale jsou to zatím pouze úvahy. Není to realistická fyzika, která by byla experimentálně verifikovatelná.
1: Nezávidím fyzikům. Jak chtějí podobné teorie dokazovat nebo naopak vyvracet?
2: Ono se leccos měřit dá.
1: Chcete říct, že zpožďování času a podobné efekty se projevují i na Zemi?
0: Tak určitě ano, to, že se mění chod času, znamená, že například Země zakřivuje čas kolem sebe v různých výškách, kde čas různě a to se dá pozorovat. Velice známý je ten příklad z GPS-ku, která je na družici 20 000 km vysoko, kde jde čas trošičku jinak než při povrchu Země a ty časy se musí přepočítávat. Kdyby se to neudělalo, tak je to za 24 hodin rozdíl asi 8 kilometrů v určení polohy, což samozřejmě je naprosto nemožné pro GPSku. A není to jen GPS, kam mnoho zařízení musí počítat s tím, že čas plyne nerovnoměrně a že objekty ten čas zakřivují, což zní velmi znešeně zakřivují, ale lepší by bylo mění prostě chod času, mění rychlost chodu hodin.
1: Jsem ráda, že žiju na povrchu Země, kde zpoždění času může vyvolat leda slabá baterie v hodinkách.
2: Z pohledu vesmíru nicotná prkotina. V kosmosu se dějí pozoruhodné věci. Ani čas není tím, za co je lidstvo od nepaměti má.

0: Merkur, Venuše, Mars.
1: Vynechal jste Zemi?
0: Záměrně, do tohoto seznamu nepatří.
1: Jakého?
0: No schválně, jestli ho poznáte. Tak tedy, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn.
1: Chybí Země, Uran a Neptun. Na Zemi žijeme a ty dvě nejvzdálenější nejsou vidět okem. Jen těch pět planet, které jste jmenoval, dokážeme spatřit na noční obloze.
0: Ano, pohodlně okem, i když Merkur jenom velmi blízko Slunci a není to s ním lehké. Každopádně už pravěký člověk si mohl užívat sledování těchto poutníků mezi hvězdami.
1: Co pak si asi představoval?
0: I moderní člověk byl odkázán na představy. Spekulace utnula až éra kosmických sond. Jsou ale výjimky. Některé poznatky přišly dříve, jako tento o Venuši.
2: Stalo se tento den, 6. června. Planeta Venuše byla dlouho sledována jen jako večernice nebo jitřenka. V roce 1627 si ale Johannes Kepler uvědomil, že by mohla být k vidění i jindy. Pravda, pomyslnou spojnici mezi Zemí a Sluncem většinou na své dráze míjí, ale občas ji může protnout a my pak vidíme její temný kotouček na pozadí oslnivě zářícího slunečního disku. Tento takzvaný přechod Venuše před Sluncem jako první pozoroval anglický astronom Jeremiah Horrocks v prosinci 1639. Další měl nastat za dlouhých 122 let. Díky Keplerovým zákonům znali astronomové poměry vzdálenosti jednotlivých planet od Slunce. Například Venuše ležela zhruba v 70% vzdálenosti Země. Pro stanovení absolutní vzdálenosti jim však chyběla znalost vzdálenosti Země od Slunce, takzvané astronomické jednotky. Edmond Halley uprostřed 18. století navrhl využít k jejímu změření právě přechody Venuše. Ta se při pohledu z různých míst zeměkoule promítá na trochu jinou část slunečního disku, tudíž i přechází přes Slunce různě dlouhou dobu. A tak se měření vzdálenosti Venuše stalo jedním z hlavních astronomických úkolů doby. Na nejbližší vypočtené datum 6. června 1761 vyslali zejména Angličané a Francouzi své špiony do různých končin světa. Získaná měření však nebyla příliš kvalitní, takže vypočítané hodnoty kolísaly v rozmezí od 125 do 153 milionů kilometrů. K něčemu to však přece bylo dobré. Při vstupu a výstupu planety ze slunečního kruhu si někteří hvězdáři všimli, že na obrysu planety se objevilo cosi jako duhová svatozář. Ruský vědecký univerzál Michail Lomonosov se u vstupu planety před kotouč domníval, že příčinou je únava zraku a pozorování přerušil. Když se však po 6 hodinách Venuše přiblížila k výchozímu okraji Slunce, opět se soustředil a zapsal své pozorování. Na okraji Slunce se objevilo vzdutí, které se stávalo tím zřetelnější, čím víc se Venuše blížila k okraji. Brzy po výstupu vzdutí zmizelo. Planeta Venuše je zřejmě obklopena vzdušnou atmosférou, která zadržuje a ohýbá sluneční paprsky. Další šance se naskytla už o 8 let později, v červnu 1769, kdy přechod pozorovali stovky astronomů z desítek míst. Vzdálenost Země Slunce byla zpřesněna na 147 až 154 milionů kilometrů. Aktuálně uváděná velikost astronomické jednotky je něco málo pod 150 milionů kilometrů. Od té doby nastaly přechody Venuše před Sluncem v letech 1874, 1882, 2004 a 2012. Další nastane až v roce 2117. Od nás však nebude vidět. Michail Lomonosov objevil atmosféru Venuše na den přesně před 265 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Obdivuhodná představivost Keplera a skvělý výsledek pozorování Lomonosova.
0: V letech 2004 a 2012 jsem oba přechody Venuše před slunečním diskem sledoval. Opravdu výjimečný zážitek, skoro až umělecký. Temný kotouček pohybující se před naší hvězdou.
1: Pozorování oblohy opravdu může přinášet podobné pocity uspokojení jako literatura, divadlo nebo hudba.
0: Hudba kosmických sfér?
1: O hudbě se často říká, že je jazykem emocí.
0: Přesně řečeno. Mimochodem, na hudbu odpovídají citově už nenarozená miminka.
1: To někdo zkoumal?
0: Rozhodně. Potvrdí nám to doktor František Koukolík.
2: Nejranější odpovědi lidského plodu na zvuk se objevují ve čtvrtém měsíci těhotenství. Prasnou-li dveře, bdící mimino sebou cukne. Na konci šestého měsíce vývoje nenarozené děti zvuky nejen slyší, ale rozlišují i jejich změny. Novorozené děti přesně vnímají rytmus hudby a reagují na její konzonanci nebo disonanci. A kojenci odpovídají na kulturně univerzální takzvanou maminkovštinu. To je pomalá, melodická, něžná řeč s vysokými tóny. Jestliže nejmenším dětem matky zpívají, lze u dětí pozorovat soustředěnou pozornost a přitlumení pohybu. Jde zřejmě o vrozenou schopnost, neboť slyšící děti neslyšících rodičů, kteří jim nespívají, rovněž dávají přednost zpěvu mateřským způsobem.
1: Schopnost vnímat zvuky a hudbu máme tak říkajíc v sobě úplně od začátku.
0: A co emoce? Jak reagují nejmenší děti na hudbu veselou a smutnou?
2: Dva nedávné pokusy se zdravými a zralými novorozenci ověřovaly změny frekvence srdeční činnosti a změny pohybů, co by reakci na hudbu považovanou nezávislými posluchači za veselou a smutnou. Veselá hudba snižovala aktivitu. Novorozenci přecházeli z ospalosti do spánku a zpomalovali rytmus sání. Sníženou aktivitu doprovázelo zpomalení srdeční činnosti. Výsledkem smutné hudby byl klid. Z výsledku lze soudit, že se emoční odpověď na hudbu pravděpodobně objevuje už u novorozenců.
1: Z toho vyplývá, že muzika ovlivňuje mozek výrazně.
2: A jak? Vliv hudby na mozek byl prokázán všemi užitými metodami. Muzikantům se například zvětšuje objem pravostranné sluchové kůry. Je tím větší, čím dříve učení začalo a čím déle trvalo. A naopak, z aktivity mozku lze předpovědět neuronové odpovědi na hudební podněty. Profesionálním houslistům se zvětšuje kousek mozkové kůry, který odpovídá za prstový hmat. Jsou-li praváci, je to krásně vidět v levé mozkové hemisféře.
1: Hudba mozek nejen zaměstnává, ale přímo ho fyzicky mění.
0: Mozek se přizpůsobuje tomu, co děláme. Říká se tomu neuroplasticita.
1: A dá se změřit, jaké v nás vyvolává hudba emoce?
2: Lze. Užívá se ženevská stupnice a má plných 9 rozměrů. Rozměr první je úžas. To je emoce blízká překvapení, vnímáme-li něco nečekaného, vzácného, přitom neohrožujícího. Druhým stupněm je přesah. To je pojem, který má odlišný obsah v náboženství, filozofii a psychologii. Nejjednodušší vyjádření tohoto pojmu by mohlo znít: existuje něco nad námi, mimo nás něco, co nás přesahuje. Třetím rozměrem je nostalgie, sladkobolný pocit, obvykle vztažený k místu, době minulého štěstí, případně k lidem, s nimiž nám bylo dobře. Dalším rozměrem je něha a následuje klid, harmonický pocit míru. Pak je radostná aktivace, dlouhodobý pocit radosti, spokojenosti, úspěšnosti. Dalším rozměrem je síla, pocit, že jsme nabití energií, pocit velkého vlivu na sebe i okolí. A pokračuje napětí, očekávání, které v hudbě navozuje pocit blížícího se zlomu, uvolnění a změny. No a poslední je smutek.
0: Tahle stupnice vznikla na Ženevské univerzitě před 14 roky, protože běžná psychologická stupnice emocí na hudbu prostě nestačila.
1: A ona se nějak prakticky využívá.
0: Ano, lidé poslouchají hudbu a vyplní dotazník, jak silně co cítí. Někdy se měří i tep, kožní vodivost nebo aktivita mozku a výsledkem je mapa emocí vyvolaných hudbou.
1: Když pohledneme do dějin, říkám si, že emoce mohly mít pro vývoj hudby zásadní význam.
2: Často uváděná domněnka říká, že tvorba hudby je odvěký způsob, jak ovlivňovat možné partnery. Muzikanti, zpěváci nebo tanečníci tím ukazují nepřímo kvalitu svých genů. Vysokou míru hudebního nadání mají jen někteří lidé a je těžké ji přestírat. Je náročná a je velmi ceněná. No a hudební taktiku užívají obě pohlaví. Vzpomeňme na Sirény a Odysea.
0: Jo, Sirény lákaly námořníky zpěvem, aby k ním připluli a zahynuli.
1: Známý příklad zneužití hudby. Ale o hudbě se říká, že prospívá nejen jedincům, ale i lidským skupinám, že?
2: Hudba je podklad tance, náboženských rituálů a ceremonií všeho druhu. Zvuk bubnu a píšťal se užíval při pochodu do bitvy. Jinak řečeno, hudba posiluje vazbu mezi jedinci. Výsledkem je emoční infekce. Sklon automaticky napodobovat a synchronizovat vokalizaci i pohyby s vokalizací a pohyby druhého jedince. Posléze se zblížit emočně. Hudba pomáhá překonat lidskou individualitu ve prospěch skupiny.
0: Jak ví každý, kdo navštívil fotbalový či hokejový stadion a aktivně se zapojil s ostatními fanoušky.
1: A víme vůbec, jak hudba vznikla?
2: V současnosti převažuje názor považující hudbu za vývojový stupeň předlidského zpracovávání sluchových informací. Lze předpokládat, že se hudba vyvíjela souběžně s jazykem v průběhu Aschelénu, to je období asi 800 až 250 tisíc let před současností. V pozdním Aschelénu, přibližně 400 tisíc let před současností, lze s nějakou pravděpodobností mluvit o proto-hudbě, primitivním předchůdci hudby, podobně jako se ve stejném časovém rozmezí uvažuje o proto-jazyce. V té době žili na Zemi naši vzdálenější vývojoví předci. Náš druh se objevil asi o 200 tisíc let později.
1: Předchůdci lidí ale tehdy v podstatě neměli pořádné nástroje, natož pak hudební. Na co tedy hráli?
2: Zdrojem hudby mohly být nárazy předmětů do jiných, zejména dutých objektů, údery kameny o sebe. Jiným pramenem, podstatně mladším, mohla být už zmíněna maminkovština. Slůvka a zvuky, jimiž milující matky i další členové rodiny a skupiny oslovují své nejmenší děti. Maminkovština je transkulturální jev. Prototypem hudby tedy mohou být vokalizace ve vztahu matka-dítě. Třetím zřídlem hudby mohlo být napodobování signalizace zvířat, zejména zpěvných ptáků. A něco na závěr. Neuronové systémy, které v lidském mozku zpracovávají hudbu, jsou jako celek ze všech sítí nejrozsáhlejší. Překonávají i ty systémy, které zpracovávají jazyk.
1: Hudba je očividně celomozková činnost.
0: Má silný vliv na emoce a dá se tedy využít i jako terapie.
1: Určitě si po skončení Meteoru nějakou pěknou hudbu pusťte.

0: je řada způsobů, jak se zbavit nemoci, jak zabít jejího původce.
1: Antibiotika, vysoká nebo nízká teplota, zbraně imunitního systému.
0: Ale jak se zbavit někoho, kdo žije v...
1: To už nám řekne sám. Přichází tajemný host meteoru.
0: Dnešní host si vybral opravdu zvláštní adresu. Místo, kde většina organismů nepřežije ani pár minut.
1: Jsem moc zvědavá, jaké. Vítejte.
2: Děkuji za pozvání. Musím říct, že je příjemné na chvíli opustit žaludek.
1: Počkejte, vy žijete v žaludku?
2: Přesně tam.
1: Ale žaludek je plný kyseliny.
0: Pravda. pH může klesnout až k hodnotě 1. Pak dokáže rozleptat i některé kovy.
2: Právě proto je v něm tak málo konkurence.
1: Jak tam vůbec můžete přežít?
2: Nejsem přímo v žaludeční šťávě, ale ve stěně žaludku, která tak kyselá není. Navíc používám malý chemický trik. Produkuji enzym zvaný ureáza.
1: Co dělá?
2: Rozkládá močovinu na amoniak. No a ten neutralizuje kyselinu kolem mě.
0: Takže si vytváříte ochrannou bublinu.
2: Přesně tak. Malý chemický deštník proti žaludeční kyselině.
1: Promiňte, můžu se zeptat, kolik měříte?
2: Asi 3 mikrometry.
1: Nic moc. To asi nebudete parazit.
2: Jsem bakterie spirálovitého tvaru.
0: Ano, vidíme. Tvar je pro vás asi důležitý.
2: Jasně. Díky spirále se lépe pohybuji v hustém hlenu, který pokrývá stěnu žaludku.
1: Takže vlastně plavete.
2: Pomáhají mi malé bičíky. Fungují jako lodní šrouby. Můžete si můj pohyb představit jako vývrtku. Vrtám se v žaludeční stěně a žiju z toho, co produkují buňky žaludeční sliznice.
0: Ale jak se do lidského těla dostanete?
2: Nejčastěji ústy, obvykle už v dětství.
1: Takže člověk vás prostě spolkne?
2: Ano. A pokud přežiju kyselou lázeň žaludku, usadím se v jeho sliznici.
0: Kolik lidí vás může mít v těle?
2: Přibližně polovina lidstva.
1: To je neuvěřitelné číslo.
0: A všichni mají žaludeční potíže?
2: Kde pak? Většina lidí o mě vůbec neví.
1: Ale někdy způsobujete problémy.
2: To jo, u části hostitelů vyvolám zánět žaludeční sliznice.
1: Vřet je vlastně rána ve stěně žaludku.
0: A z toho mohou vzniknout žaludeční vředy.
2: Je to tak. Navíc dráždím imunitní systém a produkuju toxíny. Z vředy je ta potíž, že kyselina a trávící enzymy začnou prosakovat ze žaludku a poškozovat tkáň.
0: Dlouho si lidé mysleli, že vředy způsobuje hlavně stres.
2: To byla velmi rozšířená představa.
1: Kdy se zjistilo, že za nimi stojí bakterie?
2: Až v 80. letech 20. století.
0: No, to je docela nedávno.
2: Dva australští lékaři, Barry Marshall a Robin Warren, mě objevili v žaludeční sliznici pacientů.
1: A dlouho jim prý nikdo nevěřil.
0: Je pravda, že jeden z nich se dokonce úmyslně nakazil.
2: Vy lidi se někdy chováte dost divně. Barry Marshall opravdu vypil kulturu mých kolegyň.
1: To zní jako velmi odvážný experiment.
2: Za pár dní dostal zánět žaludku. A tím dokázal, že máme z vředy něco společného.
0: Za tento objev dostali oba lékaři Nobelovu cenu.
2: V roce 2005.
1: Z toho vyplývá, že se dnes žaludeční vředy léčí antibiotiky.
2: Ano, kombinace antibiotik a léků snižujících kyselost žaludku mě dokáže zlikvidovat.
0: Ale jestli se nepletu, někdy můžete způsobit ještě vážnější problém.
2: Máte asi na mysli rakovinu žaludku?
0: Dlouhodobý zánět může zvýšit riziko jejího vzniku.
2: Proto mě dnes lékaři berou velmi vážně.
1: Je zajímavé, že jste byla objevena tak pozdě.
2: Vědci dlouho věřili, že v žaludku žádná bakterie přežít nemůže.
1: A vy jste jim ukázala opak.
2: Stačilo pár enzymů, trocha chemie a hodně trpělivosti.
0: Naším dnešním hostem byla bakterie Helicobacter pylori.
1: Mikroskopický obyvatel žaludku, který dokáže přežít tam, kde by většina organismů zahynula během několika minut.
0: Bakterii nám stělesnila Karolína Křišťálová.

0: Jak poznat, že vědec něco nového objevil?
1: Zdá se to tak snadné. Vidí, změřil, našel něco, co nikdo před ním.
0: Jenomže ne každý výsledek experimentu je tak jasný.
1: Takže?
0: Radu nám dá už dnes jednou zmíněný německý fyzik přelomu 19. a 20. století Max Planck ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
2: Když je experimentální výsledek v rozporu s existující teorií, je na obzoru pokrok.
0: Mít měření, která se nedají vysvětlit, to je pravá radost.
1: Já mám pocit, že žijeme ve světě, kde je stále víc věcí, kterým rozumí jen hrstka nejlepších odborníků. A ani oni sami je často nedokáží vysvětlit ostatním.
0: No, to je zase jiný problém.
1: Třeba genetika. V rámci ní se začínají dít úplná kouzla.
0: Dá se to tak říct. Ostatně, jak by se vám líbila zvířata imunní k chorobám?
1: Chcete říct, že taková umíme vytvořit?
0: Píše o nich ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmr.
3: Zvířata imunní k chorobám. Se zemědělstvím stojí a padá celá lidská civilizace. Většinou si ani neuvědomujeme, jak jsme tím změnili celou planetu. Ve srovnání s dobami, kdy se naši pravěcí předci živili jako lovci a sběrači, jsme světový objem rostlinné biomasy zredukovali zhruba na polovinu. Velký podíl na tom měla proměna lesů na pole a pastviny. Od základu jsme změnili také skladbu pozemské fauny. Pokud bychom nanosili na jednu velkou hromadu všechny savce planety, pak by její základ tvořila hospodářská zvířata. Skot, kozy, ovce, prasata, koně, buvoly, velbloudi. V celé pomyslné hromadě by tato zvířata zabrala asi 60%. Dalších 36% by připadlo na více než 8 miliard lidí. Na všechny volně žijící savce, od myší a potkanů, přes netopíry, antilopy a opice, až po slony a velryby, by zbyla jen 4%. Hospodářská zvířata navíc konzumují obrovská množství rostlinné biomasy travinami počínaje a obilím konče. To vše představuje pro planetu rostoucí zátěž. Dá se jí nějak ulevit? Genové inženýrství není všelék na tyto trable, ale s řešením některých problémů pomoci může. Zvířata nedokážou z rostlinné hmoty využít vše. Mnohé její komponenty jsou pro ně nestravitelné a přicházejí na zmar. V přírodě ale najdeme mikroby, kteří si s rozkladem těchto látek hravě poradí. Přežvíkavci hostí takové mikroorganismy v bachoru. Jiná zvířata je ale postrádají. Genoví inženýři si proto vypůjčili od mikrobů geny pro skvělé trávení a vnesli je do dědičné informace prasat. Zvířata si díky tomu poradí třeba s ligninem, který tvoří základ dřevní hmoty. S trochou nadsázky můžeme říci, že tato prasata by strávila i piliny. Velkým nebezpečím chovu hospodářských zvířat jsou choroby. Ty mohou zvířata oslabit nebo dokonce zabít. Boj s infekčními chorobami probíhá na farmách dnes a denně. Přestože se chovatelé snaží zvířata chránit před zavlečením nákazy, musí mít rezervu a držet více zvířat, než kolik nakonec potřebují. Pomáhají si i očkováním. Do dokonalosti však má tato ochrana daleko. Přitom před některými chorobami je určitý druh zvířat v bezpečí, protože původce nemoci nenachází v jeho organismu příhodné podmínky. Chybí mu tam například bílkoviny, které potřebuje pro průnik do buněk. Bílkoviny sloužící virům jako kotviště a vstupní brány si zvířata vyrábějí pro vlastní potřebu podle svých genů. Mohli bychom upravit zvířatům příslušný gen tak, aby jim i nadále fungoval, ale pro potřeby mikroba se stal nepoužitelným? Prase s takto upraveným genem už možná míří do chovů ve Spojených státech, Číně, Kanadě a dalších zemích. Jako první na tuto cestu vykročili už před lety američtí vědci. Zjistili, jakou bílkovinu potřebuje pro úspěšnou nákazu virus vyvolávající u prasat onemocnění známé jako respirační a reprodukční syndrom. Gen pro tuto bílkovinu zkrátili. Vystřihli z něj část, podle které se tvoří úsek bílkoviny využívaný virem. Ukázalo se, že bílkovina vyrobená podle zkráceného genu praseti dál dobře slouží, ale virus se na ní nepřichytí. K nemoci, která masově zabíjí malá selata a březím prasnicím zabrání ve zdárném dokončení vývoje mláďat, byla zvířata s upravenou dědičnou informací odolná. Stejná změna by se mohla odehrát v dědičné informaci prasat i čirou náhodou. Genoví inženýři tu vlastně přírodu zastoupili a předběhli. Farmáře americká prasata odolná k viru nijak nelákala. Jejich chov by provázelo plození potomstva mezi příbuznými zvířaty a prasatům by hrozily stejné komplikace, jaké pronásledovaly v minulosti panovnické rody praktikující příbuzenské sňatky. Obrat nastal, když se do hry vložila jedna britská biotechnologická firma. Ta problém vyřešila, když zajistila odolnost prasatům hned 4 různých linií. Pokud by se tato prasata začala chovat ve velkém, přineslo by to zvířatům pevnější zdraví a zároveň by to aspoň trošku ulevilo životnímu prostředí planety. Rozhodující slovo bude patřit konzumentům vepřového masa, pokud maso prasat s upravenou dědičnou informací nebudou z jakéhokoliv důvodu kupovat, chovatelé dají přednost zvířatům náchylným k nemoci.
0: Takže máme zvířata, která lépe tráví, méně plýtvají a dokonce mohou být odolná vůči nemocem.
1: Zní to skoro jako ideální řešení.
0: Jenomže ono to tak jednoduché není.
1: Protože do hry vstupujeme my.
0: Nejde jenom o vědu a technologie, ale o to, co jsme ochotni přijmout na talíři.
1: Takže rozhodnutí nakonec neleží jen v laboratoři nebo na farmě.
0: Ale v obchodě a v našich hlavách.
1: A to je poslední myšlenka dnešního Meteoru.
0: U toho příštího se s vámi opět moc rádi uslyší Kateřina Březinová
1: a autor pořadu Petr Sobotka.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Každou první sobotu v měsíci pro vás budeme nově vysílat Tobogan z legendární Ypsilonky. Tentokrát oslavíme půlkoletiny Nadi Konvalinkové. Blahopřátí přijdou třeba Jiří Lábus, Jaroslava Krečmerová, Mirek Kořínek a celá ypsilonská parta. A už teď můžu slíbit, že opět polechtáte svoje bránice.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Už za několik málo okamžiků vám nabídneme další aktuální zprávy.
5: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Lidé z úřadu vlády budou dál ve stávkové pohotovosti. Převod agent byl ale dokončen. Víc svadeb mají dnes 6.6.2026 některé radnice v Česku. Dnes má být jasno nebo polojasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, teploty maximálně 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se včera zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš ano uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
6: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
5: Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až čtyřnásobně více obřadů, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A také Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
7: Za normální okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb. Takže budou vlastně dvě skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
5: Do běžně nepřístupného zázemí pražského metra budou moci dnes nahlédnout lidé při příležitosti dne otevřených dveří v depu Kačerov. Dopravní podnik hlavního města Prahy od 10 do 16 hodin nabídne prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů dopravního podniku a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livině vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčíková.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Má být jasno nebo polojasno, během odpoledne od jihozápadu oblačno, místy se mohou objevit přehánky, teploty 21 až 26 stupňů a na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
5: Na D1 z Brna do Prahy počítejte se dvěma zúženími kvůli pracem na mostech za Humpolcem. Na 1,80 km je zabraný pravý pruh a u sjezdu na Velké Popovice na 16. km levý. Obě místa jsou teď průjezdná plynule. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy mezi sjezdy na Roudnici a Mělník Slaný čekejte poměrně dlouhé omezení kvůli pracem ve středovém pásu a na telematice. Zatím je to bez kolony, jen se jede pomalu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkné sobotní dopoledne z Dvojky. Už za chvíli tady bude Jitka Novotná a její host v pořadu Stříbrný vítr. Jitka si tentokrát bude povídat s hlasatelkou a moderátorkou Marií Redkovou. Krátce po 10. Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad, no a po 11. budeme slavit 75. narozeniny Nadi Konvalinkové, a to v toboganu ze studia Y. Dále uslyšíte Jiřího Lábuse, Jarku Krečmerovou, Miroslava Kořínka, Lenku Roubalovou, Petra Vrška a další. Aleš Cibulka se na vás těší v toboganu ze studia Y krátce po 11. a po 12. pak Halina Pavlovská. Tak já doufám, že v téhle společnosti rádi s námi zůstanete i nadále.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Když vám prozradím, že oblíbenou knihou mého hosta jsou už od puberty Tři mušketýři, nijak výmluvnou stopu ke jménu dotyčné osoby vám neposkytnu. Když ale řeknu, že ona dáma je mou rozhlasovou kolegyní, že do vínku dostala optimistickou povahu, že miluje sporty, zejména basketbal a tenis, pak už jsou šance na odhalení jejího jména daleko vyšší. A než to jméno zazní, dodám ještě, že mě zase znovu ohromila při dni otevřených dveří Českého rozhlasu, kde jsme nedaleko od sebe podepisovali fotografie a ona mezi tím stačila nadšeně vyprávět, jak moc se těší na nadcházející tenisový turnaj. Paní Marie Redková, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Maruško, kdo a kdy vás vlastně přivedl k tenisu?
1: Začalo to tím, že jsem chodila na tenisovou školičku někdy ve 14 letech, tak zhruba, a tam jsem se naučila nějaké základy, které ovšem potom, když jsem se k tomu jako 28-letá, 30-letá vrátila, tak mě nebyly k ničemu, protože ten styl se mezi tím úplně změnil. Naštěstí backhand jsem uměla blbě, takže ten jsem se nemusela přeučovat, ale forehand, ten jsem se musela přeučovat a trvalo mi to skutečně desetiletí, než se to povedlo, aspoň teda trošičku, no.
0: A snažíte to trpělivě, mírně jako beránek, nebo si někdy i zanadáváte?
1: Já jsem jak dlaždič, já to ani nemůžu říkat, ale je to tak. Hlavně u toho tenisu si spíš nadávám do debilů a do blbců a tak, ale jinak při tom basketu, to jsem teda opravdu nic moc.
0: Ano, je to ta paní hlasatelka, milí posluchači. Ano, je to paní Redková. S kým zajímavým jste se kdy na kurtu ocitla?
1: Těch lidí byla hrozná spousta. Ale ráda vzpomínám třeba na Karla Štědrého, protože jsme chodili hrát s jeho ženou Evou, ty byly na druhé straně kurtu, a já s mým manželem. A bylo to moc příjemné a musím se přiznat, a já jsem to teda Evě říkala, když Karel odešel, že jsem ho příliš nehltala z obrazovky, že jako mediální osobnost mě příliš neučaroval, ale on byl noblesa sama, to byl fakt neuvěřitelný člověk, vtipný, ale nikdy na váš úkor vtipný, úžasný. Takže třeba na toho ráda vzpomínám.
0: Vzpomínka. No a abychom neopomněli, ty mušketýry pořád jsou vašimi zamilovanými.
1: Tak už je na nočním stolku nemám, ale sice to vypadá přes ty sporty, že jsem dravec, ale já jsem uvnitř romantik. Takže ty mušketýři tak jako ke mně šli a když bych je teď měla na nočním stolku, tak bych je klidně otevřela na dobrou noc.
0: Já si vás navíc dovedu docela dobře představit i v různých klukovských partách ve vašich mladých a dětských letech, že jo?
1: Správně, protože mám o 2 roky mladšího bratra a kolem něj vždycky byli kamarádi, kluci, se kterými hrával fotbal a tak. Já jsem většinou byla teda v bráně. Ne, ale pamatuju si, a zrovna jsme o tom s manželem mluvili, že jsme vyrůstali vlastně oba jinde, ale na místech Prahy, kde jsme si udělali na ulici bránu a hráli tam fotbal a když jednou za 2 hodiny projelo auto, tak jsme to halt sklidili a zase potom zpátky instalovali a manžel říkal to tež, že na tohle to strašně vzpomíná a on ještě bydlel ve slepé ulici. No tak tam už vůbec nikdo nejezdil. No.
0: Tak Maruška Šípová, ta vyrůstala v pražské čtvrti Hanspaulka, která je dnes synonymem luxusu, ale v době vašeho dětství tam vládla asi dost odlišná atmosféra, ne?
1: Určitě. Vlastně oni tam bydleli obě, moje babičky s dědečky a obě chovali slepice. Babička, tatínková maminka, tam jsme bydleli do té doby, než jsem dospíjela, tak ta ty slepice dokonce převážela potom autem na letní byt. No byl to horor. A druhá babička, tam bydlíme teď, a tam měla zahradu, kde měla mrkev, petržel, tady ty slepice, a nic nevyhodila, všechno zužitkovala. Ona byla ze Gdyně, z 9 dětí, 7 se jich dočkalo dospělosti a ona prostě si to nemohla dovolit. Hmm. Strašně byla taková hospodyně a hrozně jsem se od ní naučila. I když se teda za hospodyně nepokládám, protože proti ní jsem teda rozhazovačná a marnivá a nevím, jak bych to nazvala.
2: Ale ono to bude spíš tou dobou, ne?
1: Bude to dobou, určitě, určitě.
2: Zkusila byste nám tedy vykreslit obraz té malé Marušky. Mě by třeba zajímalo, jestli si myslíte, že bylo složité nebo náročné vás vychovávat.
1: Bylo. Chudinky rodiče obdivuju, protože dneska by se řeklo, že mám ADHD a já nevím, co ještě. Tenkrát říkali, že jsem upletená z hadích ocásků. Já nevím, já to neumím pomenovat, ale hrozně jsem byla živá a asi bylo těžké mě vychovávat. No a potom, když jsem začala chodit na základní školu, tak jsem tak zlobila, že tatínek vymyslel systém s paní učitelkou, soudružkou učitelkou tenkrát, že když jsem zlobila, tak jsem do speciálního notýsku dostala buď červenou nebo černou čárku. Černá znamenala, že jsem zlobila. A její soudružka učitelka z toho vyložila tak, že to stíží těm rodičům a dělala mi mnohdy velmi často červeno-černé čárky. Půl červenou, půl černou. Takže otec nevěděl, jestli teda mi má nařezat, ale to jako si nevzpomínám. Ani že by mě někdy přehnul přes koleno, nařezal, i když jsem mnohdy zasloužila. No a na konci třetí třídy mě rodiče přehlásili z Ačka do Bčka, a byl klid. Mm-hmm. Nevím, čím to bylo a už jsem přestala zlobit a s tou třídou se scházíme pořád. Dvakrát do roka máme sraz před Vánocemi a před prázdninami a strašně si s těmi lidmi rozumíme. Zdaleka s gymplem se takhle nescházíme jako s tou základkou.
2: A co byl váš nejpodařenější kousek z kategorie těch zlobivých? Zkuste si na nějaký vzpomenout.
1: No, byli jsme jednou u paní Libuše Domanínské, protože oba rodiče byli muzikanti.
2: A to byla slavná operní pěvkyně.
1: Tak jsme u ní byli na chalupě a byli tam ještě Žítkovi. Ivo Žídek byl kmotr mého bratra, takže se s našima hodně stýkali. A dopadlo to tak, že naši museli se mnou odjet, protože já jsem tak zlobila, a to mi připomínali až do dospělosti, že tam nemohli vydržet a vím, že mi ti dospělí říkali, a co by si chtěla, ty by si chtěla měsíček z nebe, nebo hvězdičky, nebo co, a já zase zlobila, ale nevím jak teda.
2: Že tam paní Domanínská byla laskavost sama, že?
1: Určitě, určitě.
2: Vaše maminka zpívala v Pražském filharmonickém sboru a dost s tímto tělesem cestovala i po světě. Strávili třeba pro představu 6 týdnů v Laskale, když tam sbor účinkoval v Lohengrinovi. Teskněli jste s bráchou, nebo jste to naopak vnímali jako rozvolněný prostor a uvolněné ruce?
1: To druhé. Bylo to tak, že my jsme cítili tu svobodu s bráchou. Když jsme byli menší, tak samozřejmě, že jsme potřebovali kromě dohledu i uvařit a nakoupit a tak. Ale potom, když nám bylo těch 13, 14, 15, 16 a tak dále, tak jsme si to strašně užívali. My jsme dostali volnost, sami jsme nakupovali a vařili. Někdy jsme šli i třeba na oběd a to jsme potom si slibovali, že zase půjdeme. Jako teskněli jsme po mamince, ale odsuď pocuď.
2: Je pravda, že maminka byla chvilku i televizní hlasatelkou?
1: Ano.
2: A jak je to možné?
1: Úplně na začátku. babku, protože maminka vystudovala herectví. Ona hrála dokonce v Plzni s panem Horníčkem a potom, když začaly Hlasatelky, tak byly mnohé herečky vlastně hlasatelkami a když jsem přišla do Hlasatelny, tak tam byla paní technička, která si maminku pamatovala, takže maminka jednou tam za mnou přišla, tak si popovídali, jak to bylo v tom roce 53-4.
2: Ale vás si nějak neumím představit, že byste si jako holka hrála na Hlasatelku, že byste třeba četla z programového věstníku
1: to
2: imaginárním divákům, ne?
1: To vůbec.
2: Ono mi to nezapadá do toho čertovského obrázku malé Marušky. Tatínek Ladislav Šíp, už jsme to naznačili, byl hodně vytížený, byl to muzikolog, publicista, organizátor, hudební režisér, dirigent. Jako šéf vedl operu Národního divadla, jako ředitel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Musím říct, že jeho kniha Česká opera a její tvůrci mě provázela během vysokoškolských studií a dodnes ji mám ráda v knihovně, stejně jako Gustava Mahlera. Tak vás asi hudba nemohla minout, že ne?
1: Neminula. Nejdřív jsem se úplně distancovala od profesí mých rodičů a hodně mě bavilo cvičit tělocvik jako kde koho mladého, takže jsem si myslela, že půjdu na fakultu tělesné výchovy. A potom najednou přišla puberta a všechno bylo jinak a já jsem chtěla zpívat. Zkoušela jsem dokonce dělat přijímačky na akademii hned dvakrát. Sice jsem se dostala do druhého kola, ale je pravda, že po rodičích jsem zase tolik talentu nenabrala.
2: V kom jste se viděla, nebo jak jste si tu svoji pěveckou kariéru představovala?
1: Tak neviděla jsem se jako maminka, že bych zpívala ve filharmonickém sboru.
2: No jistě, že ne, solistka, že
1: no,
2: jo?
1: No samozřejmě, ano. No jistě. Nejdřív mě bavily sopránové role, no ale podle mého hlasového tembru je jasné, že jsem alt, tak bavilo mě to moc, ale jsem ráda, že mě to minulo, protože asi, jak říkali naši, bych nebyla šťastná a spokojená.
2: A kdy se u vás hudba hlásí o slovo dnes a v jakých rozmanitých podobách? Já věřím, že nejenom v těch pasivních.
1: Zaspívám si, to ne, že ne, ale jinak aktivně, sice v obýváku máme křídlo, ale teda věru se dostanu málo kdy k tomu pianu, ale ráda poslouchám muziku podle nálady, muziku, která zrovna v tu chvíli mě vyhovuje.
2: Hudba je taková krásná kulisa i k láskyplným scénám. Kdy vás začali zajímat kluci?
1: No, okolo těch 15. Spolužáci a tak dále a tak dále.
2: Samí sportovci jistě?
1: Ani bych neřekla, různí. Je fakt, že jsem těch kamarádů v uvozovkách měla víc, ale jsem ráda, že jsem vlastně si osahala, co ten mužský element znamená a jsem ráda, že jsem našla partnera pro celý život, manžela a to fakt jsem se zamilovala úplně na první pohled.
2: Budeme o něm ještě hovořit. Jaká hudba by nám mohla k tomu tématu vytvořit hudební kulisu?
1: Těžko říct, tak kdybychom se vrátili třeba do té doby, jak jsem mluvila o té základní škole a tak, tak my jsme měli školní hymnu s kamarády ze základky a sice Petr Spálený, Dáma při těle. Nevím proč, jak to vzniklo, ale

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Po gymnáziu se z Marie Redkové nestala studentka zpěvu na Vysoké umělecké škole, k její velké lítosti, s odstupem času, ale vlastně s uznáním toho, že to tak mělo být. A věnovala se jazykům, angličtině, němčině, ruštině a italštině na jazykové škole. To je tedy úctyhodný vějíř znalostí. Dodnes je ovládáte?
3: Jo, musím říct, že z ruštiny mám státnici, ale němčinu jsem dělala od 4 let, protože naproti nám v domě bydlela paní Adéla Bláhová. Jejíž manžel, generál Silvestr Bláha, byl vedoucí vojenské kanceláře prezidenta Masaryka a Beneše. Ona pocházela z Mariánských lázní, tehdy ze Sudet, a ona se mnou zpívala, tancovala, jsem neuměla číst, psát, a ona byla Tante Adelchen. Tak mám tu němčinu pod kůží a tu němčinu vnímám jako druhý jazyk možná.
2: To je krásné. A ve vaší činorodosti, a to mě hodně zaujalo, jste svého času už za éry hlasatelské průvodcovala po Praze v němčině a také v angličtině. Kam jste se svými turisty chodila nejraději?
3: Já jsem dělala takové ty okruhy Prahou většinou, čili to byly Pražský hrad, Karlův most, a mě zajímala historie, takže jsem absolvovala průvodcovský kurz Pražské informační služby tenkrát, a to bylo 2x týdně a my jsme měli obecnou historii, kunsthistorii, pak jsme chodili do těch památkových objektů a tam jsme byli třeba sami a osahali jsme si je. Bylo to docela náročné, potom jsme dělali i zkoušky z toho a ráda na to vzpomínám, i když musím tedy složit hold těm, kteří průvodcují, protože to bylo fyzicky strašně náročné a i mentálně nakonec, protože mnohdy jsem mluvila a teď jsem nevěděla, už jsem to řekla německy nebo anglicky, protože už jsem byla tak unavená, ale bylo to fajn.
2: Většina národa vás ovšem zná jako hlasatelku, nikoli jako průvodkyni, ostatně tak vás znají spíš ti cizinci. Vy jste se do této profese dostala shodou milých okolností, už jste to několikrát líčila, ale co mě zajímá, nebyla to pro vás do určité míry kompenzace za ten nereální

0: realizovaný zpěv, že to trošičku je taková umělecká interpretační činnost.
1: To je pravda, ale na počátku stál Milan Friedl, který uváděl tenkrát hudbu z Respiria. A my jsme se potkali náhodou v tramvaji, dali jsme se do řeči a já jsem říkala, mě by zajímalo dělat něco podobného jako vy. A on říkal, no tak ale musíte někde začít, zkuste tu hlasatelskou profesi. Takže jsem dala na jeho radu a já mám ráda adrenalin. A to živé vysílání, to byl adrenalin. Mě to chytlo a bavilo mě to.
0: A jak rostlo vaše pracovní sebevědomí? Protože si říkám, že to bylo důležité si ho vybudovat.
1: No já jsem neměla vůbec na začátku sebevědomí. Já jsem už jako za těch mých pěveckých pokusů vždycky spíš zalezla za to piano, které mě doprovázelo a dělala jsem. Já tady vlastně vůbec nejsem. No a potom jsem dlouho měla z toho nervy, včetně různých fyzických průvodních jevů, že mě bylo až špatně. Ale postupně, no. A dneska to beru jako výzvu, když je třeba nějaký přímý přenos, ale baví mě to pořád, protože pořád tam je ten adrenalin, že teď se musí člověk soustředit. Mám ráda živé vysílání.
0: Byli do jisté míry vašimi soupeři režiséři dne, což teda jsou ti lidé, kteří vlastně s hlasateli pracují a také mají asi nějaké své ambice a kreativní nápady a možná vás i sunou někam, kde se třeba necítíte optimálně.
1: To nemůžu říct. Spíš bych řekla, že to byli kolegové a že spíš mi pomohli. Třeba na začátku mi řekli, jak si sednout, jak to říct. A vzpomínám si, že třeba mě i sebrali ten papír, na kterém jsem měla ten text napsaný, protože my jsme žádné čtecí zařízení neměli, že jo? My jsme se ty texty museli naučit, řekněme, polozpaměti, případně se podívat okem dolů. Takže mi sebrali papír a já jsem musela to říct z paměti. To bylo v době, kdy jsem se učila, kdy to nebylo na ostro, ale trvalo to fakt léta.
0: No dobře, ale když vám takový režisér dá na klín vrnící kočku, tak to je docela podle mě přitěžující okolnost, ne?
1: No, to je pravda. To bylo na Štědrý den někdy dopoledne, bych řekla, a byl to Ivan Látal, můj milý kolega, který vymyslel, že by to bylo tak jako ozvláštněné a připomínka toho domácího prostředí. No tak já jsem milou kočičku drbala pod krkem a ona si vzpomněla, že odejde ze záběru, tak hop a už byla fuč. Ale ráda na to vzpomínám, to je pravda.
0: Měla jste tam hlasatelně, když jste se tam teda sešli při střídání služeb, nějakou opravdu životní přítelkyni?
1: Měla jsem Aničku Vetlinskou. Ona přišla malinko později, ona vlastně byla herečka, vystudovaná a s ní jsme skutečně si byli hodně blízko, ale musím říct, že i další kolegyně, my jsme nebyli rivalové, jakože by jsme třeba si nepřáli nebo nějak jsme se neměli rády, to vůbec. Maruška Tomsová, Saskia Burešová, Marta Skarlantová, fakt jsme si byli blízko a ono, když jsme sloužili jedna na prvním a druhá na druhém programu a teď jsme ten večer seděli vedle sebe, no tak jsme se znali tam a zpátky na ruby, čím žijí ty rodiny, anebo Miloš Frýba, to taky byl kamarád, opravdu.
0: Vy to vesměs všichni líčíte takto idylicky, já z toho mám hezký pocit a moc vám to přeju, ale i tak si říkám, že v té televizi občas mohly nastat situace, kdy jste si třeba říkala, mám tyhle podmínky, tyhle vztahy, tyhle okolnosti zapotřebí. Zvažovala jste někdy, jestli máte zůstávat, nebo jste se nikdy necítila dohnána až do takové situace?
1: Ne, až takhle jsem se necítila, ale byly napjaté okamžiky kolem 89. roku. To bylo fakt krušné, ale třeba když jsem uváděla poslední příhovor Milouše Jakeše, tak to mě bylo ouvej a to už bylo po tom víkendu, kdy tedy došlo v pátek k pochodu studentů a tak dále, všichni to vědí, tak to bylo úterý a to mě bylo krušně a chtělo se mi křičet ne, ne, ne, ale tak jsem to nějak řekla, ale řekla jsem to tak, že když jsem přišla do naší odpočinkové místnosti, tak jsem tam měla telefon od Maričky Hakenové, dcery Eduarda Hakena, s kterou jsem se dobře znala. A ona říká, z tebe to tak kapalo, jako co si o tom myslíš? Ale to mě bylo fakt ouvej, no. Ale byly okamžiky samozřejmě různé, krušné, ale na první dobrou se mi vybavuje tenhle.
0: A vybaví se vám na první dobrou nejkrásnější služba?
1: No, to byl Silvestr 1982 a nebyla to služba moje, ale byla to služba kolegy Miloše Frýby, protože já jsem na Silvestra těsně před půlnocí rodila. A když se Majda narodila, tak bylo těsně před půlnocí a z televize z vedlejší místnosti byl slyšet Miloš Frýba, jak přál šťastný nový rok a tak to byla hezká služba, no.
0: Tak to je dojemné. S vaším manželem Petrem jste se seznámili přes vašeho bratra na lyžích. Čím vás okouzlil? Vy už jste říkala, že jste byla hodně zamilovaná.
1: Čím mě okouzlil? No prostě přeskočila jiskra a on umí být velmi šarmantní a milý, příjemný. No a tak to prostě vzniklo.
0: Bylo mu 36, vám 23. Říkám si, že musel mít kuráž troufnout si na mladou, krásnou holku, známou z televizní obrazovky a navíc byl otcem 9letého děvčátka, jemuž zemřela maminka při autonehodě. Po jak dlouhé době jste pochopila, že s ním chcete zůstat a vstoupit do manželství?
1: Já jsem to pochopila okamžitě, že chci s ním zůstat. Navíc jsme si ohromně padli do noty s Ajkou Alicí, jeho dcerou, protože já jsem jí brala jako mladší kamarádku a pak jsme spolu podnikali o prázdninách různé výpady a tak jsme se blížili. Ona neměla naštěstí pubertu, to zaklepu, protože to vím, že pubertální dívky dokáží ledacos. Ajka neměla pubertu a odjakživa jsme si rozuměli a rozumíme si dodnes a jsme kamarádky.
0: Jenom si to tak představuji, jak jste se v těch 23 stala tou macechou, nebo spíš macežkou, že jste z toho musela být sama trošku v první chvíli překvapená, ne?
1: No já jsem hlavně to nebrala jako, že jsem matka. Já jsem to brala tím, že jsem získala partnerský vztah, takže jsem získala mladší kamarádku. Hmm. No já jsem dělala hrozně, já nevím, jestli to vůbec můžu říct.
0: Ano, prosím.
1: Protože my jsme třeba jeli do Bulharska a po cestě jsme spali v kempu a já teda odjakživa mám ráda pivo a protože mladší kamarádka samozřejmě taky může dát pivo, že jo, tak byli jsme na večeři, tak jsem jí nalívala pivo a ona akurát potom byla namazaná, ztratila kartáček na zuby, když jsme si šli vyčistit zuby, no bylo to výborný a do dneška na to vzpomínáme a do dneška, když třeba spolu vaříme na chalupě, tak Ajka říká, musíme si dát pivo. To jsem jí naučila dobře, musím říct.
0: A kdy jste se, Maruško, stala z kamarádky titulovanou maminkou?
1: Až když se narodila Magdalenka malá, Majda, která se narodila o 2 roky později, než jsme se poznali. A holky spolu taky výborně vycházely, vycházejí do dneška, ale nejlepší je, to je moje životní výhra, že se vlastně i partneři, dcer a teď i vnuček navzájem můžou, milují se, uznávají se a nikdo neříká, já přijedu, až tam tenhle nebude. A to taky klepu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, novinářka, zapálená sportovkyně, paní Marie Redková. Pokud se vy, trojnásobná držitelka divácké ceny TT, ohlédnete za svou profesní cestou, kam byste zasadila její pomyslný vrchol?
1: To je těžká otázka. Já to nějak takhle nevnímala. Samozřejmě ty ceny TT, to bylo pohlazení, povzbuzení, to byla krásná doba. Já to tak jako beru, že ten život pořád jde dopředu a neberu nějaké vrcholy. Fakt ne. Tak, jak jsem z hůry dostala tu optimistickou povahu, jak jste o tom mluvila, tak vždycky si najdu něco fajn.
0: Mě ten vrchol, popřípadě teda nejintenzivnější období pracovního vypětí, zajímá, protože někdo vnímá cestu z něj jako něco nežádoucího, krušného, jako takový sestup, který dává zabrat, a někdo, když musí zvolnit, tak to vlastně hodně vítá. Tak když se zeptám takhle, jak to máte?
1: Já si myslím, že tuším, na co narážíte, protože já jsem skutečně měla práci, že jsem měla 3 akce za den. Já jsem dopoledne byla tady třeba v Českém rozhlase, odpoledne jsem měla službu v televizi a večer jsem měla nějakou akci, kterou jsem moderovala. Takže když otevřu kalendáře z těch let, tak se divím, jak vůbec jsem ještě mohla žít, jak jsem mohla mít domácnost, nakoupit, pobít s rodinou, no to si dneska vůbec neumím představit. A potom přišlo to, že v největším pracovním vytížení jsem onemocněla. A to tak, že jsem všechno musela zrušit. Ta nemoc byla velmi vážná. Já jsem nevěděla, jestli se dožiju půl roku, roku. Měla jsem onkologické onemocnění a musela jsem zvolnit a jinak to nešlo. No, jenže brzo, protože to všechno tak nějak dopadalo dobře, tak jsem zase nastoupila to pracovní vytížení a přišel další pohlavek, protože mě začala šíleně bolet hlava a zjistilo se, že mám meningoencefalitidu. A to neurčeného původu, protože jsem měla narušenou imunitu a tak to bylo tak jako jedno s druhým, takže jsem zase musela zvolnit a to už jsem si pak dávala trochu větší pozor. No.
0: A já vám děkuju za to, že o tom hovoříte. Vy jste o rakovině děložního čípku promluvila poprvé ve chvíli, kdy se ukázalo, že tady existuje očkování, takže jste to dělala vlastně kvůli všem těm ženám, které ještě mohou předejít takovému onemocnění a tak strastiplným chvílím. Co jste se v nich o sobě a taky o svých blízkých dozvěděla?
1: Já jsem se dozvěděla to, že mě podržela rodina a absolutně, a že je hrozně důležité mít kolem sebe lidi, kteří vám nalijí optimismus, ale kteří vás nebudou šetřit, nebudou kolem vás chodit po špičkách a vlastně pokud to zvládnete, tak vás nechají dělat všechno, na co si troufnete. Skutečně ten začátek byl takový, že my máme samošku 50 metrů od domu a já jsem tam nedošla těch 50 metrů. To bylo fakt jako náročné, ale myslím si, že hodně mě pomohla moje letora optimistická. Já jsem si nepřipustila, že by to nedopadlo. Tak jsem prostě to tak zvládla.
0: Takže potom nějaké propouštění hlasatelů z České televize, to vás absolutně nemohlo sejmout?
1: Vidíte? Ne, tak ono se o tom mluvilo už od třeba roku 98, že hlasatelé jsou v uvozovkách retardující prvek vysílání.
0: Ale to se pěkně poslouchá, no, dotyčné muže.
1: Že by neměli už se objevovat na obrazovce. Dneska samozřejmě by to byl anachronismus hlasatelky, protože dneska každá vteřina je drahá, že reklamy a tak. Tenkrát to tempo bylo volnější, ale i musím říct, že dneska spoustu lidí, kteří mě potkají, tak říkejme na to, tak vzpomínáme a vy jste nás provázela a bylo to hezké, ale tak já věřím nebo myslím si, že je to i tím, že oni se mnou vlastně prožili kus života a nechci říct zestárli, ale dozráli a tak na to třeba rádi vzpomínají na určité období.
0: Vy jste se nestratila, vy jste potom na obrazovkách moderovala pořady ČTčko a Barvy života s podtitulem Magazín o všech odstínech podzimu života. To vám bylo čerstvě 50. Pocítila jste nějaký zlom, nějaké signály, třeba krize středního věku nebo vůbec ne? A já se ptám, protože pokud ano, tak ten magazín mohl být třeba i užitečným rádcem a návodem. Já jsem ho sama s velkým zájmem sledovala, protože ty příběhy byly opravdu půvabné, barvité a inspirativní.
1: To je pravda, ráda na to vzpomínám. Setkala jsem se se spoustou lidí, kteří skutečně měli co říct, vyprávět životní příběhy. Byly tam i jaksi lékařské rady pro ten úsek života, který skutečně není jednoduchý a to stárnutí, ti, kteří jim procházejí nebo ho zažívají a zažili, tak mi to potvrdí, že je spousta věcí, se kterými člověk nepočítá, že se můžou stát a oni se stanou ty věci. Já jsem, pravda, to třeba neprožívala úplně v tom věku, ale málo platné, prostě zralost klepala na dveře, no.
0: Tak vy jste si své mentálně odpracovala už předtím při tom vážném onemocnění.
1: To je pravda.
0: No a je asi na čase, abychom prozradili, jaké dveře se vám otevřely se světem rádia a rozhlasu.
1: Rádio je prostě můj svět. Zjistila jsem to už od konce 90. let, kdy jsme s kolegyněmi dostali nabídku ze soukromého rádia dělat dámský klub a tam jsme se tedy učili, co znamená rádio, protože rozhlas to je fenomén, to není to samé jako v televizi. V televizi rozhodíte rukama a vteřinu dvě zaplníte. Tady můžu rozhazovat rukama jak chci, ale nic není slyšet. Prostě vteřina je jako půl hodina v normálním hovoru.
0: A taky v televizi loupnete tím krásným rozzářeným okem a máte diváka na dlani, ale no, v rádiu to taky úplně nefunguje. Byť úsměv na mikrofon je slyšet.
1: Úsměv funguje určitě, ale dýchání, tempo řeči, všechno tohleto je jiné než na kameru. Ale já mám ráda ten intimní, komorní kontakt s posluchačem.
0: Je pro vás důležitá nějaká zpětná vazba? Pro mě osobně třeba ano, protože někdy vysíláme a pořád vysíláme a úplně nevíme, kam to doléhá a pak se třeba odehrává ten den otevřených dveří a přijdou posluchači a najednou nám to líčí, ty své prožitky s rádiem a je to ohromující.
1: Je to úplně neuvěřitelné, protože vemte si, že to noční mikroforum začíná v 10:30 večer, v 11:30 končí. Člověk si říká, když se míří do rozhlasu, že už tak jako všichni ulehají a už natřásají peřinu a už mnozí spí, protože ráno vstávají. Ale je to neuvěřitelné, kolik to noční mikroforum má posluchačů, kteří třeba ráno nemusí vstávat, anebo si ukrátí spánek a rádi si poslechnou to povídání a ty lidi, ať už na tom dni otevřených dveří, nebo je potkám v krámě, na ulici, někde, tak říkají, já jsem vaše posluchačka, já jsem váš posluchač a je to příjemné to slyšet.
0: A jak si svého hosta ladíte na to, aby se mu v noci chtělo povídat, aby vyprávěl otevřeně a uvolněně?
1: No, to je docela těžké, taky mnozí mi dopředu říkají, že mají stažený krk a že se jim nechce, tak já s nima pohovořím a troufám si tvrdit, že navodím takovou atmosféru, protože jim říkám, jak klesnete hlasem, Už se ptám, nebojte se, nedojde k tomu, že by bylo ticho. Věřte mi, já vás mám nastudovaného a budu se ptát a tak se dostaneme i na věci, které ti lidé o sobě třeba na první dobrou neprozradí a těším se vždycky na středu každý druhý týden.
0: Marie Redková klesla hlasem a já otevřu jednu záležitost netušenou, kterou si s vámi lidé nejspíš nespojují. Týká se opět sportu. Tenis a basket jsme probrali, ale vy prý také surfujete.
1: No, tak
0: to
1: už...
0: mi teda řekněte.
1: Už je to nějaký pátek, co jsme naposledy surfovali. Dokonce jsme s manželem i postavili jeden surf. Stavili jsme ho v garáži, to bylo ještě před 89. rokem, kdy nastal ten boom takový surfování a my jsme si to strašně oblíbili a dokonce jsme se u toho přiotrávili, protože to samozřejmě se staví z různých chemických sloučenin, které tam sublimovaly v té garáži, takže jsme zvraceli, bylo nám špatně, točila se nám hlava, ale surf jsme postavili a jezdili jsme na něm tady na různých rybníkách a dokonce jsme i byli asi dvakrát, třikrát u moře s tím surfem.
0: A na vlnkách vám nebylo šoufl?
1: Ne, to ne, to ne, to je fajn, to vůbec.
0: Vy jste taková adrenalinová Maruška, že jo?
1: Jsem. A je zajímavé, já nevím, po kom to mám, protože kolem mě rodiče, prarodiče si neuvědomují, že by někdo z nich vyhledával ten adrenalin. Ale vím, že dcera Majda, ta vyhledává adrenalin, ona je lékařka a jezdí se záchrankou. Dělá v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích a ona to prostě miluje a to je její svět. A to jsou případy, kdy člověk si to ani nechce představovat, k čemu přijede a jí to baví. Prostě ten zásah akutní poprace o ten život a to má určitě po mně, tadyhle to.
0: Tak děkujeme, že jste to tak krásně předala.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Velkou vášní mého milého hosta, paní Marie Redkové, je chalupa v předhůří Šumavy. Čemu se tam ráda věnujete?
3: Jsem kytičkářka, takže mám truhlíky v oknech, mám koryta, máme tam skutečně přehršel květin, to se mi líbí a o ty se starám tak, že je jenom zalívám. A tu zeminu tam máme fajn, protože tam sbíráme kravské pozůstatky, ty dáváme do kompostu a potom to je dobré hnojivo, takže to je fajn. A jinak, že bych pěstovala nějaké plodiny, tak to ne, protože jsme taková polosamota a kolem dokola srnky, prasata, všechno možné, takže kdysi jsme mívali jahody, ty okousaly srnky, takže jsme neměli nic. Holky dávají nějaká rajčata, tak to občas dozraje, ale jinak většinou květiny a manžel se stará o trávu. Máme krásný trávník, že je radost se tam projít a taky tam víc prší než v jiných oblastech a tím to je také dáno.
2: A chápu správně, že ta láska k jižním Čechám natolik přešla do vašich dcer, že tam životně zakotvili?
3: Ano, jedna je v Písku, druhá mezi Krumlovem a Budějovicemi. Takže se jim tam líbí, daří, jezdí tam na kole, taky podědili tenhle koníček, ta mladší i včelaří, myslím, že si to užívají.
2: Ta mladší adrenalinová záchranářka.
3: Adrenalinová včelaří.
2: No, starší Alice pracuje jako dětská lékařka.
3: Ano.
2: Půjde to lékařství vaším rodem dál? Vy jste ze všech stran obklopena lékaři, takže bude to i v dalších generacích?
3: Nevím, protože zatím to tak nevypadá. Od Majdy máme dva kluky, ten starší, ten se vyloženě potatil, protože Majdy manžel je ohromně šikovný, zručný, na co sáhne, to se mu daří, s kovem umí, takže ten starší vnuk Martin už v 9 letech uměl svařovat a svařil takového mimozemšťana, kterého máme na památku a ten půjde na strojárnu do Budějovic. No a ten mladší vnuk, ten je, já říkám, svatý Jan Zlatoustý, protože vypráví a všechno umí vyložit a vysvětlit a tak. A tomu je 12, no tak to se teprve ukáže.
2: Takže celá babička.
3: No, nevím. A od Ajky, ty holky, tak ta starší je psycholožka, no a ta mladší, ta je inženýrka chemie.
2: Vy jste v rozhovoru pro časopis Instinct v roce 2013 řekla, cituji, čím jsem starší, tím jsem zvědavější na to, co přijde.
3: A to platí. Já tak nějak vždycky čekám, co na mě za rohem vykoukne a že vždycky něco vykoukne. Buď radost, že se někam vydáme na kole, kde to neznáme, nebo že potkám nějakého zajímavého hosta, kterého pozvu do rozhlasu. Já to tak mám nastavené a beru asi ten život z té lepší stránky než z té horší. Samozřejmě, že na basketu už nepřeběhnu tolikrát tělo cvičnu, jako jsem přeběhla před 30-40 lety při zápase, tak dneska už se jenom chodíme bavit tím basketem. To znamená, že pořád chodíme. Naší kapitánce, já nevím, to můžu říct, je 79 a pořád hraje. Ona je můj vzor, chtěla bych ještě chvilku vydržet.
2: Tak já vám, milá Maruško, přeju, ať za každým rohem čekají ta překvapení, pokud možno jen příjemná a přínosná. A moc děkuji za dnešní povídání. Naším hostem byla paní Marie Redková. Naschledanou.
3: Děkuji za pozvání. Přeju všem všechno dobré. Děkuji, Jitko. Naschledanou.

0: Tak to bylo premiérové vydání pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná si povídala s Marií Redkovou. Na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. A ještě připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší Ondřej Soukup.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Provoz na trati Praha-Beroun zkomplikovala porucha ve stanici Dobřichovice. Tři týmy architektů dnes ve Špindlerově mlýně představí své návrhy na proměnu centra horského střediska. Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Dvojky a Denisa Žižková. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem dnes zkomplikovala porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknuta. Cestující musí počítat se zpožděním. Na odstranění poruchy pracuje správa železnic. Podle informací Českých drah by mohl být provoz vlaků plně obnoven hodinu před polednem. Lidé si dnes ve Špindlerově mlýně můžou prohlédnout finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily tři týmy, dva české a jeden slovenský. Veřejná prezentace začne ve 2 hodiny odpoledne přímo v centru horského střediska. Návštěvníci budou moci o návrzích diskutovat s architekty, zástupci města i odborné poroty a předat jim své připomínky ještě před výběrem vítězného řešení.
3: Soutěž na novou podobu centra Špindlerova mlýna organizuje společně s městem developerská společnost Penta Real Estate. Proměnit by se měla lokalita na levém břehu Labe nedaleko Bílého mostu. Vzniknout tam má prostor s bydlením, službami a veřejným prostranstvím pro místní i návštěvníky. Náklady na přestavbu zatím investoři nezveřejnili. O vítězném návrhu rozhodne porota ve druhé polovině června. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Lidé ve Višňové na Příbramsku v pátečním referendu odmítli případnou výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů, jimž byly vydány hlasovací lístky. Naopak souhlasilo s ním 90 lidí, část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné, vyplývá to z informací na webu obce. Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
4: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu oblačnost přibývat a v západní polovině Čech ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
2: Doprava.
1: Na Pražském okruhu počítejte s víkendovým omezením v Cholupeckém a Lochkovském tunelu. Ve směru z letiště na D1 se sune kolona od sjezdu na Barrandov, je to asi na 10 minut. A směrem opačně z D1 na letiště se tvoří jen kratší fronta za sjezdem na Písnici. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se táhne kolona od exitu 194 Vídeňská do omezení na 196 u D2. Zdržení je kolem 5 minut. A na silnici 6 Praha Karlovy Vary před omezením u stavby mostu v Petrohradu se momentálně tvoří zatím jen kratší kolony. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce už má teď slovo Ondřej Soukup.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Haló, Soukup? Haló?
5: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
7: Ano, tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. No, jen jsem vám chtěl říct, já si připadám, jako kdybych pracoval u běžícího pásu, protože já jsem tady pořád natáčím. Já jsem to netušil vůbec. V životě jsem předtím nepracoval v rozhlase, nic jsem takovýhleho nedělal a najednou tohle se mi stalo. Tak se tomu trošku divím. Dobře, This Love a Maroon 5, čili zase ženy, zase dívky, zase lásky a zase rozchody. Adam Levine, což je zpěvák skupiny Maroon 5, Maroon znamená kaštanově hnědá a proč se jmenujou 5, tak to netuším. Tak on zrovna pracoval na debutovém albu kapely, které se jmenovalo Songs About Jane, písničky o Jane. A Jane byla jeho přítelkyně a velká láska, ovšem ta se zrovna v té době rozhodla, že se na něj vykašle. A Levine samozřejmě trpěl, ale současně se těšil, že poprvé v životě půjde do studia. A ona ho doslova opouštěla jen pár dní poté, co napsal text k písni This Love, takže, jak sám říká, byl v ideálním emocionálním stavu k napsání hudby k písničce s takovým konfliktem. A Adam Levine zpívá: šeptala s Bohem, když nastupovala do letadla, aby se už nikdy nevrátila. A podle Levina už Jane opravdu nikdy neviděl. Akorát jí zavolal, aby se zeptal, jestli je v pořádku, když použije její jméno v názvu alba, ale prý to bylo naposledy, co s ním mluvil. On říká, zdálo se, že jí to lichotí, ale vím, že se jí nelíbí, jak já zacházím se svým životem. No, on asi trošku smažil a teda, hele, to je jako přes kopírák jeden vedle druhýho, v tom jedou všichni. A list The Miami Herald v roce 2008 napsal o Maroon 5 a o Adamu Levinovi, že mnoho jejich videoklipů je dost žhavých, jako například přesně tenhle k písni This Love. A poté se zpěváka zeptal, zda se vědomě snaží posunovat hranice. A Levine odpověděl: no, myslím, že v mnoha písničkách je rozhodně sexuální prvek, takže dává smysl, že by v klipech měl být taky. Pro mě je to ovšem velmi přirozené. Ale jo, nechci jen ukázat kousek kůže, chci do toho jít naplno. A rád bych se dostal do bodu, kdybych mohl lidi šokovat. Vyrostl jsem na Beatles, na Stonech, na Zeppelin, ale také na Princovi, který byl tak trochu sexuální ikonou. Mám tedy hodně různých vzorů, které rád předvádím. Ale jo, posouvat hranice je vždycky fajn. Když se lidé cítí trochu nepříjemně, nemám s tím žádný problém. No, já ten klip znám. Tam se akorát válí část klipu s polonahou holkou v posteli a vokusujou se, teda abych pravdu řekl, žádná brutální avantgarda. A ještě kus textu o rozchodu s Jane, která se na něj, jak bylo řečeno na začátku, vybodla. Jane tehdy odletěla letadlem a posléze založila oděvní a módní společnost s názvem The Only Jane a o Levinovi, i když o ní zpíval, už nikdy nemluvila, aspoň veřejně nemluvila. A Levine zpívá: Byl jsem tak zmámený, že jsem nepoznal ten oheň planoucí v jejich očích. Mou mysl zachvátil zmatek, když zašeptala s Bohem a nastoupila do letadla, aby se už nikdy nevrátila, ale navždy zůstala v mém srdci. Snažil jsem se ze všech sil ukojit její chutě, vracela se každou noc. Bylo tak těžké ji uspokojit, zahrávala si s láskou, jako by to byla jen hra. Předstírala, že cítí to samé, co já. Pak se obrátila a zase odešla. Jenže, tahle láska si na mě vybrala svou daň. Řekla s Bohem už tolikrát předtím. A její srdce se přede mnou láme. Nemám na výběr, protože já už nikdy s Bohem neřeknu. This love.

Tak to byly Maroon 5 a teď to bude nádherná písnička Hey Joe, kterou naspíval v tomto případě a nahrál Jimi Hendrix. Hele, já nevím, jestli vůbec víte, kdo to byl Jimi Hendrix, jestli jste slyšeli někdy tuhle tu písničku, ale já se obávám, že v současnosti už ji z žádného rádia nemůžete slyšet. Pouze tady na Českém rozhlasu Dvojka. Víte, já když si vzpomenu na tuhle tu písničku, tak mě popadá těžká nostalgie. Já jsem ji poprvé slyšel asi v roce 1967, to mě bylo 16 let a bylo to v F-klubu ve Zborovské ulici na Smíchově. To bylo ze strany domu kovoprůmyslu a kultury a dneska je to, myslím, Národní dům. Byl jsem úplně fascinován její harmonií a takovým basovým postupem uprostřed písně, který byl hranej unisono s kytarou. Já jsem totiž zdrhal každou sobotu večer do tohohle toho klubu a ta představa další soboty s touhle a podobnou hudbou mi pomáhala přežít další týden v pro mě naprosto odporné SVVŠ na Pražačce, kde byl neskutečný tyran profesor chemie jménem Žižka. Dokonce Jan Žižka se jmenoval. A ještě si vzpomínám, jak tam vždycky bylo strašně nahuleno. A já samozřejmě hulil taky. A protože jako správný puberťák jsem měl juvenilní akné, tak se mi vždycky po sobotě strašně zhoršilo. Potom během týdne se to vylepšilo a v sobotu se to zase opakovalo. A to bylo pořád dokola. Tehdy jsem si myslel, že Hey Joe napsal Jimi Hendrix, když tuhle jeho verzi tam hráli. Ovšem, on ji napsal zpěvák Billy Roberts někdy na začátku 60. let. To byl skladatel a kytarista, který hrál na folkové scéně v Greenwich Village. A ta píseň je koncipována jako rozhovor mezi dvěma muži, přičemž Joe druhému vypráví, že přistihl svou ženu při nevěře a hodlá ji zabít. A poté spolu znova hovoří a Joe vysvětluje, že ji skutečně zastřelil a míří do Mexika. Ta písnička původně byla v docela rychlém tempu. Ovšem Hendrix si slyšel v pomalé verzi od jiného folkového zpěváka, od Tim Rose, nebo Tim Rose, a podle něj si ji upravil a z Hey Joe se stala pro Hendrixe píseň, která zásadně odstartovala jeho kariéru. Hendrix totiž po propuštění z americké armády v roce 1962 pracoval jako doprovodný muzikant pro Little Richarda a v roce 66 vystupoval pod jménem Jimmy James ve skupině Jimmy James and Blue Flames. A Hendrix tehdy představil tuhle písničku skupině a jim se líbila a taky začali hrát na koncertech. A během vystoupení v klubu Café Hua v Greenwich Village byl v publiku Chess Chandler ze skupiny The Animals a okamžitě věděl, že Hendrix je ten pravý, kdo by tuhle tu písničku měl nahrát. A tak Chandler přesvědčil Hendrixe, aby za ním přiletěl do Londýna a stal se Jimmyho producentem a manažerem. A Chandler spojil Hendrixe s Noelem Redingem a s Mitch Mitchellem a nechal skupinu známou jako The Jimi Hendrix Experience nahrát Hey Joe v prosinci 66 a ještě na konci toho roku ji vydal single ve Velké Británii. A v únoru 67 se dostal na 6. místo a Hendrix si vybudoval reputaci fantastického umělce a neuvěřitelně inovativního kytaristy, což je fakt, že on opravdu byl. A je zajímavý, že Amerika byla úplně jiný a tvrdý voříšek. A já jsem vlastně teprve opravdu teď zjistil, o čem ta píseň je a dost jsem se pobavil. Tady je text, dobře poslouchejte. Hey Joe, kam jdeš s tou zbraní v ruce? Jdu dolů zastřelit svou starou. Víš, nachytal jsem jí, jak se tahá s jiným chlápkem. Jo, a to není v pohodě. Hey Joe, slyšel jsem, že zastřelil svou madam, že si ji odprásknul, sestřelil si ji k zemi. Jo, zastřelil jsem jí. Víš, nachytal jsem jí, jak se poflakuje po městě a dal jsem k ní zbraň a zastřelil jí. Přesně tak. No tak, střelí ještě jednou. Jo, mám to. Přesně tak. Hey Joe, a kam teď utečeš? Kam půjdeš? Půjdu cestou na jih, cestou dolů do Mexika. Přesně tak. Půjdu cestou dolů na jih, půjdu cestou tam, kde budu moci být volný. Nikdo mě nenajde, žádný popravčí mi neuváže smyčku kolem krku. Radši tomu věř.
Musím jít. Hej, Joe, radši už běž. S Bohem všichni. Hej, hej, hej, Joe. Toť vše. A to ještě Hendrixova verze vynechává první sloku, ve které si Joe kupuje zbraň, protože tam je, hej Joe, kam jdeš s těmi penězi v ruce? Honím svou ženu, utekla mi s jiným mužem, jdu do centra, koupím si 45. To bylo v originále ještě v několika verzích před Hendrixem. Jo a tam Joe taky zabije milence své ženy, když je přistihne spolu v posteli. Tak tady je Jimi Hendrix.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Walking in the Rain, to je písnička australské skupiny Flesh and the Pen z roku 1976. Já už jsem nějaké věci o této skupiny nebo o těch dvou pánů, kteří tvoří, hrál. Ti dva pánové, Harry Vanda a George Young, jsou Australané, kteří původně hráli ve skupině Easy Beats, ale pak se trhli, založili skladatelsko-producentský tým a už jen seděli ve studiu a hlavně odmítli kdekoliv hrát, protože byli líní cestovat a nesnášeli to. Úplně chápu. Přitom o ně byl velký zájem, protože dělali opravdu skvělé písničky a jak jsem říkal, já už jsem dvě hrál, jsou v playlistu na Spotify. No a oni napsali takovou zvláštní další píseň, která se jmenuje Walking in the Rain, čili Procházení se v dešti. Je to taková vyprávěcí píseň, prostě spíš se tam mluví, než zpívá. A tuhle píseň 2 roky po jejím vzniku v roce 1981 naspívá teda opravdu nebezpečná ebenová lodyha z Jamajky Grace Jones na svoji výbornou desku Nightclubbing. A to je ta, myslím, Grace Jones, jak hrála zlou holku v nějakým James Bondovi a jednou v přímém přenosu ubalila facku moderátorovi, když měla pocit, že se o ní málo zajímá. Tak jen, to je pár věcí, abych umělkyni připomněl. Takže tato dáma vám teď zaspívá a jen přečtu kus textu k té písni a musím říct, že ten text je hodně obrazotvorný. Jdu po ulici, kopám do plechovek, dívám se na billboard, také běžím, srocují se lidé, sledují závod, dělám, co dělám, cítím se mimo, jdu v dešti, cítím se jako žena, vypadám jako muž, zním jako, ne, udělej to, když můžeš. Pískám ve tmě, zářím ve světle, docházím k závěru, pravda je mocná, jdu v dešti, pojďte všichni šašci, vstupte všichni blázni, sedněte si, ne. A teď je tam záhadný ogre goulové, což nevím, co je. Tančete fantastický tanec, tančete s krouživými boky, docházím k závěru, zavřete ústa, jdu v dešti, walking in the rain.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Ondřej Soukup a děkuji velmi, že mě posloucháte. Norwegian Wood, this bird has flown. To je v závorce tam, zatím. Takže norské dřevo a ten ptáček uletěl. To je taková velmi nenápadná píseň z alba Rubber Soul z roku 1965. Je krátká, ale Beatles se v ní posouvají od jednoduchých milostných písní už víc k ironické, trochu tajemné miniatuře. Prostě už texty přestávají být tak jednoduché a přímočaré a naivní. Autorsky je uvedena jako Lennon McCartney, oni to tak vždycky dělali. Ale hlavním autorem v tomto případě byl John Lennon a McCartney mu jenom pomohl s dokončením textu a pointy. A v textu té písně je takovej příběh. Kluk zbalí holku, jde k ní domů, povídají si, ve vzduchu je napětí, ale nic se nestane. Ona mu řekne, že ráno musí do práce, on skončí v koupelně nebo ve vaně a ráno je ona pryč. No a on zapálí postel, nic lepšího nenapadne. Ale ono to není totiž tak jednoduché. Ve skutečnosti v té písni je něco zakódovaného. V té písni jde o mimomanželský flirt. Lennon totiž později řekl, že psal to tak, aby jeho tehdejší manželka Cynthia nepoznala, že text vychází ze skutečnosti. Podle McCartneyho, když text s Lennonem dopisoval, šlo o pomstu. John zbalil holku, ta mu nedala a ještě k tomu ho nechala spát ve vaně a on, když se ráno vzbudil, tak zapálil její Norwegian Wood. McCartney to popsal jako černý humor a velmi tongue-in-cheek, teda s ironickým odstupem. A ještě, co znamená nebo proč je to Norwegian Wood, čili norské dřevo. Podle McCartneyho šlo o narážku na tehdy módní levné borovicové obložení a nábytek, který se v Londýně objevoval hodně v bytech mladých lidí. A McCartney říkal, že Norwegian Wood bylo vlastně levné borové dřevo, jenže název cheap pine, teda levná borovice, by samozřejmě nezněl tak dobře jako Norwegian Wood, protože borovice rostly hlavně v Norsku a tak se objevilo norské dřevo. A ještě jedna zajímavost. George Harrison hraje zde na sitar. Sitar je indický strunný nástroj a Norwegian Wood často bývá označována za jednu z prvních významných nahrávek, kde se sitar objevil přímo v písni. Harrison si sitar koupil v obchodě na Oxford Street a podle jeho vzpomínky šlo o poměrně spontánní rozhodnutí. Hledali nový zvuk, sitar byl po ruce, Harrison si na něj našel melodii, která do toho seděla a fungovalo to. A o té písni píší, že je to jedna z nejchytřejších Lennonových písní. Krásná melodie, lehkost, humor, ale pod ním malá krutost. A právě proto nezestárla. No, nevím, už mluvím zase dlouho, ale já vám stejně přečtu kus textu. Jednou jsem zbalil děvče, spíš bych měl říct, ona zbalila mě, ukázala mi svůj byt, není to pěkné norské dřevo, požádala mě, abych zůstal a řekla, abych se někam posadil. A tak jsem se rozhledl a zjistil, že tam nebyla židle. Tak jsem si sedl na koberec, čekal na svoji příležitost a popíjel její víno. Pak jsme si povídali do dvou a řekla, je čas jít do postele. Řekla mi, že ráno jde do práce a začala se smát. Řekl jsem, že já ne a odplížil se spát do vany. A když jsem se probudil, byl jsem sám, ten ptáček uletěl. Tak jsem rozdělal oheň. Není to pěkné norské dřevo?

Tak to byly Beatles a jejich Norwegian Wood, jejich norské dřevo. Ale pak je tady další norské dřevo. Je to název písně, která se původně jmenovala Dívat se do plamenů a myslím, že taky Všechno nebo nic. To je jedno. Text téhle písně napsala Gábinka Osvaldová před mnoha lety. Myslím, že ho původně napsala k nějakému filmu, ale pak pro ten film napsala text jiný a tenhle zůstal na vocet. A nějak se ke mně dostal a mně se hrozně líbil. Je o vztahu a Gábina tam použila citaci z Lennonova textu z písně, kterou jste teď slyšeli a ta citace zní Isn't it good Norwegian wood? Nic jsem neříkal a zhudebnil jsem ten text a s Luckou Šoralovou jsem naspíval demosnímek jako duet a pak píseň ležela ještě pár let doma. A já teď udělám něco, co jsem ještě asi neudělal. Já pustím demosnímek, čili pracovní snímek téhle písně, který jsem nahrál někdy v roce, co já vím, 20. Dělám to schválně, abyste slyšeli, jak vznik písně prochází různými etapami a jak vůbec není přímočarý. Když jsem tu písničku složil jenom s klavírem, tak jsem ji natočil a potom jsem si říkal, pane bože, ale musím to nějak naspívat. Tak jsem ji celou napřed naspíval sám, ale abych pravdu řekl, já svůj hlas a hlavně svůj zpěv fakt nesnáším. Tak jsem dost trpěl a tak mě napadlo, že kdybych zavolal Lucku, myslím Lucku Šoralovou, což je moje žena, a poprosil ji, aby aspoň naspívala polovinu písně, i když z toho by vznikl duet, tak to nevadí, ale že nemusím celou dobu poslouchat sám sebe. Takže poslouchejte, tahle ta píseň takhle vypadala, než jsem ji poslal dál a uslyšíte potom, co s ní bylo dál uděláno a kdo ji zpívá.

Tak vidíte. Tohle byl, nebo slyšeli jste, to byl demo snímek, který jsem naspíval já s Luckou Šarolovou. No a tahle ta písnička mi ležela 2-3 roky doma. Já jsem ji měl totiž hodně rád a nechtěl jsem jen taky někomu dát. A tak jsem váhal, až jsem náhodou potkal Lenku Filipovou, která bydlí blízko mě, a potkal jsem ji s jejím psíkem, kterého venčila. A hned, jak jsem ji uviděl, tak jsem si řekl, pane bože, že mě to nenapadlo, ona by tuhle tu písničku mohla zpívat. Poslal jsem jí demosnímek, který byl už naspívaný, jak jste ho slyšeli, ale byl naspívaný jako duet, to bylo v roce 2022, a ona, že se jí líbí a že tu písničku naspívá sama a že ji chce. Začala ji napřed hrát se svými muzikanty na koncertech a nedávno, asi po 4 letech, konečně ta píseň vyšla. Ale musím říct, že to byl opravdu složitý proces. Po dlouhém výběru vydavatelství a producentů ji nakonec vydal Universal a ten taky nakonec rozhodl, že se nebude jmenovat Dívat se do plamenu, ale Norské dřevo. A produkoval písničku Marku Stran, který odvedl skvělou práci. Vlastně všichni zúčastnění, včetně Lenky, jejíž hlas miluju od dob, když jsme spolu studovali na konzervatoři. Tak poslechněte si ji.

0: To byla vlastně jedna z novinek roku 2026. Lenka Filipová a Norské dřevo.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: A na tuhle píseň se těším, protože to jste určitě taky na tomto rádiu neslyšeli, možná, že jste ji neslyšeli nikdy v žádném rádiu. Last Train to Transcentral a skupina KLF. Jistý anglický kritik jménem Tom Ewing v roce 1990 o téhleté písni řekl, a cituji, žádná kapela nepochopila možnosti masového šílenství, obsažené v nové hudbě tak dobře jako KLF. Přečtěte si jejich knihu The Manual, čili manuál, neocenitelně cynickou analýzu o procesu potřebném k dosažení hitu číslo 1 a hloubka jejich porozumění začne být zřejmá. Jako novátorské podvodníky a vtipálky dobře znala veřejnost, zejména ta část britských posluchačů popu, která má ráda občasné setkání s něčím gigantickým. KLF udělali pro house to, co Jim Steinman udělal pro rock. Proměnili ho v něco, co se podobá absurdní, grandiózní opeře, posunuli vzrušení v hudbě až k hysterii a vyměnili obsah za stále větší gesta. Rozdíl spočívá v tom, že KLF nikdy nestratili ze zřetele to, co dělalo hudbu výjimečnou. Možná proto, že hudba KLF má méně inherentního významu, nebo možná proto, že význam house music je méně křehký, nevím. Ale bez ohledu na to, jak rozsáhle The Last Train to Transcentral zní, nikdy nestrácí svůj radostný vliv na vaše nohy a na vaše srdce. Teda, to jsem fakt zvědavej, jestli ta písnička na vás bude takhle působit. A já ještě objasním pár věcí. Zkrátka KLF znamená Kings of Low Frequency, čili králové nízké frekvence, a založili ji pánové Drummond a Coty, původně oba výtvarníci. Dali vzniknout stylu, který se nazývá stadionový house, čili taneční hudba využívající zvuky aplaudujícího davu. A Transcentral bylo jméno nahrávacího studia kapely, nacházelo se v suterénu skvotu jejího člena Jimmy Cotyho ve Stockwellu v jižním Londýně. A Coty tam žili asi 12 let až do roku 1991, kdy zbohatl. A The Manual, to je kniha, o které kritik mluví, je šíleně cynická kniha, kterou kluci z KLF napsali o tom, jak se dostat na první místo hitparády, aniž o hudbě a všem, co s ní souvisí, cokoliv víte. A jedna taková výborná věc, kterou udělali. Drummond a Coty spálili na opuštěném skotském ostrově Jura bankovky v hodnotě milionů liber a natočili to na VHS a záznam z téhle akce poslali médiím. Milion liber byla částka, kterou údajně vydělali svojí hudbou. Říkají, chtěli jsme s nimi udělat něco zajímavého. Takhle to okomentovali, no. A když se tato dvojice v roce 92 loučila a ukončila existenci celých KLF, tak to vzala fakt z gruntu. Nechala vymazat všechny svoje skladby z vydavatelského katalogu, čímž automaticky zakázali veškerá šíření potenciálních reedic. Na předávání Brit Awards se rozloučili dost stylově. Během společného vystoupení s grindcoreovou kapelou Extreme Noise Terror vytáhl Drummond samopal a začal střílet do lidí, teda slepýma nábojema samozřejmě. A KLF právě opustili hudební průmysl. Neslo se sálem po ukončení koncertu. Text písně je velmi krátký. Všichni na palubu, wow ho. Jiní potřebují vibrace. Poslechni vagón z rychlíku, obecné cíle. Zdá se, že myšlenky, které mě kreslí, okruh pro Transcentral. Stále hledám něco, co a některé věci hledám při cestě na rychlík. Poslední vlak do Transcentral. A to je všechno.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
4: This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon.

No skvělý, miluju KLF. The Look of Love a Dusty Springfield. Tuhle melodii ale v instrumentální podobě napsal Burt Bacharach v roce 1966 pro filmovou parodii na James Bonda, která se jmenovala stejně jako pozdější bondovka Casino Royale. A hrál v ní Peter Sellers a strašlivá sexice Ursula Andress. A Bacharacha napadla ta melodie, když měl doma pracovní verzi filmu kvůli skládání hudby a samozřejmě ho zaujala polonohá Ursula a tak si ji pouštěl pořád kolem dokola a přitom složil tuhletu melodii. Já ho úplně chápu. Jednou jsem psal hudbu k reklamě, měl jsem její pracovní nedodělanou kopii bez efektů a triků. Ty triky a efekty to byly šaty z minerálky a proto na ní byla úplně nahá modelka Jana Štefánková. Předtím se musel produkci podepsat, že pod trestem smrti nikdo nesmí kazetu vidět. Ale komponovalo se mi krásně. Fakt, úplně tomu Bacharachovi rozumím. No, a zírající Bacharach napsal tuhle melodii, ale pak bylo rozhodnuto, že by z ní měla být píseň a taky otextoval Hall David. Píseň nechali naspívat anglickou zpěvačkou Dusty Springfield a nakonec toho byla nominace na Oscara za nejlepší původní píseň. Skladatel Kurt Bacharach mimochodem chodil nějakou dobu v Americe na kurzy k Bohuslavovi Martinu, tak řekl o své práci na hudbě k filmům. Když skládám hudbu k filmu, ať je to Butch Cassidy nebo Casino Royale nebo What's New Pussycat, všechny melodie, které se staly hitovými písněmi, vycházely z toho, co jsem viděl na plátně, když jsem hudbu psal. A pokud máte štěstí a podaří se vám téma, které se stane hitem, jako to třeba bylo z Dusty Springfield, která zpívá The Look of Love ve filmu Casino Royale, tak nejdůležitější pro mě tehdy byla sexualita Ursuly Andress, která měla na sobě velmi málo oblečení a vytvářela velmi sexy atmosféru se saxofonem hrající melodii téhle písně. A pak jsme k saxofonu ještě přitočili Dusty a bylo to. Tak tedy tady je Pohled lásky, píseň, která vznikla díky překrásné polonahé Ursuly Andress. A tím se s váma loučím. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Tak to byl Ondřej Soukup a premiérové vydání jeho pravidelného hudebního pořadu. No a ještě připomínám, že po 11. vysíláme Tobogan ze studia Y a slavit budeme 75 let Nadi Konvalinkové. Krátce po 11. hned po zprávách.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Veřejnoprávní média se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Liberec dnes hostí jubilejní 10. ročník mistrovství České republiky vodících psů. Bude jasno nebo polojasno odpoledne, přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, s jakým rozpočtem mohou počítat pro příští rok. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda plánuje od roku 2027 zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše má jít o modernizaci systému. Veřejnoprávní média i jejich odbory se změnou nesouhlasí a část z nich zůstává ve stávkové pohotovosti. Tisíce lidí míří na brněnské výstaviště. Odpoledne tam oslaví blahořečení mučedníků komunistického režimu kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Brněnský dopravní podnik posílil dopravu. Páteřní tramvajovou linku 1 doplnila ještě linka P1, která jede z Pisárek přes výstaviště a hlavní nádraží na Malinovského náměstí. Častěji jezdí i trolejbusy na linkách 25 a 26. Slavnostní mše začíná o 14:30. Liberec dnes hostí mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje sehranost zrakově postižených a jejich psů v běžném městském provozu. Psi musí prokázat nejen svoji poslušnost, ale hlavně dovednost, s jakou umí nevidomého dovést na správné místo. V Liberci máme naši reportérku Janu Pavlíčkovou.
3: Letos se mistrovství účastní 17 psů s jejich nevidomými majiteli, no a ty úkoly pro ně spočívají jednak tady v předvedení poslušnosti, ale hlavně tady musí projít se svým pánem trasu, kterou jim určí poroce. Psi tu musí třeba najít lavičku, schody, volné místo v autobuse, obejít bezpečně překážku, aby do ní nevidomý nenarazil. No ale akce je určená i pro veřejnost. Ta se tady třeba dozví, jak probíhá výcvik slepeckého psa. S tím třeba nevidomým je dobré na ulici pomoct. Mohou si tu lidé i vyzkoušet, jak obtížné je jít po slepou s bílou holí a podobně. Akce tady v Liberci potrvá do 16 hodin. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelensky to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
4: Na žal, російська сторона знов обирає війну.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu fotbalové asociace. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně oblačno, ojediněle přehánky, během odpoledne a večera bude od jihozápadu přibývat oblačnost a v západní polovině Čech ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
2: Doprava.
1: Na Pražském okruhu před víkendovou údržbou v obou tunelech se teď popojíždí v kolonách směrem na letiště jen kolem 5 minut od sjezdu na Písnici a směrem na D1 kolem 10 minut, to je od sjezdu na Barrandov. Na D8 z Ústí do Prahy jsou dvě zúžení, zdržení nejsou dlouhá, ale brzdí se před nimi prudce. Poprvé za Roudnicí na 27. kilometru a pak před Zdiby na 3. kilometru. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradech je kyvadlový provoz u stavby mostu. Kolona je hlavně směrem na Vary od Bílence a zhruba na čtvrt hodiny. A na silnici 26 Plzeň Domažlice zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. Je to tam ale bez delších kolon. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začíná tobogan.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dámy a pánové, opravdu začíná tobogan, ale my v naší 36 let dlouhé historii, počínaje dneškem, začínáme psát novou etapu. My jsme tady byli na zkoušku před loňskými vánočními svátky, tedy mezi Vánocemi a Silvestrem, a tak se nám tady zalíbilo, že jsme si řekli, že se sem budeme vracet jednou měsíčně, pravidelně na jedno večerní představení. Teď je tady úžasně vyprodáno a doufám, že bude pokaždé, ale aby o to nepřišli posluchači Českého rozhlasu, vždycky jim vybereme těch nejlepších 55 minut z těch 860, který tady natočíme, a ty odvysíláme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a Pohoda, a vždycky každou první sobotu v měsíci. Takže dámy a pánové, dneska poprvé tobogan z Ypsilonky. Vítejte u rozhlasových přijímačů, vítejte tady v divadle. Já vám řeknu kouzelnou věc. Tobogan je vždycky velká improvizace, ale během běžných toboganů vím zhruba, kdy kdo přijde, kdy bude kdo co zpívat a kdy bude konec. Dneska netuším nic. My vlastně navážeme na ty slavné večery, které se vždycky odehrávaly tady v Ypsilonce, takže první bod programu, v tom mám naprosto jasno a myslím, že hned ten první bod se vám bude líbit. Přicházejí Naďa Konvalinková a Jiří Labus. Krásné dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu. Naděnko, líbám tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jiří Labus. Posaď se, kde chceš, Naděnko. Samozřejmě je to na tobě. Já jsem tě ještě nikdy nelíbal jako 75 letou. Víš, že se nic nezměnilo? Pořád dobrý.
1: Je to dobrý, jo.
0: Je to možná i lepší, než to bývalo.
1: No, doufejme.
0: Krása. Prosím tebe, je tady začátek června, ale ty jsi slavila dlouho, jsi známá svými oslavami. Jak jsi to užila? Už jsi doslavila, jak jsi to přežila?
1: No tak si představ, že tím, že nemám Evu Kocmanovou, která v divadle v klubu ABC mi pořádala kulatiny, čili 50, 55, 60, a vždycky tam sezvala všechny moje kamarády, příbuzný, rodiny, Moravu, prostě kolegy, takže tam se sešli všichni najednou. Já už jí nemám, už se na nás kouká tamhle ze zhora. Čili já teď slavím se všema postupně a to se protáhne do dalších narozenin. To je prostě, vždycky se ještě někdo vozve. Spolu jsme ještě neslavili. Takže teďko v červnu budu slavit na chalupě, no, protože tam jsem ještě neslavila.
0: Děkujeme za pozvání, pak nám jenom řekneš, kdy a kde to přesně bude. Naděnka, vidíte, srší energií, takhle dneska vypadají 75. Já se nedivím, že posunuli ten odchod do důchodu. Naďo, ty ještě musíš dělat. Holky v tvým věku ještě musí prostě vytvářet hodnoty.
1: No já asi, kdybych zůstala doma, já bych to asi nepřežila. Protože já to zažila v tom covidu, to bylo z postele k ledničce, od ledničky k posteli. Jedinej, s kým jsem si povídala, byly moje orchideje, ale ty mi taky krásně kvetou, oni jsou vděční. Já jim říkám, jaký jsou princezny, jaký jsou krásní, a oni opravdu se snažejí. No takže to bylo jediný, a to bych prostě umřela za prvé nudou, za druhý lenorou, tak já potom už jsem si říkala, to už nejde, teď už se sotva uneseš, tak jsem začala, protože plavání nešlo, to byly zavřený bazény, tak jsem začala chodit. Jezdila jsem někam za Žitku, do lesa s kamarádama, pak zakázali z vesnice do vesnice, takže jsem říkala, co teď, tak na Petřín, takže nahoru na Petřín, jenže tím, abych zaparkovala u nás doma prostě v centru Prahy, tak prostě jsem musela chodit na 6 hodinu. V 7:30 už jsem teda měla šanci zaparkovat, takže takhle to já mám, no.
0: Jiřík Dobrák samozřejmě v zákulisí, když jsme říkali, už je tady Naďa, jsme říkali, už jde, a on říkal, a má berle. Co tomu říkáš, že máš takhle starou kamarádku?
2: Já vám musím říct, Naďu jste s námi ještě předtím, než jsem se narodil, to není možné tohle. Ne, Naďa totiž spolužačka jen o rok níž si byla na Damu než já.
1: Ano, ano.
2: Takže vlastně já to měl loni, tyto narozeniny nádherný jsem já měl loni, a už jako na škole jsme se samozřejmě kamarádili hodně, že jo? A viděl jsem i tvoje absolventské představení v Disku. No a už tehdy byla velmi výrazná a já jsem říkal, to je herec, která, a to není moc hereček, mladých zvlášť, která má komediální talent. A to si dokázala uplatnit na svém herecký kariéře už hodněkrát, protože tvůj smysl pro humor je ozbrojující, teda opravdu, přátelé, že jo? A je to tak?
1: Jo, a někdy i nechtěně.
2: No, většinou, ale to je jedno. Je to krásný. Já jsem šťastný, že Naďu znám takových let. No a samozřejmě potom, když jsme poznal vlastně Oldu Kajzera, tak jsme vlastně poznali navzájem všichni tři.
1: Všichni tři. No, já jsem právě netušila, že když si beru Kajzera, že si beru i Lábuse. No a Lábus mi zůstal, že jo?
2: No, vidíš, no. Takže...
3: Počkej, jako to znamená, že ty si dřív zaznamenal Naďu Konvalinkovou než Oldu Kajzera.
2: No, ano.
3: Čili, počkej, musíme si říct, v jaké se pohybujeme době, alespoň přibližně letopočet.
1: 69 jako... až 73 jsem byla já na Damu.
2: A já 68 až 72, takhle.
3: No. Výborně, takže jsme na přelomu, ne tedy století, ale na přelomu.
2: No, tak skoro.
3: 60. a 70. léta, ano. A vzpomeneš si tu první chvíli, kdy jsi uviděl Naďu?
2: Naďu jsem uviděl určitě ve studovně, někde tam na divadelní fakultě. Já říkám, co to je za krasavici, vokatou. Byl jsem oslněný úplně z ní. Ty říkali, no to je herečka, která je o ročník níž, jmenuje se Naďa Konvalinková. Říkám, no to jméno k ní patří, to je krásný, kytička taková krásná. No a zase říkal, já jsem Jiří Lábus, ona mě... Se mám posrat, nebo co? Nebo...
1: Keca!
2: Ne, to se vymýšlí. To se vymýšlí.
1: A já si pamatuju, když jsem poprvé viděla tebe. Seděli jsme ve studovně a tebe přivazovali k židli. Havránek ještě s nějakým spolužákem. Tě přivazovali, ty si plakal, skučel a pak mi řekli, že je to recese.
2: No právě. No,
1: my jsme tě chtěli hájit, chránit. No. Ale on byl takový letintítko, to si nedovete představit.
2: Já byl strašně hubenej.
1: Hubenej.
2: No já ještě hubenej jsem v českém filmu, který jsem natočil, když mi bylo 22, to se mělo Zatýkáš na královnu.
3: Ano.
2: A já tam hrál s Reginou Rázlovou a tam taková scéna, jsem jenom jak do půl těla nějaká sprchují. A to já jsem opravdu, to byl jak rentgen chodící jsem byl. No a dneska jsem jak balón. To proměnilo se to malinko.
3: Ne, ta historka o tom seznámení je nádherná. Jediné, co mi na to bylo divný, jako co ty si dělal ve studovně, ale ty si šel asi zrovna.
2: No, studovna se říkalo takovým prostoru, kam se chodilo mezi předmětama.
3: Jo, takhle já myslel, že právě si
2: ne,
3: tam studoval.
2: Já jsem nestudoval moc.
1: Tam jsme si nosili z potravin vždycky vlašský salát, sekanou a takovýhle. A někdo si to schovával ve skřínce, někdo to dal do placu a takhle.
2: Já jsem to schovával ve skřínce.
3: Je krásný, že ty místnosti se říkalo studovna, protože jak říkal, prvně jsem Naďu viděl ve studovně, tak už jsem viděl jako takový, jako potemnělý místo, víš, jak tam všichni čtete ty knihy a ono Vlašák. No. Jiříku, teď se obrátím na tebe, protože my vlastně navazujeme na ty slavné večery,
2: ano,
3: které byly tady v Ypsilonce na Přidanou a tak dál. Zaspomínej prosím tebe pro ty, kteří by třeba nevěděli, že tyhle ty večery vlastně mají tady na tom místě svoji tradici. A dlouho.
2: Měli vlastně ještě místo v Liberci. Já jsem jsem nastoupil do Ypsilonky v roce 72, tak jsem ještě 7 let vlastně byl s divadlem Ypsilon v Liberci. A to už začínalo tam a tam si pamatuju, že to byly takzvané večery buď na Přidanou nebo pod lampou. Na Přidanou to bylo takové, že se zpívaly písničky, které už jako samozřejmě připravili Mirkem Kořínkem a podobně. No a pod lampou to byly večery s hosty. A za ty léta jsem tam potkal, to jsme pak přenesli do Prahy, že jo, tady ty představení, celou řadu takových zajímavých lidí, za to děkuju Honzovi Šmídovi. A byl jsem tam účasten, já jsem tam vystupoval vždycky, protože mě bavilo s těmi lidmi komunikovat a vlastně improvizovat, improvizaci já miluju, že jo, takže, no a třeba vzpomínám na krásnou historku, když tam přišla bývalá žena Hugo Haase, paní Bibi Haasová, která žila ve Vídni a vzpomínala na pana Hugo Haase a ona ho poznala, když jí bylo 18 let, jo. Aby právě ale jako poznala, jak se známila a hlavně říkala, ona měla úžasný způsob pro humor i v tomhle věku, teda, jo. A říkala, no ne, to já musím říct, co já, ale moje maminka, to byla krasavice. A já jsem říkal, no moje maminka byla taky krasavice. A ona řekla, no vás asi dělali v noci, co? Tak na tohle si opravdu... Na tohle si asi pamatuju. A na celou řadu, to byla opravdu tolik slavných osobností si tady sešlo, že hereci, no prostě ohromný lidi jsem poznal a bylo to krásný. Tohle, na to do smrti já nezapomenu, na to setkání s těma lidma.
3: A to je nám velkou ctí, že máme šanci na tohle navázat. Uvidíme, koho pozveme a já jsem šťastný, že historicky už navždycky bude, že vy dva jste byli prvními hosty, až budem vzpomínat, víš, jako na tebe.
2: No,
3: Ježíš, já, řekl,
2: Jirka Lábus.
3: Já řekl, já ho ještě pamatuju, dej mu pánbu, Ježíš, byl tam no, tenkrát. Jak na něj vzpomínáš, Naděnko, tobě už je 120, Ježíš, pamatuješ na Lábuse.
2: To byl báječný Bart, když se na to vzpomenu, jak se počural jednou tam. Ale to je To jsou historky.
3: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, Naďa Konvalinková je tady, Jiří Lábus je tady, no a budou přicházet další hosté, vy vidíte, že těch židlí je tady opravdu hodně, to se vám tak procházel zákulisím a najednou, co koukám, byla tam Jarka Krečmerová, Jaruško. No a u chlebíčku Mirek Kořínek, Mirku.
0: líbám, no jistě.
3: Jaruško, budeš si sedat, nebo to vemeš ve stoje, budeš rovnou recitovat. Tady je mikrofon, možná když to... Ano, sedni si rovnou vedle pana Lábuse. Nyní je Jiří obklopen.
4: Jako král mezi dvěma princeznami.
3: Král mezi dvěma princeznami. Jaruško, co by si řekla k těmto dvěma prvním hostům? Ano, oslavenkyně Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. My jsme teď nově zpravodajský pořád, víte? Protože zpravodajství je na prvním místě, pryč se zábavou, to bychom tu nebyli. Co bys nám zpravodajsky na ně práskla?
4: No, já myslím, že laťka je tak vysoko, že těžko tyhle ty dva miláčky přeskočit. No, to už prostě nejde, viď, Jirko?
2: No, to dá.
4: Jirka vlastně může hrát, nebo je ve svém oboru je tak úžasný, že může hrát i ženy, děti, dveře, zvířata, všech. Takže my s Naděnkou jsme jenom, tam my to tak zdobíme, ale ten Jirka, kdyby teď se zhaslo, tak Jirka to zahraje celý dokonce, viď? I zatančí, svlékne se.
2: Ano, zaspomínám. Víte, jaká byla mě první role, úplně první, já mám paměť na to, ale mám. Ve druhé třídě obecné jsme měli takové představení, takovou besídku, a já jsem už tehdy hrál charakterní roli. Byla to pohádka Míček Flíček. A já hrál strašáka, ale na poli. A měl jsem tam, to už byla první záporná postava moje, jo? A měl jsem tam krásnou scénu, kdy jsem takhle stál. A říkal jsem větu, kterou do dneška si pamatuju. Jsem strašák Habakuk. Já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím. Moje první role.
4: Tak teď chápu, že když Karel Weinlich točil pohádky v nedělní odpoledne, tak vždycky Jirka v tom byl.
3: Ne, to je... A já už jsem tam malinko cítil.
4: Jednou jsme hráli Edu Danda a Francimora.
3: Víš, jako už ten Rumburak se tam rodil.
4: Už se tam
3: strašákovi.
4: A Edu Danda a Francimor, oni byli s Oldou, no, úžasný. To bylo nádherné. A Mireček Kořínek chce něco říct, přiběhl od piana, mladík, úžasný.
5: Ale já jsem chtěl jenom říct, když se baví to o těch prvních rolích. No. Moje první role byla dokonce titulní role. Představ si, že já jsem hrál, poprvé jsem hrál divadlo ve svých 4 letech. To nevíš, viď? Já to říkám prvně veřejně, protože jsem si na to vzpomněl. Když se Jirka tady vychloubal, doví, kdy to neto. Tak jsem si vzpomněl, že 7 let, to je prd, že jo. Ale podívejte se, já jsem hrál tenkrát, ten tam byl v Podještědí, v takovém městečku Osečná to bylo, tak tam byl nějaký takový divadelní spolek. Aha. A rozhodli se, že budou hrát Mauglího.
4: Škoda, že neznal už... Jirku tehdy.
5: No, Jirka, no, ten by se tam nevešel. Jo, to.
3: Tenkrát to byl rentgenový snímek.
5: V těch 4 letech si mě vybrali v té školce. Abych se tam jen tak jako různě tak jako motal. Vůbec jsem nic neříkal. Ale hrál jsem titulní roli Mauglího v tom období časovým než vyrost, jo. Tak jenom, aby se věděli, že taky nejsi žádný kandrdat.
2: No to je hezký, ale to je přetrumf teda.
3: No. To byla 13. komnata Miroslava Kožíka, Mirku, ne. Muselo to z tebe ven, protože jako... Že, ale jako jak jsi tam kvasil, že musíš trumfnout Lábuse, který zahraje dveře, ale... Jak jsi řekl, hrál jsem Mauglího než vyrost. To je, ale vidíte, to je téma, které je hned výživné. Naděnko, ty si vzpomeneš na první roli nebo na nejhovadnější roli, kterou jsi kdy hrála?
1: Já vím, že na Bílý hoře u Strejdy, že se tam hrála pohádka Sůl nad zlato a že mě nějaký páže tam dali. Ale byla jsem chlapeček, no, takže mě dali pod čepec vlásky, měla jsem krásný dlouhý a udělali ze mě chlapečka, tak to si pamatuju.
3: Tak to byla první transrole, ale tak dneska je to moderní a ty už si byla taková průkopnice toho.
2: Ale já jsem s Naďou hrál dokonce partnery, to bylo ve famáckém filmu jednou s panem Kemrem. Pan Kemr tam hrál s náma, pamatuješ si na to?
1: Teď si nespomínám.
2: Jo, opravdu, no. A hráli jsme spolu, byla to něco ze svadební noci, nebo ze dne, to ne, ještě noc to nebyla teda. Já mám dokonce fotku z toho doma, člověče. No to je prostě, ale to jsme byli hodně mladí teda. A pan Kemr tam s náma hrál, já už nevím vůbec, o čem to bylo a bylo to krásný. Ne,
1: jo,
2: teda. To by to, nám to tak slušelo na té fotce. No.
3: To snad někde najdeme, já mám známé v Národním filmovém archivu, to bude někde uloženo. Jaruško, co ty si hrála jako svoji první roli, vzpomeneš si?
4: Já teda myslím, že taky určitě něco ve školce, nějakou mochomůrku nebo něco. Ale vím, že moje taková ta velká první filmová role byla role Květušky v Kalamitě v Jary Chytilové. A tam vlastně hrála celá Ypsilonka. Já byla ještě na škole v druháku. Paní Řezeka, nevím, kde mě objevila. A tak

0: Jiří, možná máš píseň. Pojď nám, měsíčník.
1: Já jsem překvapen stejně jako Jiří Lábus, ale
2: já
1: už jsem dávno pochopil, že nejsem ten, kdo by to tu řídil.
2: Já to neřídím, já to jenom vedu, ale...
3: Jirko, jak dlouho zpíváme už tuhle tu písničku?
2: Já vám něco řeknu, to je písnička strašně stará. My zpíváme s velkýma teda pauzama. Je to písnička starší než já dokonce. Jmenuje se to Náměsíčník a tu písničku zpívával před mnoha, mnoha lety Oldřich Nový. A je to písnička, kterou... Já jsem vlastně hrál roli Oldřicha Nového daleko později v Ypsilonce ještě v Liberci. My jsme s Mirkem hráli Mamzel Nituš. Já hrál Celestena a ty Floridora.
3: Ano, to bylo krásné.
2: A dneska to si zapomenu. To pamatuju, to bylo krásné.
3: To bylo úžasné.
2: To dělal pan Kačer, to režíroval.
3: Jirko, pojď.
2: Co? Tohle? Divadlo.

0: Floridor.
1: Je Floridor, či Celesten?
0: Vždyť Floridor je Celesten, nebo obráceně?
1: Celesten je Floridor.
0: Je to obráceně.
1: Minka, to je opravdu.
0: A to je opravdu po strašných letech.
1: To teda byl rok 77, tak jsme to dělali. Jsme přesně to pamatuju Liberci. Jitka Nováková byla mamzel Nitu, byla to krásná inscenace, pan Kačer to režíroval, si pamatuju, a bylo to krásný teda.
0: Ale teďko bude zpěvat Náměstíčka.
1: Ty zpěvám písničku Náměstíčka.
2: Já jsem pochopil, jenom... to není ta píseň, co jste chtěli zpět. Ne, to byla ještě, to byla před píseň.
1: Ale to je improvizovaný večer, na večer, no, to je nádhera. Ale takhle to vypadá, že se přelévají písně na písně, lidi na lidi, řeky na řeky a moře na mě.
2: A když no. něco vyhřezne v hlavě, jde to ven, to je nádhera. To je
1: no nejen, nejen v hlavě, nejen v hlavě. Nejlepší život má přeci jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem taxametru staví zámek.

ty na měsíčnice. Po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi a hvězdám, víš, bych s tebou stoupal po Římse. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct, pojď se mnou na hromosvod rozhledny. Po střechách

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači Českého rozhlasu, Jiří Lábus, Mirek Kořínek a ten smích v závěru, to byl vítr do vlasů, který obstarala Jaroslava Krečmerová. To byla nádherná role a společně s ní Petr Vršek. Petře, pojď sem za námi.
1: Ano, já Petr Vršek, ano,
0: se tak dívám do zákulisí. Ano, je tam ještě Lenka Loubalová, pojď sem za námi, Lenko. Dan Šváb Nazdar. Je tam, Krištof Mende a tím je parta dnešního toboganu z Ypsilonky kompletní. Krištof je tam taky, ano, jsme kompletní, zbyl tam někdo.
2: Ani uklízečka, ale ona se stydí.
0: Ale vemte jí uklízečku, mise, to je ona? Ne, já možná začnu asi u Petra, protože já vím, když jsme tady teď viděli kreaci Jiřího Lábuse, ty jsi psal svou diplomovou práci na téma Jiří Lábus. Prosím tě, odhalil jsi, jestli je to vůbec člověk, nebo ne? Jestli je to vůbec jako možný, že něco takového vzniklo za tmy, jak jsme zjistili? Na co jsi přišel ve své práci?
2: No, kdybych to prodával jako knihu, tak řeknu, přečtěte si to.

0: To. Ale bohužel, ne, nepřišel jsem na to. Je to záhada, ten Jirka, no. Je to vlastně o necelém životě, necelém díle Jiřího Lábuse tenkrát. To bylo v nějakém roce 2002, tuším. No, tak jsem vlastně, jsem ho zkoumal. No. Když jsem přišel ze školy, nebo na škole jsem ještě vlastně byl, tak jsem Jirku pozoroval vždycky ze šály, co dělá, jak dělá, proč to dělá.
1: Šmíroval.
0: No, šmíroval jsem ho, no.
2: A na kolik to bylo stránek?
0: Já nevím. Asi 80.
3: No a na co jsi přišel? Jako existuje nějaký fígl, jak, protože to je opravdu přírodní úkaz, to si budeme povídat. Jako, jo,
0: že Jirka je hrozně hodnej egoista. Asi ho život naučil.
3: No a kouzlo jeho talentu a šíře jeho talentu, když to vebeš jako no, někdo, tak je to, kdo zvládne od Ameriky přes zapomenutý světlo až po Rumburaka, to
0: já
3: není
0: myslím,
3: normální.
0: Že to je samostatná jako vědní obor, disciplína Jiří Lábus. Prostě to je, proto jsem ten lábusolog, protože to není jednoduchý úplně, jo? Mm-hmm. Tak psycholog taky, to má tolik jako různých věcí, které se spojují a variant odstínů, že to nejde jako jen tak jednoduše říct.
3: No, ano.
4: Jestli můžu něco malé dodat. Mně se opravdu dějou teda velice zvláštní věci, vám musím říct, jo? Ale teď si fakt nevymýšlím, jako každý ví, že si mám fantazii rozbujelou, ale teď budu mluvit úplně pravdu, co se mi třeba stalo v létě. Já byl na Korfu, a opaloval jsem se na pláži, na lehátku jsem byl, jo.
0: To se mi taky stalo, ale nic divného to není.
4: No tak tohle ještě nic není, ale teď to přijde. A představte si, že tam byla Jana a teď tam leží vedle mě a najednou říká, Jirko, tobě pod lehátko vlezla mořská želva. A já říkám, cože? Mořský želvy málo kdy vylejzají na břeh, že jo? To mám známou, která tam žije v Řecku dlouho a říká, že neviděla v životě mořskou želvu na břehu. A opravdu ta mořská želva a byla na nějakém kameni. A Jana vzala tu želvu, ten kámen, hodila do moře tu želvičku zase a na tom kameni bylo... Ne. Bylo vyryto Jirka, ale skutečně. A Jana má doma tu
1: kameni.
4: Ne, Jana to má doma.
5: Jsi tam nebyl Kajzer.
4: Ne, ten tam nebyl, to vím určitě. Skutečně.
6: Já to můžu potvrdit, protože já jsem byl na dovolený na ostrově Korfu.
4: Taky.
6: Byli jsme tam s rodinou, jezdili jsme po celém Korfu autem a pak jsme šli do takového městečka, k promenáda. Já konečně, že volno od toho divadla, od té sezóny a první, koho tam potkám, Jirka Lábus.
7: No. Tak. Já jsem byl také na Korfu.
6: Ano. Jak jsme se tam tenkrát nepotkali, Mirku, vzpomínáš si?
7: Nepotkal. Já vám řeknu, jak jsem viděl jakýkoliv kámen, tam bylo napsáno Jirka.
6: Je to tak.
3: Já začínám chápat a začínám nacházet oblibu ve večerech ypsilonských, protože tady už jsou skleničky, tady už je vínko, sem budeme jezdit pravidelně jednou měsíčně, to je nádherný. Ano, a Jaruška Tvůrkyně, zvuková mistrině.
5: Vzpomínám na Artura Švihu.
4: No, ten byl zvukový mistr vynikající.
5: Mm-hmm. A vždycky před tou pohádkou, jednou, když bylo poledne, tak bylo z časové znamení.
4: A jako kluk jsem poslouchal rádio strašně hodně. A já jsem právě poslouchal všechny ty mistry pana Hegera, Filipovského, když četli ty Četby nepokračování a ty rozhlasové hry pana Horčičky. No a představte si, že počkej. No a teď si představte.
5: Tak jo, promiň, to vypadá, že to jsou narozeniny Lábuse.
4: Ne. Ne, já to musím říct, já jsem toho plnej, ještě chvíli, než se vyprázdním, ale to vám chci říct, že opravdu, já byl tím rozhlasem odkojený, jo. A taky díky těmto mistrům, kterých jsem se já učil, tak pak jsem hrál v řadě rozhlasových her a na to, že jsem moře audiokníh a to byla všecko ta škola, kterými tyto lidé tohle umožnili, ty velcí čeští herci. A vzpomínám si, že tam byl hlasatel a ten se jmenoval Jiří Valenta. A on byl pořadový hlasatel. A on měl krásný hlas. A já jsem se ho trošku naučil trošku jako imitovat. Já vám to můžu říkat předvíc, protože on vždycky třeba uváděl jenom pořad. On nečetl, myslím, zpráva moc nebyl. To byl zase jiná sorta hlasatelů. A on... No, vždycky propojoval pořady, že jo, a teď třeba si pamatuju, jak někdy improvizoval trošku, jo, a teď se rozvalo najednou, byla neděle, skončil koncert s dělanou Wolfgang Gama Adama Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Chopina. Asi za necelé dvě minuty zvon z chrámu svatého Víta oznámí pravé poledne. Potom si poslechneme verše národního umělce ruské, sovětské, federativní Sergeje Maratrova Mrsevského, Stranu má stranu, já tě miluji, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Již za necelé 2 minuty začne se ozvou polední zvony a potom to budou verše národního umělce ruské, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Hodiny v mé hlasatelně ukazují, že asi na necelou minutu zazní verše národního umělce, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Jistě chystáte něco k obědu, někdo bude mít vepřo, knedlo, zelo, někdo bude mít řízek. Já mám službu do 14 hodin, pak mi manželka udělá čevapčiči. Již za necelých pár vteřin zazní verše sovětského přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. A bylo to.
3: Rozhlasová legenda Jiří Lábus, ale Naděnko, napadá mě v téhleté souvislosti, tady je mikrofon, my příště musíme obstarat víc těch mikrofonů, abychom vás obsáhli všechny.
2: Ano.
3: Naděnko, my si tu povídáme, večery v Ypsilonce vzpomínáme, jaký to bývalo, sešli jsme se tu v Ypsilonce, ale jaký je vlastně tvoje propojení s Ypsilonkou? Hrála ty jsi tady někdy, hostovala jsi tady někdy, to propojení asi přes Jirku a přes kamarády je jasný, ale co ty tady na jevišti?
2: Ne, nikdy jsem tady nehrála, akorát občas jsem tady byla jako host v těch večerech, takže jsem si tady s nima povídala, no a samozřejmě jako divák jsem tady byla xkrát, nejčastěji jsem chodila na ty vánoční večery, vždycky jsem dostala kousek toho kapra a byl to nejlepší kapr, jakýho jsem jedla, že ho bylo málo, čili prostě člověk byl tak nažavený a zpívala jsem s nima koledy a vlastně tenkrát jsem zažila, kdy poprvé Honza Šmíd přivedl paní Martu Kubišovou sem.
4: Ano.
2: A to byl tak, to byl památ nejvečer, že poprvé vlastně vystoupila.
4: To byl před pár...
2: No. A to mám ještě teď husí kůži, protože všichni jsme plakali, byli dojati a byli šťastní, že ji vidíme.
4: No. A paní Marta Kubišová pak řekla nahoře Honzovi Šmídovi, říkala, pane řediteli, s tím budete mít určitě problém, že jste mě pozval takhle, že jo. To bylo první její veřejné vystoupení, po té pauze obrovský, že jo. A on řekl, no pak byl problém. Tak velký problém potom byl, ano.
3: A na tom místě jsme teď my. Já doufám, že tahle ta úžasná atmosféra se přenáší i tím éterem k našim rozhlasovým posluchačům. A já myslím, že se schyluje k další písni. Krištof Mende, který tady zatím donese skleničky, nalil čistého vína všem, kteří to chtěli, se teď chopí mikrofonu. Krištofe, co to bude a koho si vezmeš? Mirek Kořínek u piano.
8: Já bych si rád vzal Mirka Kořínka, ale
3: výborně,
8: už je na to pozdě, už jsme oba mimo ten věk.
7: Moje první role byla
3: Tebe si pamatuju, ty jsi hrál Mauglího, ale než vyrost.
7: Ve mně to je jako v koze.
8: My to máme dokonce na 3 mikrofony, aby jsme vám to stížili. Mirku, řekni, ale co budeme hrát.
7: Tuhle tu písničku, kterou budeme hrát, jsem kdysi dávno zpíval s Honzou Šmídem.
8: Toho budu
7: čili,
8: v této...
7: A já jsem zpíval tomu Honzovi druhý hlas. Pokusím se ten hlas exhumovat.
8: No tak, ale Honza nebyl jediný, kdo to zpíval ještě.
7: A zpívalo to Jana Sinková, zpívala potom refrén.
8: Ano, tak místo tak Honzy a místo Jany Sinkové to bude zpívat Mende, ano. A solo houslové obstará Miroslav Kořínek.
7: Mengele.
8: No tak to jsi to napravil opravdu.
7: Mně to dneska nejde.
8: Houslové solo Miroslav Kořínek.
7: Ano,
8: dámy a pánové, píseň Jaroslava Ježka Voskovce a Vericha Zakázané ovoce.
7: 2, 3, 4.
9: Každý

0: No, solo così, Rec.
1: Dove ci vai? Si
2: trovo frasi da.
1: Si dam druhou půlku.
2: Jsem rád já, vejte, ale...
1: To stojí za to, tohle vydrží.
2: Já bych to klidně
3: zvládl.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, další kousek z dílny Ypsilonky.
1: Já bych jenom dodal, jestli můžu, že to zpívala v Ozovzrem, tě písnička Jaroslava Ježka, Voskovce Evrýka, a zpívala to Ljuba Hrebarová mladinka tehdy ještě v Ozovzrem divadle, ano.
0: To je krásný. Teď si vybral, že i zvedneš tu nohu, jako to dělávala, ale to... ano, to by bylo...
1: Já už nezvednu nic.
0: Ano, milí posluchači, dozvídáte se z Ypsilonky mnohé a dozvídat se budeme každý měsíc, protože já myslím, že to rozhodnutí vysílat každou první sobotu v měsíci z tohoto místa je skvostné. Připomínáme si 75. narozeniny Nadi Konvalinkové, 76. narozeniny Jiřího Lábuse a tady koukám, ta 50. nám tady krouží, Daniel Schwab, 50. měl v dubnu. 50. tam byla, ano.
2: Já jsem se, když jsem na to koukal, já jsem se narodil o týden dřív než Naďa Konvalinková. Ale teda v jiném roce trošku, ale já jsem 12. Naďa je 18. ano. A musím říct ještě zdravím Steindlera Milana, který má 12. dubna taktéž narozeniny.
0: Ano.
2: Ale nevím, kolikátý, bude nějaký 60. Ne, to je, že?
0: Ano, to je pořád blahopřejeme písničkou tak, z Ypsilonky. Ano, ano. A... 50. nám krouží Petr Vršek, tohoto čeká příští rok. Kdy to tak nastane, Petře?
3: V lednu.
0: Kolikátýho?
3: 20. ledna.
0: Já se na to ptám, pač já taky do toho příští rok spadnu. Připravuješ se na to nějak speciálně?
3: No můžeme to slavit spolu někde, no. Třeba tady v Ypsilonce.
0: Hromadné padesátiny? No. Ty já už mám v pácu, a už mám domluvený a... kluci něco většího, ale to se máte na co těšit.
3: Já už mám taky něco za sebou, protože jak tady kluci říkali, že jeden hrál Floridora, druhý Celesténa, tak já hrál oba dva.
1: Ano. Tady vzniknul inscenace Mám ženit už po letech, že jo? A ty si vlastně...
3: Mám takovou písničku? Ne, no.
0: A hrál jsi taky Mauglího?
3: Ne, to mě čeká, až budu starší.
0: Já myslel, že jsi hrál ještě toho menšího, než ho přebral Kořínek, že jsi byl ten úplně první, ano. Krištof Mende, tomu se blíží 50. kdy?
4: No tak já to mám zrovna za 10 let. To je, já vypadávám tady...
2: Vypadáš ale, že to máš pozejtří, čoče.
4: Děkuju ti, Daníku, moc ti děkuju.
0: Tobě ještě nebylo, ne, vraťte mu ten mikrofon, to tyhle ty cucáky já mám nejradši. Tobě ještě nebylo 40?
4: No tak mě bylo 40, právě proto říkám 10 let, jestli teda to odpovídá, že 50 je o 10 let od 40. Já, no, jsem, dlouho, já jsem z toho vypadl.
2: Říkáš to správně,
4: děkuju,
2: matematicky to je plus.
4: Já jsem teď dělal daně výš a byl jsem si stejně nejistý. Jo,
1: Já můžu krátce k tomu věku, já si můžu malinko vstupovat.
0: No samozřejmě.
1: Protože já už teda mě 76, ale to chci říct, že jsem, je to asi tak půl roku, jedu tramvaj, revize, přišel revizor a revize jízdenek a teďka lidi, revize jízdenek a teďka kůl, říkám, prosím vás, já už jezdím dlouho, jako zadarmo, myslím, ve věku. Ježišmarja, ale kolik vám je? Říkám, no, jsem řekl, no, to vypadá to docela dobře, jako, že, takhle. No nic, za 2 dny jedu znovu tramvají. Nastoupím většiny ulice do 20, plná tramvaje lidí a jsem stál, že jo, nikdo mě nepustil vůbec sednout, že jo. No, tak jsou tak dobře. A najednou nějaký chlap, nějaký dědek, že se nestydíte, starého paralábu se nikdo nepustí sednout. A to řval na celou tramvaj 3x za sebou. Až teď nějaký kluk hnedka vyskočil, přeněte si, a on to řval ještě, když už jsem vystoupil, jo. Že se nestydí, to bylo ponižující.
0: Ne. Já vždycky, když přistoupí Lábus, okamžitě vystřelím, ale... Ale... To bylo nějaký dítě, který nevyrostlo na Jeuhelácích. A tím to připomínám z důležitého důvodu, protože, milí diváci, milí posluchači, tady nám nastává zajímavá chvíle, protože tady máme oba dva Jeuheláky. Vy si řeknete možná, že ne, že by tady měl být Otík Jirák, ale Ota Jirák po velmi, velmi dlouhých letech a po desítkách, stovkách natočených studiích Kamarád my na vás vyrostli. Předal žezlo mladšímu, to jsem netušil, že je tak mladý, a Krištof Mende navzdory svému věku se z tebe stal Jeuhelák.
4: No je to tak. Ano, ano, ano.
1: Helák. Já jsem Jeuhelák. Já dělám 45 let Jůži, představte, je to neuvěřitelný. No ale to je no. Ale počkejte. Ale...
4: A já to budu dělat 45
1: ano,
4: let.
1: No.
0: Udělejte nám je.
1: Je, milé Hel, jak se máte?
5: Já vás zdravím stejně jako všechny děti.
1: Já taky všechny zdravím.
0: To je málo, prosím.
1: Vy jste takové medové, krásně barevné a já jsem takové zelené, co? A
5: vy zase máte srdce na správné straně, plíše.
1: To máte velikou pravdu, milé Hele. Já jsem dobrák, ne od kosti, od trosek.
0: Panové, potles pro vás, protože to je něco... To je fascinující.
6: A nejvíc v tomhle, Jirku, obdivuju, že někdy, když se vracíme ze zájezdu, jdeme autobusem třeba z Ostravska nebo od někde 200 km od Prahy, tak všichni si říkáme, tak teď se budeme najíst ještě a ráno nemusíme vstávat, máme třeba zkoušku až vodou. A Jirka říká, já už 8 ráno točím Ju a Hele. Hmm. Tak v 8 ráno oni tenhle ten hlasový fond mají takhle v pořádku.
2: Ale když jsme byli jenom taková vsuvka u toho věku, u těch jubilejí, tak Jirka má takové přání, až to jubileum vyvrcholí smrtí.
7: Jubileum,
2: že chce být pohřben v kostýmu Ju.
1: Ano, budu pochován v kostýmu Ju, už to mám vymyšlený krásně, to bude nádherný. Ten frňák na ty rakve bude koukat takhle.
2: A nejhorší na tom je, že Jirka to myslí vážně.
1: No, to jo, ano. Všechny zvu, prosím vás. Jo. Pak bude raut. To si pošmanknete. Ratvičky a věneček se bude podávat.
4: No, já jsem jenom ještě chtěl říct, že je krásný, že teda s Jirkou se můžu hlasově projevovat, protože já jsem to nečekal. Naposledy, co se mi stalo, tak jsem na Letný takhle si šel do trafiky něco koupit, povídám, dejte mi tabák, papírky. A prodavačka povídá, já vím, že jste herec, ale dabujete taky. Já říkám, no, nijak zvlášť. Ona, to je škoda, vy byste byl skvělej sériový vrah. Říkám, tak vám pěkně děkuju, vzal jsem ten tabák, odcházím a ona za mnou. Ne, to já jsem vás nechtěla urazit, já mám ráda sériový vrahy. Říkám, to jsem zmizel okamžitě. Takže já můžu, jo, kdyby mě někdo chtěl obsazovat, tak buď Ju, Hele, anebo Spartakiádní vrah.
1: No ale Hele, já mám roli, kterou nevím, kdo po mně převezme. Já mluvím 35 let Marcím Snovou, že jo, to je taky teda, že vlastně, to je taky hrozně dávno, no.
0: Ne, to nepřevezme nikdo, protože ty jsi nesmrtelnej a to je jako, rozumíš, Rumburak je nesmrtelnej, to mi nebudeš vysvětlovat, že ne, ale když...
1: To Rumburaka. Představte si, že nedávno jedu tramvaj a vedle mě stál takový pán, měl obličej trošku jako indián, ale mluvil perfektně česky. Řekl, pane Abus, můžu s vám chvilku mluvit, tak vám prosím. Víte, já mám maminku peruánku a tatínka Čecha. Já do Peru jezdím často a víte, že i tam je velmi populární Arabela v Peru.
8: A představte si, že já jsem byla v Cirichu, jeli jsme z dovolený s mojí sestrou, která prostě se mnou vždycky o prázdninách někam letí, bydlí ve Švýcarsku a prostě najednou telefon a volá mi Tomáš Tepfr, říká, Naďo, prosím tě, máš telefon na Jiřího Lábuse? Já říkám, mám, no, co potřebuješ? Prosím tě, my jsme ve Florencii a tady vrátnej v našem hotelu, když zjistil, že jsem Čech, tak říká, jestli známe pana herce, co hraje toho Rumburaka. A pak mě teda volal, že je spojil a ten pán plakal. On ho, když už slyšel hlas Jiřího Lábuse, tak ten vrátný v tom hotelu ve Florencii plakal. Štěstím.
1: Ano, ne, já to... Tomáš Tepfr je můj spolužák totiž. My jsme spolu vyrůstali v jednom ročníku na Damu. A on právě se ubytoval právě ve Florencii v tom hotelu a byl tam takový recepční velmi milý pán a říkal, že se narodil v Rumunsku, ale že emigroval s rodičem, když mu bylo asi 10 nebo 12 do Itálie. No a že tam miloval seriály český, hlavně Arabelu, hlavně postavu Rumburaka. A Tomáš říkal, no tak já ho znám, měl o tebe telefon, ti volal, že jo. No a tak mu něco řekni. A on se jmenuje Antonio, říkal, hello. A jsem Antonio. A já jsem říkal, hello, a jsem Rumburak. Teď si představte, teď bylo ticho a za chvilku vzal Tomáš ten telefon a říkal, ale on se rozplakal. Představte si.
6: A pak se diví, že v Řecku máš na každém kameni napsáno Jirka.
0: No jistě, to je osobnost vedle osobnosti. Eviku Miluna, zaspívej. Eviku Miluna.
6: Tak teď něco pro Naděnku. Dejte mi prosím autogram, už mám jich

0: Це сніто. Буду тє кричненько под головою мій.
1: Наденьку. Дайте мені, просим, автограм. Уж мам їх дома кілограм. Щебих си могла цей крам з автограмі отевжіт.
2: Díky Mirkovi Kořínkovi, Jarušce Krečmerové. Milí posluchači, stále posloucháte Tobogan poprvé z Ypsilonky. Je tady skvostná sestava a já vám musím říct, ten dnešní den je výjimečný, protože je 6. červen, že? A dneska, pokud ještě jste nebyli informováni, je mezinárodní den...
3: Jirko?
2: Jirko? Koblich.
4: No, počkej, jako koňskej?
2: No, ne. Ne, koblihy, to je opravdu historická věc. Slaví se od roku 38 na počest, že v Čikegu dávali za první světové války koblihy vojákům. A víte, co mě napadlo? A tím oslým můstkem se dostávám dál. Koblihy, to je samozřejmě Saturnin. A většina z nás smrtelníků si říká, že kdybychom měli tu odvahu, tak ty koblihy začneme házet po tom imperiálu, nebo kde to původně bylo. Víte, co by mě zajímalo? A po vás všech. Jakou největší takovouhle šílenost jste udělali? Něco, že vám to nedalo. A vzali jste já jen dlažební kostku a vrhli jste ji do výlohy, aby se rozbila. Nebo jste, já nevím, někomu ukradli peněženku, nebo něco takového.
0: Takže víš, Jirko, povídej.
4: My jsme těch lotrovin udělali opravdu hodně, naďaví, taky, že?
3: Já jsem svědek, ano.
4: Ano. A jednou jsme šli ještě já kolem půlnoci s Oldou a ještě s dvouma kamarádkama. Oni přijeli nějak ze Slovenska, šli jsme pro ně na nádraží, o půlnoci na hlavní nádraží. No a teďka jsme tam procházíme tou halou ještě a najednou tam bylo okénko informace, byla půlnoc a já jsem viděl, že tam ta babka už spala. Já jsem říkal, taky probudíme. Dali jsme instrukce, jedna dívka zaťukala. Prosím vás, kde letí letadlo na Frankfurt? Cože? Letadlo? Ale paní, to je nádraží tohleto. Kdo vás sem poslal? Taxík, to je blázen teda. Já tady pracuji 20 let, tam žádné letadlo v životě nestartovalo teda, to bych věděla. Ježišmarja, to teda máte, tak se nezlepte. No ne, já jenom jsem říkal, to je zvláštní. Tak dobrou noc, naschledanou. Za dvě minuty. Prosím vás, na Franku už to letělo, druhá dívka. Teď to říkám, prosím vás. Já vím, že to vypadá jako hangar, to je hala tohle, paní. Třetí jsem šel já, prosím vás, na Frankfurt. Ježišmarja! Teď vzala telefon a volala, halo, tady nádraží, to je letiště, prosím vás, kdy letě letadlo na Frankfurt. 8:20 až ráno vám to letí. A poslední, že Olda, prosím vás, na Frankfurt. Teď vyběla z ty boudy a říkala, no vás je tady celá grupa, to se tady obětí šprýmu a spokojně odešla.
2: Podívejte, takový nenápadný mezinárodní den koblihy a co se člověk všechno dozví. Naděnko, co ty, prosím tě?
5: Tak já se musím přiznat, že v začátku manželství u nás občas lítaly létající talíře. Až do chvíle, než jsme si koupili cibulák, to mě pak bylo líto. Pak jsem taky často chtěla škrtit Jiřího Lábuse. To, když se 3 dny nevraceli domů, volala i paní Jirásková, jestli známa není náhodou pan Poskalský. Tak to prostě opravdu. A já s paní Lábusou ve 3 hodiny ráno jsme konzultovali, kde jsou asi a nebyli nikde. Tak takhle. Ale ještě se musím vrátit na divadelní fakultu, protože my jsme jednou dostali za úkol etídu na 10 stupňů smíchu. Jako byli jsme rozdělený na půl ten ročník a naše půlka se rozhodla, že nakoupíme každý 5 dortů. To bylo takový malinkatý jevišťátka a tam jsme měli teda prostě pro každého židličku. Nastoupili jsme v řadě, sedli na židličku a začali jsme rozbalovat ty balíčky těch dortů. A bylo to všecko jako domluvený na povel. Hanuš Bor vždycky udělal a něco se stalo. Takže písknul, my rozbalili ty balíčky, jo. Písknul po druhý, my jsme začali jíst jeden dort, pískl po třetí a jeden kolega to omáznul o tvář druhýmu, pak po třetí a teďko pomalinku se rozjíždí rozjížděla dortová bitva. Lidi. A vždycky jsme se jako zasmáli, pak víc jsme se zasmáli, jenomže jak už začala ta šlehačka lítat, jak už jsme byli všichni od těch dortů, od toho másla a všecko, tak už prostě jsme se ani vůbec nesmáli. Byla to vášeň, bylo to nádherný, prostě se patla těma dortama, ale závěr byl ten, že když třikrát zapíská Hanuš Bor, že popadneme zbytek těch dortů a půjdeme jako na ty profesory, jako na kraj toho jeviště, jo. A takže on zapískal, my jsme vzali ten zbytek dortů a šli jsme na ty profesory a pan profesor Salc říkal, Hanuši, ne, já mám brýle. Takže to skončilo jako jenom v tom štronzu. No nicméně pokuta šílená, protože z těch závěsů, to máslo, ta šlohačka, to si, to samety, to si nedovedete představit. Z vlasu, z ničeho, no prostě hrozný, hrozný.
6: No.
5: Ve filmu to vypadá hezky, ale takhle...
4: Naděnka vzpomíná na damu a já tady ještě musím na jednu historku z damu taky jsem se vybavil taky takovou trošku zvláštní hororovou no malinko. Jenom my jsme zkoušeli asi ve druhém ročníku na učebně v Karlově ulici, že jo, tam na Vyvišťátku takovou aktovku pro dva herce. Já hrál oběť a kolega hrál vraha. No byl krásný den, tady my to zkoušíme a tady končila tím, že on ke mně přibíhá a já zvu vražda! Vražda, takhle zvu hrozně, že jo. A zkoušel jsem asi třikrát tuhle scénu a najednou bylo otevřený okno a já jsem najednou takhle se podíval a tam daví lidi, jo, pod tím oknem, jo. Že jo, na Karlova ulice, turisti, že jo, turisti tam, že jo, to. No, tak jsme radši to nechali, ovšem já jsem netušil, že od dvěpatra níž ve zborovně probíhaly obhajoby diplomových prací. No a teď tam byl nějaký posluchač, že jo, tak jako říkal, tak podle metody Stanislavského, vražda! Pro děkana Ota Sklenčka říkal, prosím vás, pokračujte. Podle metody, vražda! Tak to Ota Sklenčka nevydržel, otevřel okno a říkal, prosím vás, na té ulici klid. A ty lidi, to je u vás nahoře. Tak on se pochopitelně vyděsil a vzal paní profesorku Havelkovou Libuši, která mě učila techniku jevištní řeči. A chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až oni došli do třetího patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila. A pro děkana říká, to jste tak zvali vy tady. Já říkal, no, co jsme byli? No a nevíte, že dole jsou obhajoby? Já říkal, to jsem netušil. A paní profesorka Havelková se nesměle vyklonila za jeho zády a říkala, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Můžete hezky klopit. Vražda! Vražda! A já klopil ještě 3 roky, jsem klopil, no.
2: Dámy a pánové, milí posluchači, je čas na ruskou lidovou. Já myslím, že to je ta správná chvíle. Mauglí se chopil již harmoniky. Jaruška Krečmerová, ano, přichází s Jiřím Lábusem k mikrofonu.
4: To je hra z jedné nádherné inscenace divadla Ypsilon ještě v Liberci. Byl rok asi 74. A byla to adaptace, vynikající adaptace, kterou udělal Honza Šmíd, slavného ruského humoristického románu 12 křesel Ilfa Petrova. Režíroval to pan Eval Čorm, vynikající režisér, že jo? A představte si, že na tu premiéru tehdy přijeli Václav Havel, Marta Kubišová a Pavel Landovský. To je čistý, ježíš, nejdu se tam obdobě, v roce 74, že jo? A ředitel Augusta se tak strašně bál, celou tu premiéru strávil v kotelině, aby se s něma nemusel sejít. Tak, jdem.

0: la la la la la la la la la la la la la Kukej koljo tvoje Liza, ta ma smisl pro krasu. Sotva napočítaš 10, vodite na provázku.
1: La la la la la.
0: Aleksandrovci.
2: Jaroslava Krečmerová, Jiří Lábus, Mirek Kozínek. Je to nádhera. Já jsem se dlouho tak nenasmál, děti. My sem budeme jezdit každý měsíc, protože tohle si nenecháme uhýt. Milí posluchači, milí diváci, dnes se s vámi loučí tahle ta úžasná parta. Petr Vršek, Dan Šváb, Lenka Loubalová, Dominik Renč, Krištof Mende, Mirek Kořínek, Jaroslava Krečmerová, Naďa Konvalinková, Jiří Lábus. Od mikrofonu se loučí a příště v Ypsilonce se opět naslyšenou těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně a potlesk pro vás úžasné publikum. Historicky první. No a na závěr Lenka Loubalová, ano.
3: Vyznání Ypsilonce.

a to ten případ já na světě tebe mám. Jo, jeď! Dominic Renč, pozadí Mauglík.

0: Kastičku Průchovou, která s námi vždycky tohle zpívala.
1: Když v kapse stovku mám, hned nevím o ní. A potom jenom naslouchám, jak hvězdy zvoní.

0: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Naďo.
1: Hodně štěstí, zdraví.
2: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Před 82 lety se vylodili spojenci v Normandii a mučedníci Jan Bula a Václav Drbola budou dnes blahořečeni. Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršal. Francie a nejen Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Invaze znamenala klíčový obrat ve vývoji druhé světové války. Památku padlých vojáků v Normandii uctí na místě i americký ministr obrany Pete Hegseth.
2: Vylodění spojenců v Normandii připomínají koncerty, přehlídky historických vozů, seskoky parašutistů i piety. Do Normandie přiletělo taky 27 amerických veteránů, skoro všem je kolem stovky.
3: Je to čest tady znovu být. Byl jsem tu před 80 lety. Vrací se mi mnoho vzpomínek.
2: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodili britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hegseth. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev tak završí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14., tam česky a latinsky přednese papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
4: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
0: Cyklisti, motorkáři a další řidiči jednostopých vozidel patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Ještě dnes proto policisté po celém Česku pokračují v mimořádných kontrolách. Hlídají i technický stav kol nebo motorek. Nejčastěji odhalují chybějící blinkry anebo sjeté pneumatiky. Od pátku hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám anebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže anebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
5: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
0: Olomoucká zoo slaví v těchto dnech 70. výročí svého vzniku. Na víkend proto v areálu na Svatém kopečku připravila pro návštěvníky speciální program a na místě je naše reportérka Barbora Taševská.
6: Na návštěvníky v areálu zoo čeká nejen výstava panelů, na kterých si prohlédnou, jak zoo vypadala kdysi a jak vypadá teď, ale také tu mají stánky nejrůznější organizace a lidé se můžou zúčastnit v předem pevně daných časech komentovaného krmení. Teď zrovna jsou to třeba kočkovité šelmy, následovat bude medvěd nebo makak. Zhruba za hodinu pracovníci zoo návštěvníkům představí letos narozená mláďata geparda. Na program se můžou lidé těšit i zítra. Místo gepardů ale tentokrát uvidí mláďata manžuských levhartů. Ze zoo na Svatém kopečku Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Středověký festival u jezera Milada na Ústecku dnes připomíná 900 let od bitvy o český trůn a 600 let od husitské bitvy. Akce je zároveň spojena s připomínkou patrona města svatého Václava. Podle legendy se zjevil před střetem českých a německých vojsk v roce 1126 v okolí Chlumce. Na trůnu pak zůstal Soběslav I. Program festivalu nastínil Vladimír Cetl z Ústeckého muzea.
7: Hlavní body programu jsou ty rekonstrukce bitev 11 12.26 a 14.26. Ty proběhnou ve 13 a v 17 hodin. Mimo to budou k vidění tábořiště těch středověkých vojsk. Neustále se tam bude něco předvádět. Budou tam hudební produkce, loutková divadla, tržiště.
0: K jezeru jezdí bezplatná linka MHD od divadla v 10-minutových intervalech.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Později bude od jeho západu přibývat oblačnosti v západní polovině Čech ojediněle s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky a bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi 5 minut před omezením na 24. kilometru. Na Pražském okruhu je omezení v obou tunelech, směrem na letiště se zdržíte asi 5 minut, opačným směrem k D1 10. A na silnici číslo 6 je omezení u Petrohradu, směrem od Prahy se zdržíte až 15 minut. To byly zprávy, po nich Halina Pavlovská.
9: Milí posluchači dvojky, máme za sebou horké, už vlastně skoro letní dny. Na terase musíme kytičky zalívat dvakrát denně a stejně některé z nich smutně klopí své hlavičky. Tráva roste jako zběsilá, syn musel třikrát sekat celou zahradu. Psům je teplo, většinu dne leží v nejhlubším stínu s vyplazenými jazyky. Koupila jsem v rodných Kunraticích mé maminky košík jahod. Byl neskutečně drahý, ale jahody stojí za to. Jsou sladké, veliké, pevné. Upekla jsem koláč a udělala jsem tvarohové knedlíky. Jednu jahodu jsem zabalila dovnitř, ale nahoru na knedlíky jsem ještě k tvarohu a máslu a cukru přidala plátky čerstvých jahůdek. Bylo to moc dobré. Taky jsem vystupovala ve dvoře Králové. Ke dvoru mám speciálně vřelý vztah. Nedaleko v Hajnici jsme měli naši první chalupu, kterou jsme pak vyměnili za chalupu v Petce, která je od dvora vzdálená kolem 25 kilometrů. Znala jsem se s panem inženýrem Wagnerem, který tu založil safari, a za jeho synem Zdeňkem jsem byla dvakrát v Africe. O potomcích si dnes budeme povídat v omeletkách. Právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Winston Churchill řekl, jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždycky pravdu. Milí posluchači dvojky, tématem dnešních omeletek jsou potomci. Děti lžou, kradou, fetují, myslí si, že jste seniláci, jsou pořád doma, nebo naopak tam nikdy nejsou, nemíjí se a přitom pořád okupují koupelnu, mají strašné kamarády, nejedí nic, anebo žerou všechno, vyhrožují sebevraždou, vzkaz by vám nevyřídili ani za zlaté tele a rozzáří se jen, když mají telefon. Teď je doba vysvědčení. A zhroucená kamarádka mi řekla, že synovi vychází 4 pětky a že se má zlepšit, aby měl jenom 2 pětky, protože propadnout mohou jen ti nejlepší z pětkařů, protože všichni by se do třídy nevešli. Takže tam teď probíhá výběrové řízení na propadlíky. Jedna moje kamarádka využila školního plesu a ptala se tam na prospěch syna, ale začala nešikovně, že byli v poradně a tam synovi změřili velmi vysokou inteligenci. A profesor se neovládl a zareagoval, fakt? No to mi připomíná, že já jsem se kdysi účastnila maturitního plesu Gimplu, kam chodil syn i dcera a dokonce jsem byla součástí programu. A pak jsem dostala od pana ředitele dopis a pyšně jsem ho četla manželovi. Že mi děkuje za účast a za profesionální vystoupení a těší se. A manžel dodal, na vaše další blbé děti. Tuhle jsem si taky vzpomněla na rozhovor s dcerou, kdy jsem jí poměrně pyšně říkala, jestli si na mě může stěžovat, že jsem jí nikdy nic nezakazovala. A ona tak neochotně pokývla a řekla, no jo, no ale taky by ti to bylo houby platný. Já osobně mám velice špatnou zkušenost se zákazy a myslím, že v tom nejsem sama. Má kamarádka své dcerce, která měří 1,82 m a nohu má 2,40, zakázala, aby přespala u kamarádů a dcera tam stejně přespala. A má přítelkyně si dokrvava okousala nehty, pátrala celou noc po městě, kde její drahoušek je. No a když dcera přišla, tak se rozhodla potrestat ji tak, že na ní nebude mluvit. A nemluvila na ní týden. A pak zaslechla, jak dcera někomu do telefonu tvrdí, že v Plzni viděla sochu svobody. No a kamarádka dostala hysterický záchvat a porušila svůj vlastní trest mlčení, protože když jí dcerka na psychiatrii přinesla chlebíčky, tak jí vděčně řekla děkuju ti.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Oscar Wilde pravil: Zpočátku děti své rodiče milují, s přibývajícím věkem je soudí, no a někdy jim odpustí. O potomcích jsou dnešní omeletky na dvojce. Vzpomněla jsem si, jak se jednou jedna Péťova spolužačka, které jsem pořád říkala, že je dívenka, otočila k Petrovi a řekla: chtěla bych být mužem, a co ty? Má kamarádka se tuhle naivně zeptala své vnučky, kdy skončila druhá světová válka, a vnučka ji odpověděla, že někdy v roce 1966. A můj kamarád se zeptal svého syna, proč si tvář propíchl sicherhajskou, a syn mu odpověděl, že proto, že nechce vypadat tak hnusně jako on. A když jsem se já zeptala své holčičky v pubertě, kde chce bydlet, až nebude mít na nájem, tak mi řekla, že v kanále a že je přesvědčená, že se jí tam bude líbit, protože si to tam hezky zařídí. Tuhle jsem četla o jednom osmiletém chlapci, který doplatil na to, že jeho učitel neustále opakoval, že jde žákům všechno jedním uchem tam a druhým ven. Když si jeho mladší bratr nacpal do ucha cvrnkací kuličku, snažil se ji vylovit tak, že ji tuškou tlačil skrz. Prostě jedním tam, druhým ven. Můj syn se na základní škole rozhodl do přírodovědných praktik vypracovat úlohu o škodlivých účincích alkoholu. Babička, která alkoholu rozhodně neholdovala a měla k němu spíš negativní vztah, šla celá nervózní do obchodu koupit lahev. Dejte mi tu nejlevnější a nejsilnější vodku, co máte, řekla prodavači. A to je pro vás, madam? Zeptal se prodavač. Protože jestliže ano, tak mohu doporučit něco, co je jenom o málo dražší, ale mnohem jemnější. Ne, to je v pořádku, vyhrkla bezmyšlenkovitě moje matka. To je pro mého 9letého vnuka.

0: Friedrich Nietzsche řekl: v každém pravém muži je skryto dítě. To si chce hrát. A pravý muž chce dvojí. Nebezpečí a hru. Proto touží po ženě, protože ona je tou nejnebezpečnější hračkou. Nedávno jsem objevila knížku, která se jmenuje Děti píší Bohu. A v té knížce jsem si přečetla, že jeden chlapeček Bohu napsal: já jsem Čech, a co ty? Moje maminka byla Češka, která se narodila se zvučným německým jménem Herová, a můj tatínek byl hrdý Ukrajinec. Ale z Vasila se pod tlakem života stal zvučným českým Ladislavem. A i když o tom nikde v rodinné historii není ani zmínka, dodnes mě zaráží, že na fotce z dětství, kde jsem já a 9 mých ukrajinských strýců, je tolik orlých nosů, kolik nemá dohromady ani představenstvo židovské obce. Zřejmě bych měla problém, kdybych chtěla přesně vysledovat své kořeny. No a velmi pravděpodobně byste ten problém měli i vy.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

O potomcích si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. A teď si stylově řekneme recept, který se v naší rodině dědí. Připravíme si haši, kterou většina z nás po zkušenostech ze školních jídelen zatracuje. Ale přitom jde o pokrm mimořádně lahodný. Tak dávám recept. Na malou porci haše potřebujeme asi půl kila vepřového masa, 3 rohlíky, 2,5 deci vývaru, majoránku, česnek a pepř. Vezmeme půl kila pečeného masa. Ideální je bůček, nebo bůček a kýta dohromady. Lze ale použít jakékoliv pečené maso. Ale když je pouze libové, musíme přidat asi 5 deka slaniny. Pečené maso rozmělníme, rozkutrujeme na drť. A přidáme 3 rohlíky, které jsme namočili ve vývaru. Lze použít masox nebo lžíci sypkého vývaru bio. A až se vývar do rohlíku vsákne, přimícháme do masa 1 lžičku majoránky, podle chuti 3 až 5 stroužků lisovaného česneku, potom pepř, no a dáme zapéct do zapékací mísy asi na 30 minut. Prostě až hmota zezlátne. Je to nesmírně jednoduché a přitom vynikající. A k haši jsou výborné vařené brambory s petrželkou a kyselá okurka, a nebo lze jíst haši taky studenou, pouze s chlebem. A ideální přílohou je křen, nakládané houpičky, čínský salát, anebo nakládaná červená šepa. Mňam.

0: Milí posluchači Dvojky, o dětech a o potomcích jsou dnešní omeletky. A možná právě proto vám přečtu povídku s názvem Sado Maso. Taky mi mami zbylku z hovězího, protože jsem dělala bujon a taky bůček, řekla dcera a tvářila se maličko stydlivě. Ty spekla bůček? Nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem slyšela. Ty skoupila tlustej, mastnej, vepřovej bůček a mrskla z ho do trouby? To teda musíš být vážně děsně zamilovaná. Bylo to poprvé a bylo to naposled, odtušila dcera. Proč? Protože mi to zas neudělalo takovou radost. Nějak jsem své holčičce nerozuměla. Byla jsem na to sice zvyklá, ale u tak jednoduchého problému, jako je maso v troubě, jsem nechtěla setrvat příliš dlouho. Nechtěla jsem plýtvat svou omezenou mozkovou kapacitou. Nerozumím, nevadí. Jaký máš problém? Problém mám, že nevím, co s tím bůčkem a co s tím hovězím. Vyhodit se mi to nechce a psům to taky nedám, protože jsem už jim ho vlastně spoustu dala a oba psi jsou tlustý a mají dietu. Co mám s tím masem dělat? A já jsem přesně věděla. Udělej haši. Fuj, tu jsem naposled jedla ve školní jídelně a bylo to hnusný. Do školní jídelny si chodila přesně měsíc. Uvedla jsem na správnou míru dceřinu minulost. Připouštím, že si na haši narazila. Já osobně jsem jí sice ve školní jídelně měla skoro nejradši ze všech jídel, ale uznávám, že na rozbředlé, lojovatě páchnoucí břečce někdo nemusel shledat nic úchvatného. No tak proč mám teda dělat haši? Protože jsem haši jedla v Paříži, když jsem tam měla schůzku s jedním macatým labužnickým vydavatelem a ta haše byla naprosto božská mana. Dcera chvilku skepticky přemýšlela a pak řekla, no tak jo, tak udělám haši. Jak? A já, než jsem dcerce prozradila recept, který jsem dostala od vydavatele a pak ho převedla do českých poměrů, zavzpomínala, jaké to vlastně bylo, když jsem chodila do základky. Chodila jsem nejdřív jako většina normálních dětí do normální školy Věčné ulici. Tehdy na tom bylo pikantní jen to, že jsme bydleli blízko Národního divadla, ale moje maminka se rozhodla ignorovat školu ve Vojtěšské ulici, která byla blíž, a dala přednost škole, kde učila. Sice na druhém stupni, ale přece. Měla pocit, že nade mnou bude mít jakous takous kontrolu. A už v době, kdyby bylo 6, do mě zasela semínko nedůvěry v sebe samu. To proto, že se tvářila, že je lepší, když bude poblíž, kdyby něco. A že když bude třeba, aby nade mnou někdo zamhouřil oči, tak kvůli ní to jistě udělá. Tehdy jsem si asi poprvé začala myslet, že jsem kripl, protože většina dětí matku v budově školy nepotřebovala. Naše první paní učitelka se jmenovala Hadníková a byla moc přísná. Když zvyšovala hlas, svíral se mi žaludek. Týden po zahájení první třídy jsem začala každé ráno zvracet. Byla to taková rutina. Maminka mi dala čaj a rohlík s máslem. Já ho do sebe nasoukala, protože bylo ráno a chuť k jídlu jsem vůbec neměla. A pak jsem šla uličkou k naší škole a tam jsem se musela zastavit, abych ten rohlík vyblinkala. Máma tvrdila, že všechny děti ráno před školou zvrací. A říkala taky, že děti musí sníst všechno, co dostanou ve školní jídelně na talíř. Že kdyby něco nedojedli, tak by se mohlo stát, že by je školní orgány deportovali do Afriky, kdyby děti v praxi konečně pochopili, co je to opravdový hlad. Nechtěla jsem skončit v Africe. A tak jsem do sebe cpala tlusté vepřové maso, dušené v hnědé lepkavé omáčce s hnusnou lepkavou rýží. I v jídelně jsem blinkala. Aby mě nedeportovali, tak jsem způsobně polikala a zároveň šla ta sousta země ven. Odporné. Matikář Niederle se na to nemohl koukat a přesně jak moje máma vědoucně předpokládala, jí zavolal, aby si šla po mně do jídelny uklidit. A zamhouřil oči a řekl kuchařkám, aby mě nenutili do ničeho, na co nebudu mít chuť. Když jsem byla na konci druhé třídy, tak máma zjistila, že v Praze založili speciální školu pro chytré děti, kde se mají už od třetí třídy vyučovat cizí jazyky. Cizím jazykem byla myšlena ruština. V páté třídě se mělo přistoupit k výuce němčiny a francouzštiny. Máma sice nebyla přesvědčená, že jsem zrovna já chytré dítě, ale věřila sama sobě. Rozhodla se, že mě do té školy dostane na základě učitelské kolegiality. Pamatuju si, jak mě odvedla za ředitelem jazykové školy. Ukázala na mě ukazováčkem. Používala ho se stejnou energií jako ukazovátko a řekla: o ní teď nejde. Teď jde o to, že ty jsi, úplně se mi dere na jazyk, oslovení soudruhu, ale jsem přesvědčená, že ho máma nikdy nepoužila. Že ty jsi učitel jako já a my učitelé si přece musíme vzájemně pomáhat. Ředitel vzdychl, zaměřil zrak na mě a řekl daleko méně budovatelsky: hezká tvářička. Tehdy jsme se stěhovali od kostela svatého Vojtěcha ke svatému Štěpánovi. V praxi to znamenalo, že jsem každé ráno ze Štěpánské ulice pospíchala do Vojtěžské, kde jsem se stala novou žákyní speciální jazykovky. No jak u blbejch. Školní jídelna ve Vojtěžské se od jídelny ve Štěpánské moc nelišila, jen v ní bylo méně světla. Jídelna byla v suterénu. Jednou mě na schodišti chytli dva kluci ze šesté třídy. Měli pingpongové pálky a těmi mě začali mlátit do hlavy a nutili mě, abych jim slíbila, že jim dennodenně budu v jídelně odnášet použité nádobí. Historická hrdost mých karpatských předků mi nedovolila na ponižující podmínku přistoupit. Stála jsem na schodech jako beran a nechala do sebe mlátit, až mi tekla krev z nosu. Ne, opakovala jsem zaťatě, ne, až mě vysvobodil školník. Haši jsme v jídelně měli každý pátek. Dávali nám k ní bramborovou kaši a kyselou okurku. A já si to všechno spatlala dohromady. O to větší šok jsem pak prožila, když mi na bulváru Saint-Germain předložili nádherně opečený řez zlaté barvy, který voněl tak omamně, že se před restaurací zastavovali nejen všichni pařížští psi, ale i umělci a japonské puberťačky. V Paříži jsem k ní dostala zelený salát s křenem, tak štiplavým, že jsem se nad talířem rozbrečela. K haši jsme pili červené víno a vzpomínám si moc dobře, že jako moučník jsem poprvé ochutnala francouzskou šlehačku. Jo, jo, klidně udělám haši, zní to složitě, ale jak tě poslouchám, asi to bude jednoduchý. No jak se to veme, odpověděla jsem a vzpomněla jsem si na začátek našeho rozhovoru. Ale prozraď mi, z čeho jsi měla menší radost, než si čekala. Pořád mi není jasné, proč si pekla bůček. Nepekla jsem jenom bůček, řekla dcera, pekla jsem králíka. Cože? Zděšeně jsem pohledla na klec s Tomášovým černým angorským králíčkem. Ne našeho králíka, usmála se dcera. Koupila jsem dva králičí hřbety a byla jsem zvědavá, když řeknu Tomášovi, že je to bažant, jestli to pozná. Natelčin Tomáš totiž tvrdí, že nejenom, že nejí králíky, ale taky, že nejí ryby a vejce a chleba. A já si myslím, že ani neví, co jí, natož aby pak dokázal zdůvodnit, proč se některým potravinám vyhýbá. No a nepoznal nic. Králík mu chutnal, přidal si ho dvakrát, vytřel sos. No a já, místo abych se radovala, jak jsem ho doběhla, tak mi ho bylo líto. No, snad bude ta haše Tomášovi chutnat, zapochybovala jsem. Určitě, řekla moje milá holčinka. Vepřový on totiž taky nejí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, doufám, že jste nezapomněli, kam mi máte posílat své příspěvky, abyste posílili mou teorii, že co Čech, to Němcová. Že prostě my Češi jsme tak nějak geneticky předurčeni ke spisovatelství. Své texty posílejte na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Popište mi svá dobrodružství, svěřte se svými vzpomínkami, zkušenostmi, vyprávějte své trapasy. Moc se na vaše texty těším a přečtu je ostatním posluchačům Dvojky. Jako právě teď, kdy vám odvyprávím zážitek posluchačky paní Zavřelové. A její text má název Masáž. Z bezpečí domova jsem odcházela natěšena na dnešní masáž. Zvolila jsem po letech váhání a chození kolem podnik poblíž, jak jsem později pochopila velmi prozíravě svého bydliště. Při telefonním objednání jsem zabukovala hned otevírací hodinu, tedy 10, aby byla paní masérka odpočinutá a plná sil. Tady bych to už prozíravostí nenazvala. Byla jsem odvedena paní z recepce do podzemí k lůžku pravdy. Bylo tam přítmí, mě trochu zima, na posledních pár okamžiků. Na dotaz, jakou masáž bych si přála, jsem řekla, že mám vybráno a zaplaceno. Tajská, kokosovým olejem, zvůní čokolády. Ale jakou sílu zvolit, soft, medium nebo hard? Zvolila jsem tedy medium. Prý paní masérka rozumí a kdykoliv mohu komunikovat. A pak přišlo stvoření, něco mezi mužem a ženou. Veliké, pevné a plné sil. Zaházela mě všemi možnými houněmi a začala velmi systematicky pracovat od krku směrem dolů. Slyšela jsem o tajských masážích, že po některých se člověk pozvrací, pomočí i po... No ale několikrát jsem tomu byla já v těch nekonečných 90 minutách velice blízko. Bylo to děsivé. A pak začala masérka houně odhazovat a půjčovat si jednotlivé části mého těla. A přišel na řadu i olej. Jestli byl zvoní čokolády, opravdu nevím. Bylo mi to totiž jedno. Snažila jsem se uvolnit, užít si to, no ale snažila jsem se hlavně to přežít. Pokaždé, když mě zase přikryla, jsem si gratulovala, že na promasírovaném kusu těla všechno drží pohromadě, že nic není zlomené, vykloubené nebo zpřetrhané. Na mých pár nesmělých prozeb soft please nebyl brán zřetel. No jak asi vypadá verze hard? Ztratila jsem se v prostoru i čase, myšlenky se mi honily jak zběsilé. Snad mě nebude do hlavy bušit pěstmi, jako do mých plosek. Bušila! Snad se nevrátí k mým ramenům. Vrátila! Vzývala jsem snad i svatého Jeremiáše, ať je konec. No a potom zavolala pane na zada. A konečně jsem jí pohlédla do tváře. Odpovídala typologicky jejím nohám, které jsem chvíli mi zahlédla otvorem v lehátku. Mám za sebou polovinu, tak snad... Zasedla na mě. Její ruce byly všude. Co jde hlavou jí? Musí nás všechny požitkáře nenávidět. Jak rychle všechno začalo, tak to skončilo. Něco zamumlala a byla pryč. Tak, teď ještě vstát a jít. Jo, a taky se obléknout. A nemám nechat spropit, ne? No ale za co? Ošidila mě o 15 minut. Nic nemám na svém místě, ani myšlenky. Neošidila. Ve chvíli, kdy si zapínám kalhoty, se vrací a její no finish mě málem rozpláče. Ale ona propuká v ohlušující smích. Položila mě oblečenou zpět do houní a dokonala vše, co uznala za vhodné. Ležela na mě a já doufala, že je s tokem mé lymfy spokojená. Srovnala každou kůstku v mém těle, dala vše na místa, kde už dávno nebyly. Mé prsty na rukou i nohou, lokty i kolena. No o páteři ani nemluvím. No a pak se opravdu rozloučila mohutným obětím. Dusila jsem se, no ale její smích, štěstí v obličeji, upřímná omluva za bolest a pevný stisk mě celé vlil také štěstí dožil. A já pochopila, že jsem přežila. Nevím, jak jsem došla domů. Pár minut a byla jsem v bezpečí bytu. A pak jsem spala nepřetržitě 3 hodiny. Píšu svůj nejsilnější zážitek za poslední roky po thajské masáži. Ale je mi krásně, nic nebolí a je mi lehko. A snad tomu tak bude i zítra. Co víc? Život je plný překvapení a nevíte, co vás čeká za druhým rohem. V mém případě doslova.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Masáž se jmenoval příspěvek posluchačky paní Zavřilové, který jsem vám přečetla před písničkou. No a teď je na čase vrátit se k dnešnímu omeletkovému tématu. A tím tématem jsou potomci. Tuhle jsme se snažili přijít na to, co kdo po kom zdědil. A dcera to zhodnotila a řekla, já si myslím, že jsem na jazyk blbá po tátovi. Na technické věci idiot po mámě. A syn, typicky pichlavě jako tchán, řekl. No ale já myslel, že jsi ze všech nejchytřejší. A dcera na to přezíravě. No jo, ale to jsem celá babička. Uzbecké přísloví říká, kdo chce zhovat vychovati stádo slušný hovádek, musí bičem dosáhnout na šíji i na zadek. No a já jsem si vzpomněla, jak jedna paní ukazuje sousedce své fotografie z dětství. Je tam i fotografie, na které jako děvčátko sedí na klíně starší paní. A takhle jsem vypadala před 30 lety. No, vypadáte opravdu dobře. A to dítě je kdo? Bez ohledu na potomky, poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Kdo zabil starší ženu den před podepsáním závěti?
1: Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
2: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný.
3: A podivné byly i další okolnosti.
4: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
4: Tím pádem stopy v háji.
0: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Už za několik málo okamžiků vám nabídneme další aktuální zprávy.
6: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: V Seattlu a Los Angeles hrozí stávka pracovníků na stadionu a v hotelích během fotbalového šampionátu. A brněnský dopravní podnik posílil kvůli slavnosti blahořečení dopravu na výstaviště. Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Nejméně ve dvou pořadatelských městech světového fotbalového šampionátu hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odboru v Seattlu a Los Angeles odhlasovali, že stávku mohou vyhlásit kdykoliv. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
7: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Česká armáda za 5 měsíců tohoto roku nabrala 1400 vojáků. Cílem jich je 1800 za celý rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků navyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Řekli to dnes novináři na dnech pozemních sil Bahna, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, náčelník generálního štábu Karel Řehka i jeho nástupce Miroslav Hlaváč. Ještě dnes policisté po celém Česku kontrolují motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přidali se tak k celosvětové akci Two Wheelers, která v Česku začala v úterý. Hlídky do pátečního poledne zaznamenaly skoro 600 přestupků. Akce ale podle policie nemá jen upozorňovat na chyby jezdců, řekla její mluvčí Violeta Seřišťová.
8: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
6: Kompletní výsledky akce oznámí policie v pondělí. Až do 18 hodin lze navštívit veletrh vědy na výstavišti v Praze Letňanech. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma, pokračuje za organizátory Marek Todorov.
9: Všichni ti naši vystavovatelé se snaží své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější, přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své věce, aby se mohli s lidmi potkat.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky, později bude od jeho západu přibývat oblačnosti v západní polovině Čech s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
6: Opatrně na výjezdu z Prahy po D10 na 2,5 kilometru je v prostředním pruhu nějaká překážka. Na Pražském okruhu směrem od D1 se před Komořanským tunelem srazily dvě dodávky, jsou tam hasiči a kolona asi na 10 minut. A v opačném směru počítejte s kratším zdržením kvůli omezení v obou tunelech. Zprávy končí. Hezké chvíle s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné sobotní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu rozhlasové hry s Petrou Špalkovou, Hanou Ševčíkovou, Janou Prajsovou, Blankou Bohdanovou, Františkem Němcem a dalšími skvělými herci. Johann Wolfgang Goethe býval častým hostem v našich lázních, ať už to byly Karlovy Vary, Teplice či Mariánské lázně. A právě během pobytu v Mariánských lázních v roce 1821 potkal svou dávnou známou, která mu představila dceru Ulriku. Rozhlasová hra Zdeňky Psůtkové zachycuje jejich vztah a sleduje i další osudy Ulriky, včetně toho, jak se během svého života s touto legendou vyrovnává.

0: počkej.
1: Bože, Žaneto, málem bych se s tebou zapomněla rozloučit.
0: Máš krásnou maminku. Zahledla se mi z okna.
1: Ano, je moc krásná.
0: Tohle je pro tebe.
1: Co to je?
0: Vracím ti knížky. Báseň a pravda a tady je Vilém Majstr. Ale moc jsem tomu nerozuměla. Tahle němčina je na mě těžká.
1: To není němčinou, Žaneto. Já měla s tím románem taky potíže. Ukaž, přibalím si je.
0: Nechceš, aby tvá matka viděla, že půjčuješ knihy svého ctitele?
1: Žaneto, prosím tě.
0: Jestli pak zase přijede do lázní?
2: Zbožňuje tě, Ulrikovi?
0: Proboha, mlč už. Ruku líbám, madam.
3: Dobrý den, slečny.
1: Maminko, dovol, abych ti představila komtesu Žanetu Lecurerovou.
3: Těší mě, komteso.
0: Škoda, že už odjíždíte.
3: Vždyť pro vás taky přijedou. Jsou prázdniny.
0: Přijedou až zítra. Komorná a kočí. Mama stůně.
3: To je mi líto.
0: A tatínka nemám.
3: To je opravdu smutné. Zemřel? Padl ve válce?
0: Ne, opustil nás.
3: A tak.
0: Už jsem si zvykla. Za to Ulrika je šťastná. Ta má tatínky tři, že ano?
3: Jednoho, komteso. Jednoho jako každý člověk. Ulriko, máš zbaleno?
1: Ano, maminko.
3: Kočí odnese zavazadla do kočáru, děvčata už na tebe čekají.
1: Jak si přejete, maminko? Hned tam budu.
0: Ruku líbám, madam.
3: S Bohem, komteso?
1: Co tě to napadlo, Žaneto? Proč říkáš takové nesmysly?
0: Mě hrozně baví, když se rozčeří takový krásný obličej, jaký má tvá matka. Tak už se nemráč, Ulriko. Napíšeš mi? Jak se ti koří tvůj básník?
1: Ty jsi nenapravitelná.
0: Dopřej mu, ať tě aspoň políbí. Na to se jistě zmůže.

0: Ta tvá komtesa má skutečně podivné vychování. Jak je to možné, že byla ve stejném penzionátu jako ty?
1: Je z dobré rodiny a bohatá. Mají v Lyonu manufakturu, výrobu hedvábí.
0: To bude nějaká novodobá šlechta. Je to prosto řeká holka. Drzá a afektovaná. Co si o nás vykládala, Ulriko?
1: Žaneta se vyptávala, tak jsem...
0: Tak si všechno vyklopila. Dítě, ty nepovíš, co nevíš. Upřímnost je hezká věc, ale má své meze.
1: Žaneta se divila, že jste se s hrabětem Klebelsbergem nevzali.
0: Katolíci rozvod neuznávají. Papež mu neudělil dispens. Bylo mi 14, když mě provdali za tvého otce. Dvorního maršálka von Levecov. Než jsem se vzpamatovala, měla jsem tebe a Amálku. A za 2 roky jsme šli od sebe. S ním se vážně nedalo žít.
1: Já vím, maminko.
0: Ty nic nevíš, dítě. To poznáš, až se jednou provdáš. A já to provedla 2krát za sebou. A pokaždé jsem si vzala Levecova. Jakoby druhý bratranec mohl být lepší než ten první.
1: Už je mrtvý, maminko. A neměli bychom Bertičku.
0: Dej mu, pán Bůh, věčnou slávu. Padl u Waterloo. To se nemělo stát. Na to už se pamatuješ? Bylo ti 11.
1: Ano, maminko.
0: Ta válka všechno znehodnotila. Musela jsem prodat statek, postavila jsem za to dům v Mariánských Lázních a peníze byly fuč. Nechme to. Tím nic nespravíme. Vidíš, děvčata spí a to je moudré. Příští týden už to bude veselejší.
1: Přijede pan tajný rada?
0: Ovšem. Jenže tentokrát bude bydlet v domě hraběte Klebelsberga.
1: To nevadí. Stejně bude chodit k nám. A s ním spousta lidí. Já se tak těším. Teď vidím, jak to bylo ve Štrasburku nudné.
0: Za takové peníze?
1: Žanetě se tam taky nelíbilo. Víš, ona má známost. A na podzim se bude vdávat.
0: Ta tvá Žaneta se mi vůbec nezamlouvá. Dobře, že už se do Štrasburku nevrátíš. Ještě si rozmyslím, jestli tam pošlu Amálku a Bertičku.
1: Žaneta mě má ráda.
0: Nechme Žanetu Žanetou. Doufám, že už se nikdy nesetkáte.
2: Kam utíkáš, Ulriko? Bez klobouku, jen tak prosto vlasá. Tak to vidíte, mama. Tohle je den co den. Chvíli nevydrží doma.
3: Pan tajný rada je pro nic zajímavější než my dvě. To se nediv. Ty jsi nebyla jiná v jejím věku.
2: Já byla v jejím věku už po druhé vdaná. A měla jsem 3 děvčata.
3: Ale Goethe hnul malíčkem a ty za ním utíkala, až se ti hlavička třásla. Nepamatuješ se? Říkal ti Pandoro a psal na tebe básně.
2: To už je dávno. A bylo to něco jiného. Ulrika je dítě. Nemá o životě ponětí.
3: Jen ji nepodceňuji.
2: Netvařte se tak nechápavě, máti. Goethe ji poblázní, zamotá jí hlavu. A co pak? Víte přece, jak se kolem něho ustavičně rojí mladá děvčata.
3: Ano, říká jim dcerušky. A dělá mu to dobře.
2: Stařec.
3: Stařec. Stařec byl už před 20 roky. Nevzpomínáš si? Pan rada má kromě slávy i velké osobní kouzlo, že?
2: Víte, co o něm řekla madame de Stael?
3: Ta pletichářka. Napoleon ji vyhnal z Francie a ona teď bloumá po Evropě.
2: Všichni tvrdí, jak je chytrá a vzdělaná.
3: Ale vzala si chlapce o 20 let mladšího. Ta může zrovna o někom mluvit, kázat o morálce. A říká se o ní, že kouří opium.
2: O tom nic nevím. Ale vím, že má velké slovo.
3: Tak co o něm řekla?
2: Že Goethe prostě to namlouvání potřebuje. To je přesně ono. Namlouvání. Tuhle pohladí po rameni, téhle rozčísne vlásky, téhle políbí ruku. Děvčátka jsou pro něho elixír života.
3: Nedělej z něho chlípného starce, pro boha. Pokud vím, tak na procházky po lázních si bere jen naši Ulriku.
2: Tím hůř. Co pak si neuvědomujete, jak ji kompromituje? Všechny jeho lásky tak divně skončily. Každá mi pak připadala skoro jako jeptiška.
3: Ale paní von Stein určitě ne. Ta Steinovi porodila nejmín 6 dětí.
2: 7. A bylo to ošklivé manželství, máti. Já vím dobře, co to znamená.
3: Ale.
2: A co teprve Charlotte? Goethova milovaná Lotte. Ta jich měla 12. 12 porodů. Představte si to.
3: O, Pandoro. Goethe ti dal správnou přezdívku.
2: Na každé ženě zanechá nějakou stopu. Místečko. Tajné. O kterém dřív neměla ani tušení.
3: Říká svým ctitelkám krásná slova, která od svých manželů nikdy neuslyší. Že je to tak, Amálie? A píše na ně básně.
2: Pochopte, máti, že mám o Ulriku strach, když nic jiného dostane se do lidských řečí.
3: Milá Amálie, to stejně, tak jako tak.
2: Ulrika si píše deník. Má ho tady, ve stolku.
3: Amálie, opovaž se. Ulrika je výborně vychovaná dívka, ukázněná a spolehlivá.
2: Tím spíš, nic špatného tam jistě nebude.
3: Já ti nic takového nikdy neudělala, abych potají četla tvůj deník.
2: Ale to jste měla, máti. Jenže já si ve 14 deník nepsala. Byla byste se dověděla, jak se Levecova bojím.
3: Vrať tam ten sešit.
2: Ne, musím vědět, jak to s nimi je.
3: Ty prostě žárlíš. To je to celé. Žárlíš na Ulriku, na její mládí, na Goethe, že je vůbec ještě schopen zamilovat se do mladé dívky. Tak je to.
2: Léto je krásné, i když tak často prší a já jsem šťastná. Celé lázně se klaní panu Radovi a taky mě a mé dušičce to dělá moc dobře a to je hanba. Pan tajný Rada má takové úžasné vědomosti, on prostě zná všechno na světě. Učí mě, jak se zakládá herbář, nosí mi krásné kamínky, vlastně minerály a mezi nimi čokoládu ve staniolu a má hroznou radost, když ji objevím. Objednává si ji u jednoho známého až v Chebu.
3: Tak vidíš, je to naivní dítě.
2: Když si pomyslím, že jsem ještě před rokem ani kloudně nevěděla, kdo je Johann Wolfgang von Goethe, ale stejně si myslím, že je ještě větší učenec než básník a je ohromně elegantní.
3: Vidíš, čeho si všímá.
2: Tady v lázních se mu nikdo nevyrovná a vůbec nevypadá staře. Na kolonádě na něho lidé civí a šťouchají do sebe lokty. Podívejte se, to je ten básník a tajný rada a ministr a ta dívka, co jde s ním, to je Ulrika von Levecov. Ta rozhoduje o tom, koho pan rada přijme a koho
3: už
2: ne.
3: Už toho nech, Amálie.
2: Počkejte, máti. Tady je něco zajímavého. Jak to říkala Žaneta? Když se jí Romuald dotkne, běhá jí po těle mráz. Pan Rada má ruce hebké jako polštářky. Je to příjemné, když mě pohladí, ale já se nechvěji jako Žaneta.
3: Schovej ten deník, rychle. Rychle, ať to Ulrika nepozná.
1: Ruku líbám.
2: Ulriko, takhle prostovlasá běháš po kolonádě. Co tomu řeknou lidé?
1: Nic, panu Radovi to nevadí a to je hlavní.
2: Co to máš? Nějaký plevel?
1: To je krásná kytička. Jmenuje se Slzičky.
3: Ano, Slzičky pany Marie.
1: Latinsky deltoides. Pan Rada zná spoustu rostlinek. Taky mi vyprávěl, jak v Itálii hledal prarostlinu.
2: Co to je?
1: Dokonce mi nakreslil, jak si ji představuje.
2: A našel ji?
1: Ne, ale objevil něco úžasného. Mezičelistní kost, kterou mají jenom muži.
2: Pro boha, Ulriko, o tomhle se s panem Radou bavíte? No to nechápu.
1: Věda je úžasná věc?
2: Tak mladá dívka a takovéhle starosti.
3: Amálie, neber všechno tak vážně. Já mužským tu kostičku navíc ze srdce přeju.
1: Včera se mi chtěl na kolonádě představit jeden rakouský poručík, ale pan Rada ho sjel pohledem, že ztratil kuráž a zmizel jako duch.
2: Jak se jmenoval?
1: To já nevím, maminko.
2: Byl hezký? Líbil se ti?
1: To já nevím, maminko. Byla to legrace. My máme s panem Radou takovou úmluvu. Já rozhoduju o tom, koho přijme on a on zase, s kým se seznámím já.
2: Tak to vidíte, máti.
3: Amálko, Pojď se mnou na chvíli do kuchyně. Děláme bažanta v mazanici a mám dojem, že je tam moc tymiánu. Pojď ochutnat šťávu.
2: Ale Máti, nemám na to ani pomyšlení.
3: Budeme mít hosty.
2: Hosty máme každý den, vždyť je to penzion.
3: Jenže dneska přijde von Goethe, přivede si nějaké věce z Prahy. Co je s tebou? Proč se zlobíš?
2: Potkala jsem Brandnerovou.
3: Tu klepnu.
2: Mariánsko-lázeňské veřejné mínění.
3: Koho pak má zase v parádě?
2: Ulriku a Goethe, jak jinak? Goethe prý se uchází o naši Ulriku.
3: No a?
2: Jenže on se přece neuchází. Zatím o tom nepadla ani zmínka.
3: Třeba padne. Zrovna dnes.
2: Slyšíte trávu růst, Máti. Zatím si s ní jen hraje, jako s loutkou.
3: Ulrika není žádná loutka. A pan tajný rada je počestný vdovec.
2: Starý i pro vás, natož pro Ulriku. Promiňte. Žije pod jednou střechou se synem, který je známý ochlasta, že to tak musím říct, se snachou, která má jazyk jako meč, to je obecně známé, a se dvěma vnoučaty. Opravdu ideální.
3: Pan von Goethe je slavný, vzdělaný a bohatý.
2: Bohatý? Snacha mu hlídá každý fenik.
3: Arcivévoda ho uctívá. Chce s tebou mluvit.
2: Kdo? Goethe?
3: Ne, arcivévoda.
2: Proč jste mi to neřekla hned? Musím se převléknout.
3: Klid, klid, ještě tu není.
2: Co může chtít? Možná něco kvůli Klebelsbergovi.
3: Trpělivost, všechno se dozvíš. Třeba ještě dnes budeš v ráji.
2: Ale mama, to jsou nejapné vtipy. Jsem snad lotr po pravici, když chci slušně provdat vlastní dceru.
3: Za mladého a bohatého.
2: A proč ne?
3: Ulrika prohrála. Teď nám za trest zahraje něco na klavír.
4: Já nic neumím. Jen počkejte, to bude trest pro vás.
2: Dobrý večer, vaše výsosti.
5: Dobrý večer, madam. Smím požádat o audienci?
2: Bude mi velikou ctí, vaše výsosti. Račte za mnou. V salonu nás nikdo nebude rušit.
5: Ani hra vaší dcery?
2: Ta rozhodně není žádný virtuos. Račte se posadit, výsosti.
5: No, děkuji.
2: Když vidím vaši skvostnou uniformu, všechny ty řády a vyznamenání, skoro mám strach, že naše rozmluva bude příliš vážná. Sklenku naší Meruňkovice? Maminka je na ní velmi pyšná.
5: Vězím, madam, ale nikoli. Děkuji vám.
2: Tak to přece jen bude vážné.
5: Přejdu raději rovnou k věci, drahá Amálie.
2: Ano. Poslouchám vás, výsosti.
5: Jistý světoznámý básník a můj poddaný je velmi okouzlen vaší dcerou.
2: Ale kterou? Jak víte, mám tři výsosti.
5: Nebudeme si hrát na schovávanou, drahá Amálie, vy mi rozumíte. Básník uvažuje o tom, že by vaši dceru požádal o ruku.
2: Promiňte, výsosti, říkal jste, že uvažuje?
5: Ano, uvažuje. Ale z obav, že by mohl být odmítnut, mi víceméně naznačil, že bych mu eventuálně mohl pomoci. Celou záležitost pojímá zatím velmi seriózně. Dokonce navštívil mého osobního lékaře a podrobil se důkladné

0: plnit závazky, které z toho plynou. No, pokud mi, madam, rozumí, jsme dva dospělí lidé, že ano?
1: Pokud to madam dobře pochopila, výsosti, básník očekává okamžitou odpověď.
0: O, ne, ne, nikoli, nikoli. Chápe, že to je velmi delikátní záležitost. Abych se přiznal, ujal jsem se toho tak trochu ze své vlastní iniciativy. Zkoumám terén, abych tak řekl.
1: Ano, jistě. To je vše, výsosti?
0: Ano, madam, v podstatě vše.
1: Promiňte, výsosti, zmínil se váš básník o nějakém materiálním uspořádání? O tom, kam by svou ženu vlastně přivedl? Do jaké domácnosti? Jak by působil, tedy jak by ovlivňoval dosavadní rodinné prostředí?
0: Pokud jde o finanční stránku, madama, má rukavy i nadále zůstala básníkovi otevřená, štědře otevřená naprosto. Zajistil bych i jeho mladou choť. A pokud by básník zemřel dříve než ona, což se dá předpokládat, mohla by se spolehnout na velmi bohatou apanáž, kterou bych jí poskytoval doživotně.
1: A co básníkova rodina?
0: V tom jsem naprosto otevřený. Z čertice neudělám anděla a z pijana abstinenta. Novomanželé by mohli bydlet v mém domě hned naproti zámku. Jinak nevím, můj nátlak na básníkovu rodinu se až dosud nesetkával s pozitivním výsledkem. Nalévám čistého vína.
1: A já stopečku meruňkovice. Ale není to litkup, výsosti?
0: Na vaše zdraví, drahá Amálie.
1: Díky. Mám ještě jednu prosbu.
0: Aha. Rozumím vám, drahá Amálie. Budu mlčet jako hrob.
2: Tak co, Amálie?
1: Arcivévoda přišel jako námluvčí. Pan tajný rada nemá odvahu.
3: Je mu 74 a Ulrice 19, nediv se.
1: Dívím se. Kompromitovat ji může? Mám to říct, Ulrice?
3: Ale co jí řekneš? Ještě počkej.
1: Mám těch okolků dost. Odjedeme do Karlových Varů. Zítra si o nás budou cvrlikat vrabci na střechách. Arcivévoda sice slíbil, že bude mlčet, ale znáte ho.
3: Pana rada má za týden narozeniny, Amálie. Pojedem s ním na výlet. Na Ellenbogen, to už je dohodnuto. Do té doby snad bude mít dost času, aby se vyjádřil.
1: Vy mu stejně nadržujete, máť. Musím s tebou mluvit, Ulriko.
4: Jak si přejete, maminko?
1: Zítra jedeme na výlet s panem tajným radou.
4: Já vím.
1: V poledne mu odevzdáte dar, tu křišťálovou vázu s vašimi vyrytými jmény. Ulrika Amálie Berta.
4: Je krásná, bude se mu líbit.
1: A přednesete mu rýmované přání. Dalo mi to pěknou práci, psát verše pro básníka.
4: Ale povedli se vám.
1: A teď dávej pozor, Ulriko. Na něco se tě zeptám. Kdyby tě pan von Goethe požádal o ruku, co bys odpověděla?
4: To nemyslíte vážně, maminko.
1: Jak bys to přijala, Ulriko?
4: To si někdo vymyslel. Řekl něco a...
1: Ano, řekl. Ale je to pravda.
4: Takhle jsem o tom nepřemýšlela.
1: Dobrá, to chápu. Dejme tomu, že se pan rada obrátí na mne. Jak mám odpovědět?
4: Mám pana radu moc ráda, ale... chtěla bych mu pomáhat. Starat se o něho.
1: Nevychovávala jsem tě, aby se starala o nemocného starce.
4: Ale maminko, pan rada není nemocný stařec.
1: Odpověz rozumně. Přivdala by ses do jeho domácnosti? Žila bys pod jednou střechou jako manželka vedle jeho syna a snachy?

0: Jeho syn je opilec a snacha je hrubá a neotesaná ženská.
1: Maminko, prosím, nemluvte tak.
0: Ale ano, jen se podívej pravdě do očí. Sedat na lázeňské lavičce s moudrým a uznávaným básníkem.
1: A vědcem.
0: Dejme tomu. Jenže sedat na lavičce se slavným a vzdělaným mužem je docela něco jiného, než mu dávat obklady a třeba vynášet noční vázy. Odpověz mi, Ulriko. Vzala by sis ho, kdyby tě požádal o ruku?
1: My jsme se bavili o krásných věcech. O básních. O přírodě. Takhle jsem na to nikdy nemyslela.
0: Tak co?
1: Chci zůstat s vámi. S Amálkou a Bertičkou.
0: To mi stačí. Na nic už se tě ptát nebudu, Ulriko. Jdi spát. Ať zítra hezky vypadáš.
2: Jak to dopadlo?
0: Jak jsem předpokládala.
2: O, Pandoro.
3: Kdo nás dohoní?
0: Je starý a chytrý. Ví, že by mladým nestačila a nechce se zesměšnit.
2: Ty ho ale vážně nemáš ráda. Co ti udělal?
0: Ukázal mi svět, ve kterém jsem nemohla žít.
2: Co tomu říká Klebersberg?
0: Co tomu může říkat? Oficiálně nemá žádné právo, není můj manžel. Ministři Metternichovy vlády vědí, co je kázeň, a František je pravý rakouský diplomat.
2: Proč ta trpkost? Hrabě Klebersberg je přesně takový muž, jakého ty potřebuješ. Ovšem, Goethe to není.
0: Ne, to opravdu není. Už jsem dala odnést věci do kočáru. Máti, buďte na Goethe hodná, až odjedeme. Zůstane tady sám, bez Ulriky i bez Amálie.
2: Je to jeho vina. Štěstí přeje odvážným. Rázem je veta po vzdušných zámcích, po manželském štěstí.
0: Ale mama, Goethe přece netoužil po manželce. On chtěl inspiraci, něžné mládí, nepopsaný list, krásnou panenku, kterou zbožňuje a uctívá. Goethe nechtěl manželku. Jak můžete být tak naivní, máti?
2: Jak ty se mýlíš, Amálie?
0: Nemýlím. Ulrika bude mít klidný a hezký život s manželem a s dětmi. Ty se chvěješ, Ulriko. Je ti chladno? Vem si přikrývku. Ty pláčeš. Dítě. Pro Goethe. Jestli chceš, zastavím kočár a vrátíme se do varu.
1: Ne, maminko. Já to všechno chápu.
0: Jsi si jistá?
1: Ano.
0: Ulriko. Goethe je stařec. A ty jsi mladá a krásná dívka. Na začátku života, kdežto on...
1: Mluvíte jako Žaneta, maminko.
0: Co ti říkala Žaneta?
1: Mluvila o tom, co znamená, když spolu žijí žena a muž. A taky o tom, že bychom nemohli mít děti.
0: Doufám, že o takových věcech jste se s panem Radou nebavili.
1: Ne, maminko. Pro boha. O tom jsme se nebavili.
0: Přitiskni se ke mně. Od těch dvířek táhne. A zavři oči. Spí. To uděláš nejlíp. Klebelsberg už na nás čeká v Třebíblicích. A po sezóně přijede i babička Bézigová s dědečkem.
1: A já se letos do těch lázní tak těšila.

0: Příští měsíc se vypravíme do Vídně. Otčím musí za svými povinnostmi. To víš, ministr financí je ve vládě možná ten nejdůležitější člověk.
1: To určitě, maminko, ale proč bychom tam měli jezdit i my?
0: Bertička už se nemůže dočkat. Jsme pozváni na dvorní ples. Všichni uvedeme Bertičku do společnosti.
1: Já tady na vás počkám.
0: Proboha, Ulriko. Pochop, že nemůžeš takhle sedat v koutě, v nějakých třebívlicích a nad každým ohrnovat nos.
1: To není pravda, já nad nikým nos neohrnuju, to neříkejte, maminko.
0: Tak co vlastně chceš?
1: Zůstat v třebívlicích.
0: Jednou se ti to možná splní. František ti všechno tady odkáže, ale přece nezůstaneš na dosmrti stará pana.
1: A co je na tom?
0: Hrabě už odřekl snad 10 nápadníků. Baron Háze, poručík Hermann, baron von Stade. Měj rozum, za chvíli ti bude 30. A co pak? Doufám, že ti ještě neleží v hlavě Goethe. Řekla bych, že tenkrát, když jsme odjeli z Varu, docela brzo pookřál.
1: To není pravda, maminko. Tehdy se těžce rozstonal.
0: Já zase slyšela, že se zamiloval do té fenomenální polské klavíristky.
1: Šimanovské.
0: Do té, ona je prý příbuzná nějakého polského básníka. Bože, svět je plný básníků.
1: Mickiewicze.
0: Dítě, ty víš snad všechno. Já žasnu. Jsi jako babička Bézigová. Poslyš, Ulriko, na ten ples pojedeš. Potřebuješ trochu víc sebevědomí. Pamatuj si, že nejsi žádná marketka u kolovrátku.
2: Dovolíte, milostivá paní hraběnko? Hrabě Arnošt von Holzbach.
0: Těší mě, hrabě.
2: Smím požádat baronesu Ulriku o tanec?
0: Samozřejmě. Tak Ulriko, prosím.
1: Ovšem, maminko.
2: Jsem šťasten, že vás po tak dlouhé době zase vidím, baroneso.
1: Zase?
2: Zarmucujete mě, baroneso, ale je to pochopitelné. Uplynulo tolik roků. Nepamatujete se na mne? Doopravdy?
1: Pomozte mi, hrabě. Kdo nás představil?
2: Hle, v hustých mracích paprsky se myhly. Zjev andělský se vznáší třpitem par. Je hebký, lehký, zářivý a štíhlý.
1: Odkud znáte ty verše?
2: Nevzpomínáte si na toho nešťastného poručíka, který sedával v Mariánských lázních na lavičce a tolik toužil se s vámi seznámit, aby vám řekl, že je do vás zamilován?
1: To jste byl vy?
2: Jenže starý pán vás hlídal jako Cerberus. Chtěl vás mít jenom pro sebe.
1: Ten starý pán byl můj vzácný přítel, básník Johann Wolfgang von Goethe.
2: Já vím.
1: Zemřel, pane hrabě.
2: Bál jsem se, že se za něho provdáte. Dobře, že jsem neztratil naději.
1: Jakou naději?
2: Že si vezmete mne.
1: Odveďte mě k matce, ano? Rozbolela mě hlava. Sbohem, poručíku.
2: Už nejsem poručík.
1: Nevadí, to je mi lhostejné.
2: Baroneso, uvidím vás ještě.
1: Sbohem, hrabě.
0: Co se děje, Ulriko? Kousek přece neskončil.
1: Bolí mě hlava.
0: Ten Holzbach je slušný a pohledný člověk. Z dobré rodiny. Znám jeho tetu.
1: Ano.
0: Och, jsi paličatá. Tvé sestry se provdají a my tu s Klebelsbergem taky věčně nebudeme.
1: Znám ho z Mariánských lázní. Goethe ho tenkrát odehnal, když se mi chtěl představit. Vzpomínáte si?
0: Zase Goethe?
1: Holzbach mi recitoval jeho verše.
3: Ulriko.
1: Ano?
3: Činím tak velmi nerad, ale tvá matka tolik naléhala, že mi nic jiného nezbývá. Musíme si spolu promluvit.
1: Naléhat, to maminka umí dokonale. Smím hádat, že by nabídka k sňatku? Holzbach, ten se rozhodně líbí mamince víc než mě.
3: Půjdem se projít do parku, ano? Nemusí každý vědět, o čem si povídáme.
1: Snad mi nechcete svěřit tajemství císařské pokladny.
3: Ulriko, o takových věcech se nežertuje.
1: Odpusťte, Františku, já to tak nemyslela. Půjdeme. Vezmu si jen své nádobíčko.
3: Ty máš úplnou sbírku kamenů.
1: Ale od čí mé? Minerálů.
3: V tom se nevyznám.
1: To mě naučil pan tajný rada. Tenkrát mě to trochu nudilo, ale pak jsem tomu přišla na chuť.
3: Myslel jsem, že ti Goethe nosil jen čokoládu.
1: Tu taky. A jak mi chutnala. Tady v Třebívlicích by se Goethovi určitě moc líbilo.
3: Ano, to...
1: Je to taková pravěká krajina, podívejte. Nádherně čistá a průzračná.
3: Ano.
1: Našla jsem tu spoustu granátů. Goethe jim říkal krvavé krůpěje matky země.
3: Děláš mi to ještě těžší, Ulriko.
1: To je mi líto, otčíme.
3: Maminka naléhá, abys odjela na pár měsíců do Vídně. Nebo aspoň do Prahy. Tvá matka nevidí ráda, že se tolik přátelíš se zdejšími lidmi.
1: A co jí na tom tak vadí?
3: Jsi přece šlechtičná.
1: Není zatím Holzbach?
3: No, totiž... Abych řekl pravdu.
1: Já to tušila.
3: Ulriko, je to taková frapantní situace. Jestli dobře počítám, je Holzbach už...
1: 15. 15. odmítnutý žadatel o ruku a doufám, že poslední.
3: Ulriko, snad nemusím zdůrazňovat...
1: Smím se na něco zeptat? Proč mamince někdy neodepřete poslušnost, Františku?
3: Protože tvou matku miluji od první chvíle, kdy jsem ji poznal.
1: Skoro jí trochu závidím.
3: Tak proč se bráníš každému vztahu?
1: Na to vám neodpovím.
3: Ulriko, jsi mladá šlechtičná, máš vychování...
1: To mám. A ještě k tomu francouzské. Četla jsem i Rousseaua a Voltaire.
3: To nerad poslouchám, volnomyšlenkáři. Víš, co všechno způsobili v Evropě?
1: A víme, co všechno způsobil v Evropě Goethe?
3: Nechme ho spát.
1: Prý si na mne vzpomněl i v hodince smrti. Mluvil se mnou, jako bych byla u jeho lůžka.
3: To prý se stává.
1: Stůjte, Františku!
3: Co se děje?
1: Vidíte ten nádherný achát? Takový ještě nemám.
3: No, tak co s tebou? Pojedeš aspoň do Prahy.
1: Kdyby mě přijal Purkyně, možná, že ano.
3: Ten přece nezbírá kamínky.
1: Nevadí, mě zajímá všechno.
4: Žaneto, ano? Vyklouzneme do salonu. Otčím teď bude řečnit a my si zatím popovídáme. Už běžím.
1: Bože, to je roku, co jsme se neviděli. Nic o tobě nevím.
4: Za to já vím o tobě všecko. Že ses rozešla se svým básníkem, že...
1: Ale Žaneto, on přece nebyl můj.
4: Když umřel, všude psali o tobě. Poslyš, Ulriko, jaké to je být slavná?
1: Já přece nejsem slavná.
4: A vy jste se už opravdu nikdy nesešli? Ulriko, on tě přece miloval.
1: Psal o tom, že mě miluje.
4: A to je takový rozdíl.
1: Možná ano.
4: Ale ty jsi na něho nezapomněla, viď?
1: Myslím, že ani on nezapomněl.
4: Víš, Ulriko, já vždycky toužila být výjimečná, kdežto ty jsi byla skromná, tichá, nenápadná. A teď je to naopak. Já vedu s Romualdem všední život, ale tebe zná celý svět.
1: Mluvíš jako ty mé obstárlé šlechtičny. Krouží kolem mne, jako by hledali místa, kde se mne dotkla Goethova ruka.
4: Pamatuješ se ještě na Holzbacha?
1: Co pak ty ho znáš?
4: Ovšem. On je dokonce Romualdův příbuzný.
1: A tak to už chápu, proč tě maminka přijala tak vlídně. Proč jsi vzpomněla na Holzbacha?
4: Také zůstal svobodný. Jako ty, Ulriko. Stejně nepochopím, jak je to možné, že jste se s Goethem už nikdy neviděli.
1: Pojď. Vrátíme se zpátky. Už nás hledají.

0: Jmenuji se Karas a budu ordinovat v Třebívlicích pro celé okolí.
1: Vítám vás. Kde jste studoval, doktore? V Praze nebo ve Vídni?
0: V Praze, paní baronko, jsem Čech.
1: Ano.
0: Ale 2 roky jsem odsloužil ve Vídni, v hlavní nemocnici.
1: To je dobře. Kdy pak vám přivezou instrumenty?
0: Za pár dní.
1: Tak to vám ukážu celé okolí. Budete koukat na náš růžový sad. Podívejte se z okna. Přátelé mi posílají sazenice odevšad. Máme tam i vzácné exempláře. Bourbonky, damascénky. Trochu kávy?
0: Děkuji. Nepřipadáte si trochu osamělá, paní baronko?
1: Vy mluvíte jako má nebožka maminka. Ta se taky bála, že budu sama, ale já tu pořád někoho mám. S Bertičkou jsme založili školu pro děvčata.
0: Říká se, že se o všechny staráte.
1: František Kléblsberg mi zdejší lidi svěřil. A taky mám docela pěknou sbírku minerálů. Podívejte tady. Granáty. Krvavé krůpěje matky země.
0: Jsou krásné.
1: Vidíte? Něco vám ukážu. Co tomu říkáte, doktore?
0: To je nádhera.
1: Moje kolekce granátových šperků. Prohlédněte si je důkladně, hezky zblízka.
0: Bojím se na ně sáhnout, jak v tom světle mění barvu.
1: Mají taky svou historii, doktore. Jako všechno. Říká se, že mi ty šperky daroval z lásky Goethe. Dar z lásky to je, ale daroval je hrabě Kléblsberg, mé matce. Měl jí moc rád, dokonce tak, že o ní dlouhá léta bojoval.
0: Slyšel jsem.
1: On, takový akurátní úředník a bojoval s papežem i s císařem. Ty granáty jsou ze zdejších nalezišť. Matka věděla, jak mi ten kraj přirostl k srdci a ty šperky odkázala právě mně. Vidíte? Tak se rodí legendy.
0: Ale Goethova láska k Ulrice, to nebyla legenda. Vidíte, paní baronko?
1: Ne, doktore, to nebyla legenda. Goethe, ano, miloval mne. Dnes to vím určitě. Jen já mu tenkrát nerozuměla. Divíte se, že jsem se neprovdala? To se diví mnozí, ale řekněte mi popravdě, kdo mě po Goethovi mohl ještě okouzlit? Že je to tak.

Hru o Ulrice von Levetzov věnuje autorka obyvatelům městečka Třebívlice uprostřed Českého středohoří jako dík za to, že s takovou pietou a láskou uchovávají památku své baronky Ulriky von Levetzov.

Tak tedy končí rozhlasová hra Zdeňky Psůtkové Ulrika. Dramaturgyní byla Jana Weberová. Účinkovali Petra Špalková, Hana Ševčíková, Jana Prajsová, Blanka Bohdanová, František Němec, Igor Chmela, David Novotný, Josef Somr, Milan Bouška a Jan Hihlík. Technická spolupráce zvuk Jiří Furman, záznam a střih Jana Fischerová, zvuková spolupráce Josef Plechatý, hudební spolupráce Petr Mandel, asistentka režie Bohumila Andrejsková. A ještě dodávám, že příběh Ulrika natočila v roce 2000 režisérka Lída Engelová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
4: Bylo 14 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Soud poslal do vazby 35-letou ženu v souvislosti s vraždou v Kinšperku nad Ohří a potíže s otěhotněním má v Česku 15 až 20% párů. Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Soud poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří. Hrozí jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Média spekulují o tom, že obětí bylo malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z pražské fakultní nemocnice Motol Michal Nekula.
6: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
4: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Podle něhož teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
7: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem, okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
4: Náklady na tuto část trasy budou skoro 30 miliard korun. První soupravy metra na lince D z Pankráce na Nové Dvory, případně až do Písnice, by měly vyjet v roce 2032. Ještě tento víkend si lidé mohou v olomouckých sbírkových sklenicích prohlédnout výstavu Živé pasti. K vidění je tam víc než 1000 tuzemských i exotických druhů masožravých rostlin. Dnes mohou návštěvníci využít i mimořádné večerní prohlídky od 21. hodiny, řekla autorka expozice Markéta Aubrechtová-Dlouhá.
8: Budou tady svíčky, bude to podbarvený hudbou romantickou a budeme povídat i různý botanický zajímavosti k různým druhům masožravek, takže to si myslím, že je jedinečný zážitek.
4: Hlavním tématem letošní výstavy Živé pasti jsou výrazně kvetoucí tučnice, které patří mezi pěstitelsky atraktivní masožravé rostliny.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude slunečno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Později bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
5: Doprava.
4: Na D8 se mezi 18. a 26. kilometrem, a to obousměrně, jezdí jen jedním pruhem. Projíždí se velmi pomalu, zhruba 15 až 20 minut. S kolonami počítejte na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Na jižní spojce hned za sjezdem z Průmyslové se srazila dvě osobní auta. Kolony čekejte i v Průmyslové směrem od Hloubětína. A na Pražském okruhu směrem od D1 překládají koně z havarovaného auta před Komořanským tunelem. Občas zastavují provoz, tak počítejte s kolonami. To byly zprávy, další zase za hodinu.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
9: Přeju pěkné sobotní odpoledne, přátelé. Textař, spisovatel a moderátor Dvojky Jan Krůta slaví své 80. narozeniny. No a my je slavíme s ním s pořadem Martina Hrdinky v pohodě. Připomínám, že tento pořad je dvoudílný a druhou část vysíláme zítra odpoledne krátce po 14. hodině. Ale teď už se hezky bavte.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad V pohodě.
0: Speciál k 80. narozeninám textaře, spisovatele a publicisty Jana Krůty.
10: Přeji dobrý poslech a jasný zvuk kdekoliv a na čemkoliv posloucháte. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a nebudu tady sám. Za chvíli přijdou k mikrofonům Stanislav Hložek, Zdeněk Merta i Radek Tomášek. A tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Vymýšlejí texty a vymýšlejí i názvy těch písní. A mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří právě Jan Krůta, který mimo jiné napsal pro Hanu Zagorovou i hit Rybičko zlatá přeju si. A tím dnes začneme.

Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června roku 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na violu, akordeon a další nástroje. Otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Dalibor Janda, Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek nebo Michal David a Helena Vondráčková. Jeho doménou jsou původní texty, ale umí napsat i český text k zahraničnímu hitu. Hitu, jaký třeba původně zazněl ve filmu Hříšný tanec a naspívali ho právě Michal David a Helena Vondráčková. Jan Krůta mu vymyslel název Jižní pól. Teď já.

0: To, že Jan Krůta spolupracoval s Hanou Zagorovou, přesněji řečeno s orchestrem Karla Wagnera, s tou partou kolem Karla Wagnera, tak se musel dostat i k dvojici Petr Kotwald a Standa Hložek. A naproti mě tady ve studiu už sedí Standa Hložek. Ahoj, Stando.
1: Všechny vás zdravím, ahoj, ahoj.
0: No a co byla první písnička, kterou vám napsal? Přesně řečeno, kterou vám otextoval Jan Krůta.
1: No já se musím přiznat, že my jsme vlastně díky Hance a Karlovi zdědili nebo dostali do vínku spolupráci s takovýma úžasnýma textařama, jako byl Zdeněk Borovec, Pavel Vrba, Michal Bukovič, samozřejmě taky Honza Krůta. No a samozřejmě, že vlastně hlavní slovo v té době měl pro náš repertoár Karel Wagner, takže ten vlastně určil, že Pavel Vaculík napíše krásnou písničku. Pavel Vaculík, s ním jsem byl na vojně v armádě uměleckém souboru, takže jsem se s ním znal výborně. No ale Honzika Krutu jsem tehdy ještě neznal. No a oni dva vytvořili nádhernou písničku, vlastně první náš duet této dvojice, Bílou královnu. A Bílá královna si myslím, že patří, nebo ta písnička Bílá královna, myslím si, že patří mezi ty naše nejhezčí, co jsme zpívali s Petrem.
0: Já, když se takhle vrátím do té historie, tak si musíme uvědomit, že vy jste vlastně už zpívali s Hankou, ale neměli jste repertoár. Mm-hmm. Většinou jste měli převzaté písničky a najednou se měli začít vyrábět, nebo jak bych to řekl, vytvářet písničky, které vznikly u nás, to znamená v tehdejším Československu. Chtělo to nějakého dobrého autora, nějakého dobrého textaře a tady vám to vyšlo.
1: Tady nám to vyšlo. No a samozřejmě potom Karel Wagner byl velmi plodným autorem, jo. Takže vlastně kromě Holek ze školky potom napsal písničku pro film Slunce, seno a jahody, kterou otextoval právě taky Honza Krůta a nazvali V pohodě.
0: No a kterou z nich si teď pustíme?
1: Já si myslím, že z kraje bychom mohli tu pohodovou.
0: Víš? Takže V pohodě.
1: No, na téhle písni se mi líbí, že Honza našel slogan. A to je strašný umění, prostě najít ten správný slogan. V pohodě, pokotníky ve vodě, to je prostě úžasný, to si každý hned zapamatuje. A o tom to bylo, o to šlo, aby jsme dostali píseň, kterou si budou všichni zpívat. No, takže tahle píseň se povedla, myslím si, mimořádně.

0: Jak jste vlastně přišli k téhle té písni, která byla ve filmu a ten film byl velice slavný, to znamená Slunce, seno, jahody?
1: My z kraje s Petrem jsme vstoupili do rozjetýho vlaku, do kapely, která už měla jméno, k Hanse, takže my jsme byli z kraje jako docela, jak se říká, vykulení a orientovali jsme se, začali jsme se orientovat v tom světě, takže my jsme byli poslušní. Takže co nám Karel řekl a Anka řekla, tak to prostě platilo a my jsme se snažili ty jejich přání a nějaký ty jejich rozkazy plnit. A většinou prostě ty nápady byly dobrý, tak já jsem neměl důvod protestovat.
0: No a navíc ta písnička, kterou jsme teď slyšeli, se hraje dodnes a lidi si ji zpívají a navíc, když ten film dávají, tak nám dělá radost, že jo. Já a hlavně, abych nezapomněl na to, že máme ještě pustit tu druhou píseň, to znamená Bílá královna, jo, nesmíme na to zapomenout. Ale teď bych chtěl jenom se zeptat na to, jak se to vlastně rozvinulo dál s Honzou Krůtou, protože začal vám psát hity. A když se podívám na tvá solová alba z poslední doby, tak neustále jeho jméno tam je napsáno. To znamená, že ta spolupráce trvá už od začátku 80. let.
1: No já právě jsem si začal Honzi nesmírně vážit, protože byl normální, vždycky přišel úsměv na tváři, pohoda. No byl vždycky v pohodě, jo. A tak jsme si nějak padli do noty, a takže i když potom už jsem byl jako sám, bez Petra, tak jsem tvořil další písničky a Honzika jsem vždycky oslovil, protože jsem věděl, že to je záruka kvality, že to je jistota, sázka na jistotu, tak jak se říká. Protože co text, tak to paráda.
0: Slogany a texty.
1: Hlavně ten příběh, který Honza umí, tak on je spisovatel, on je velice moudrý člověk, má několik vysokých škol a tak dál, takže on umí ty slovíčka tak krásně poskládat. A navíc, že on do těch 3,5 až 4 minut dokáže napsat příběh, což je vlastně alfa omega dobrýho textaře. To samý pan Borovec, jak už jsem říkal, nebo Pavel Vrba. Jo, prostě Pavel Vrba byl trošku jiný, on byl až moc velký básník. Jo. Ale dokázali tihle machři, Zdeněk Rytíř taky, napsat hezký příběh do pár minut. A o tom to je.
0: Řekni ještě pár názvů písní, jestli je budeme znát.
1: CDčko, který jsem udělal já nevím, v roce 85, tak tam mám od Honzy 4 texty. My vyhnaní z ráje, pak jsem mu dal moji píseň, tak jsem si brnkal na kytaru a říkal, to by mohlo Honza otextovat. No a to se jmenuje, tak už se ne.

0: pohádku o princezně Bylince, kterou namluvila paní Havelková. A já jsem tam nabrnkal asi 6 takových krátkých písní pro děti a Honza napsal 6 krásných textů pro děti, jak si děti mají čistit zoubky. Jo. Zub, zub, zub, zkazí se ti, co by dub. To si pamatuju, ale já jsem tu pohádku našel, ona vyšla bohužel jenom na kazetě a já ji opráším. Možná nějakou píseň zahraju v tom našem vysílání, který máme v Českém rozhlase ve Zlíně.
1: No protože ty máš jako moderátorskou práci, musím říct, ve Zlíně máš svůj pořad, jak se jmenuje?
0: Jmenuje se Strom lásky.
1: Tak Jirky, jinak.
0: Ale ten text nenapsal Honza, ten napsal pan Borovec.
1: A my se teď vrátíme k té písnice, kterou napsal pro vás jako první, a to je právě hit Bílá královna. Ty tu písničku zpíváš dodnes.
0: Já
1: pořád
0: zpívám dodnes sám a já jsem zjistil, že ji nemusím zpívat sám, že to se mnou zpívají i lidi v sále. Většina lidí, kteří tam přijdou na mé písničky jako do těch sálů, tak tu píseň znají a zpívají se mnou. A co může být pro zpíváka lepšího, když mám několik krásných textů, včetně takových, který napsal Honza Kruta, který znají všichni. Bílá královna.

0: pohodě.
1: Textař, spisovatel a moderátor dvojky Jan Krůta slaví 80. narozeniny.
0: Slavíme je s ním.
2: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A v Praze v Karlíně, a to s kapelou Jindřicha Brabce, kde hrál na saxofon. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. Nemohl tenkrát tušit, že jednou napíše pro duo Iveta Bartošová a Petr Sepeš hit Červená.

Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další sólové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

0: Zdeněk Merta oslavil nedávno 75. narozeniny, takže Zdenku všechno nejlepší.
1: No,
0: dodatečně.
1: Děkuji,
0: gratuluju. Jsme si volali, že jo, ale takhle to je, vypadá líp u těch mikrofonů tady. Jak jsi slavil?
1: No zajista. Já zmíním to, protože to bylo krásné, protože Zora mi udělal takovou surprise party a přišli moji spolužáci z konzervatoře ve složení Milan Svoboda, Ondřej Soukup, Michal Kocáb.
0: To je krásný mejdan.
1: Krásný mejdan. A protože se to doslechli nějaký, tak tam ještě dorazil Ondřej Pivec a potom dorazil Vojtadek, který přinesl 75 vajec. Takže na zahradě bylo prostě veselo. Bylo to moc pěkný. No.
0: My jsme tady dnes kvůli 80. tvého textaře také, protože otextoval pár tvých melodií a to je Honza Krůta. Honza Krůta neustále ve všech rozhovorech odpovídá na otázku, co byl váš první text, který byl zveřejněn Hastrmane Tatrmane Melou. Jak se to jmenuje opravdu? Protože těch názvů je několik. Jak se to jmenoval v originální verzi? Pamatuješ si to?
1: To se nepamatuju, ale
0: nepamatuješ.
1: Jenom k tomu podotknu, že to je i moje první zveřejněná píseň.
0: To je i tvoje první zveřejněná. No jak jste k tomu přišli?
1: Já nevím, jestli to je zajímavý, ale příběh je v tom, že já jsem to hrál na konzervatoři a slyšel to Hanik, který byl takový zvědavý, ale mně se to jmenovalo Kubula a Kuba Kubikula. Kubula a Kuba Kubikula. Zesna na mě ustavičně volá. No a pak se to nějakým řízením osudu dostalo do produkce Karla Vlacha a já si myslím, že oni najmuli toho Honzu, který z toho udělal Hastrmana, aniž to se mnou nějak jako probíral, ono taky nebylo proč, ta doba to nevyžadovala. A potom to naspíval Ronnie Martin, který jsem v životě neviděl, který přijel z Indonésie, takže já jsem v tom byl tak trošku jako pátý kolo u vozu. No ale pak se z toho stal jakoby šlágr, že hodně se to hrál, takže já jsem potom s tím měl spoustu srandy, jsem s tím zažil, že jo, protože to někde znali a chtěli to po mně a tak. A s Honzou jsem se samozřejmě zpřátil, protože to je vzácný muž, multitalentovaný a velmi pracovitý, takže jsem rád, že k tomu setkání došlo takhle divně.
0: Pojďme si tu písničku připomenout.

0: těžko chytí.
1: Tohle bylo vaše společné dílo číslo 1, no a ta spolupráce pokračovala. Vy jste dokonce společně začali pracovat i pro Hanu Hegerovou, což na tu dobu bylo, na to, kolik vám bylo, velice výjimečný.
2: Ano, já jsem s Hanou tehdy se dost stýkal, měl jsem pocit, že mě má co dát, jako na ně opravdu hodně naučila. A napsal jsem těch písní několik. A s tím Honzou si myslím, že to byla jenom tahle, že jsme možná zkoušeli něco jiného, ale tahle ta vyšla. Tuto ta Hana zpívala, ona ji zpívala v tom svým recitálu v době, kdy nedělala skoro nic jiného, takže ona ji zpívala asi 10 let. To znamená, že ji zpívala, nevím, 1000krát nebo prostě mnohokrát. A měla ji ráda a ten Honza, já si vzpomínám na jednu věc, když jsme tu píseň přinesli, tak ta Hana říkala, víte co, chlapci, ono by to chtělo ještě něco přidat na začátek, třeba takovou nějakou básničku. No co? A ten Honza vyšvihl básničku, kterou to prostě začíná takhle jako lusknutím prstu a strašně se k tomu hodí. Morenu hodím do proudu, vracím se z létem, už se to nepamatuju, ale prostě...
1: No to tam je.
2: To tam je. Ano, ano. A s tou Hanou byla jako moc, moc krásný časy, jsem zažil, nebo jsme zažili. A já vlastně nevím, proč jsme s tím Honzou v tomhletom jako nepokračovali, protože myslím, že jsme to udělali poměrně rychle a takovým tím způsobem, že člověk z toho má jako dobrý pocit. A nemá cenu hodnotit kvalitu svých písní, že? Ale prostě celkový dojem z toho si spolupráce byl moc pěkný.
1: A možná proto je to tak výjimečné.
2: No ano, on je výjimečný a já bych mu chtěl přát, popřát, aby ještě dlouho výjimečný byl. On pořád píše, že jo, jako napsal strašnou spoustu knížek a přes 1000 textů mi říkal, takže ať mu to vydrží, ať pokračuje, protože takhle talentovaný a pracovitý lidi mají být na tomhle světě.
1: Díky, že jsi přišel.
3: Morenu vhodí do proudu a vracejí se s létem. Lípa se posté vzepne do mraku. Zas noví milenci jdou naproti svým dětem a stará tráva hoří od vlaku. Zas přijdou jarní prosluněné podvečery, ty, kdy je vidět dvakrát daleko, kdy mámy lásky plně trnou o své dcery. Prvně hraje letní kino za řekou. Bože. Mládí, kde je ta síla, hladkost?

když ti si vyšla z mého bytu do ulic. Zbylo smutno, prázdno, skoro nic. Bože mládí, není mi líto, že jsme spolu.

0: co mi píšou, kam jsem dala brýle.
1: Autorská dvojice Zdeněk Merta a Jan Krůta zpívala Hana Hegerová písničku, která se jmenuje Můj bože mládí. Jsme v roce 1973 a právě v tom roce naspíval Petr Novák text Jana Krůty s názvem Náš dům.

0: Mezi interprety, kteří zpívají nebo zpívávali texty Honzy Krůty, je i Radek Tomášek, legendární Radek Tomášek, kytarista, skladatel a také interpret. Já se nemůžu zbavit dojmu, že musím začít jedním textem, který zpíváš, a já to slýchám neustále z rádia, a zdravím tě samozřejmě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Martine.
0: A to je text k písnice Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Protože já jenom řeknu takový úvod, to byla písnička, která vznikla po smrti Elvise v roce 1977 a různě ve světě vznikaly cover verze.
1: Ano.
0: A u nás ta cover verze byla velice úspěšná a ty si naspíval tu písničku Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Jak jsi se k tomu dostal?
1: No ale to je docela příběh. Mirek Černý, který dělal v Suprafonu, já jsem v té době už byl jako na volnej noze, že odvešel jsem od plavců a říkal, když mi přineseš nějakou písničku, tak si vybereš jednu, uděláme single prostě, uděláme single. Já jsem říkal, jak jsem tam přišel, říkal, nabídnul mě tři písničky od Smoky. Znal jsem od nich samozřejmě ty melodie a zalíbila se mi tahle píseň Don't Play You Rock and Roll To Me. Tak jsem tak chvilku, že na to nebyl čas, a jsem říkal, tak když mám ukázat teď hned, tak jsem ukázal na ní. Tak jo, já jsem odešel a hnedle v Palackýho ulici, jak jsem vyšel, říkal, ježiš, a to to slíbil. Úplně jsem se lek, opravdu jsem se opotil, říkal si zatraceně. Teď já prostě, to je úplně jinde, prostě ten Chris Norman je tak jako charakteristický, to by měl dělat Jirka Schellinger, nebo tak jako. No, opotil jsem se, říkal, to bude průšvih. No, už mi bylo trapný, prostě, jako říkal, akorát jsem se jako takový odsouzenec blížil k tomu datu natáčení. No, tak dobře, došlo k natáčení. Ve studiu seděl už tam Jirka Svoboda, tento tehda od Karla Brácha, jo, který to aranžoval. A seděl tam s ním Michal Prostějovský a říkal, hele, Radku, to je tady prostě takový ten text, to se mi nelíbí. To je prostě jako Elvisovi, prostě, a to přece Elvis nekončil s žádnou ostudou a že by jako propadák a tak. Já si říkám, no ne, počkej, to přece není jako tak jako specifický, to je obecný lidský téma, že jo, někdo něčemu věří a dělá úspěšný a najednou řach, krach, konec a tak dále, že jo. To může být přece, já mám pocit, asociace pro mnoho lidí, když dělá jiný profese. No to mně se to líbí a mně se tenhle Honzův text líbí. A já ti odložíme to, zítra ti napíšu lepší. Říkám, ne, ne, vážně, já tohle to chci udělat. Takhle to vzniklo, no a...
0: To jsem vůbec nevěděl.
1: No.
0: To je po letech takovýhle odhalení, to je neuvěřitelné.
1: To je vážně, mě samotného nejvíc na tom, jak bych to řekl, tom příběhu utkvělo v hlavě ten strašný pocit, když jsem říkal, co jsi to slíbil, teď tě všichni prostě, teď tě upálej, teď tě to nesmysl, jako jo. Opravdu, to nebylo, že bych měl ambice zpěvácký, že bych jako to chtěl strhnout, jako když to byl hit, že jo. Ale prostě líbilo se mi to, a když mi Mirek říká, hele, tak na místě se rozhodně, tak kterou? No, tady se mi líbí. Tak jo.
0: A je to.
1: A bylo to, no. No, tak fakt je, že to dopadlo na očekávání, jako, že já sám jsem tomu sám nechtěl věřit, tak samozřejmě já dávám, řekl bych, tu zásluhu tomu vzoru, tam prostě ta melodie je dobrá, prostě ten text je dobrý, já jsem to zpíval úplně jiným zabarvením hlasu a ku podivu to nějak, možná někomu to vadilo, samozřejmě znalcům a tak dále, ale tak lidi to nějak přijali. Víš, Martine, srandovní okolnost je, že Honza Krůta má narozeniny kulatý 83. června a ten samý den mám 80. i já, jo. A zajímavá okolnost, ke který se chci dostat, je ta, že když si jako klukovi mi jeden čepičář, kterýho jsem mámil baret, takový ten, co měli spojenci, že jo, prostě ten černý baret s tou kaničkou tady, tak když mi konečně slíbil, že mi to udělá, jak mě vzal Míru a nechtěl věřit svým očím a říká, Maruško, prosím tě, pojď se pojedat, opravdu 62. Tak od té doby mám pocit, že mám velmi enormně velkou hlavu. A já jsem zapomněl dneska si vzít metr, protože já mám podezření, že on zajímá taky, protože na první pohled vím, že má velkou hlavu. Já se musím zeptat, kolik měří na čepici Honza. No. Má, poslavíme to spolu.
0: Je hezký, že teda slavíme dvojité narozeniny, slavíme i tvoje narozeniny. Pro mě to je teda překvapení, mám velikou radost, že jsi tady a všechno nejlepší.
1: Děkuju.

se smál. Radek Tomášek, Stanislav Hložek a Zdeněk Merta byli gratulanty Honzovi Krůtovi k jeho kulatým narozeninám. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a poslouchejte písničky všech textařů.

0: S textařem, spisovatelem a moderátorem dvojky Janem Krůtou budeme slavit 80. narozeniny i zítra ve druhé části pořadu Martina Hrdinky v pohodě. Poslouchejte tedy zítra krátce po 14. hodině.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Izraelská armáda zabila několik libanonských vojáků na jihu Libanonu a na výstavišti v Brně začala mše, která završí blahořečení kněží Buli a Drboli. Máme slunečno na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. Tři její muži zahynuli. Libanonští vojáci se do konfliktu mezi hnutím Hizballah a Izraelem nezapojují.
3: Několik libanonských vojáků zabila izraelská střela na silnici mezi městy Nabatia a Chardálí. Podle prohlášení izraelské armády představovaly nebezpečí pro její síly. Incident prý vyšetřuje. Libanon a Izrael se tento týden dohodli na dalším příměří, které ale Hizballah odmítl. V postupu pokračuje i Izrael, který nařídil Libanoncům vyklidit dalších 5 měst a vesnic a odejít severně od řeky Zahrání. Celkem už při izraelských operacích v Libanonu zemřelo přes 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 Libanonců muselo utéct z domova. Izrael na jih Libanonu vpadl po útocích hnutí Hizballah, které reagovalo na izraelsko-americké útoky proti Íránu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Na brněnském výstavišti začala mše, kterou vyvrcholí proces blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli zavražděných komunisty. Slavnosti předsedá papežský legát Michal Černý. Účastní se jí stovky kněží i ministrantů a také víc než 13 000 věřících. Na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách se od úterý zaměřili policisté. Celoevropská akce Two Wheelers končí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie zveřejní v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
4: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
1: Nejčastěji pražští policisté řešili právě špatný technický stav, a to třeba chybějící blinkry anebo sjeté pneumatiky. Středověký festival dnes pořádají u jezera Milada na Ústecku. Připomenout má kulatá výročí dvou významných bitev, které se odehrály na Ústecku. 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od té u Ústí nad Labem. Na programu festivalu jsou rekonstrukce obou klání a na místě je taky reportér Jan Beneš.
5: Od rána sem k jezeru Milada přichází stovky lidí a už jich od rána přišla podle organizátorů kolem tisícovky. Lákají je sem stánky se středověkou tématikou, například se středověkým oblečením, zbraněmi, ale i středověkým jídlem. Teď v tuto chvíli koncertuje na festivalu kapela Asonance. Festival, který končí ve 22 hodin, ale ještě obsahuje bitvu, která je právě ta ústecká. Její rekonstrukce začne v 17 hodin. Na programu je ještě od 21 hodin ohnivá show. Z Ústecka Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Máme slunečno na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Později bude od jihozápadu oblačnosti přibývat v západní polovině Čech ojediněle s přehánkami a bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na 215,5 kilometru D1 směrem od Prahy je ve stoupacím pruhu osobní auto, kolem se pohybuje několik lidí, projíždějte velmi opatrně. A na pražském okruhu směrem od D1 se jezdí jedním pruhem před Komořanským tunelem kolony od Vesce, ale mělo by se to zlepšovat. Zprávy končí teď po Česku s Václavem Žmolíkem.
7: Dobré odpoledne, vážení výletníci. Jednou z novinek letošní turistické sezóny na Moravě je otevření hradu Malenovice na okraji Zlína po rekonstrukci. A tak co byste řekli tomu, kdybychom se tam teď vypravili? Malenovický hrad může při návštěvě nabídnout bohatou historii, která sahá až do 14. století, krásné zámecké interiéry, jedinečné expozice Muzea jihovýchodní Moravy, které o hrad pečuje, a také třeba výstup na hradní věž, anebo prohlídku tajemné půdy. A tak vás teď zvu na hrad Malenovice, kde už nás čekají tamnější kastelán Luděk Bubeník a archeolog Adam Fojtík. No tak si ten rozhlasový výlet na Zlínsko užijte společně se mnou.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce právě začíná sobotní počesku a já v těchto okamžicích kráčím po kamenném mostku z předhradí do hradu Malenovice se zdejším kastelánem Luďkem Bubeníkem. Kam až vlastně sahá historie hradu Malenovice?
1: No, tak výstavba hradu začala v druhé polovině 14. století, kolem roku 1360. V té době Malenovické panství bylo země panským majetkem a spravoval ho markrabě Moravský, kterým byl v té době Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr Karla IV., který začal s výstavbou hradu. Po něm tu funkci převzal jeho syn, markrabě Jošt, který pokračoval dál.
0: Takže hrad země panský, slavná to historie. Kdo se potom střídal v jeho vlastnictví?
1: Tak těch šlechtických hradů byla spousta, já spíš zmíním jenom ty stavebníky. Původně to byl Kutický hrad, renesančně ho přestavovali Tetouři z Tetova. To bylo vlastně koncem 15. a v první polovině 16. století. Další přestavba byla barokní a přelomu 17. a 18. století, ale tu už tady byli jiní majitelé, konkrétně Lichtensteinové z Kastel Kornu, jejich erby můžou návštěvníci vidět nad těmi vstupními branami, pod kterými prochází sem na hradní nádvoří. Poslední majitelé panství, tedy hradu, byli Štemberkové, známý šlechtický rod, konkrétně větev Častolevická, kde donedávna žila Diana Štemberková, což byla neteř posledního majitele našeho hradu Jaroslava Štemberka, jeho socha stojí před hradem. Ti Štemberkové tady ale na hradě stabilně nebydleli, bydleli na zámku v Pohořelicích u Napajedal, ne v Pohořelicích u Brna, kde předposlední majitele panství sám Neuburkové postavili zámek a panstvo šlo do lepšího. Nicméně hrad jim patřil nadále, ale využívali ho jako správní centrum celého Malenovického panství, takže tady byly kanceláře velkostatku, lesní správy a byty těch úředníků. Tak to vlastně fungovalo do konce druhé světové války.
0: Jak to tak bývalo? No a od roku 1953 spravuje hrad Krajské muzeum.
1: Přesně tak. V té době to bylo Gotwaldovské muzeum a tuším, od roku 1957 je zpřístupněné veřejnosti, ale nebyl ten objekt celý, protože tady byly depozitáře a prasoviště. Jo, teďka vlastně, jak byla ta rekonstrukce, teď byl hrad roka půl zavřený, tak se právě do těch uvolněných prostor instalovaly nové expozice.
0: Když se rozhledneme, tak to nádvoří je takové velmi členité a obklopuje ho několik budov.
1: Je to tak, ale tady na hradním nádvoří se upravovala fasáda v roce 1998 a objevala se tahle ta tři zazděná gotická okna, o kterých se vůbec nevědělo. Takže okno se zrestaurovala, dala se do stavu, jakém byla v té gotice. No a vlastně tahle ta část je ta nejstarší, ta gotická. V rohu byla nějaká vyživitá stavba, pak byly jenom hradby zhruba tady pod ty schody. Tyhle ty budovy se přestavily až při té tetořské přestavbě v té druhé polovině 16. století, kdy se to uzavřelo a pak dodatečně se to ještě přestavovalo barokně.
0: To znamená, že tyto budovy jsou z období renesance.
1: Ano, budovy jsou renesanční.
0: No a uprostřed na nádvoří, jak to tak má být na správném hradě, vlastně je hradní studna.
1: Tak, to návštěvníkům říkáme jako první, která je vlastně dominantní a je stejně hluboká, jako je věž vysoká, to znamená přes 30 metrů. Je ta sama ve skále, protože hrad stojí na skalním jazyku. Jo, tady z té jižní strany je ta skála patrná, tesali to ručně, je v ní voda doteď.
0: No nicméně my až na dno v tomto okamžiku nevidíme.
1: Na dno v tomto okamžiku nevidíme, protože za prvý jsme museli hluboko pro ty peníze a za druhý je taková pověst, že údajně z té studny vede tajná chodba do kostela svatého Mikuláše. No a ve studni byl potápěč, aby tu chodbu našel. Chodbu nenašel, našel tam utopenou kočku, taky z toho důvodu jsou tam ty plechy.
0: Aha, ty plechy, na kterých jsou ty mince, pro které nemusíte až dolů.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak to má kastelán na hradu Malenovice Luděk Bubeník, který je naším průvodcem v sobotním počesku a my teď vstoupíme do interiéru hradu.

0: Tady jsme v prostoru, kde vlastně ještě v 80. letech se bydlelo. Jo? Tady vlastně byly pohradě byty a ta část se ještě používala nebo využívala v těch 80. letech, bydleli tady Novákovi. Takže tady říkáme u Nováku.
1: No a místnost je zařízená jako tak, měli kuchyně naše babičky před přesně, pár desítkami let.
0: Kuchyní je zařízená zhruba 30. a 40. leta 20. století a tady skutečně vlastně ti Novákovi tu kuchyni měli. Jo? Jsou tady krásný kachový kamna, jinak věci, které známe od babiček, vál s váhama, jo, židle tonetky. U stolečku jsem se dokonce jako dítě učil, to je můj stoleček z mého rodiště.
2: Jo, tady ještě je micela.
1: Mičák, ano.
0: Kredenc. Myčky, tak se mělo nádoby takhle. Takže některé děti jsou překvapené, starší návštěvníci se celkem zdatně orientují. Tak a přecházíme.
1: Pozor na hlavu, nízké dveře.
0: A tady je teda obývací pokoj, který je ještě mladší a jsou to 50. a 60. leta, kdy ty věci známe určitě taky, to znamená křesla, jo, stolní lampa, kterou jsme měli podobnou doma, klasické skříně, hodiny, které byly skoro v každé rodině, obývací pokoj.
1: A expozice, kterou by návštěvník třeba na hradě a na zámku nečekal?
0: No tak my jsme se snažili to zařídit, jak to tady fungovalo, takže ten byt tady byl, tak jsme si řekli, škoda to nevyužít.
1: A kam vstupujeme teď?
0: Takže teďka vlastně navazuje nově vybudovaná expozice, která je věnovaná stavebnímu vývoji hradu a vlastně hradu tady jihovýchodní Moravy. Jo? Je tady model hradu, na kterém vlastně ukazujeme ten stavební vývoj. Takže po chodbách jsou tady už k vidění lovecké trofeje africké, konkrétně hraběte Chorinského z Veselí nad Moravou, který ale s hradem neměl žádnou spojitost, nicméně ty vycpaniny se dostaly do sbírek muzea a sem na náš hrad. Jeden z důvodů byl ten, že to původní zařízení, ten mobiliář se tady nedochoval. Jak už jsem říkal, ke konci to panstvo bydlelo v Pohořelicích, takže co za něco stálo, měli tam a to málo, co tady zůstalo, se potom ještě úspěšně rozbilo a rozkradlo. Takže z 99% to, co uvidíme během prohlídky hradu, jsou věci z depozitářů muzea, jo, sbírkové předměty z jiných objektů, takzvané svozy.
1: S kastelánem Luďkem Bubeníkem stoupáme do prvního patra. No a tady máte i brnění a spoustu zbraní.
0: Je to tak, ale ještě se zmíním o těch afrických trofejích. Ty jsou z let 1900 až 1914. Návštěvníci tam můžou vidět antilopy, impaly, tam je pak žíhaný, orel mořský, medvěd, ten byl uloven na Slovensku, trojice střeleckých terčů ze střeleckého spolku z Vizovic. Co se týče zbraní, takže zajímavá zbraní, ta veliká, což je obraná zbraň, hákovnice neboli arkebuza, hradebnice, hradební puška, která slouží

0: Můžeme se podívat. Ne, když jsou tady děcka, tak se díváme, říkám, podíváme se, jestli tam jsou nějaký sladěl.
1: Tak, podíváme
0: se. Když je tady nějaký Honzík, tak mě podrží klíče. Podíváme se. Pozor na prsty. Prd.
1: Klíč je tam.
0: A dětem říkám, to je asi od nějaký tajný místnosti. Tak se potom po ní podíváme. Ale dneska ne, to by byla dlouhá reportáž.
1: No a teď jsme vstoupili vlastně do zámeckého salonu.
0: Teď jsme v malovaném sále. To je prostor hradu, která sloužila k reprezentaci toho, kterého pána. Tady se konala oficiální přijetí, slavnosti a podobně. Hodovní síň. Ta klemba je pozněkotická, výmalba je mladší rokoková z 18. století. A jak už jsem zmiňoval, tady byly ty kanceláře, jo, ta správa, a ty kanceláře byly i tady. Takže vlastně to bylo bílé. Vymalovaný a v 50. letech se to odkrývalo. A odkryla se ta rokoková výmalba a pod ní se ještě objevily ty nápisy v těch čtvercích, lichoběžnicích a obdélnicích. A to jsou nápisy ze 16. století, nejstarší z roku 1541, z období po vzniku tady toho sálu za té tetovské přestavby. A když se podíváme na ten svorník té klemby, tak tam uvidíme erb těch tetovrů z Tetova, mají v něm tři vlčí tesáky. A návštěvníci můžou nahlédnout i tady do té místnosti, která je zařízená, protože tady byly ty kanceláře, tak ta místnost je zařízená jako kancelář správce Malenovického velkostatku. Jo, jak taková kancelář mohla vypadat?
1: Říká kastelán na hradě Malenovice Luděk Bubeník, který nás bude dál provádět po tomto památkovém, ale také muzejním objektu. Posloucháte Sobotní po Česku.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: položil. Ovšem před 2 týdny jsem se vás zeptal, který český panovník byl po své smrti pochován v klášteře minoritů ve Znojmě. Že to byl Přemysl Otakar II. Po bitvě na Moravském poli, to mi napsala i paní Magdalena Kvíčerová ze Smržova, které moc děkuji i za milý pozdrav. Slíbenou odměnu pochopitelně posíláme. Tentokrát by mě zajímalo, kdo založil hrad Malenovice. Odpovědi posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz a nezapomeňte prosím uvést také svou adresu, včetně PSČ. Kdo založil hrad Malenovice u Zlína? dvojka@rozhlas.cz. A už za chvíli se v sobotním Počesku vrátíme na Malenovický hrad, kde mají expozice s výmluvnými a ledacos naznačujícími názvy jako Hrady, hrdá místa, anebo Na hradě nežili jenom rytíři, ale také expozici Cesta vlákna, železa a kůže, sbírku zoologickou, instalaci Hostinec našich pradědečků, anebo expozici Archeologie, ve které se hned po písničce zastavíme s archeologem Adamem Fojtíkem.
1: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Opravdu hezký a symbolický název má expozice archeologie Muzea jihovýchodní Moravy na Malenovickém hradě. Jmenuje se Otevři zem, odkryj čas. No to je opravdu hezký, poetický název.
1: Ano, ano, tento název vymyslela kolegyně Jana Langová, která vlastně je taky autorkou tady těchto expozic a má takovou samozřejmě krásnou poetickou duši.
0: Říká archeolog muzea Adam Fojtík. A co všechno mi tady ukážete, co všechno tady návštěvník najde?
1: Takže expozice archeologie z Zlínského krajem, respektive z Zlínska, je tvořena vlastně exponáty, které nám ukazují nějaký průběh osídlení krajiny od nejstarších nálezů počátku, které nám to tady reprezentují vlastně paleolitické nálezy, přes další vývoj až po raný středověk. Z období starší doby železné do takzvaného Hallstattu v rámci expozice je také vystavena poměrně vzácná sekera železná z ramenky. Představuje jeden právě z nejstarších železných předmětů na našem území. Z unikátu je ještě důležité zdůraznit také plastiku keramickou, která byla objevena tady na lokalitě v Kvítkovice u Otrokovic. Zajímavé je také, že má v hrudi vložený bronzový korálek. V podstatě tady tato plastika nemá úplné obdoby u nás, je to poměrně opravdu unikátní nález v tom středoevropském kontextu. Mm-hmm.
0: Skoro jako věstonická Venuše?
1: Mladší. mladší, jo, hodně.
0: No a tady vidím krásné kovové exponáty.
1: My se nacházíme v části expozice věnované ranému středověku a my aktuálně stojíme před exponáty, které se spojují s takzvanými avary, což je kočovný harod, nebo řekněme skupina lidí, kteří obývali Karpatskou kotlinu a měli poměrně výrazný vliv i na Slovany, řekněme v tom širším středoevropském kontextu nebo prostoru. A my zde můžeme vidět poměrně unikátní železnou přilbu, která byla objevena spolu s železnými lamelkami, které pravděpodobně byly umístěny na nějaké tunice a chránili tělo. A zde můžeme vidět kování opasků.
0: To je něco, jako měli velkomoravané nákončí.
1: V podstatě ano, toto je nákončí. Po tato nákončí máme Avarska, to je ještě před Velkou Moravou, tam máme další ukázku. Ale oni to využívali i ty Slované, kteří byli nějakým způsobem područí. V momentě po rozvratu avarského kaganátu a nástupu za mocenské orientace na Franskou říši, tak se ta nákončí začala objevovat v tom franském stylu.
0: Jo, moda.
1: Ano, v podstatě je to moda.
0: Tak, no a kam mě vezmete dál?
1: A nyní se půjdeme podívat do Lapidária muzea, ve kterém uvidíme kamenné artefakty z hradních lokalit. Je to v podstatě takové rozšíření nebo doplnění té expozice o hradech

0: archeologem Adamem Fojtíkem teď sestupujeme po schodech do sklepa, kde vidím první kamenné artefakty, čili jsme v lapidáriu.
1: Ano, nacházíme se v nově vytvořeném lapidáriu, kde máme vystaveny architektonické články, které primárně pocházejí z archeologických výzkumů hradních lokalit, ale samozřejmě máme tu i nějaké exponáty, které pochází i přímo z hradu Malenovice.
0: Název expozice je Krása skrytá v kameni.
1: To jsme vytvářeli právě s kolegou Radimem Vrlou z Národního památkového ústavu, který je vlastně spoluautorem tady této expozice. Dlouho jsme ho vymýšleli.
0: Tak mi ukažte krásu skrytou v kameni. Krása. Co vypovídají ty artefakty, které tady jsou?
1: Prostor, ve kterém se nacházíme, je sklep o dvou úrovních. V té vstupní úrovni se návštěvník setkat s exponáty mladších období, už vlastně jsme v nějakém tom novověkém období, různé renesanční ostěny, portály a podobně. Velmi důležité vlastně i u těch zlomkových věcí je to, že většina těch artefaktů vystavených je doplněna i o nějakou grafiku, která návštěvníkovi ukáže původní umístění nebo zakomponování toho zlomku do funkčního celku, jak byl použit.
0: Tady je třeba vidět, jak nádherné ostění dveří to někdy v období renesance byl, ten zlomek, který se tady dochoval.
1: V druhé prostoru, myslím se, dostáváme jako hlouběji, tedy do staršího období, a zde máme již středověkou architekturu, středověké zlomky a můžeme zde sledovat různé části klene, okenních hostění, ale také takových konstrukčních prvků, jako máme řeteno schodu, různé i motivy s plastickou výzdobou, zde vlastně s erbovní hvězdou.
0: Ano, štenberské hvězdy tady vidím.
1: Ano, ano, které byly součástí zase nějakých svorníků a podobně. Patrně jedním z nejzajímavějších artefaktů je zde sdružené okno gotické, které pochází z hradu Schaumburg.
0: No. Když jsme na hradu Malenovice, který je na okraji Zlína, tak se zeptám, kde stával hrad Schaumburg?
1: Schaumburg, když pojedete směrem z Bystřice pod Hostýnem na Valašské Meziříčí, tak tam je vesnice Podhradní Lhota. Nad Podhradní Lhotou je menší kopeček, na tom je nový Schaumburg a nad ním je velký kopec a tam byl původní Schaumburg.
0: Říká archeolog Adam Fojtík, protože jako archeolog samozřejmě něco takového musí vědět. Tak já moc děkuji za provedení po dvou velice zajímavých expozicích na hradu Malenovice. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.

0: Do druhého patra hradu Malenovice už vystupuje opět s kastelánem Luďkem Bubeníkem, tak si říkám, jak velká část hradu je přístupná návštěvníkům.
1: No, teďka víceméně po té rekonstrukci skoro celý hrad, takže návštěvníci se dostanou od sklepa až po věž.
0: Viděl jsem expozice archeologie, viděl jsem lapidárium, provedl jste mě krásnými zámeckými interiéry, co uvidíme tady ve druhém patře.
1: Tady se můžeme podívat do další nové expozice věnované zbraním. Tady je začátek, kde jsou ty orientální balkánské zbraně, chladný, kinžály, pistole, tady je vystavená
0: zbroj samuraje.
1: Samurajská zbroj, která je teda pěkná a jak jste se ptal, co tady ty návštěvníky zaujme, tak to je asi jedna z věcí, která se jim líbí. No a my půjdeme ještě výš, tady pozor na hlavu. Návštěvníkům říkám, ať dej pozor, ať nám nepoškodí ty trámy.
0: Jsou historické, že?
1: Je to tak. Hele. Hlavně by se nebouchli, takže pozor na hlavu.
0: Přicházíme ke kovovému točitému schodišti.
1: No a teď se nacházíme v první části věže, kde je víceméně zbytek těch střeleckých terčů z toho spolku Vizovického. K ním patří tady výpadnostní předovky terčenice. Dole jsme viděli v té expozici další. Pak je tady dvojice plechových vojenských terčů, to jsou ti Turci. Obdoba těch našich současných siluet. Dvě francouzské předovky s těmi bodáky, což jsou vojenské zbraně. A můžeme ještě... No a tady v druhé části věže je vystaven hodinový stroj z věžních hodin, které tady skutečně fungovaly. Jedná se o čtvrťový vřetenový bicí hodinový stroj, takže odbíjeli co čtvrt hodinu. Poháněla je tahle ta kamenná závaží, ty šišky, jo, byly tři. Od toho stroje byly napojeny kladívka nad ty zvony, oni byly pravděpodobně venku, aby to bylo líp slyšet, a ten menší praskl, takže ten nezní, to je jak kastrol, ale tohle ten ještě zvoní.
0: Krásný zvuk.
1: Minulý týden jsme tady měli hluchoněmé na prohlídce, tak jsem se ptal, jestli jako fakt neslyšeli, oni říkali, že neslyšeli, ale když jsem bouchnul, tak cítili to chvění. Takže to zase vnímali takhle.
0: A odtud z oken je vidět také střechy vašeho hradu a péče o ně je asi docela náročná.
1: No, konkrétně se jedná o šindelové střechy. Vlastně ten šindel se štípe ručně, strojně, převážně ze smrku a při pravidelné údržbě vydrží až 30 let. To znamená, že vlastně se musí vyměňovat ty vyhnilý a natírá se. Vlastně každý rok se natírá 1/3, takže tohle je jedna část, druhá, ale to se natírá před hradí. Vlastně to jsme se bavili o té tajné chodbě. Teď vám můžu ukázat ten kostel toho svatého Mikuláše.
0: Ano.
1: Tam vlastně je to nádvoří a z té studny údajně vedla ta chodba do toho kostela.
0: Až tamhle,
1: až tam.
0: Do centra malé.
1: Tak, ale to je vlastně barokní kostel postavený na místě kostela gotického.
0: No a tady na věži končí prohlídka Malenovického hradu.
1: No, víceméně končí a nekončí, tak my se musíme dostat dolů. Dřív to bylo tak, že kudy se šlo nahoru, tudy se šlo dolů. Návštěvníku jsem říkal, že za jedné peníze vidí hrad dvakrát, nicméně my to teďka máme zjednodušený, že prohlídka končí přes celou půdu, takže teďka se projdeme po tom půdním prostoru, kam se dřív nemohlo a teď už může.
0: Vstupujeme na půdu, ano.
1: No, to je teďka novinka a jsem za to přiznám se rád, že nám to zjednoduší provoz a navíc to ještě tu prohlídku jako atraktivní. Jo.
0: No nicméně ten, kdo by čekal, že půda bude plná krámů, tak to tak není.
1: No, půda plná krámů je u mě na předhradí, kde bydlím, ale tady teda ne. Ale co vám můžu říct, konkrétně místě, kde stojíme, tak my jsme tady uklízeli hlubý trus. A uklízeli jsme to do pytlů, vyhazovali jsme to ven. A tady jsem našel poklop, tady jak stojíme, tak jsem ho vydnal ten poklop a tam byla vlastně šachta a byl tam balík.
0: Poklad.
1: No, říkám, kdyby to byla zbraň do prkínka.
0: No.
1: Jsem to vytáhl.
0: Zlatá.
1: No, rozbalil jsem to a byl to Sten Gun, samopal, MK2. Ten, co při atentátu na Heydricha selhal tomu Gabčíkovi. MK2. Teďka je na Ploštině vystavený. A jedna pamětnice říká, že tatínek byl v odboji a měl tady sklus, aby utekl těm gestapákům, který mimo jiné na hradě pro něj přijeli, ale nenašli ho.
0: Tak opravdu zajímavou historkou se s námi loučí kastelán na Malenovickém hradě Luděk Bubeník. Já moc děkuji za zasvěcené a vtipné provedení.
1: Výborně.
0: A těším se zase někdy naslyšenou tady u vás na hradě Malenovice.
1: Tak já vám děkuji za návštěvu a snad se to posluchačům bude líbit.
0: Od mikrofonu se s vámi, vážení posluchači, loučí také Václav Žmolík a naslyšenou se těším opět za týden z jiného úžasného místa naší země.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Materiálová chemička Markéta Ilčíková zkoumá nové polymery. Přímo ve zlínské laboratoři nám ukázala, jak vznikají materiály pro použití v medicíně. Také jsme probrali, jak se dělá věda v Kataru a prozradila, že místo na doktorát si vybírala i podle tance.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli odpoledne na brněnském výstavišti blahořečeni a strana PRO navrhuje partnerům do všech obvodů v senátních volbách nasadit společného vládního kandidáta. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě i přehánky a bouřky. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které po takzvaném babickém procesu popravili komunisté, byli při slavnostní mši na brněnském výstavišti blahoslaveni. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Pacienti si nově mohou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, tedy otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní víc než 5000 pacientů. Resort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let je chce snížit na polovinu, řekl šéf resortu Adam Vojtěch z hnutí ANO.
6: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
5: Vedle toho chce ministerstvo také změnit systém úhrad zdravotním pojišťovnám za léčbu sepsí, které mohou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo třeba špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostávat zaplaceno. Předseda strany PRO, poslanec Jindřich Reichl, by chtěl, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Zvýšila by se tak šance na úspěch, řekl to dnes na konferenci své strany. PRO se do sněmovny dostalo na kandidátce SPD spolu s Trikolorou a Svobodnými. Senátní a obecní volby se uskuteční 9. a 10. října. Částečně potopená loď zaměstnává hasiče u Kovářova na Písecku na Orlické přehradě. Hasiči se snaží zabránit hrozícímu úniku provozních látek. Na místě už jsou také potápěči. Podrobnosti přidává mluvčí hasičů Vendula Matějů.
7: Velitel zásahu rozhodl, že okolo lodi budou z důvodu možného úniku provozních látek instalovány sopční hady a zároveň byla lany loď zajištěna proti dalšímu pohybu. Okamžitě si také vyžádal potápickou skupinu. Na místo vyjeli 3 potápěči ze stanice Písek. Ti v současné době loď nadlehčují tak, aby bylo možné ji povytáhnout zpět na břeh.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky i bouřky. Později odpoledne ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
5: Opatrně kolem 67. kilometru D3 směrem od Prahy na vozovce leží velké větve, náhle se tam brzdí a vybočuje. Na D8 se mezi 18. a 26. kilometrem obousměrně jezdí pouze jedním pruhem, a to velmi pomalu. A na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu opatrně za sjezdem na Spořilov levý pruh je po nehodě blokován a už je tam také odtahovka, kolony se netvoří, projíždějte ale opatrně. A na Pražském okruhu stále počítejte oběma směry s hustým provozem kolem tunelů kvůli omezení i dřívější nehodě ve směru od D1. Zprávy končí, hezkou sobotu s dvojkou.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkné sobotní odpoledne, přátelé. Už za chvíli vám nabídneme pořad Vaška Žmolíka, jak se vám tu žije. No a já ještě připomínám, že po 17. hodině, tedy za necelou hodinu, nabídneme další příběh z kalendáře a věnovat se budeme Fiatu 126. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.

0: Moc vás zdravím, moji vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát se vydáme na Rakovnicko, kde na konci jedné takové malebné vesničky vybudovali svůj venkovský ráj na zemi herečtí manželé Zuzana Kajnarová a Roman Říčař. Ona, Dorotka z filmu Anděl Páně, ale také hrdinka řady televizních seriálů, v poslední době hrála třeba ve Specialistech anebo ve Slunečné. On, žádaný divadelní herec a také muzikant, tam jezdí i s dětmi Rozárkou a Františkem odpočívat, ale jak záhy uslyšíte, také pracovat. No, když si k chalupě rodičů vymyslíte ještě mlýn s penzionem, rybník s ostrovem, mnoho domácího zvířectva, hektary luk, no to se potom nesmíte divit. Ale k tomu všemu se postupně dostaneme. Teď ťukáme na vrátka.
1: Pojďte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďte
2: dobrý
1: dál.
2: Václav Zmolík.
1: Zuzana Kajnarová, těší mě.
2: Těší mě moc, Zuzko.
3: Roman Říčař, těší mě. Dobrý den.
2: Dobrý den, Romane. Tak tady jsme v tom vašem ráji.
1: Přesně tak. Vítejte, pojďte tady na terasu.
2: Ano.
1: Babička tomu říká VIP terasa.
2: No děkujeme, že jsme VIP. Já a František Rol. Mistr zvuku.
1: Dobrý den.
3: Vítejte taky, dobrý den. Dobrý den. VIP teda se je teda jenom proto, že se dá skovat před dětma, takže proto tady jsme.
2: A už tady koukám, voní kávička.
1: Ano.
3: Mějte si cukr, mlíko, když budete chtít.
2: Tak, děkujeme. No a domluvíme se a hned po písničce začneme povídat.
3: Dobrá.
2: Provedete nás všude.
1: Samozřejmě.
2: Tak už se těším.

0: sedíme na VIP terase u Říčařů, u Romana Říčaře a jeho paní Zuzany Kajnerové, respektive, já to říkám asi špatně, tady jsme u vašich rodičů, Romane, je to tak?
1: My jsme tady u naší maminky, u mojí maminky, ale koupila to babička s dědou někdy v 70. roce, my sem vlastně jezdíme v podstatě od dětství s bráchou a s rodinama později samozřejmě.
0: Rakovnicko, krásný kraj, jeli jsme sem kolem Chmelnic, lesy, kopečky, malé vesničky, no nedivím se, že tohle je váš ráj.
1: Je to tady krásně zašitý a zároveň, jak se protáhla Karlovarka, tak je to sem z Prahy kousek, takže z kraje Prahy je to půl hodinka, no, což je teda velký rozdíl.
0: A co tady máte hlavně rád?
1: My jsme sem na ten statek opravdu jezdili úplně odmala, takže jsme si projeli takový ty klasický klukovský legrace tady okolo v lesích, ve stohu a okolo potoka a tak. A po těch letech jsme tady teď se vlastně rozhodli to trochu posunout dál a koupili jsme starý rozbořený mlejn, který jsme tady hned vedle zrekonstruovali a postavili jsme u něj rybník. Takže to je takový místo. Včera večer jsem vzal prut, posadil jsem se tamhle, rozhlížel jsem se, představil jsem si, jaký to tady bylo a říkal jsem si, že tohle na tom mám rád.
0: No a na to já se strašně těším, až mi budete vyprávět, jak jste budovali rybníka, jak jste u něj stavili krásný nový dům, o kterém jsem slyšel. Je odtud vidět z terasy, z VIP terasy?
1: Takhle přes rybník na levý straně, je vlastně hned na břehu rybníka, teď nám tam trošku stínějí teda ty lísky.
0: Už se, ano,
1: vy vidíte ten ostrůvek takhle, ale vlastně nalevo ještě kousek je ta novostavba, no určitě se půjdeme podívat.
0: A rybník je veliký. No a nemáte u něj to poli. Mě jenom napadá, když vzpomenu na známou píseň skupiny Buty, že by teda na tu hladinu vítr nefoukal, on zrovna dneska fouká.
1: Dneska fouká náš syn František, tam nemá žádné to poli, je to pravda. Protože mi bylo řečeno, že stromy na břehu rybníka je zhůvěřilost, že to nemá bejt, protože se prostě rybník zanáší listím a tak dále. Takže moc stromů tam okolo není, ale vysázeli jsme poměrně dost stromů tady v okolí toho rybníka, takže nějaký stromy tam jsou.
0: No vidíte, takový hezký text. A jsou v něm takové vlastně hlouposti, abych tak řekl. No ale Zuzka, to je z Ostravy.
2: Je to tak?
0: Kdy a jak se to tady naučila mít ráda?
2: Já mám obecně ráda hory, víc než takovýhle pozvolný terén. A vlastně vždycky jsem ráda byla na kopci. A musím říct, že tohle je jako jediný údolí, který miluju.
0: No to je nádherné vyznání.
2: No, tak já myslím, že vlastně, když jsme se s Romanem poznali, tak velmi brzo jsem sem přijela na nějakou z jeho vyhlášených slavných letních akcí, narozeninových, které doteď pokračují. A myslím, že tady to fakt každého okouzlí. Tím, že je to na konci té vesnice, už tady okolo není žádná civilizace, a ta krajina je tady fakt hrozně přívětivá. Navíc je tady spoustu lesů okolo, bývalý vojenský prostor, takže to osídlení v okolí je poměrně řídký a já mám ráda takovou divočinu a samotu, tak se mi to tu moc líbí.
0: Já popíšu pro naše posluchače. Z té VIP terasy, která se nachází ve svahu vedle rozložité venkovské chalupy starého statku, tak je výhled do takového dlouhého údolí. Jeho dno je zelené, je tady jedna louka za druhou. Asi tam bude docela vlhko, že jo, dole?
1: No, já to teď sekám, já mám tady asi 11 hektarů luk, kde dělám seno a on ten potok, ač to nevypadá, tak je docela zmeliorovaný, takže vypadá to, že dřív se tady klikačil po celém tomu údolí, že to byly takový ty lužní prostory, ale řekl bych, že komunistické zemědělství se posnažilo a udělalo z něj zanořený rovný tok. Už se to teda rozvolňuje takhle, jak vidíte, místama to meandruje.
2: No já bych ještě řekla, že docela zajímavý je, že já nevím už v kterém tom století, nebo kdy tady vlastně nebyl jediný rybník, ten, co Roman obnovil, ale byla tady soustava rybníků vlastně v celém tom údolí. A takhle, když se člověk podívá, tak občas uvidí takovou terénní vlnku a to jsou pozůstatky hrází těch původních rybníků, co tu byly.
0: Ano, slavné české rybníkářství, ono to tak bývalo v časech, kdy se ryby od nás vozily třeba i papeži do Říma na stůl. No ale Romane, vy jste teď řekl strašně zajímavou věc. Já jsem si myslel, že jste herec a muzikant. Vy jste zemědělec.
1: Já jsem velkostatkář. Země si tady dělají legraci sousedí, že tady mám pozemků pomalu, jak každý sedlák ve vsi. No já to vlastně jenom sekám. Jo. Já jsem chtěl tamhle ty louky, co jsou naproti, kde vlastně máme tam nějaký ovečky a pár ohrad, tak jsem vlastně je chtěl jako udržovat. Část toho teda mám pronajatý, není to jako moje ve vlastnictví, ale mám takový malej traktůrek, sekačku, obraceč, nahrnováč, pak mi to tady sousedka nabalíkuje a prodáváme pro koně balíky, no, takže je to vlastně takový rozsáhlý koníček, řekl bych.
0: Umíte se zkrátka o sebe postarat a hlavně také o svoje okolí, ale nebudete se zlobit, když vám nebudu říkat pane velkostatkář.
1: Určitě ne.
0: Ještě popíšu pro naše posluchače, že na protější stráně jsou lesy, zdvíhají se tam kopce směrem nahoru, celý takový hřeben je to, že jo? Tam musí být krásně v těch lesích a spousta hub.
2: To je přírodní rezervace Pochválovská stráň. Na jejím vrcholu je bývalý hradiště Dřevíč, na kterém jsme se teda brali s Romanem, a je tam taková kaplička svatého Václava, moc hezký místo.
1: To je ještě předslovanský osídlení, tam se skutečně našly nějaký keltský, nějaký nálezy archeologický, a je to docela fakt takový místo, taková placka asi 3 hektarová, taková stolová hora nahoře, která byla opevněná, ty valy jsou ještě do dneška vlastně vidět, jak to tam bylo, a už Kosmas o Dřevíči psal.
2: A hradiště dobil Žižka.
1: A hradiště dobil a vypálil Žižka, no.
0: No pane jo, to je zajímavá historie tohoto kraje. Vážení a milí posluchači, zajisté tušíte, že bude hodně o čem mluvit v dnešním pořadu, jak se vám tady žije, aneb jak chalupaří slavní. O rybníku budeme povídat, o novém domě u rybníka budeme povídat, o ovečkách určitě také, no a možná se dostaneme i do toho lesa, i když houby asi ještě nerostou, že jo, co by rostly.
1: No, možná některý jo, ale ty já neznám.
0: To je vlastně pravda.
1: A houby prej rostou pořád.
0: No to je pravda, to je pravda, no vidíte. Tak, poslouchejte dál, zůstaňte s námi, určitě uslyšíte spoustu zajímavých věcí, protože Zuzka se na mě krásně usmívá.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Já jsem slyšel, že vy tenhle rybník jste vlastně vybudoval, že?
1: Ten rybník tady býval 300 let zpátky a před 100 lety mu prokopali hráz a rozorali ho na ornou půdu a my jsme ho v podstatě na místě původního rybníka postavili, ale jako od nuly znova. Protože rekonstruovat ta hráz už nešla. Takže je to hektarový rybník, který je poměrně hodně hluboký. Má u hráze skoro 5 metrů. Takže je koupací a on je to vlastně přehrada na potoce, jo, takže on je průtočnej, což znamená, že ta voda je chladnější, ale zároveň tady prostě absolutně nejsou žádný synice a nic tady nekvete a ostrůvek se dá obplavat, což bylo zadání architektovi.
0: A jak se staví rybník?
2: Teď můžu, já do toho vstoupím.
0: Ano.
2: 5 let jsme papírovali a v podstatě 2 roky stavěli, je to tak?
1: No, 5 let se papírovalo a půl roku se mělo stavět, jo, podle smlouvy se stavební firmou, takže asi tak. A stavilo se.
2: Roman napsal několik, ze své frustrace složil několik písní o byrokracii a o dotacích a o podobných tématech.
0: O čem se zpívá v těch písních?
1: Není to publikovatelné pro Český rozhlas úplně.
0: No ale ta radost na konci, ta musela být veliká.
1: Ano, je pravda, že já jsem se rozhodl po té, co jsem si s tím prošel, že je to obrovská škola a poučení jako do života, ale že nebudu v pozici toho, kdo vlastně si stěžuje, nadává a je zprůzený, protože já jsem ve finále tu bitvu vyhrál. Já tady stojím u rybníka, který prostě je funkční, krásný, tak jak jsem si ho představoval. Jenom to nebylo jednoduchý, ale vlastně na konci té bitvy je vítězství a myslím, že je to krásný kus vodní hladiny tady uprostřed té přírody.
2: Jeden náš kamarád má hrozně rád místo v Řecku a říkal, vždycky jsem si myslel, že to je nejhezčí místo na světě a že to je místo, které já jako vidím ve svých snech a kde můžu relaxovat. No ale musím uznat, že je i takové druhé místo a to je tohle a že si vůbec neumí představit, že tady ten rybník někdy nebyl, že tak
1: jo,
2: jako do té krajiny
1: ano.
2: Sedí.
0: Že... No musím potvrdit. No však on tady býval, jak jste říkali, před těmi 300 lety.
2: Oni tenkrát věděli, kde ty rybníky mají dělat. No.
0: Nicméně do dalšího rybníku tady v údolí už se nepustíte, Romane.
1: Dlouhé ticho, pohled na manželku, ne, zatím o tom nepřemýšlím.
0: No, tak uvidíme, až přijdeme příště natáčet. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nejdete, ale děláme rozhovor, ale klidně tu buďte, to není problém.
2: Ne, můžete.
1: Jo, jo.
0: Tak rybník dělá radost i mnoha kolem jdoucím a musí těšit i sousedy. Koukal jsem, že pramici tam máte také?
1: Jo, ta pramička, to byl dárek k narozeninám, to jsem dostal i spolu s námořnickou čepicí a flaškou rumu. A ještě můj táta, když žil, tak ji teda pojmenoval Ponorka, takže ta pramice se jmenuje Ponorka. Což teď, jak v ní ta voda po dešti je, tak už docela tomu názvu
0: to
1: se přibližuje, odpovídá.
0: A zdali pak tady máte ryby také ve vodě?
1: Jo, jo. Já vlastně tím, že je to dotace z Ministerstva životního prostředí, tak jsem slíbil, že nebudu tady intenzivně chovat ryby, ale nějakou násadu tady smím mít, takže jsou tady i dravci nějaký, je tady štika, je tady candát. Měli jsme výlov loni takový krásný, takže už prostě některé ty ryby jsou pěkný a zachytat si je tady příjemný.
0: A zdali pak společně s vámi rybaří také vaše děti, Rozárka a František.
1: Ano, vždycky, tati, můžu s tebou na ryby a po 10 minutách, tati, půjčíš mi mobil.
0: Mimochodem, jak moc si to tady užívají, Rozárka s Františkem?
2: Jo, ti jsou kolem rybníka šťastní. Nejradši jsou na lodičce a na ostrově. Dneska ráno přiběhla dcera a říkala, mami, můžeš mi dát něco na ostrov? A to něco znamená nějaké jídlo, takže ona si třeba sama

0: jsem vlezla, udělala jsem dvě tempa a vylezla jsem. A když mě viděla dcera, tak řekla, já jdu taky. Vlezla do rybníka, přeplavala až na ostrov, zpátky. A pak ještě dvakrát, takže to jsem říkala, že tohle nechápu, ale ona je otužilec.
1: To vás musí, Romane, těšit, když si takhle vaše děvčata užívají vaše dílo.
2: Jo, je to krásný, je to pohoda. Ten rybník je pro tu rodinu, řekl bych, fakt jako zvláštní místo, no nějak to, zvlášť pro ty děti, ale i pro nás prostě tady takový středobod, no, toho fungování.
0: Ona, ta voda, je jí fakt hodně a nějak to, jak, my nejsme takový úplně ezotericky zaměřený na ty energie nebo tak, ale opravdu to místo má svoje kouzlo a ta voda má určitou magii. I když člověk jenom stojí, tak na to vlastně jako kouká a nějak to stačí ke štěstí.
1: Umím si to představit. Učíte se tady role také?
0: No, většinou tady trávím volno. A práci mám v Praze. Protože tady je zase pořád co dělat. Já stojím na tom břehu, ale vidím zase všude ty bodláky, které třeba bych nechtěla, aby to byly. Takže já, když tady jsem, tak 5 minut stojím a pak už si vemu rukavice, lopatku a jdu třeba dloubat bodláky nebo tahat vrbičky, nebo tamhle mám svoje záhonky. Tady je vlastně pořád co dělat. Takže já se tady role neučím, protože vlastně nějak na to nemám čas tady. Já potřebuji, abych si jako mohla studovat tyhle věci, tak potřebuji být odproštěná od všeho, co by mě mohlo vyrušovat a tady toho je tolik.
1: Takže pan velkostatkář seká trávu a jeho choť trhá plevel.
0: Přesně tak.
1: A kde pak máte ty záhonky?
0: No, tamhle máme u chalupy takový malinký.
1: U maminky?
0: Ano, a tady má Roman svého, ty fundie.
2: Asi 100x větší záhony máme tady. No, my jsme u toho domu, tady u toho penzionku v podstatě chtěli udělat takovou zahrádku, takže máme tamhle skleníček a u toho je, já nevím, kolik to může být, no 20x30 metrů zeleninová zahrádka, v který se snažíme, sem tam česnek, cibuli, mrkev, něco vlastně, co se v tom větším potom už dá užitkovat takhle, no.
1: A tak to má na chalupě, vážení a milí posluchači, určitě být. A já už se teď dívám na ten krásný nový dům, který tady Říčařovi vystavili, a na ten se půjdeme podívat hned po další písničce. Tak určitě zůstaňte s námi.

0: Takže přátelé, leda, co už jsme popsali, co se nám naskytlo k pohledu v dnešním pořadu, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, opravdu kouzelné, dlouhé údolí, na jehož konci je krásný rybník s ostrovem, nad tím zalesněná stráň a na druhé straně taková typická kouzelná vesnička, jaké jsou právě tady na Rakovnicku. Také jsou odtud vidět Chmelnice, no však je to kraj Chmelnic, no a právě tady je tedy chalupa, na kterou k prarodičům a k rodičům jezdil jako malý Roman Říčas a kam jezdí i teď, protože ten rybník obnovil právě on a u toho rybníka je krásná nová novostavba. Sem jezdíte s kamarády, jsem slyšel, a ledacos se tady už událo.
1: Abych to vzal malinko ještě teda víc od začátku, tak to byl skutečně rozbořený mlejn, který je tady datovaný 400 let zpátky. Z toho mlejna už nezůstalo mnoho a tohle je na místě v podstatě hospodářské budovy, která tady stála. Ač se to zdá jako úplná novostavba, tak je to rekonstrukce. Nezachovalo se toho mnoho, ale něco se zachovalo. A my jsme před 10-15 lety začali pořádat různý kurzy, jako měli jsme tady kamenický kurz a kurz stavby ze slámy, kurz hliněného stavitelství a kovařinu a tak. A když jsme takhle tady blbli, tak jsme věděli celou dobu, že potřebujeme prostě nějaký zázemí. A nakonec se teda podařilo, že jsme skutečně vystavili takovýhle dům, který je teda pro tyhle akce ideální. Když je třeba naše rodinná akce, tak se nám tady samozřejmě sjedou naši kamarádi a příslušníci. Když slavím narozeniny, tak se tady taky sjede 70 lidí nebo 100 lidí. Když je výlov rybníka, tak se tady sjede 100 lidí. A po zbytek času ten dům je vlastně k pronájmu, že je možný ho pronajmout. No a Smilovický mlýn teda je místo setkávání, já říkám. Máme to tady strašně rádi, protože máme pocit, že se tady opravdu setkáváme a že se tady setkávají vlastně nezávisle na tom jiný lidi. Že za ty roky teď se třeba povedlo, že ta divadelní skupina nebo ta parta si tady začala pořádat různý workshopy pracovní. Děcka sem jezdí na nějaký letní herecký tábory a tak dál. Takže vlastně to umělecký podhoubí podporujeme a snažíme se, aby tady to trošku žilo taky. No.
0: Takže nejen pane velkostatkáři, ale také pane producente a jak ještě bych mohl říkat, pane hoteliére, ano, to všechno se hodí. No a koukám krásného raka máte na fasádě, to je keramika.
2: Ano, to jsem ve volných chvílích v době, kdy byly děti malé a já jsem potřebovala jednou za týden se oprostit od mateřských povinností a něco tvořit, tak jsem odjížděla na kurzy keramiky a vyrobila jsem takového raka. A toho raka jsme měli 10 let na půdě ve stodole a už jsme ani nevěřili, že se ještě někdy použije. A ještě navíc ten rak, já jsem říkala, Romy, já bych chtěla něco vyrábět a trochu nevím co. On říkal, vyrob raka podle toho loga. Tenkrát my jsme neměli nic, to nebyl rybník, nebyl barák, nebylo nic.
1: Bylo jenom logo. Od Maťa Mišíka, který Maťa nám Mišíka udělal logo s rakem.
2: Tak já jsem říkala, dobře, tak já udělám to logo keramický. Akorát jsem ho teda jako zvětšila, ten rak má asi metr. Taková mozaika je to. Vyrobila jsem raka, uložili jsme ho na půdu a to byl konec. A po 10 letech, když stavba mlýna finišovala, tak Roman říkal, teď je čas vytáhnout raka. My jsme ho opravdu našli, oprášili, sestavili a když jsme ho lepili na tu zeď, tak to byl úplně dojemný moment. Vlastně dceři byl rok, když jsem raka dělala a udělala a bylo jí 10, když jsme raka nalepili, tak to bylo opravdu takový dojemný moment.
0: No a teď je nádhernou ozdobou té bílé fasády, kterou tady máte. Můžeme vstoupit dovnitř?
1: Určitě.
0: Tak. Jsme ve velké centrální místnosti v přízemí. Krásně osvětlené. Co všechno bych tady našel v té budově?
1: Tak jsme vlastně v jídelně s kuchyní, my to máme otevřený k tomu rybníku pohledově, i tyhle velké dveře se dají otevřít, takže ten prostor se dá krásně propojit s tím venkovním vydlážděným placem.
2: No a největší chloubou Romanovou je kuchyň.
1: Jo, to je pravda.
0: Aha.
1: Ne, ta kuchyň je téměř profi kuchyň, protože já hrozně rád žeru a vlastně jsem vždycky chtěl mít kuchyň, v který budou takový ty velký hrnce, ve kterých bublá těch 40 litrů guláše a tamhle se prostě dá najednou upéct obrovský krocan. Takže to je splněný prostor, no, že ta kuchyň i to zázemí okolo je skutečně tak nestandardně řešený jako gastro.
0: A ten design všeho, co tady vidím, to jste si dělali sami?
1: Ne, mám máme výbornou kamarádku Máju Raškovou, která nám dělala interiéry. Vlastně bych možná mohl říct, že ten dům dělal Jindra Ráftl s ateliérem Reform, což jsou kluci, kteří vlastně dělali český pavilon v Dubaji na Expo, jak se posouvala ta Dubaj kvůli covidu. Tak vlastně tyhle kluci, kteří projektovali Smilovický mlýn, tak tam projektovali český pavilon, takže jsou to šikovní hoši, jak je asi vidět i okolo nás. Snažili jsme se, aby to bylo místo, kam se může sjet 5-6 rodin, kam se může sjet parta, firma na školení, divadelní skupina, hudební sbor. Jsme tady měli třeba ženy ze Žatce, ženský sbor tady zkoušeli u nás. Takže místo, ve kterém je prostor přesně pro takový společný setkávání.
2: No a tamhle vedle je taková ještě navíc k tomu stodola, protože když prší a člověk tady třeba o víkendu je a nemá úplně možnost jít ven, tak jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit místo, kde se ještě dá trávit čas. Navíc jsme měli třeba požadavky od nějakých skupin jogínů, že vlastně by potřebovali nějaký krytej prostor, takže abychom i rozšířili kapacitu toho, kdo k nám může přijet. A Roman postavil stodolu a tohle si myslím, že už si architektoval sám.
1: To už jsem projektoval já, ano.
2: Ano.
0: Tak se do ní pojďme podívat.
2: Pojďme.
0: Tak se do ní pojďme podívat. Já když ji zvenčí popíšu, tu stodolu, tak je to krásně říkat tomu stodola. Ono to má ten tvar, má to tu střechu samozřejmě stanovou, ale stěny jsou celé průhledné. To je plast nějaký, že?
1: Je to vlastně tesařská konstrukce, která je pokrytá polykarbonátem.
0: Ano.
1: A je to celý vymyšlený, takže to je absolutně prosvětlený, takže je skrz to vidět ven. Zároveň je to jako částečně, když se to zavře, tak se tady dá těma infrazářičema trochu přitopit, takže se tady dá skutečně, tady můžeme vidět fotbálek a stolní tenis. A
0: ano, ano, koukám, že se tady hraje zrovna stolní tenis.
1: Plochu. Máme tady třeba krásnou fotku, teď jsem to viděl nedávno někde na Facebooku, že my jsme zkoušeli muzikál Malované na skle v Kladenském divadle, kde jsem jako psal aranže a celou tu partu jsem pozval sem a tady se to zkoušelo. A tady okolo toho pingpongového stolu sedělo těch 12 chlapů s těma notama rozloženýma, vedle bylo piano a tady se zkoušeli ty sbory prostě ve velkým, to bylo pěkné.
0: Ideální zkušebna. A mimochodem, když Zuzka zmiňovala tu jogu, tak jako cvičitel pilates si tady umím představit cvičit i pilates.
2: Ano. A zároveň ta stodola má možnost otevřít velké vstupní vrata. Aha. A najednou může sloužit jako vlastně
1: krytý pódium.
2: Krytý pódium. No, no, dokonce jsme tady právě už měli koncert před 2 lety, kdy jsme slavili 10 let od naší svatby, ale to jsme ještě neměli právě tady střechu a trochu jsme se báli, že kdyby sprchlo, tak na všechny ty aparáty a tyhle věci by to nebylo dobrý. Takže tohle je takový plán. Až tady v létě budeme mít zase koncert, takže už budou pod střechou.
0: Určitě. Bude koncert, Romane?
1: No určitě bude koncert, no, už to plánujeme.
0: No a já zase plánuji, že se půjdu podívat na vaše domácí zvířectvo, protože vy, jak se tak dívám, odtud ze stodoly ho tady máte opravdu požehnaně. Vážení, na dvojce posloucháte pořad, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, a tentokrát nás hostí manželé, mladí sympatiční manželé, Roman Říčař, muzikant a herec, a jeho paní herečka Zuzka Kajnerová.

0: Jak chalupaří slavní, tentokrát zjišťujeme u Zuzany Kajnerové a Romana Říčaře na Rakovnicku, na jejich chalupě. No, jak tomu říkáte tady u vás? Jezdíte na chalupu nebo na co? Kam jezdíte?
1: No my jezdíme na chalupu, no my jezdíme do toho domu teda, který stojí tadyhle kousek opodál, říkáme na chalupu vlastně k mamince, no. My se tam vlastně scházíme s bráchou a s maminkou a s bráchou rodinou a s kamarádama, ale vlastně tady v tom mlejně jsme určitě úplně stejný množství času, no.
0: No to si myslím. Hlavně to hospodářství, které máte kolem, si to zaslouží. Kolik tady máte slepic?
1: Ještě minulý týden jsme jich měli 7 a Pepu, tady máme. Aha. Pepu, kohouta.
0: Jo, to je ten kohout, no ten je teda.
1: To je Pepa, ke kterému si beru násadu od krumpáče, když se k němu jdu podívat do výběhu.
0: Aha.
1: Protože ten je teda drsnej dost.
0: Tak je agresivní.
1: No a máme dalších 20 mladušek takových, jenom slípek mladých, který jsou teďko podle mě skovaný pod kurníkem, předpokládám.
0: Protože přece jenom dneska fouká. A nesou?
1: Nesou, máme spoustu vajíček, no. To je paráda, takový žlutý vajíčko od našich.
2: To člověka rozmazlí, taková domácí vejce, pak už nechce jiný.
0: Je to
2: jsou
0: tak.
2: Moc dobrý.
0: A nejen vejce, ale i takové maso od drůbeže, kterou si člověk vypěstuje, to je něco. A já jsem tamhle viděl také housátka, že máte.
1: Jo, máme 20 hůz, tamhle naproti se pasou 2 kozlíci a 4 beránci. A tady máme ještě letos úplně prvně 5 přeštíků, přeštický prasátka.
0: Přeštíci se jim říká.
1: To je český plemeno původní, nejsou to takový ty velký hybridy masný, prostě, který se dneska jako jedou ve velkových krmech. A my je máme tady vlastně venku, takže oni jsou vlastně takový ty free range, organic. Organic prasátka.
0: Ano, to je příkaz doby.
1: Organic špek a organic slanina.
0: A všechno je to eko?
1: Jo, jasně, vůbec sem necpeme nic, protože to dáváme našim dětem a svým kamarádům a tak.
0: No ale je to spousta práce kolem.
2: Taky Roman není vůbec doma.
1: Ale tak já jsem tady doma.
2: To je pravda.
0: No a jak se to rýmuje s tou muzikou a s divadlem?
1: No, je toho hodně. No, jako já se snažím být tady aspoň třeba 2 dny v týdnu a 3 dny zase třeba hraju v Praze nebo jsem ve studiu v Praze, kde dělám nějakou muziku nebo aranžu. Takže vlastně je toho dost docela. No.
0: No a Zuzka tady jde ze seriálu do seriálu a spousta rolí a vedle toho hrajete divadlo. Já vím, že i dneska máte odpoledne představení.
2: Ano, za chvíli vyrážíme.
0: Tak jak je to s Rozárkou a s Františkem potom?
2: No máme babičky obě v Praze a ty nám hodně pomáhají, bez nich by to určitě nešlo. No a myslím, že jsme oba trochu hyperaktivní s Romanem.
1: Všichni 4 jsme hyperaktivní
2: vlastně
1: s našimi dětmi.
2: Což je, takže potřebujeme mít hodně aktivit, abychom tu energii nějak vybili.
0: A chtěli byste, aby se děti pomamili a potatili?
1: No, ani moc ne, upřímně.
2: No já myslím, že to člověk úplně si nevybírá, tak my je tak podporujeme v tom, co je jednak baví a jednak v tom, v čem máme pocit, že jsou talentovaný nebo šikovný.
1: Oni jsou bohužel dost talentovaný a šikovný, takže se trochu bojíme, že to možná... tak prostě ta profese není jednoduchá a když člověk nemá štěstí, tak to prostě fakt...
2: Ale zároveň oni to doma vidí a vlastně by to chtěli zkusit a dělat a nějak je to jako láká. To, co děláme my. Ale nějak jsme si řekli, že jim kam nebudeme strkat a spát, protože mám pocit, že teď má se učit a užívat si své dětství a ne trávit čas v ateliéru někde na seriálu. Takže si myslíme, že vlastně by měli dělat, co je baví a ono se to samo ukáže, co budou dělat.
0: Takže do dramaťáku nebo do pěveckého souboru nechodí.
1: Ale tak jo, no, oba hrajou na nástroj, Rozárka hraje na piano už vlastně 5. rok. Teď právě přesně říkala, že by jí bavilo s kamarádkou, vlastně s dcerou od Lucinky Pernetový chodit do společného dramaťáku, takže my se tomu jako nebráníme, ale to neznamená, že to musí být ve finále jako povolání, no, na celý život, že to může být do určitý míry. Nazdár, Pepo.
0: Pepa souhlasí.
1: Takže Pepa mi dal za pravdu, tak je to dobrý.
0: Pepa se jmenuje Říčas anebo Kajnar?
1: Zeptáme se, až bude na pekáči.
2: Tady je Říčařovo.
3: Se spánky z břidlicových střech.

0: Arkadish.
1: You're my hood tonight.
0: Leash.
1: Leash, yeah.

0: se Zuzanou Kajnarovou a Romanem Říčařem jsme zase na terase u maminky. Ono nám trošku začalo pršet a tak jsme tady pod plátěnou střechou a Zuzka během písničky odběhla do kuchyně, protože se chystá oběd, že jo, nedělní.
1: Je to tak, naštěstí my jsme si připravili oběd dopředu, protože jsme věděli, že budeme dopoledne trávit s vámi. Takže Roman včera udělal fantastický kančí guláš.
0: Wow.
1: Protože jsme dostali tady od souseda z vedlejší vesnice kance naporcovanýho.
2: Tak
1: jsme využili příležitosti a když se nás tady sešlo hodně i s rodinou Romanového bráchy, tak se Roman udělal velký hrnec, jak on to má rád. Velký hrnec guláše. Takže máme oběd v podstatě uvařený.
0: A Roman vaří jenom na chalupě, nebo je doma v Praze?
2: Já když mám čas, tak rád vařím, no problém je, že nemám čas úplně často, ale jinak, když tam to ten prostor je, tak mě to hodně baví, jako já bych řekl, že doma se v podstatě střídáme.
0: Já tak jako přemýšlím, Romane, co neděláte?
2: No já si říkám, že já na náhrobku budu mít napsáno všechno trochu, nic pořádně. To je prostě, já hraju jako na kytaru, ale vlastně nikdy jsem se nedonutil cvičit nebo něco. Mě by to tak strašně lákalo hrát, jako jak Satriány, ale prostě já nemám tu trpělivost.
1: Hraje dobře.
2: Ano.
0: Komentář.
2: Slušný, hele, dobrý.
1: Zuzany. Ne, myslím, že kdo by za to co jiný dal.
0: Budeme pokračovat dál, jo, potom herectví.
2: No, to dělám vlastně taky dost neúplně naplno, že jo, tak jako já vlastně vždycky...
0: No, Zuzka hraje víc, to je pravda.
2: Zuzka hraje víc těch představení, já naopak vlastně už to tak jako i dost omezuju, protože já vlastně si říkám, já si chci ty projekty nějak jako vyzobávat, ty, co se mi líbí, nebo něco, nebo přijde zajímavý projekt, já třeba už na to nemám čas, už říkám, já už nechci být ve stresu prostě z toho, že nestíhám zase, jo. Takže taky to je takový, že to dělám jako vlastně trochu, no.
0: Komentář, ano.
1: V pořádku. Myslím, že má toho dost, Roman. Nemusí hrát všechno.
0: Zemědělská činnost, velkostatka.
2: No, ale na to teda musím zase vynést do nebe tu partu, která mi s tím tady pomáhá. V první řadě moji manželku, která, když jsem řekl, že půjdeme sázet cibuli, tak řekla, ne, já si musím opakovat text. Takže asi tak.
0: Co jí to napadlo,
2: že? Co jí to napadlo, člověk nechápe. Ale...
0: Také kydáte, Zuzka?
1: Ne, nekydám. Řekla jsem, že zvířata budu mít ráda, ale právě nechci kydat. Ano, ale včera jsem honila prasata, který utekli, takže ono jako vždycky se něco najde.
2: Je to pravda, Zuzanka má ty naše zvířata ráda na talíři.
0: No, potom budovatel rybníků.
2: Jednoho, zatím.
1: No, už tam máš i u těch hus ten druhej malinký.
2: Jo, mám ještě u hus, jsem udělal rybníček. Tak já už jsem postavil dva rybníky vlastně, dobrý.
0: Jeden velký, druhý malý.
2: No.
0: A abych nezapomněl, taky samozřejmě stavebník krásného nového domu.
2: Ano, já bych řekl poučený investor. No, já jako miluju, když něco vzniká, strašně do toho kecám neustále, ale zase musím říct, to je vlastně docela takový zajímavý syndrom tady Smilovic a Smilovického mlýna, že mně se poštěstilo, že během té stavby jsem málo kdy narazil na nějakýho jako idiota. Jo, že to nějak to místo sem prostě nasává lidi, kteří jsou schopní, sympatický, šikovný, příjemný a že opravdu jsou samozřejmě nějaký drobný věci, které bych třeba udělal jinak, ale že opravdu i při budování a stavbě toho Smilovického mlýna i toho rybníka jsme to vlastně nějak jako vždycky dotáhli do úspěšného konce. No.
0: Ono je to možná tak, že když člověk sám přináší pozitivní energii, tak to, co se mu vrací, bývá také pozitivní.
1: Taky má člověk selektivní paměť, že jo?
2: Jo, to je pravda, ano, ano. Na ty blbce.
0: Děkujeme, Zuzko, za komentář.
2: Na ty blbce už si radši nepamatuješ.
1: Taky Roman Truhlaří. Nedávno málem přišel o prst.
0: Pane, jo, vidím náplast, ano.
2: No, to je pravda, to je docela zajímavý. No tohle jsem se tady kamarádil s motorovkou, ale Zuzana asi naráží na to, že my když jsme stavili rybník, tak se tady kácelo poměrně hodně stromů, jasany a olše a tak, co byly podél toho potoka. A my jsme to dřevo nechali na pile nařezat, sušilo se vlastně 2 nebo 3 roky a pak jsme ještě s Koliou, s mým kamarádem ukrajinským, který to tady mi pomáhal řídit tu stavbu, tak jsme v mojí dílně truhlářský tady vyrobili komplet nábytek do toho mlýna, jo. Takže tam veškerý postele, veškerý stoly, tam jsou takový úložní prostory, vestavěný. Tak jsme vlastně vyráběli z toho dřeva, který vyrostl tady 100 metrů odsud a to bylo krásný, krásná práce. Během covidu na to byl čas, tak.
0: A to přijde člověk během života, že? Jak tak roky utíkají, že všechno má svoje pro a proti. Když je mladý, tak si myslí, že všechno má jenom svoje pro.
1: No já jsem skeptik, takže já vidím i ta proti. My máme s Romanem takový vlastně zvláštní vztah. Roman už se s tím pomalu směřuje, ale on vždycky přijde s nějakou vizí a s nějakým nápadem. Hmm. Je strašně nadšený a já nezdílím tu radost tak okamžitě a tak velkou, nebo ne tak moc, jak by si to Roman představoval, protože já vidím ta proti. Bojím se, že když budeme mít zvířata, kdo se o to bude starat, nebudeme moc odjet, bude to jako náročný, nebude Roman doma a tak dále.
2: Ano, naše rozhovory na toto téma začínají mojí větou. Co kdyby jsme, a Zuzaninou odpovědí, ale co když se to...
1: Ale Roman z začátku byl z toho hodně rozhozený, že jsem taková pesimistka, ale já jsem životní optimista. Jenom já vlastně vidím ty věci, nahlížím je i z těch druhých stran a Roman je nadšenec. No, takže...
0: Možná realistka bych to pojmenoval.
1: Realistka. Děkuju, to je lepší než pesimistka.
0: A kdybychom Romana charakterizovali, Zuzku, tak realistka, herečka, jaké záliby? Keramička, návrhářka.
1: No, keramika je takový koníček.
0: Mm-hmm. Jaké další koníčky prozradíte? Nekydáte, to už víme.
1: Já se opravdu posledních 10 let, bych řekla, hodně intenzivně věnuju rodině.
0: A to jsem zapomněl říct, maminka. Jakoby,
1: no, a já, jako mě to hodně naplňuje, mě to hrozně baví, takže jsem byla s dětma dlouho doma. Byla jsem na 2 plných mateřských, kdy jsem občas něco natočila, ale hodně se jim věnuju a hodně jim čtu. A baví mě to s nima být, protože už to vidím každým dnem, že už ten můj vliv je čím dál menší. Děti jsou velké a už v podstatě jsou takové hotové bytosti. No a ráda běhám tady po lesích, tak to mě moc baví. Právě během covidu jsem si tady udělala takový cvičební jako okruh, chodím cvičit a běhat. Jaké máme ještě záliby?
0: Plavání v Dubnu.
1: Plavání v Dubnu, no. Hodně, my rádi, to je paradoxní, my vlastně i rádi jako cestujeme. Tak to je náročné to všechno skloubit. A Roman je golfista vášnivý.
2: No ty jsi byla taky golfista, než jsi porodila 2 děti a svou golfovou kariéru si obětovala ve prospěch.
1: Ne, já jsem jí zatím trošku upozadila, já se k ní vrátím, až bude čas.
2: Dětských triček.
0: No máte krásné plány. Zkrátka tady u vás ve Smilovicích je to tak, jak to má být?
2: Je to tak, jak to má být, přesně jak říkáte.
0: Zuzana Kajnarová a Roman Říčas byli našimi hostiteli v dnešním pořadu Jak se vám tu žije a ne jak chalupaří slavní. A já myslím, že oni chalupaří a žijí moc hezky. Láska, pohoda a vzájemné porozumění vládne u nich na Smilovickém mlýně i na statku u maminky. Tak děkujeme, že jste nás přijeli a ať tady ta pohoda, láska a porozumění panují dál.
1: My vám děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme vám taktéž, ať se vám daří.
2: Mějte se moc krásně a díky, že jste přijeli.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Na návštěvě u Zuzany Kajnarové a Romana Říčaře na jejich mlýně na Rakovnicku jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku František Roll a Ivana Možná, produkční Kateřina Radvanová a hudební redaktor Petr Šplíchal. No a ještě připomínáme, přátelé, že po zprávách na vás čeká další příběh z kalendáře a tentokrát se projedeme Fiatem 126.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Po operační sepsi v Česku onemocní 5000 lidí ročně. Hrozí jim selhání orgánů i smrt. Armádě se daří verbovat nové vojáky. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i bouřky, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Počet sepsí, tedy lidově otravou krve v Česku, ročně onemocní více než 5000 lidí. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu anebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě i smrt. Pokračuje místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
3: I když tohleto vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
1: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničním vysoký a do 2 let jej chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostávat zaplaceno, i když by samozřejmě pacienta léčit museli. Soud poslal do vazby 35-letou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Hrozí jí 15 až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří už 5% trhu. Jen v květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
4: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
1: Česká armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků, cíl je 1800 vojáků za celý rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce záložníků. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků navyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Řekli to dnes ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, náčelník generálního štábu Karel Řehka i jeho nástupce Miroslav Hlaváč.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky i bouřky, později odpoledne ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
2: Doprava.
1: Na 215,5 kilometru D1 směrem od Prahy je ve stoupacím pruhu nepojízdné auto, dále policejní vůz a taky světelná šipka. Pohybují se tam lidé, tak projíždějte kolem opatrně. A v opačném směru je na 225. kilometru odstavena dodávka, vytékají z ní provozní kapaliny a na místě už jsou i hasiči. I tady dávejte pozor. Zprávy končí, po nich Tereza a Honza.
6: Také 6. června pro vás máme další příběh z kalendáře. U mikrofonu Dvojky jsou připraveni a natěšeni Jan Kovařík
7: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Vysmívaný i zbožňovaný.
6: Jako já?
7: No tak jenom to druhé.
6: Dobře, trumfnutě. Milovaný i zatracovaný.
7: Tak jenom to první platí u tebe.
6: Díky.
7: ale budeme pokračovat. Každopádně jedinečný, unikátní a nezapomenutelný. Tak, tam bych u tebe podepsala.
6: Teď už je vám jasné, že řeč nebude o mně. Povíme vám dnes o vzniku automobilu, který získal spoustu přezdívek a stal se chtě nechtě terčem nepřeberného množství vtipů.
7: Zároveň se ale nesmazatelně zapsala do dějin východní Evropy.
6: A pozor, Trabant to nebude.
7: Nebude, ale jestli někomu přišel Trabant malý, tak náš dnešní plechový hrdina byl ještě o poznání menší.
6: A přesto v 70. a 80. letech minulého století běžně plnil funkci rodinného vozu. Pasažéry vozil do práce, do školy a zvládl i cestu na dovolenou nebo k moři.
7: Jeho původ je přitom rozkročený mezi dvěma státy, mezi kapitalismus a socialismus.
6: Namalovali jej v Itálii, ale legendou se stal zejména v Polsku, kde ho vyráběli déle než čtvrt století.
7: Indicí máte dnes víc než dost. Hádejte, o čem si budeme v příbězích z kalendáře tentokrát povídat.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Na délku měřil 3 metry a 5 centimetrů, vážil 600 kilogramů, měl skromný výkon 23 koní a z 0 na 100 akceleroval za nekonečných 48 vteřin.
1: Tedy pokud nebyl plně naložený, anebo se mu do cesty nepostavil kopec.
0: Nebo nevál zákeřný protivítr.
1: Fiat 126P připomínal spíše hračku než skutečné dospělé auto. Přesto právě on pomohl ve velkém motorizovat Polsko a další země.
0: Zatímco ve Francii tuto roli o něco dřív sehrál houpavý Citroën 2CV zvaný Kachna a v západním Německu pro změnu Volkswagen Brouk, ulice u našich severních sousedů zaplnilo hranaté vozítko, kterému nikdo neřekl jinak než Maluch.
1: To v polštině znamená prcek anebo mrňous.
0: Jeho výroba v Polsku byla zahájena 6. června 1973 ve městě Bílsko-Bělá na jihu země v podniku nazvaném FSM, tedy Fabrika samochodů malolitrážných, což znamená, i když věřím, že jste to pochopili, továrna maloobjemových automobilů.
1: Jak ale název Fiat napovídá, původem to byl Ital. Automobilka z Turína měla bohaté zkušenosti s výrobou malých vozů, jako dělaných do spletitých uliček tamnějších měst.
0: Králem mezi nimi byl Fiat 500, který spatřil světlo světa už v roce 1957 a stal se miláčkem národa.
1: Jenže po 15 letech přišel čas na novou generaci a štafetu převzal právě typ 126, který kulatou karosérii předchůdce vyměnil za tehdy módní hranatou siluetu.
0: Maličkým rozměrům ale vozidlo zůstalo věrné. Bylo to i proto, že z legendární pětistovky do značné míry technicky vycházelo.
1: S předchůdcem sdílelo třeba podvozek s motorem vzadu. Navzdory trpasličím proporcím se ale Fiat 126 přeci jen vyznačoval ochlup větším vnitřním prostorem.
0: Ano, ochlup. Přepážka mezi pohonou jednotkou a zadním sedadlem se posunula, považte, o 10 cm dozadu, čímž se zvětšila kabina. Díky větším oknům se zase zlepšil výhled.
1: Je přitom docela paradoxní, že ikonu socialistického vozového parku navrhl stejný muž, v jehož autech do té doby jezdili ti největší boháči západního světa.
0: Ten muž se jmenoval Sergio Sartorelli a zůstanete-li s námi, řekneme vám o něm víc.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. Malý Fiat 126 měl světovou premiéru na autosalonu v Turíně v roce 1972 a okamžitě sklidil úspěch. Ostatně na uznalé pokyvování hlavou byl jeho tvůrce Sergio Sartorelli zvyklý.
1: I když upřímně řečeno nikdy nepatřil mezi nejslavnější italské designéry, jako třeba Pininfarina, Giugiaro nebo Bertone.
0: Byl spíš tichým umělcem než okázalou hvězdou. Narodil se v roce 1928, takže dospíval v těžkých časech druhé světové války. Už jako kluk trávil hodiny kreslením aut a nebo nákladňáků.
1: Ale pozor, nebyly to vozy, které běžně jezdily po ulicích. Sergio rád vymýšlel roztodivné tvary karosérií. Vyřezával si i jejich dřevěné modely, u kterých prokazoval přirozený cit pro detail a proporce.
0: Stal se strojním inženýrem a rok a půl strávil v armádě, kde opět kreslil, tentokrát jako kartograf.
1: Nadále ale snil o práci automobilového designéra. A tak svoje návrhy poslal do několika zavedených karosáren. Dočkal se ovšem jen série odmítnutí.
0: Jeho talent vytušili až ve firmě Ghia, kde se brzy stal klíčovou postavou.
1: Tato karosárna se zabývala zakázkovou výrobou a Sartorelli se rychle zdokonaloval. Zdobila ho nevyčerpatelná fantazie, sebejistá ruka, obdivuhodná trpělivost a také nekonečná pracovitost.
0: Ještě mu nebylo ani 30 let, když dostal na starost celé oddělení prototypů.
1: Dohlížel na výrobu unikátních vozů pro klienty z celého světa. Navrhl třeba obrovskou limuzínu, která se stala oficiálním vozidlem iránského šáha.
0: V jeho autě se proháněl také řecký rejdař Aristoteles Onassis, ve své době považovaný za nejbohatšího člověka na světě.
1: A to ještě nebylo všechno. Koncem 50. let navázala Ghia silné partnerství s americkou automobilkou Chrysler. Sartorelliho výtvory tak ve velkém mířily za oceán. Navrhoval sportovní vozy, luxusní kupé i futuristické koncepty a upevňoval si pověst jednoho z nejprogresivnějších designérů své generace.
0: Ano, jenže pak se všechno zadrhlo.

0: Hlavním hrdinou těchto příběhů z kalendáře je Fiat 126P. V rámci vyprávění jeho příběhu jsme ovšem teď na začátku 60. let v Itálii. Pokud jste tou dobou byli bohatým průmyslníkem nebo třeba hlavou státu a hledali jste vysněné auto, byla určitě italská karosárna Ghia tím pravým místem.
1: Tamnější designér Sergio Sartorelli dokázal všechny odvážné a neobvyklé požadavky přetavit ve skutečnost.
0: Navrhl řadu vozů, nad nimiž srdce automobilových nadšenců dodnes plesají.
1: Na začátku 60. let začal spolupracovat s automobilkou Fiat. V roce 1961 představil sportovní vůz s označením 2300S Coupé.
0: Jeho design byl čistý a účelný. Dlouhá kapota, štíhlé sloupky, velké prosklené plochy a žádné zbytečné dekorace. Není divu, že se tomu autu začalo říkat Ferrari pro chudé.
1: Všechno se ale náhle změnilo v únoru 1963, kdy zemřel prezident karosárny Ghia, který zároveň fungoval jako Sartorelliho mentor. S příchodem nových majitelů a změnou atmosféry v podniku designér vycítil, že je čas jít dál.
0: V roce 1965 jej oslovili z karosárny vystupující pod zkratkou OSI a byla to nabídka snů. Měl tady od základů vybudovat celé designové a prototypové centrum. Zároveň dostal zcela volnou ruku a tak se obklopil týmem asi 60 nadaných lidí a pustil se do práce.
1: Díky malému aerodynamickému tunelu, novým modelárnám a otevřenému duchu spolupráce se studio OSI stalo vyhlášenou kreativní laboratoří.
0: Nic nevystihuje ducha tohoto místa lépe než prototyp nazvaný Silver Fox, který v roce 1967 vyvolal senzaci.
1: Vůz nazvaný Stříbrná liška vypadal jako z jiné planety. Připomínal spíše pojízdný katamarán. Dva úzké trupy měl spojené centrální páteří tvarovanou tak, aby všemožně oklamávala proudění větru.
0: Přestože měl pouze malý jednolitrový motor, byl vůz natolik aerodynamický, že dosahoval ohromujících rychlostí.
1: Sartorelli jej dokonce plánovala nasadit ve slavném vytrvalostním závodě v Le Mans, ale z toho nakonec sešlo.
0: Studio OSI se totiž dostalo do vážných finančních potíží.

Kdyby byl hrdinou těchto příběhů z kalendáře člověk, měl by v rodném listě zapsané datum 6. června 1973. Náš hrdina je

0: ovšem malý, ale šikovný automobil Fiat 126P a tak zmíněné datum je dnem, kdy byla jeho výroba v Polsku zahájena. Vysvětlili jsme, kde se vzal, tedy popsali jsme italské kořeny tohoto vozidla a zejména autora Sergia Sartorelliho, muže, který byl geniální a s tuškou v ruce maloval neuvěřitelná vozidla pro nejbohatší a nejmocnější muže své doby.
1: Nebojte se, ale vrátíme se ještě k tématu, protože Sergio Sartorelli je autorem legendárního Fiatu 126P, ale vlastně ještě předtím 126. Ten vznikl pod tlakem ještě v Itálii, kdy nikdo netušil, že se právě s tím péčkem stane potom hodně slavný v Polsku. Do Polska se samozřejmě vypravíme a zjistíme také, jaká další licenční auta té doby se tam vyráběla a spočítáme, kolik jste si tehdy museli našetřit, abyste si takového malucha mohli pořídit.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: Příbězí z kalendáře na Dvojce si dnes připomínáme zahájení výroby slavného malucha, tedy vozu Fiat 126P, který okouzlil celé Polsko.
1: Už víme, že jeho hranatou karoserii namaloval Sergio Sartorelli.
0: Přesně tak. Ještě ale nevíme, že do firmy Fiat se dostal poté, co se jeho nezávislé karosářské studio OSI ocitlo na pokraji krachu a turínská automobilka tým talentovaných lidí v čele se Sartorellim pohltila.
1: Pro muže zvyklého na tvůrčí svobodu šlo o střet se zcela neznámým světem. Fiat se totiž zaměřoval na levné, tvarově umírněné vozy a odvážné kreace neměly v jeho výrobním programu žádné místo.
0: Sartorelli stále silněji cítil, že jeho kreativitu omezují termíny, rozpočty a tlaky masové výroby. O několik let později přiznal, že si někdy připadal málo využívaný, přesto uměl projevit svou genialitu.
1: Přelom 60. a 70. let představoval pro automobilový průmysl zvlášť bouřlivou dobu. Světem cloumala ekonomická nejistota, k tomu se přidala ropná krize a také vzestup japonských automobilek. To vše nutilo evropské výrobce hrát na jistotu.
0: Hitem Fiatu byl tehdy nesmírně populární model 500 a Sartorelli dostal za úkol navrhnout jeho nástupce. Šlo o navýsost delikátní úkol, ale designér to dokázal.
1: Jako vždy dokázal přesně vystihnout to, co se po něm chtělo. Fiatu 126 vtiskl poctivé, praktické, ale také přátelské tvary.
0: Proti svému předchůdci působil vůz o dost moderněji, ale v jeho útrobách nadále pracoval jednoduchý a osvědčený dvouválcový motor. Díky tomu byl nejenom levný na výrobu, ale také se dal snadno opravovat, což později ještě umocnilo jeho oblibu.
1: V tu chvíli ještě nikdo netušil, že Fiat 126 zažije slávu za tehdy pevně spuštěnou železnou oponou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Fiat 126P, legendární maluch, je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře.
1: Když se to tak vezme, Terezo, je to docela zvláštní.
0: Co myslíš konkrétně?
1: No, zatímco na našem území vznikaly automobily už od konce 19. století, v Polsku se vlastně nikdy nevyvinula žádná samostatná firma zaměřená na výrobu klasických osobních aut.
0: Máš pravdu. Prvními automobily smontovanými v této zemi se staly až v roce 1935 licenční Fiaty 508. Stalo se tak na základě smlouvy s italskou automobilkou, uzavřenou o 4 roky dříve.
1: V Polsku se ten vůz začal nabízet pod jménem Junak, jenže druhá světová válka výrobu zastavila. Po jejím skončení se pochopitelně plánovalo obnovení produkce. Polská vláda dokonce zahájila v roce 1948 na předměstí Varšavy výstavbu zbrusu nové automobilky FSO, tedy Fabriky samochodův osobových.
0: Tedy česky továrna na osobní automobily.
1: Z ní měl výjíždět úplně nový Fiat 1100, jenže pak do těchto plánů zasáhla studená válka a hlavně sovětský vůdce Stalin, který nařídil vypovězení smlouvy s kapitalistickým Fiatem.
0: Náhradním výrobním programem pro novou továrnu se stal ruský vůz Pobjeda. V Polsku ho ovšem přejmenovali na Varšavu.
1: Auta se nejdřív sestavovala z dílů dovezených ze Sovětského svazu. Teprve od roku 1956 se všechny součástky produkovaly přímo na území Polska. Roční objem výroby ale nebyl nijak zvlášť vysoký. Až v roce 1959 překročil hranici 15 000 kusů.
0: Zatímco Varšava byl automobil vyšší třídy, pro nižší vrstvy měl být určený model Sirena. Konstruktérské práce pod vedením polských techniků začaly v roce 1953 a výroba odstartovala o 4 roky později.
1: 402 cm dlouhý automobil měl 27 koní a dokázal jet rychlostí až 100 km v hodině. Postupně modernizované vozy Varšava a Sirena vydržely ve výrobním programu společnosti FSO až do 70. let. To už ale byly zoufale zastaralé i na poměry východoevropského trhu.
0: Pak se na scéně objevil muž, který všechno zásadně změnil. A nebyl to designér ani konstruktér, ale politik.

0: Příběh z kalendáře, kde se dnes povídáme o Fiatu 126P legendárním Maluchovi, se dostáváme do roku 1970, kdy se do nejvyšší stranické funkce dostal a faktickým vládcem Polska se stal Edvard Gierek.
1: To byl muž, který strávil mládí ve Francii a bylo to na něm poznat. Proslul otevřeností, pokrokovým myšlením a brzy platil za jednoho z nejuznávanějších a nejprogresivnějších politiků.
0: Sehrál tehdy podobnou úlohu jako Alexandr Dubček u nás anebo Michail Gorbačov v Sovětském svazu.
1: Představoval úplný opak svého předchůdce Stanislava Gomulky. Ten držel pevnou stranickou linii, což nakonec vedlo k masivním protestům, po nichž byl odvolán.
0: Pod Gierekovým vedením se začalo Polsko radikálně měnit. Nastartoval masivní výstavbu bytů, uvolnil cenzuru a myslel také na rozvoj dopravy.
1: Během jeho desetileté vlády vyrostlo ve Varšavě nejmodernější nádraží v Evropě. Poláci se svezli po první dálnici a ve městě Bílsko-Bělá vznikla obrovská automobilová továrna, kde 6. června 1973 začali montovat Fiat 126, který měl světovou premiéru pouhý rok předtím.
0: Od italské předlohy se lišil vyšším podvozkem, jinou mřížkou chladiče, odlišnou roztečí kol a oranžovými blinkry místo původních bílých. Aby se nepletl s originálem, začal si za číselné označení psát malé P.
1: Poláci mu ale stejně říkali Maluch a jméno to bylo tak populární, že se později stalo i oficiálním pojmenováním.
0: Auto se vyrábělo také v továrně ve městě Tychy, takže samotný Fiat přestal v roce 1980 model vyrábět na území Itálie a prodával pouze auta z Polska.
1: Malý Fiatek u našich severních sousedů rychle zdomácněl a stal se snem mnoha polských rodin.
0: Nutno dodat, že snem často nedostižným. Nejprve bylo nutné vysázet na dřevo částku ve výši 2 ročních průměrných platů a pak ještě následovalo několikaleté čekání na odběr vozu.
1: Maluch udělal kariéru také v jiných zemích. Třeba na počátku 80. let se stal jedním z prvních automobilů dovážených do Číny. Pozor, tím ovšem jeho celosvětové tažení zdaleka neskončilo.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Děkuji.
1: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Fiat 126P slavil úspěch po celém světě. V Chorvatsku mu říkali peglica, což je slovo odvozené od termínu pro žehličku. Ve Slovinsku to byla bolha, tedy blecha, anebo také kaliméro.
2: Maďaři zase přispěchali s označením myší nákladák.
1: Vůz se pochopitelně prodával také mimo východní Evropu. V Chile se mu přezdívalo Bototo, v Austrálii Nicky a ve Velké Británii Bambino.
2: Stal se také terčem mnoha vtipů. Víš, Honzo, třeba proč řidič Malucha neslyší motor?
1: To tedy netuším.
2: Protože si koleny zacpává uši.
1: Ano, to si dovedu při své výšce představit. Já přidám ještě jeden. Zákazník si kupuje nové auto a prodejce se ptá, pojedete v něm nebo vám ho mám zabalit?
2: Vraťme se ale ještě k oběma mužům, kteří se zásadně podíleli na Fiátkově slávě.
1: Šéf polských komunistů Edward Gierek sice během jedné dekády zásadně modernizoval svou zemi, ale masivními zahraničními půjčkami doslova zruinoval ekonomiku. Takže byl v roce 1980 odvolán z funkce, stal se obětním beránkem a dokonce strávil rok ve vězení.
2: A designer Sergio Sartorelli? Fiat 126 byl jedním z jeho posledních velkých počinů. Koncem 70. let ještě pro Fiat namaloval model Ritmo, který zaujal kruhovými klikami a do té doby nevídanými velkými plastovými nárazníky.
1: Pak ale nastala doba počítačů a robotů a designér se ocitl na vedlejší koleji. Fiat jej nakonec v 56 letech poslal do předčasného důchodu.
2: Každopádně hvězdou našeho příběhu zůstává Fiat 126P, který se vyráběl až do roku 2000 a během 28 let vzniklo více než 4,5 milionu kusů.
1: Tímto úctyhodným údajem uzavírá svůj scénář příběhu z kalendáře jeho autor Tomáš Kautský. Za scénář mu samozřejmě děkujeme a vám za vaši pozornost a zájem o příběhy z kalendáře.
2: A těšíme se na vás příště. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Pivovarnictví mělo dlouhou tradici dávno před první republikou.
2: Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
1: Fenoménem se stalo pivo lahvové. Zpočátku bylo dražší než točené.
2: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Komunisty popravení kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes prohlášeni za blahoslavené a na den pozemního vojska Bahna v Brdech dorazilo dnes zhruba 50 tisíc diváků. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou do 26 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, které v souvislosti s babickým případem popravili komunisti, byli dnes při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm ke svatořečení. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit o přímluvu. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla, pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
4: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu zata do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
3: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a také rozšíření přistávací dráhy. To už by měl ale zajistit stát. Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení prezentovali i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také dynamické bojové ukázky.
5: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen, promluvil minister obrany Jaromír Zuna za SPD.
6: Den pozemního vojska vnímám jako příležitost ukázat veřejnosti skutečnou připravenost armády České republiky.
5: Přítomné pozdravil i dosluhující náčelník generálního štábu Karel Řehka.
7: Na obrany schopnosti země se nepodílí jenom armáda, ale podílí se celý stát.
5: Novinkou v české armádě pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte?
8: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
5: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě území místy, jinde jen ojediněle přehánky i bouřky. Později odpoledne však bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě může být až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
3: Na 245. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu je odstaven kamion označený pouze trojúhelníkem. Dávejte tam pozor, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 15. kilometru Pražského okruhu směrem k D1 se srazily dva kamiony, blokují pravý a odbočovací pruh na Lochkov. S opatrností projedete a výrazně se nezdržíte. A v opačném směru Pražského okruhu se zdržíte kvůli omezení v tunelech. Asi 10 minut se pojíždí od 5. kilometru mezi tunely. To byly zprávy. Hezký sobotní podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
9: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází. Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
9: Pojďme rovnou do laborky.
10: Tak kudy procházíme? Tady jsme se potkali v foyer polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře, jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečení. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
9: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
10: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
9: my polymery právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
10: Ano, to je naše laboratoř
9: tady. Taková ta klasická chemická laborka, ano, kde já to velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství.
10: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
9: Říkáš polymery, tak co ano, to je? Co si pod tím představit?
10: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
9: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
10: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce. Mm-hmm. Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
9: nevíme,
10: takový...
9: Nevíme.
10: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
9: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
10: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
9: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady všechno vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
10: Tady máme digestor, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia z Otrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme linii podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečné nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala si s ní.
9: Poznávám, já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak se to představit.
10: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka, které jsou spolu spojeny, jsou tam kohouty, které mají dva výstupy Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
11: No vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření, když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného, ano, dole je míchadlo, které to asi umí i zahřívat, tak to koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
10: ano,
11: kuchyň.
10: A to je nejdůležitější věc, tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum, a potom použít speciální sklo, které je taky chemicky a odolné i do vysokého vákua, a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
11: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
10: mráčky,
11: v roztoku. Mráčky, to je dost dobrá, taková vata.
10: Taková vata.
11: O co se snažíš, jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
10: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt, a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
11: Takže to je něco jako lešení na buňky? Že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit jako 3D kuličky?
10: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou skafoldy, to máme tady.
11: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na skafoldy.
10: Ano, to je skafold. To máme zase jiný projekt.
11: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
10: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům, ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
11: A my se k tomu všemu dostaneme, ale teďka teda koukáme na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, jak černou fixou.
10: Takže proč je to černé? Jsou to želatiny nebo vlastně kolagenové struktury a jsou černé, protože obsahují magnetické částice a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní, jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkáň, jestli proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
11: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
10: Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat, a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
11: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi a posouváte to dál.
10: Přesně tak.
11: Úplně dneska jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
10: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
11: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
10: No jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
11: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
10: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetězce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň je to netoxické. Takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
11: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady těch laboratoří víc.
10: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky, GACER, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
11: Co si pod tím představit?
10: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane sedít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
11: Pojďme se na to podívat.
10: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
11: Takové malé skleničky.
10: Ano, takové malé skleničky a tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čím je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Vlastně nesídní ty částice, to světlo.
11: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace v rámci těch výzkumů? Jak dlouho tady takhle musí

0: tím si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii. Každý rok držíme palce, aby už ji konečně dostal.
1: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozrať, prosím.
0: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru a kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že?
1: Takže jako na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tanci.
0: Tak, přesně tak. No.
1: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska do Kataru. To mi přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak tam jaká byla ta cesta?
0: Ta cesta byla taková, že tehda se na Katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici, takže odešel. A tehda se podávaly projekty velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
1: Tak Katar, to je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš nám, jaké to bylo.
0: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno jiné.
1: Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
0: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdana. Tehda jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná, jinak to bude takové pro mě prostě složitější. Až on by musel zůstat doma, protože on by tehda nedostal víza, a nebo by dostal víza jako můj osobní sluha, a nebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
1: Jak teda... na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musím být vdaná, nebo budeš
0: ano,
1: můj sluha.
0: To je konečně pořádný argument. Tomu rozumím. Takže říkal, není problém. Já jsem tehda ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
1: Vy jste tam teda přijeli už jako manžele, v laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
0: Ano,
1: ale
0: tak.
1: Ten běžný život, co tě třeba úplně třeba nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
0: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí. A problém byl ze studenty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět, profesor ho přednáší 2x, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné. Oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů, je to smíšené. Všechno funguje jinak.
1: Co ti dneska chybí tady, když jsi znova ve Zlíně?
0: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože věděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
1: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice a v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. On jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili, protože vlastně nemohla řídit, že?
1: Nečekané vedlejší
0: jo,
1: efekty.
0: Jo, ano, ano.
2: Žárovky s Pavlou Hubálkovou na Dvojce.
1: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
1: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem a co si
1: budeme. Já doplním, že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 80 roků, ti už jsou skoro samostatní, tak pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a mezi městskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
1: A ty si právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal, den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je, ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit, oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat, tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý.

0: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
1: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk na rty.
0: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
1: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazena do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
0: Taky netušila, wow.
1: No, wow.
0: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
1: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: My si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
1: No, bylo mi asi 15. Přestala jsem se sportovní gymnastikou. Hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říká, Ježíš Mariano, vzpomeň si babičky, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrobila celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
0: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
1: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotík se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
0: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblékala jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
1: No právě.
0: Přesně
1: no,
0: tak,
1: no.
0: Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
1: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
0: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
1: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
0: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
1: Mám teďka tento týden podávám gače. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou. Ano, právě tady na ty naše kopolymery, na kterých nám ta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
0: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let, o tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál? Co máme sledovat? Co nás čeká?
1: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se to týká kostí, očí, nervových, něco takového.
0: A jak si vybíráš ty další projekty? Protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností,
1: no
0: a co by se dalo zkoumat.
1: Přesně tak. Tak třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají. A nevím, letu jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se zase na to vrhnu.
0: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nenechte

0: si ujít v České televizi.
1: Počítačová poezie,
2: to byla jeho vášeň.
3: Básníci.
4: Pitva prokázala cizí zavinění.
3: Bývají tragický konec.
4: Básničky.
5: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
6: Zavolejte večer.
5: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
6: Teď vyšetřuju vraždu.
3: Případ dvou básníků.
7: A motiv?
3: Zítra večer na ČT1.
0: Radioservis představuje
8: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
10: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že je tu kriminálka. Prokleté peníze, takový je podtitul tohoto vydání. Zmizení ženy, kterou nikdo nepostrádal. Případem se začalo zabývat první oddělení pražské kriminálky. Z ženina účtu totiž začaly mizet nemalé částky peněz. Její telefon vyzváněl, ale nikdo ho nezvedal. Chtěla se ukrýt na neznámém místě a koho se bála? Jak detektivové postupně zjistili, její účty začal vysávat neznámý parazit.
11: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Byl květen roku 2023 a kriminalisté Prahy 1 už několik dnů marně pátrali po zmizelé čtyřicátnici Kateřině. Šlo o bohatou dědičku, která měla vilu v Jevanech, byt na Liberecku, apartmány v Bulharsku a spoluvlastnila dům v centru Prahy. Vypadalo to ale, že od února ji nikdo neviděl. A i když její telefon vyzvání, ona ho nezvedá. Po týdnu prověřování se navíc ukázalo, že s platební kartou nakupuje a z účtu vybírá peníze. Jenže byla to skutečně ona? Vše bylo podezřelé. A tak případ převzal vyšetřovatel Robert Skolek z pražského prvního oddělení kriminálky.
1: Pro mě jako pro vyšetřovatele to vzniklo tak, že za mnou přišel vedoucí oddělení Aleš Strach s tím, že operativa římské jedničky má rozpracovaný zajímavý případ. Jestli mám zájem a že jsem v pořadí, říkám, proč ne. Já jsem v té době byl chvilku na prvním oddělení, takže jsem byl natěšený na nějakou zajímavou věc. Tam to od začátku bylo podezřelý, že když někdo zmizí několik měsíců nekontaktní a mizí jeho peníze, tak to prostě není jen tak. Zjistilo se z výpisu účtu, že mizí peníze, že jsou tam výběry a hlavně nákupy. Nákupy v Alze, nákupy vozidla, výběry z bankomatů i v zahraničí.
2: To oznámení o tom, že ji pohřešuje, oznámil její právník. Většinou to dělají rodinní příslušníci nebo někdo nejbližší, ale v tomhle případě to byl její právník, který spravuje docela značný majetek, což v tomhle případě bylo už takový to první, co ti řekne, aha, teď má velký majetek, dlouho nikdo neviděl a rodina ji nepohřešuje, což je zajímavý.
0: Vítězslav Rapant, jako zkušený detektiv pražské mordparty, se okamžitě ponořil do výsledků pátrání, které jim předložili kolegové z Prahy 1. Ti už mluvili se všemi z ženina okolí. S dlouholetým přítelem i jeho synem, kteří s ní bydleli v Jevanech, se sousedy i příbuznými. A přibývaly i další informace. Kriminalista pražské mordparty Vlastimil Karafiát vzpomíná, že Kateřina se s úmrtím svého prvního manžela dlouho vyrovnávala.
3: Měl starožitnictví, obchodoval se starožitnostmi, měl vilu v Jevanech, měl nějaké další nemovitosti a oni se do sebe zakoukali a ten vztah byl tak jako harmonický, že si ji vzal, i když byl o 20 let starší, ale co nám všichni říkali, ty kamarádi i okolo, že ten vztah byl jako harmonický a že byl jako idylický. On se k ní choval jako gentleman, ona to měla ráda, jezdili spolu na dovolenou, moc hezky se k sobě chovali zkrátka. Takže ona byla šťastná v tom stavu. Bohužel on potom zemřel a to dědictví, protože on neměl děti, neměl nikoho, on byl tuším sám, tak to dědictví, ten majetek a ty všechny nemovitosti přešly na tu Kateřinu.
0: Kateřina bez svého manžela ztrácela radost ze života. Uzavřela se do sebe, hodně chodila do přírody, vyhledala i psychologickou pomoc. Pak potkala Hvězdoslava. Byl o 20 let starší, stejně jako její zemřelý manžel, a to jí zpočátku zřejmě imponovalo. Brzy s ní v Jevanech začal bydlet, ale podle několika sousedů a známých si po čase posteskla, že ji jen využívá.
3: Lidí se bála, moc jako nevěřila lidem, takže jako taková samotářka, pro někoho divná. Ta společnost za mě ji trochu vyloučila tím, že ona byla takováhle samotářka. Takže když přišla příklad do banky a tam se jí ptali, co potřebujete, když kupovala nemovitost, tak řekla nic, já jsem rentiérka, tak se jí smáli.
1: Takže jsme si klidně mohli říct, že má dostatek peněz na to, aby zmizela klidně na měsíc a nezjistí nikdo nic, protože je taková velmi introvertní, v podstatě s lidma se vůbec nebavila, že si klidně mohla utíct do přírody, zaplatit si sebe lepší hotel světa a být klidně měsíc pryč. Jo. Takže tahle varianta, že někde na cestách klidně furt platila, zvláště když vám její přítel řekne, odjela asi s milencem.
0: Pražská mordparta zvlášť pečlivě prověřovala současného přítele Kateřiny a jeho syna. A ti potvrdili, že naposledy ji viděli začátkem února. Kontaktovali se i její příbuzní. S těmi se stýkala jen velmi málo, ale než se ztratila, posledního půl roku se častěji vídala s bratrem. Ten s ní mluvil koncem ledna.
3: Potom i ten bratr šel to nahlásit, že je to nějaký jako divný, že sestra se mu neozývá, protože jí zkoušel kontaktovat na Facebooku, přes WhatsApp, voláním a vlastně nikdo nic nevěděl.
1: S nikým nebyla v kontaktu, ani s rodinnými příslušníky, ani se zaměstnavatelem, ani s právníkem a zjistili jsme, že někdo šá na peníze té poškozené. No a každý policajt si řekne, že když někdo zmizí a zároveň mizí jeho prachy, tak už je to podezřelý. To napadne každýho. Tak samozřejmě římská jednička se chytili hned všech těchto dílčích věcí, jak výpisy z účtů, tak komunikace na jejím mobilním telefonu v době, když už měla by zmizela, s tím, že tam měla odejít nějaká dokonce SMS-ka z telefonu, který měla užívat, ta zmizela.
0: Od té doby, co rodina 45-letou ženu postrádala, někdo z jejího účtu vybíral peníze v Německu a nakupoval elektroniku. Mohla to být Kateřina, která se z nějakého důvodu skrývá, ale všechno bylo až příliš podezřelé. Operativa už vyzkoušela všechny možnosti. Prošly nemocnice, psychiatrické léčebny, vyžádali si kamerové záznamy od bankomatů a zkoumali i výpisy z jejího telefonu.
2: Takovou tu časovou osu toho mobilního telefonu, kdy jsme věděli, kdy byla naposledy s někým v kontaktu, kde se pohybovala a kdy se nám ten mobilní telefon vypnul.
0: Vše se vracelo zpět k vile v Jevanech, kde žila. Takže už po pár dnech měl tým pražské mordparty své favority na podezřelé. Současný přítel, jeho syn a recidivista Jan.
3: Byli tři, Hvězdoslav, Jakub a ten Honza, ten kamarád toho Jakuba. To byli tři takový hlavní podezřelí, což bylo vlastně všechno divně. Oni nepracovali, nic nedělali, měli exekuce všichni. Ten Honza byl starý drban, seděl ve vězení za drogy, za majetek. Jakub už tam nějaký drogy měl, nějaký krádeže nebo možná podvody, ale odsouzený nebyl ještě.
0: Současný přítel Katky, Hvězdoslav, popisoval, že na začátku února ráno odjížděl na několik dnů do Liberce a Kateřina ještě spala. Pak už o ní neslyšel.
3: Z začátku říkal nějaký datum, že tam není, a pak, že i volal na linku 158 a že vlastně to není zvláštní, protože ona cestovala, že snad odcestovala sama, pak, že do toho byl nějaký přítel rakouskej, protože měl apartmány v Bulharsku, takže jela do Bulharska a takhle to jako měnil ty svoje výpovědi. Poprvé snad řekl, že ji viděl tuším toho 1. února, pak zas říkal, že ji viděl až 2. února, kdy on odjížděl do Liberce, což bylo, potom jsme zjistili, že bylo taky zvláštní, kdy on tam byl delší dobu než normálně v tom Liberci. A tak, bylo tam víc jako takových prostě nesrovnalostí.
0: To vše si kriminalisté samozřejmě ověřovali. Kontaktovali i bulharské kolegy, aby sledovali bulharskou stopu, jenže v apartmánech se majitelka naposledy objevila na podzim loňského roku.
3: De facto po celé Evropě, i když to řeknu, tak jako po celém světě nebyla. Prověřovali se její kamarádi, ona jich neměla moc, těch kamarádů a kamarádek, protože byla taková introvertka spíš, ale z těch kamarádek, co měla, tak nikdo ji dlouho neviděl, neslyšel, prostě zmizla.
2: Podívali jsme se do účtu i toho syna, toho Jakuba, a podívali jsme se do účtu i toho Hvězdoslava, s tím, že oni samozřejmě na sebe měli dlouhodobé exekuce, peníze nikdy neměli a byl jasný pohyb, byly přeposílány transakce, byly výběry, byly různé objednávky, což se nám podařilo taky zdokumentovat použití platební karty v Německu, kdy kolegové z Německa nám poslali náhledy těch bankomatů, ty fotografie z toho výběru a jednoznačně to byl mladý Jakub. Provedl z její karty výběry v eurech, opakovaně jednalo se o desítky tisíc euro.
0: To byla informace, která konečně znamenala posun. A přišla další. Vzešla ze znaleckého zkoumání telefonu a notebooku Kateřiny, které Hvězdoslav odevzdal policii jako její.
3: My jsme to dali znalci a znalec nám vlastně sdělil to, že ten telefon nikdy nepoužívala, že ty informace nebo ten obsah toho telefonu byl do tohohle nového telefonu přehrán. A to neudělá taky jen tak někdo. Když pak jako ještě zjistíme z telefonu, že její telefonní číslo a Jakubovo telefonní číslo je téměř jako pořád spolu.
0: Úvaha, že Jakub a jeho otec stojí za zmizením Katky, nabývala konkrétní obrysy. Byl konec června roku 2023 a prošedivělý Seladon Hvězdoslav a jeho syn si zatím užívali života v jevanské vile, která jim nepatřila, a pražská mordparta je zpovzdálí sledovala. Šlo i o to, jestli Kateřina stále ještě žije.
1: Netvrdím, že to byla hlavní vyšetřovací linie, že je tam někde zamčená a oni z ní žijou, že jí tam prostě jako otroka a tahají z ní prachy. To jako nemůžete vyloučit, jedna z možností taková byla, ale upřímně řečeno, všichni jsme si mysleli, že je někde udělaná takzvaně, že prostě buď bude tam, anebo může být jaký zakopaná kousek od té vily, což byl Jevanský les.
0: Sebevědomý Hvězdoslava, který v domě pořádal večírky u bazénu a policii stále opakoval, že s Kateřinou měli dohodu o tom, že dům a vše ostatní může s Jakubem neomezeně užívat, bylo ohromující.
3: Nám bylo i proti srsti to, že on užívá to auto a vilu a všechen možný majetek, tak jsme ho vyzvali, aby nám dal ty klíče od auta, techničáky a dokonce i ty klíče od Bulharska. Takže nám ty klíče dal, že není problém. Mezitím si ale museli udělat kopii, protože někdy v červenci vzal svoji dceru, vnuka a ještě koupili auto, Jakub koupil auto z bazaru, který přepsal na svoji sestru a tímhle novým autem jeli do Bulharska do těch apartmánů.
0: Po několika měsíční marné snaze najít Kateřinu si Robert Skolek, Vlastimil Karafiát i Vítězslav Rapant s kolegy z Mordparty řekli, že už není na co čekat.
2: Že nemůžeme sledovat a pozorovat, jak oni si užívají ty její peníze, jak se chovají, jakým bohemským životem. Obden dělali se velké grilování, party, kamarádi se pozývali, koupilo se nové auto a připravovali se, že pojedou na velkou dovolenou právě do toho Bulharska. Tak jsme řekli, tak to už jim nedopřejeme. Takže rozhodli jsme, že uděláme realizaci případu. Tady jsme udali patřičný název, ta akce se jmenovala Parazit.
4: Dobrá. Edy. Jo? Jo. Můžem. Suterén. Jo? Jo. Krátko. Podržíme to zatím.
5: Jo. Policie, nikdo se ani nehne.
2: Jakuba jsme zadrželi ve vile ve Věnech. Tělo jsme neměli, ale doufali jsme, že nějaký stopy i z místa činu, i potom následným šetřením. Doufali jsme, že třeba Jakub bude rozumnej a třeba to i sám řekne, že tělo najdeme, ale bohužel.
0: Zatímco otřeseného Jakuba i Hvězdoslava čekal výslech, zásahová jednotka s kriminalisty prohlédla každé zákoutí v Jevanské vile. V místnostech byly navršené hromady nepořádku, ale po Kateřině tu nebyla ani stopa. Za to další důkazy přibývaly.
1: Při domluvě prohlídce to nejdůležitější byly nalezeny peníze. Bylo naleženo, nejsem si jistý, okolo 1000 euro, zvláště v 50 eurovkách, a byly ukryty vlastně v místnosti, kterou užíval Jakub. V tom obrovském nepořádku je chvála všem policistům, co tam byli, jako z našeho oddělení, tak kolegu z SPJ, že museli vyklízet místnost po místnosti mimo dům, ale peníze našli. Našli i platební kartu, ze které měly probíhat ty výběry a ty platby.
0: Kromě Jakuba a Hvězdoslava skončili po zátahu na policii i dva Jakubovi kumpáni, František a Jan, kteří se vzájemně znali z vězení. Policie už totiž měla zadokumentované, že část peněz z Kateřinina účtu šla i na účet Františka, který má také exekuce, a účet si založil ten den, kdy převedených 180 tisíc korun vybral. Většina částky ale skončila u Jakuba. A to byl důkaz.
1: Potvrzení toho, že jdeme správně, je tam majetkový prospěch. Ale jak mi řekla, je přímá nadřízená, Lucka Zemančíková, nemáš tělo, nemáš vraždu. Alfa omega tohohle případu, neměli jsme stále tělo.
0: Všechny naděje ale komplikoval fakt, že Jakub úplně odmítl vypovídat. Jeho otec Hvězdoslav stále mlžil a na všechno měl odpověď.
3: Já jsem nevěděl, jestli mu má věřit vůbec jméno. Fakt tak dobrý lhář. A říkal k tomu, kdy viděl naposledy, že odjížděl ten den do Liberce, v 5 hodin ráno byla v pokoji, pak odešla, on o ní neví, hlásil to, kontaktoval rodinu, to oni taky nevěděla, vlastně on ji hledal a ona nikdy není. Tak asi začala nový život.
0: Ohledně svého pobytu ve vile, která mu nepatřila, měl také vysvětlení.
3: Vykládal, jak tam může žít, jak on se podílí na domácnosti, jak mají ústní dohodu, kdy teda on tam má udržovat ten barák, pozemek a vlastně tam může žít. Nic papírově sepsaného neměl, nájem neplatil, všechno platila ona.
2: Ta naše teorie, že Jakub se nám hned přizná, nám bohužel nevyšla. A Jakub se teda k tomu vůbec neměl, dělal, že o ničem neví a prakticky jeho výslech spočíval v tom, že jenom seděl a nic neříkal.
0: Výslechy pokračovaly i druhý den a kriminálka Hvězdoslavovi předkládala jeden argument za druhým.
3: Tam se na něm točilo mraky lidí. Ten den udělal 3 nebo 4 výslechy.
2: Moc jsme nevěřili tomu Hvězdoslavovi, protože on byl docela chytrý a hned uměl ze všeho jako tak vybruslit, uměl reagovat i. Takže tam jsme moc jako spíš tohle nedoufali. Tam jsme věděli, že přesně ten už to bude mít jako vymyšlený, jak bude s policií reagovat. No, ale tam pro nás zase byla dobrá a pro něj nečekaná informace, že on nevěděl, že ten Jakub začal ty peníze utrácet.
0: Uplynuly 2 dny náročných výslechů a kriminálka vzala Hvězdoslava do Jevanské vily, aby mu ukázala, co našli v pokoji, který užíval Jakub.
1: Vysvětlím mu tu situaci, o co nám vlastně jde, a on díky tomu té informaci, že věděl, že Jakub vybíral za jeho zády peníze, což byl teda ješitnej, že samozřejmě se nerozdělil. Co jiného by v tom bylo, než že začal mluvit kvůli penězům. A viděl, že při domovní prohlídce jsme nalezli ty 1000 eur, tak začal mluvit.
2: Požádal 2 kolegy, nějací, co ho střežili, v rámci provádění té domovní prohlídky potom v té vile, tak jim řekl, že něco jim musí říct. Tak si ho vzali stranou a prostě jim řekl, že mladý to udělal, že ho zavolal, aby přijel, on byl v té době v Liberci, když přijel, tak aby pomohl její tělo uklidit.
3: Až se mu řeklo, že Jakub sahal na peníze, že vybral peníze, z toho účtu vybral něco přes 1,5 milionu a on tím, že byl majetnický, lakotnej, hamižnej, tak až na to konto, že zjistil, že ten Jakub, jeho syn, vybral ty peníze, tak ho položil. Ono mu to bylo divný, že Kuba najednou kde vzal tolik peněz, ale nevěděl to. A když jsme se ptali Hvězdoslava, tak on říkal, že si myslí, že tam bylo kolem 3 milionů na tom účtu. Tak když se dozvěděl, že vlastně tam není nic, tak až v rámci tady toho, asi jako nějaká ješitnost, naštvání, tak řekl, že Kuba Kateřinu zabil.
0: Okamžik, ve který tým pražské mordparty od spuštění akce Parazit téměř přestával doufat, přeci jen přišel. Hvězdoslav, který na exekucích dlužil téměř 1,5 milionu korun, jim potvrdil, že peníze jsou pro něj na prvním místě.
1: Táta byl celý život na prachy. A když vlastně, já tu fouzovka řeknu, podělal svého tátu o 1 milion něco a neřekl to tátovi, no tak tátu to naštvalo, tak to vysypal na Jakuba.
2: Už si to uměl vyhodnotit, tak řekl, ne, radši budu s policií v tomhle spolupracovat. Uměl si vyhodnotit, že radši řeknu v vozovkách obětuje teda syna, ale aby se zachránil sám sebe.
0: To, že otec Jakuba promluvil, ale nestačilo. Pražská mordparta potřebovala tělo. A tak 2 operativci v Jevanské vile pokračovali v rozhovoru s Hvězdoslavem, dokud byl ochotný spolupracovat.
3: Nějak asi na něj zapůsobili. Protože samozřejmě humbuk v Jevanech, tam bylo všechno, tam byl policejní člun, byli tam koně, byli tam SPáci na to, aby se propátrával les, bylo tam všechno. Samozřejmě ty lidi se začali ptát, začali chodit před ten barák, kde bylo mraky policejních aut a z jednoho auta vystupoval Hvězdoslav, takže mu to příjemně asi nebylo. Takže ten kolega Miloš s Romanem, kteří ho střežili, tak řekli, podívejte se, může to skončit, ale spolupracujte, řekněte nám. A on tak chvíli stál, koukal, byl nervózní a pak teda řekl, že řekne, kde to tělo je. Ti se ho začali ptát dál a řekl, že je teda na slapech ve vodě, kam ji hodili.
0: Jakub prý Kateřinu zavraždil na přelomu února a března, když byl Hvězdoslav několik dnů pryč. Stalo se to v hádce o nájem, na který nepřispíval. Tělo pak rozčtvrtil a když se Hvězdoslav vrátil, se vším se tátovi svěřil. Hvězdoslav 23. srpna dovedl kriminálku ke Slapské přehradě, kde na Živohošťském mostě ukázal, jak synovi pomohl zamést stopy.
6: Vy jste nějaký to tělo viděl v jakýkoliv fázi toho transportu, té manipulace?
7: Ne, neviděl. To naložil si doma, to naložil si psa.
6: Jasný, jak?
7: Pak to přikryl a pak mě teprve zavřeli.
0: Několik pytlů, které tu s Jakubem schodili, zatížili, aby měli jistotu, že zločin hned tak někdo neodhalí.
6: Kolik těch továrnic podle vás bylo celkově? Kolik jste jich viděl?
7: No, viděl jsem ty 2, venku a potom jsem viděl jednu vevnitř a z druhé strany to připomínalo stejný tvar.
0: Tým Mordparty měl konečně konkrétní místo a policejní potápěči pátrali na dně přehrady po pytlích, které měly ukrývat ostatky Kateřiny.
1: Tam ty potapiči předvedli taky neuvěřitelnou práci, tahali z nějakých 45 metrů, viditelnost velmi špatná, nadřeli se tam, tělo bylo v hrozném stavu za tu dobu, já nevím, po půl roce jsme tam byli, co zmizela, tak tělo bylo zmídané na tělí při výlovu, byl tam soudní lékař při rozbalení balíků, aby jsme věděli, co v těch balících je, že tam není něco jiného, tak jsme viděli trup, viděli jsme samozřejmě nohy a viděla se i hlava a už na té hlavě byly vidět ty rány do té lebky. Znalec konstatoval, že z nejvyšší pravděpodobností příčinou smrti byly údery tupým předmětem do hlavy, což mohlo být třeba tupá strana sekery nebo něco jiného. A zároveň tam byl nářez na krku, který měl známky ještě vitální reakce. To znamená, že v okamžiku, kdy nařezával krk, tak poškozená ještě žila. To znamená, byly tam asi nějaký sousled rychlých úderů do hlavy a potom říznutí do krku, což ale si samozřejmě řeknete, že v ruce držím palici nebo sekeru a druhé nůž, tak už přemýšlíte o tom, že to mohlo být nějak naplánovaný, že to nemusí nějaký afekt, že někoho strčím ze schodů nebo ho jednou bouchnu a on mi zůstane pod rukama.
0: Skutečný průběh událostí zůstal tajemstvím. Ve výpisech hovorů ale vyšetřovatele Roberta Skolka a jeho tým zaujalo několik volání mezi otcem a synem v kritickém období, kdy Kateřina zemřela.
1: Tam proběhlo několik rychlých sousledních hovorů mezi synem a otcem. Předtím nic takového nebylo před zmizením, ani po zmizení, že by bylo pětkrát voláno během dvou hodin. Takže během toho asi proběhl nějaký hovor, my nevíme, jestli to byly rady, nebo táto udělal jsem tamhle to, nebo udělal to, najít prachy, to my samozřejmě nevíme, můžeme si myslet, co chceme, ale myslíme si, že táta u toho nebyl, že to udělal všechno Jakub, ale jak říkám, syn nemluví, tak nevíme. A on pak volal do věznice. Samozřejmě hovory do věznice jsou nahrávány, když budete ve vazbě, tak vás ten automat poučí, že je ten hovor nahráván. A i přesto, že je hovor nahráván, tak oni se na tom bavili, nebál se. A táta mu říká, já jsem ti říkal, že jsi na ty peníze neměl sahat. Něco v tomhle v tom smyslu. A teď ale otázka, jestli to říkal před vraždou, nebo těsně po vraždě, když se to dozvěděl. Ale tam zaznělo, neměl jsi na ty peníze sahat, stejně bychom dostali třetinu toho dědictví. Kdybys na to nesáhl, tak by to bylo naše. Takže tam bylo nějaké uvažování, že v rámci dědictví on jako dlouholetý partner by měl právo na určitý část dědictví, s tím on kalkuloval.
0: Případ zmizelé a zavražděné Kateřiny spěl k finálnímu rozuzlení. A kriminálka měla kromě těla oběti i řadu důkazů.
1: Během vyšetřování jsme teda zajistili spoustu majetku, zajistili jsme to vozidlo, které bylo koupeno za odcizené peníze, dokonce jsme zajistili kryptoměnu Ethereum, s tím jsem se jako vyšetřovatel setkal poprvé, ale společně s analytiky se nám to povedlo, což byl další důkaz, že ten prospěch tam byl majetkový.
0: Vrah Jakub stále mlčel. A nadějí bylo, že se přizná, až se seznámí s důkazy, které proti němu pražská mordparta shromáždila. Vyšetřovatel Robert Skolek doufal, že Jakub promluví, až na videu uvidí, že mají i tělo.
8: Já jsem se vás pozval, že jsme dneska případně pokračovali vaši výsledku, kdy jste v té první fázi odmítli povídat. Přesto já jsem se vás pozval, abyste tu možnost měl, abyste se ode mě rozvěděl nějaké skutečnosti, co si trvalo z toho trestního řízení. Abyste byli informován o tom, co jsme třeba zjistili a našli aspoň těch základních podstatných rysek.
1: Hlavně jsem upouštěl video z nálezu a ohledání těch částí těla s tím, že aspoň by nám mohl vysvětlit, proč to udělal. Jakoby tu pravdu, i ten soud by vlastně přihlédl k tomu, co on by vypověděl. Takže jsem to udělal jako pokračování výpovědi toho viněného, ale jediný, jak na to Jakub reagoval, byla taková větší nervozita a mnul si ruce a koukal do stolu, zvláště když jsem mu přehrával ty videosnímky částí toho těla a vůbec na nic nereagoval, odmítl výpověď v plné šíři.
8: Zeptám se vás, jestli na ní věci budete chtít vypovídat, ne? Abyste nám třeba něco vysvětlili
9: tomu? To
8: vůbec nebudete, nechcete nám něco říct, abychom to pochopili třeba jako orgány či nevěřící. Nechcete, ho?
0: Spis byl kompletní a státní zástupce podal obžalobu. Obžalovaný Jakub pak ve finále u soudu prohlásil svoji vinu z vraždy, aniž by cokoliv dalšího vysvětlil.
2: tomu jedinému se nakonec přiznal, ale snad nepopsal ani způsob, ani kde jí čtvrtil, ani čím, ani nic podobně. Jenom řekl, že jí zavraždil. To je jediné, co z něho dostali, jinak celou dobu jako víceméně nespolupracoval.
1: Dostal 18 let. Nemluvil ani u soudu, což je jako svým způsobem škoda, protože nám mohl vysvětlit ty dílčí věci, hlavně soudu. Hvězdoslav nebyl trestně stíhán pro vraždu, nebyl účastníkem té vraždy. A jestli proběhla nějaká dohoda mezi Hvězdoslavem a tím Jakubem, tak to nemáme nějak důkazně podpořeno, takže nemohl být trestně stíhán.
0: Příběh Kateřiny, která našla a ztratila svou životní lásku v manželovi, který zemřel, ukončil parazit, kterému v životě šlo jen o peníze. Ve své bolesti neměla šanci rozpoznat, že se blíží ke kritickému bodu.
2: Ty peníze si asi neuměla užít nějakým způsobem rozumným a ještě měla v životní tu smůlu, že se na ní přilepil tady ten parazit, ten Hvězdoslav, který prostě využil té situace, že byla trošku jakoby submisivní osoba, kterou on uměl dobře manipulovat. A využil toho, že tam i vlastně svého neschopného synáčka ubytoval, který to zanesl jenom nepořádkem, celou tu vilu. A ještě nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Ona byla strašně hodný člověk. Ano, možná byla zvláštní navenek, ale hodná, bezproblémová, nedělala zle, naopak tomu Hvězdoslavovi a Jakubovi ještě nabídla nějakou pomocnou ruku a takhle dopadla.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byla kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Prokleté peníze. Další část uvedeme ve středu 10. června krátce po 18. hodině a podtitul zní Neřeknu proč a neřeknu jak.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Za svůj vzhled se stydí.
4: Proč na můj nos si víte neustále? Zdá se vám divný?
5: Vůbec ne.
4: A nebo celoní mé rty a visí jak mohutný chobot celoní?
5: Jde pak.
0: A proto svou lásku obětuje druhému.
4: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
5: Nemám dost výmluvnosti.
4: Ach, o to je-li zle, té brachu věř mám dosti.
3: Cyrano de Bergerac.
0: Druhý díl tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Milí přátelé, vítejte. Dnes si v klubu Evergreen z gramofonu pustíme album, které možná nepatří mezi nejznámější vokální desky jazzové historie, ale právě proto je krásné ho společně objevit. Jmenuje se Echoes, vyšlo v roce 1979 na značce Michael's Pub a zpívá na něm Anita Ellis, zpěvačka s mimořádným hlasem a životním příběhem, který je až filmově paradoxní.
1: Paradoxní proto, že její hlas znal v určité době téměř každý, ale jméno zdaleka ne. Anita Ellis patřila k velkým neviditelným hlasům starého Hollywoodu. Zpívala za filmové hvězdy a její nejslavnější filmová stopa je spojená s Ritou Hayworth ve filmu Gilda. Diváci viděli tvář filmové ikony, ale slyšeli hlas Anity Ellis.
0: A to je na jejím příběhu fascinující. Anita Ellis, narozená jako Anita Kurt v roce 1920 v Montrealu, měla všechno. Krásnou barvu hlasu, pěveckou techniku, cit pro text, mimořádnou muzikálnost. Přesto její kariéru dlouhodobě brzdila obrovská tréma, skoro paralyzující strach z veřejného vystupování. Takže zatímco jiní zpěváci budovali hvězdné kariéry, Anita Ellis zůstávala tak trochu ve stínu. Ovšem ve stínu, který má nádherný zvuk.
1: Album Echoes je v tomhle smyslu velmi výmluvné. Nezní jako triumfální comeback, který se snaží všem něco dokázat. Zní spíše jako intimní návrat člověka, který se po letech znovu odvážil vstoupit mezi své milované písně. A právě proto je tahle deska tak dojemná. Nic nepřehání, nikomu se nevnucuje, nic nehraje jen tak na efekt.
0: A teď to zásadní. Celé album je postavené na textech Johnnyho Mercera. Slavný textař tu ale není jen jedním z autorů. Je skutečným dramaturgickým středem celého alba. Tenhle výběr není přehlídkou jeho největších hitů, ale spíš komorním portrétem jeho světa. Světa lehkosti, melancholie, ironie, něhy a brilantního zacházení s anglickým jazykem.
1: Johnny Mercer uměl psát texty, které vypadají přirozeně, skoro konverzačně, ale uvnitř jsou nesmírně přesné. A Anita Ellis byla zpěvačka, která takový text dokázala nést bez teatrálního přehrávání. Ona se do textu neopírala silou, ona ho nechala promluvit.
0: Neméně důležitou osobností celé nahrávky je i geniální muzikant Dick Hyman. Nebyl jen skvělým klavíristou a kapelníkem, ale taky mimořádně inteligentním aranžérem, který přesně věděl, kdy má hudba zpěvačku podpořit, kdy jí má odpovědět a kdy má jednoduše ustoupit.
1: A právě to je na albu Echoes tak působivé. Je to album bez zbytečného nánosu. Žádná přearanžovaná vokální exhibice, ale elegantní, klubová až kabaretní práce s písní.
0: Úvodní skladbu Pleasure of Your Company zpívala Anita Ellis se svým bratrem Larrym Kurtem, výraznou broadwayskou osobností, která pro dějiny muzikálu zůstává navždy spojena s původní inscenací West Side Story. Byl to právě Larry Kurt, který stvárnil jako první roli Tonyho. Na albu Echoes se ale setkáváme především s krásným sourozeneckým dialogem dvou výjimečných hlasů.
1: Na gramofonu se už opět roztáčí strana A a nás čekají čtyři skladby v jednom souvislém bloku. Dance of Life, Drinking Again, Big Red Apple a titulní Echoes. Čtyři různé polohy textařiny Johnnyho Mercera. Muzikálová energie, noční melancholie, newyorský švih a nakonec tiché zastavení u samotného názvu alba.
0: A všimněte si i toho, jak citlivě Dick Hyman drží celou první stranu pohromadě. Každá píseň má svou vlastní osobitou náladu, ale album se přitom nerozpadá. Je to skutečně promyšlený celek. Navíc Anita Ellis je zde místy křehká, ironická, jindy smutná i lehce rozzářená, ale pořád zůstává naprosto přesvědčivá.

0: Stále posloucháte klub Evergreen a album Echoes zpěvačky Anity Ellis. Z téhle pozoruhodné desky z roku 1979 jsme uslyšeli stranu A. Hrajeme totiž z vinilu a za pár okamžiků nás čeká strana B. Myslím si, že je tady opravdu krásně slyšet, že Anita Ellis nebyla jen tak běžná zpěvačka.
1: Měla dar zpívat velmi tiše, ale nikdy ne nevýrazně. To je obrovský rozdíl. Někteří zpěváci stiší hlas a zmizí. Anita Ellis se stiší a člověk poslouchá ještě pozorněji.
0: Přesně tak. A možná i proto jí tak sedí Mercerovy hloubavé texty. Johnny Mercer nebyl autor velkých plakátových hesel. Byl to mistr niance. Uměl do několika slov dostat celou situaci, psychologii postavy, nevyřčenou emoci. A pokud jde o Anitu Ellis, tak jeho písním vždy přistupovala s obrovskou vnitřní kulturou.
1: Druhá strana alba je možná ještě pestřejší. Vrací se André Previn, přijde nádherné Early Autumn Ralpha Burnse a Woodyho Hermana, objeví se Willard Robinson, Alec Wilder a také Harold Erlen. Ale textařsky zůstáváme pořád u Johnnyho Mercera. Tohle album je Mercerův svět, odvyprávěný hlasem Anity Ellis s přispěním jejího bratra, báječného Larryho Curta.
0: Otáčíme tedy desku na stranu B a těšit se můžete na písně Ta Love, Early Autumn, Guitar Country, If Someday Ever Comes a taky Anywhere I Hang My Head Is Home v podání Anitina bratra Larryho Curta. Pět písní, pět nálad a pořád jeden společný jmenovatel, vlastně dva. Texty Johnnyho Mercera a aranžerský rukopis Dicka Hymana.

0: Přátelé, jsme téměř ve finále. Dnes jsme vám nabídli další z mých newyorských vinylových úlovků, album Echoes, nenápadnou, ale nesmírně kultivovanou desku zpěvačky Anity Ellis. Desku, která vznikla v roce 1979 v prostředí newyorského vydavatelství Michael's Pub a která je, dá se říci, podstou písňovému světu Johnnyho Mercera.
1: A možná je dobré říct, že Echoes není album, které by na posluchače útočilo. Není to deska velkých efektů, hitových gest a okázalých vokálních výkonů. Je to deska, která si vás získává krok za krokem. Vkusným aranžmá, vytříbeným frázováním, barvou hlasů, tichem mezi slovy.
0: A také tím, jak dokonale spolupracují tři hlavní složky. Hlas Anity Ellis, texty Johnnyho Mercera a aranže Dicka Hymana.
1: Hlas Anity Ellis má v sobě zvláštní směs elegance a zranitelnosti. A právě ta zranitelnost je možná největší silou celého alba. Není to slabost, je to pravdivost a upřímnost.
0: Název Echoes, ozvěny, je v tomto případě opravdu přesný. Slyšíme ozvěny Hollywoodu, newyorských klubů, muzikálových jevišť, velkého amerického zpěvníku, ale také osobního zápasu jedné zpěvačky, která se možná nikdy nestala tak slavnou, jak mohla. Přesto po ní zůstal hlas, který stojí za to poslouchat.
1: Poslední skladba tohoto výjimečného alba a zároveň i poslední píseň dnešního večera v klubu Evergreen se jmenuje Good Companions, dobří společníci.
0: No, není to krásné rozloučení?
1: Protože přesně tohle jsou písně Johnnyho Mercera, když se dostanou do správných rukou.
0: Dobří společníci na celý život.
1: Stejně jako sourozenci Anita Ellis a Larry Kurt.
0: Od rozhlasových mikrofonů se s vámi loučí Jan Smigmátor
1: a Daša.
0: Vaši Good Companions.
1: Dobří společníci.
0: Z klubu Evergreen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný sobotní podvečer. Připomínám, že už za chvíli vám nabídneme šestou část pohádkového seriálu Detektivové ze Zelňáku. No a ve 20 hodin úžasné životy Eduard Hrubeš podle Saskie Burešové. Poslouchejte ve 20 hodin a doufám, že i nadále tedy zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Ne vždycky je za případem, který řeší naši detektivové ze Zelňáku, zlý úmysl. Ale přesto je potřeba dopadnout pachatele. Dnes musí Filip a Johanka zjistit, kdo rozbil velké akvárium, se kterým na náměstí stávají manželé Fišlovi. Je tu šestý díl seriálu Detektivové ze Zelňáku a jmenuje se Rybičky.

0: Dobrý večer, milá děcka. Určitě si vzpomínáte, že tu občas prozrazujeme tajemství brněnské řeči zvané hantec. Víte například, co znamená slovo fišla? Typne si někdo? Ne? Nevadí. Fišla znamená ryba. Na vyhlášené trhy na Zelňáku jednou, dvakrát za rok zavítají i manželé fišlovi, kteří zde prodávají, ano, správně, prodávají ryby. Nejsou to však ryby k jídlu. Jejich vášní jsou akvarijní rybičky. Vždycky přivezou obrovské akvárium plné pestrobarevných rybek. A ten den jsou hlavní atrakcí Zelňáku a můžeme říct, že i celého Brna. Akvaristé u fišlů nakupují nové rybky, doplňky do akvárií a děcka přes tlusté sklo akvária fascinovaně hledí na podvodní život. Tahle podívaná je pro ně kolikrát čučavější než mobil a to už je co říct. Když zase jednou fišlovi přijeli, vydrželi u jejich akvária Johanka s Filipem sedět celé dopoledne. Sledovali mečovky, čichavce, parmičky a další krásné rybičky, jak spokojeně proplouvají světem, který jim fišlovi v akváriu vytvořili. Avšak těsně před polednem se stala nečekaná tragédie. Z ničeho nic prudce přiletěl kámen a křách. Trefil akvárium. Jeho silné sklo ránu nevydrželo a roztříštilo se na bezpočet střepů. Na Zelňák se vyvalilo ohromné množství vody a co bylo horší, s ní vyplavaly i všechny ty nádherné rybky. Fišlovi se z prvotního šoku rychle oklepali a organizovali záchrannou akci. Rychle, k belíky, škopky a lavóry, volal pan Fišla. Plecháčky, mísy, hrnce, doplňovala ho paní Fišlová. Kdo mohl, pomáhal. I Johanka s Filipem se chtěli zapojit, ale dospělí je odháněli. Jděte stranou, akorát se tu motáte. Posílal je pryč Zbyňa Sesla, který rybičky zachraňoval do vlastnoručně dlabaných dřevěných misek. Při odchodu Johanka aspoň rychle chňapla po kusu betonu, který se válel v místech, kde ještě před chvílí stálo obrovské akvárium. Proč bereš ten šutrák, divil se Filip. Ten rozbil akvárko. Podívej, je to hrouda jakéhosi betonu, či co? Kde se tady vzala? Musí to být ono. A my najdem toho, kdo ji hodil, řekla vítězoslavně Johanka. Detektivy ze Zelňáku čekal další zapeklitý případ. Ze začátku šlo ale vyšetřování pěkně stuha. Nic kloudného je nenapadalo. Měli sice kus betonu, který způsobil pohromu, ale neměli vrhače. Šli si dát jabko k bábi Svobodové, třeba na něco při chroupání přijdou. Co když to byl nějaké jiné prodejce rybiček, jakože konkurence? Uvažovala bábi Svobodová, když dětem vybírala dvě pěkně červená jablka. To se mi nezdá, fišlovi tady mají ošici rádi a oni pomáhají všem, vrtěl hlavou pan Hrabal. Půjdej mi to? Natáhl ruku ke své dceři. Johanka mu betonovou hrudku podala. Bude z nějaké stavby, zamručel pan Hrabal. Ale teďka si tady nic nestaví, to je záhoda. Pan Hrabal vrátil kus betonu Johance. Čeká vás pěkná fuška, tak hlavně opatrně. Detektivové se potloukali po stáncích na Zelňáku a hledali stopu. Zastavili se u Mildy Řemeňa, obřího chlapiska, který prodával výrobky z kůže. Opasky, řemeny, šrajtofle, čili peněženky i všelijaké kožené šňůrky a ozdůbky. Co mi tu okoníte, mládežníci? Něco se vám zalíbilo? Zazubil se na Filipa s Johankou. Ale hledáme majitele tohodle, vytáhla Johanka betonovou hrudku z kapsy. No to nevím, takový šutráky se válej šade, zavrtěl hlavou Milda. Už jsem si myslel, že jste si taky přišli pro prok. Mrkl pak na oba najednou spiklenecky a ukázal na hromádku ostřižků z kůže. Prak? Jaký prak? Divil se Filip. Dneska i tu byli takový dva kluci, snad dvojčata, vypadali tak, a že prý potřebují jen dva kousky kůže na gumu do praku, aby jakože měli, jak držet střelivo při natažení. Tak jsem jim dal tyhle odřezky, pěkný, ne?
1: Prak.
0: To je ono, moc děkujem, pane Řemen. Děsně jste nám pomohl, fakt. Poskočila Johanka radostí. Bylo to jasné. Hledáme kluky, dvojčata s prakem, řekla rozhodně Johanka. To už byla velká stopa. Dvojčat se pozel nějako moc nepohybovalo, dokonce vůbec žádná. A to byl nový problém. No jo, jestli roztřískali to akvárko, tak se vypařili, přemýšlel Filip. Ale musí bydlet tady poblíž někde. Z trhu nejsou, to bysme je znali. Projdeme se kolem obchodu, třeba něco uvidíme, navrhla Johanka a Filip jako vždy souhlasil. Dlouho bylo jejich pátrání bezvýsledné, až se zadívali do cukrárny u Mlsouna. Přes sklo výlohy viděli dva kluky asi jejich věku, kteří jakoby si z oka vypadli. Uklízeli nádoby ze stolků a utírali. Johanka s úsměvem kývla na Filipa, ten jí to oplatil mrknutím. Společně vešli dovnitř, zvonek nade dveřmi jemně zacinkal. Ahoj, kluci, řekl Filip. My se známe, řeklo jedno z dvojčat. My ne, ale vy asi znáte tohle. Odpověděla Johanka a na právě uklizený stolek položila betonovou hrudku. Brácha, zdrháme, zavelel kluk, který stal poblíž a hned pochopil, o co jde. Ale naši detektivové byli taky pohotoví. Rychle se postavili do vchodových dveří, takže utéct nebylo kudy. Na chvilku to vypadalo, že mají vyhráno. Jenže v tu chvíli jeden z kluků zavelel. Brácha, uhni, teď! Na Johanku s Filipem mířila velká tlaková láhev na výrobu šlehačky, kterou odkud si vytáhlo jedno z dvojčat. A za chvíli jim už bílá hmota stříkala přímo do obličeje. Než si stačili vytřít šlehačku z očí, frnkli jim oba kluci z cukrárny pryč. U všech koromilových větrníků, co to tady je za čurbes? Za pultem se objevil kulatý růžolicí pán. Jak se později ukázalo, byl to Věnek Mlsoun, majitel cukrárny a táta dvojčat. Ta sice utekla, ale nedaleko. Panu Mlsounovi stačilo ostře hvíznout na dva prsty a kluci se jak zmoklí psi vrátili do cukrárny. Pak už to bylo ráz na ráz. Šimon s Matoušem se přiznali, že si vyrobili prak a nešťastnou náhodou trefili akvárium manželů Fišlových. Báli se přiznat, ale teď jim nic jiného nezbývalo. Od táty dostali vyhubováno, ale ne zas tak moc, jak se báli. Dokonce oba svoje synky ke stánku Fišlových doprovodil. Fišlovi reagovali fantasticky. Vůbec se na dvojčata nezlobili. Rychle se domluvili, jak škodu nahradí. Na Šimonovi s Matoušem bylo vidět, jak se jim ulevilo. A dokonce se ještě ten den na Zelňáku dál prodávali akvarijní rybičky. Fišlovi na svůj stánek vystavili všechny ty džbery, mísy a hrnce, do kterých rybky zachránili a prodávali z nich. Než se přiblížil večer, měli úplně vyprodáno. A to je pro dnešek už všecko. Dobrou noc a krásné sny.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Toulky první republikou.
4: Světla a stíny doby.
3: Pivovarnictví mělo dlouhou tradici dávno před první republikou.
4: Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
5: Fenoménem se stalo pivo lahvové. Zpočátku bylo dražší než točené.
4: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
5: Toulky první republikou.
3: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný sobotní večer z Dvojky. Eduard Hrubeš podle Saskie Burešové už je za chvíli v dalším vydání pořadu Úžasné životy. Stopy, fakta, tajemství a Stanislav Motl s podtitulem Statečný pes Argo aneb pravdivý příběh z četnických humoresek. To je vysílací čas od 20. hodiny a 30. minuty. No a v 21 hodin tady bude Václav Kopta a jeho zlaté časy. Ovšem sobotní večer odstartují Úžasné životy. Nadaný filmař, moderátor i muzikant, to všechno byl Eduard Hrubeš. Právě on provedl televizními začátky jednu z našich nejznámějších tváří obrazovky, Saskii Burešovou. Od dob pořadu Poštovní schránka je pojilo přátelství, které nespřetrhala ani nepříznivá politická situace. Na Eduarda Hrubeše vzpomíná Saskia Burešová právě teď.
3: Úžasné životy.
5: Eduard Hrubeš podle Saskie Burešové.
7: Dobrý den, já jsem Saskia Burešová a je mi ctí, že mohu vzpomínat na svého milého kolegu Edu Hrubeše.
8: Já jsem měl být vystudovaný lesák, tak jako můj tatínek, ten utek k divadlu, byl baritonista v Ostravě a potom v Brně. A já jsem to zabalil na začátku 4. ročníku a trošku je mi to líto, ale já jsem chtěl mít dobrodružný život, než jako mývají lesánci. To jsem netušil, že ho budu mít až tak dobrodružný.
7: On byl výborný moderátor, on byl výborný režisér, scenárista, muzikant, který uměl hrát na mnoho nástrojů. Takovej multikulturní člověk, tak bych to asi nazvala. Poprvé jsem se setkala s Edou Hrubešem na konkurzu televizního magazínu, který se jmenoval Poštovní schránka. Eda tenkrát potřeboval k sobě pro tento pořad partnerku, no a tak tvůrci tohoto 14-denníku uspořádali konkurz, z něhož měli vybrat nejvhodnější kandidátku. Do toho širšího výběru se přihlásilo asi 300 dívek a na základě fotografie v televizním hereckém rejstříku mě přišel domů tlustý scénář s zvánkou k účasti, jenomže já jsem v té době měla opravdu nějaké osobní starosti a ač by mi jindy mi to samozřejmě velice lákalo, tak ty mé problémy převážily nad touhou zúčastnit se konkurzu a ten milý scénář jsem prostě docela normálně vyhodila. Jenomže, jak je osud někdy nevyzpytatelný, tak k mému překvapení mě z televize zavolali a přesvědčili mě, abych se přece jenom na ten konkurz dostavila. No tak jsem si řekla, že vlastně o nic nejde a opravdu na ten konkurz jsem přijela. Odborná porota v čele s Edou mě kladla zapeklité otázky, které jsem ku podivu zvládla. No a tak jsem se vlastně dostala do takového nejužšího kola, kde jsme zbyli ale pouze už 4 adeptky. Toto kolo, pozor, to je velmi důležité, se odehrávalo živě na televizní obrazovce a za účasti publika. Mezi nejrůznějšími úkoly, které jsme měli předvést, byl i popis osobní záliby. A protože já jsem se od dětství věnovala divadlu, tak jsem tam vystřihla monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Tu reakci těch diváků, tu jsem pravda moc nevnímala. Za to do smrti nezapomenu na opravdu zoufalý výraz Edy Hrubeše, který za mnou běhal s mikrofonem na takové dlouhé šňůře, neboť Rosalinda, na rozdíl od moderátorky, se jaksi aktivně pohybuje. Myslím, že Eda mě v tu chvíli asi velice proklínal, ale ať už mě fandil nebo nefandil, tak prostě ten konkurs jsem vyhrála a od té doby jsme se stali kolegy.
8: Ta naše armádní redakce dostala za úkol udělat nějaký pořad, aby byl přijatelný jak pro vojáčky, to znamená, že nesmí tam být moc ideologie a moc nějaký politický výchovy, ale aby na to mohli koukat taky i rodinní příslušníci a maminky a tatínkové a dědečkové a já jsem sloužil u dragounů a tak dále. No a vybrali mě a Sasky, takže my jsme byli taková dvojka v programu, který byl najednou dost jako netradiční.
7: Přestože to byl pořad pro vojáky, tak v podstatě to byl pořad zábavný, tedy apolitický. S námi vystupovali v roce 1967 známí zpěváci jako Helena Vondráčková, Pavlína Filipovská, Vašek Neckář, Ivona Přenosilová, Jitka Molavcová, samozřejmě mnozí další. No a dokonce jsme tam měli takovou soutěž, kdy vojáci ve studiu měli podle různých indicí poznat svoji dívku. A když se jim to podařilo, tak za odměnu dostali dvoudenní opušťák, takže to byl pořad pro ně, myslím, velice oblíbený. Byl to perfektní kolega, který mě velice pomáhal, mnohokrát mě dobře poradil. Dokonce musím říct, že byl i mým prvním vizážistou, protože jak když jsem začala točit poštovní schránku, tak jsem měla takové krátké mikádo. A Eda, který měl rád dlouhovlasé dívky, tak mě umluvil, abych si nechala narůst dlouhé vlasy. No a od té doby jsem vlastně se na televizní obrazovce objevovala už s dlouhými vlasy. Eda však nebyl pouze moderátorem poštovní schránky, ale byl také jejím tvůrcem a spoluautorem scénáře s režisérem dohromady Ladislavem Chocholouškem. Měl vystudovanou FAMU, obor dokumentární tvorba, ale z nějakých záhadných důvodů FAMU nezakončil diplomovou prací.
8: Já jsem netušil, co všechno může přijít, tak jsem se s tím ukončením studia nijak netumloval. Zkoušky jsem si udělal, to nebyl problém, jenže studium na FAMU, že končí diplomní prací a hlavně musíš natočit nějaký film, pokud studuješ na režiséra nebo na kameramana. Já jsem se chystal během toho 68., že v létě natočím svůj absolventský film a navíc ještě FAMU ušetřím peníze, protože natočím vlastně už v profesionálních podmínkách v té televizi biograf, který by mi na FAMU jako uznali, ti s tím samozřejmě souhlasili. A já jsem měl tehdy nádherný téma, představ si, že ta armáda se dokázala dostat na špici pedagogického vývoje, jinak řečeno. Na ministerstvu se objevil jeden chytrý podplukovník, který soustředil okolo sebe absolventy různých typů škol, architekty, pedagogy, všechno možný, a postavili nedaleko Mariánských Lázní ukázkovou školu, kde nešlo nedávat pozor. Tady byly počítače, tady byly obrazovky, tady byla mašina, která dokázala najednou vyzkoušet celou třídu, takže ten kantor měl hnedka v procentech vyhodnocený, jestli látka byla zvládnutá nebo ne. Každá hodina měla svůj scénář, diaprojektory, televizní řetězec, no zkrátka něco úžasného. A o tomhle tom já jsem chystal film. Samozřejmě nemohli jsme tušit, co přinese nejbližší vývoj a že 21. srpna samozřejmě tohle všechno skončí. I ten podplukovník pak skončí jako obdivovatel zapájáckých metod.
7: On byl ale velice nadaný a musím říct, že velmi všestranný. Všechno prostě na co šáhnul mu šlo. Občas se postavil za kameru, bezvadně si rozuměl i s technikou. Mimo jiné fantasticky zpíval, tento talent patrně zdědil po svém tatínkovi, který byl operním pěvcem v brněnské opeře. Eda, jenom pro zajímavost, naspíval písničku k filmu Vražda v hotelu Excelsior.
9: Zavřeli

Od malička mě tatínek k hudbě vedl z kantorské rodiny, takže když mi bylo 3,5 roku, tak tatínek nechal u svého kamaráda, pan Gala, houslař brněnský, mi udělal čtvrtky. A tatínek mi s tím, já už jsem to kolikrát říkal, ale podotýkám znovu, tatínkové, pokud chcete učit dítě na housličky a tomu děckovi to moc nic neříká, nemlete ho smyčcem. Tak mi to tatínek zprotivoval. Zachránilo mě to, že když přišli Němci do Československa, tak v Černých Polích, kde jsme bydleli, trénoval nějaký oficír jízdu na sajtkáře. Tak dlouho tam blbli okolo dětského hřiště, až vlítli a přijeli mě a zlomili mi ručičku, a když potom za mnou přišli do dětského špitálu rodiče a přinesli mi tehdy novinku Trampoty Brouka Pytlíka, tak já jsem si to čet, no prodlužil jsem si obrázky z hůru nohama. Nějak ty hemisféry se mi tam asi zpřeházely. Takže táta potom, když už mě z toho špitálu propustili, tak byl vůbec rád, že jsem víceméně téměř normální a už s housličkama byl pokoj. Ale vedli mě tedy ke klavíru, měl jsem několik učitelů. Jak jsme se stěhovali různě, tak vždycky jsem začínal znovu zase s bajerkou, což mě taky moc nebavilo. Až poslední z tatínkových žáků pochopil, že budu inklinovat spíš tak ty populárnější hudby, tak mě dával i takový základy, jako pochopení, ta harmonie hudební, to je něco neuvěřitelně krásného. Já kdybych mohl znovu to klubičko, kdyby si mohl navinout zase zpátky, co si odvinul, tak bych študoval dirigování a skladbu asi.

S Edou Hrubešem mě pojí taky jedna významná vzpomínka, bohužel teda to není zrovna vzpomínka veselá, neboť se odehrála v srpnu roku 1968. My jsme tehdy natáčeli s režisérem Láďou Chocholouškem a Edou ve vojenské škole v Mariánských Lázních. Musím říct, že všechno probíhalo v klidu, v pohodě, ovšem až do doby, kdy v noci z 20. na 21. srpna nás vzbudili kolegové klepáním na dveře se slovy vstávejte, je válka. Musím říct, že tehdy by se ve mně opravdu krve nedořezal. Celý televizní štáb se rychle zbalil a jel do Prahy. Po cestě jsme s hrůzou sledovali ruské tanky, jak nám totálně ničili naše silnice. Daleko horší ovšem byl ten pocit, když jsme potom přijeli do obsazené Prahy. To jsme byli všichni v šoku a druhý den jsme se vydali do ulic a přesvědčovali vojáky Varšavské smlouvy, že tady žádná kontrarevoluce nebyla. Vzpomínám si, že některé vojáky jsme rozebrali natolik, že z toho byli velice otřeseni a dokonce několik jich i prý spáchalo sebevraždu. No a poté se samozřejmě mnohé změnilo. Nikdo z nás nechtěl pokračovat v magazínu pro vojáky, protože jsme tušili, že by se ten jeho obsah diametrálně odlišil od našeho původního záměru. A tak Eda přišel s nápadem vytvořit zcela apolitický magazín věnovaný dopravní problematice. No a tam jsme si zvali různé známé umělce, kteří se vyznávali ze své lásky k autíčkům a k mašinkám a ten pořad se jmenoval D-magazín.

0: Pro armádní redakci Československé televize točil celou řadu dokumentárních publicistických pořadů a později spolupracoval i s ostatními televizními redakcemi a také s Československým rozhlasem. Velice často moderoval v televizi zábavné pořady. Možná si posluchači vzpomenou na pořad Pokus pro dva.
1: V 69. mi nabídnul pan doktor Pixa Zlatý člověk, abych společně s Olinkou Čuříkovou konferoval, tedy se ještě konferovalo, pořad Pokus pro dva. Taková hra, jeden hoch si vybírá před zraky publika ze tří slečen, který on nevidí, a vybírá si podle odpovědí na své rafinované otázky. No a pak zase jedna dívka si vybírá ze tří pánů, no a potom je před kamerama jako skonfrontujem a to je vždycky zajímavý vidět v těch tvářích, co se tam odehrává, protože většinou každý si to představoval jinak, i když tam byly většinou samý krásný český a moravský holky. No a ti vybraní potom, to se vždycky nějaký sponzor praštil přes kapsu už tenkrát a jedou na týden na rekreaci do nějakého slavného hotelku. No a z jejich pobytu potom my vždycky jsme natočili takovou 10-minutovou reportáž a lidi doma tak jako se snažili z toho vydedukovat, jestli v sobě našli zalíbení nebo ne. No v té době pořad takový, který neměl scénář, kde bylo opravdu všechno živý, tak to bylo něco naprosto revolučního.
0: Kinoautomat měl svoji světovou premiéru na výstavě Expo 1967 v Montrealu. Díky geniálnímu nápadu Radůze Činčery ve spolupráci s Vladimírem Svitáčkem a Jánem Roháčem se stal doslova šlágrem výstavy. Byl to vlastně takový první interaktivní film, neboť diváci mohli zasahovat do průběhu děje. Hlavním hrdinou byl pan Novák v podání Miroslava Horníčka, který se dostával do takových velice prekérních situací. No a právě v těchto nejvypjatějších okamžicích vešel na jeviště Mirek Horníček a řekl stop. A děj filmu se zastavil a to další řešení bylo na divácích. Ti mohli zmáčknout buď zelené tlačítko, to znamenalo kladnou odpověď, nebo červené a to byla odpověď záporná. Na montrealské výstavě ústřední dvojici hráli Miroslav Horníček a Zuzana Neubauerová. Pikantní bylo, že zatímco Zuzka angličtinu perfektně ovládala, tak Mirek Horníček ji neuměl vůbec a tak se vlastně všechno musel nadrtit dle fonetického přepisu. Po skončení výstavy tvůrci usoudili, že by byla škoda na kinoautomat zapomenout, no a tak během asi tak 4 let tento projekt převedli do kina Světozor.
1: No, bylo to tak trošku jako ve filmu. Rozhlas, stáčíme si veselé další strakatý pátek, hodina už mírně pokročila, režisér už dřímal v přetlumeném prostoru a v režii najednou zvoní telefon a tam Janík Roháč, no to bylo jméno. No a že mi nabízejí alternaci s Miroslavem Horníčkem v české verzi kinoautomatu, který budou rozjíždět v Praze nějaký teprve 4 roky po tom obrovském úspěchu na světové výstavě v Montrealu. No, to byly ty doby, kdy my jsme vždycky měli nejvtipnější a nejlepší pavilon. Tím pádem jsem se dostal do úžasné party bezvadných lidí. No, Vladimír Svitáček, Janík Roháč, doktor Radus Činčera, no a samozřejmě Mirek Horníček. Galionová figura inteligentního humoru v Čechách a okolí.
0: Vzhledem k tomu, že pan Horníček byl velice pracovně vytížený a Zuzka zase musela dojíždět z Bratislavy, oslovil Janík Roháč mě, Jarku Panírkovou, Edu Hrubeše a Václava Čapka. My jsme vystupovali vždycky ve dvojicích a já tedy nejčastěji s Edou. Moc jsme si při těchto představeních užili. Já si vzpomínám na tu dobu s láskou, protože to byly nádherné roky a opravdu úžasná práce, kdy denně, odpoledne i večer jsme měli vyprodáno. Ovšem byly to také okamžiky adrenalinové, protože jsme naše vstupy museli nasměrovat přesně do časového úseku, aby se vystřídali s filmovou dotáčkou. Takže vlastně šlo o vteřiny. Ano, my už jsme si později samozřejmě dělali takové lumpárny, že jsme třeba do textu občas propašovali slovíčka navíc, abychom kolegu zmátli, ale vzhledem k tomu, že jsme texty měli absolutně zvládnuté, tak vlastně to nikdy nikoho nerozhodilo. A vždycky se nám teda podařilo, abychom se strefili do té chvíle, kdy se film rozjel a ten příběh pokračoval. No a po určité době se na představení přišli podívat členové UVKSČ, no a nějak se jim znelíbil úvodní film, ve kterém Miroslav Horníček říká: tak vidíte, takhle jsme byli úspěšní, ale u nás doma je takový zvyk, že jakmile vybočíte z onoho kýženého průměru, hned vám dají najevo, abyste se zase rychle zařadili tam, kam patříte. Zkrátka, to se jim tedy velice nelíbilo, takže celý úvodní film se musel přestříhat. No a časem zjistili, že celý program nemá, jak nazvali, správný kulturně politický dopad, a kinoautomat stopli a byl konec. Já jsem s Edou prožila mnoho velice hezkých chvil, byl to profesionál a taky říkal pravdu, ale to se nikdy, zvláště po roce 1968, neodpouštělo. No a protože byl občas prostořeký, tak se v době normalizace dostal do kladby a v podstatě dlouhou dobu nemohl vystupovat na televizní obrazovce. No ale protože Eduard byl všestranně nadaný, tak si poradil i v situaci, kdy byl upozaděn a přeorientoval se na úplně nový obor. Uměl totiž hrát na mnoho hudebních nástrojů a to mu vlastně zachránilo existenci. Dal totiž dohromady několik velice schopných muzikantů a založil orchestr Velkopovická Kozlovka. Faktem je, že se stali velice oblíbenou hudební skupinou, se kterou překonal vlastně to své obtížné životní období. Myslím, že ho to dokonce i finančně slušně zajistilo, protože lidem se její hudba líbila. Konečně on totiž musel živit rodinu, měl dcerku, jeho žena Blanka, vystudovaná scénografka, také mnoho profesionálních příležitostí neměla. A s Kozlovkou si jezdili skoro celou republiku a v roli muzikanta se tak mohl objevit i na televizní obrazovce, což teda ho vlastně zachraňovalo.
1: Dobře, tak ještě jedna historka z těch klopotných začátků. My jsme náš první program zahajovali pohřebním pochodem, protože já jsem měl takovou tezi, že dechovka je jediná hudba, která nás provází skutečně celým životem od kolebky až za hrob, a leckoho dokonce provázela už 9 měsíců před narozením, protože rodiče se seznámili na tancovačce a nedaleko byl stoch. A tak jsme na jeviště nastupovali za zvuku poslední písně od skladatele Huříka, efektní začátek, to si žádná dechovka nelajzla, akorát s výjimkou koncertu v Solnici, tam to nebylo až tak efektní, tam to hrávala místní kapela na opravdických pohřbech a dalo hodně práce ty šokované diváky zase nějak uklidnit.

Já jsem samozřejmě s žádným návratem do televize nikdy nepočítal. A to mi bylo jasný už dopředu, že i kdyby došlo k radikální proměně poměru, že to ještě zdaleka neznamená, že teda televize rozpřáhne náruč a řekne: Eduarde, jak jsem to bez tebe 20 roku mohla vydržet. Takže samozřejmě najednou začala v televizi fungovat rehabilitační komise. A tam dobří lidé mi napsali dekret, že tedy, oni se spletli, takže napsali: doktor Eduard Hrubeš je rehabilitován a není sebemenšího důvodu k tomu, aby nevystupoval na obrazovce. A tak tu a tam samozřejmě se něco dělo. Vzpomněla si na mě například moje původní redakce, ta armádní, a udělali jsme takový vzpomínkový pořád se Saský Burešovou a oba jsme tam ukázali, jaký už máme mezi tím velký děcka. A příležitostně například mi dali uvádět nějakou mis

0: Vítám vás, drazí přátelé, v prvním večeru druhého měsíce tohoto roku při historicky třetím speciálním vydání našeho, předpokládám, oblíbeného pořadu.
1: Já na to vzpomínám jako na nádhernou dobu, protože to byl v podstatě program, který jsem si víceméně vysnil. Já jsem měl ještě před velkýma změnama politickýma už družici, takže jsem ten pořad znal. Takže když ta nabídka přišla a nikdo to tady nechtěl v Praze, tak jsem byl rád, že to nakonec zakotvilo v Ostravě. Září 95.
0: Další mě neobyčejně milý host, kolegyně Saskia Burešová. Možná bychom měli publiku vysvětlit, proč jsme přicházeli za zvuku svadebního pochodu. Ty to víš?
2: No já, jestli se nebudeš rozvádět.
0: Ne, přátelé, ale jsme v podstatě blízko, protože nám život leco společně dopřál. Byli jsme spolu leta kolegové a prožili jsme spolu nádherné začátky, ale až ke svatbě jsme to nedotáhli, i když řada diváků si to dodnes myslí. Mě dodneška říkají pane Bureš. Nás začali lidé spojovat na základě toho, že jednou jsme vyšli na československém vojákovi na titulu jako v barvě. A pak tam byla vevnitř ještě jedna fotka, fotograf si říkal, to už jsme měli, tak pojď sem a vzal takovou malou holku a vyfotili s náma. A my jsme vypadali jako šťastná rodinka.
3: Já jsem také kamarádila s jeho manželkou Blankou a my jsme občas chodili, protože jsme chtěli hubnout, tak jsme chodili na takové hubnoucí cvičení a rozkošné bylo, že vždycky v té recepci se nás samozřejmě ptali na jméno, takže já jsem říkala, a paní Saskia Hrubešová a Blanka Burešová, že? A takhle si nás prostě často pletli, ale dokonce i do dneška mi někdy říkají paní Hrubešová, což je pikantní.
0: Přátelé, my využíváme této možnosti. Burešová, Hrubeš, bývalí kolegové.
4: Ten sad pohádkový.

Já jsem ho především obdivovala pro jeho zanícenost. Já bych řekla přímo posedlost pro práci, která ho bavila. Když totiž Eda něco dělal, tak to vždycky dělal s plným nasazením.

Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy Eduard Hrubeš podle Saskie Burešové. Autorsky připravila Kateřina Kubalová.

0: Historie českého zločinu na dvojce. Kdo zabil starší ženu den před podepsáním závěti?
1: Odsouzená za to byla snacha oběti, ale soud byl až letos na jaře.
2: Počkej, po 14 letech?
1: Jo, vždyť říkám, že je to divný.
3: A podivné byly i další okolnosti.
4: Takže kdy přijeli na místo činu četníci?
1: Je to neuvěřitelný, ale až druhý den dopoledne.
4: Tím pádem stopy v háji.
0: Krvavé kladivo. Premiérový díl Historie českého zločinu.
3: V neděli po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
6: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
5: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
6: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
5: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: A teď už tedy stopy, fakta, tajemství. Seriál, který vstoupil do našich domovů, milovaný, často reprízovaný, tak právě to jsou četnické humoresky. Čím jsou výjimečné? Mimo jiné tím, že jsou založeny na příbězích, které se opravdu staly. Že tu vystupují postavy, které skutečně existovaly. Vydejme se teď po stopách dramatického příběhu, jehož hlavními aktéry se stali jeden mladý četnický strážmistr a jeho pes. Pes obětavý a věrný. Věrný až za hrob.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
1: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
2: Stateční pes Arko, aneb pravdivý příběh z četnických humoresek.
3: Velký žulový balvan a na něm oválný bronzový reliéf. Reliéf psa, německého ovčáka. Na desce čtu: na paměť věrných služeb psa Arka, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově 2.8.1931. Tehdy v 31. roce bylo Arkovi 7 let a byl, jak se říká, v té nejlepší formě. Čím se vysloužil tuhle poctu, byť poctu posmrtnou? Co předcházelo tomu, že se Arko stal před obrazem tohoto

0: Většina už má jasno. Četnické humoresky. Nezaměnitelná hudba Ivana Kurce. Televizní seriál a příběh z prostředí brněnské četnické pátrací stanice natočené režiséry Antonínem Moskalíkem a Pavlínou Moskalíkovou. Právě vrcholí 9. díl. Jeho název Svatba.
1: Pátek má Koníček rozlučku, sobota je svatba a hned po ní odjedeme na 5 dní na svatební cestu do Prahy.
2: Andělko, když vás tak poslouchám, s jakou rozkoší o té veselce mluvíte, tak by se hned taky oženil.
3: Ale hned by tě museli zase rozvést, než to načení pomine.
2: Třeba ta veselka je opravdu romantická záležitost.
0: Místo děje, společná jídelna četnické pátrací stanice. Kuchařka Andělka Oldířová, tedy Andrea Elznerová, roznáší jídlo. Četníci Jan Turko a Karel Arazím v podání Stanislava Zindulky a Tomáše Trpra se vzájemně dobírají. Veselou scénu doplňuje psovod Toníček, tedy Antonín Šebestík, stvárněný Pavlem Douckem. Toníček i Andělka se nemohou dočkat svatby. Koho by napadlo, že se schyluje k tragédii. Otázka není z ní. Může mít pes Arko, o kterém již víme, že mu byl postaven pomník, něco společného s právě se odvíjajícím příběhem četnických humoresek? Přečtěme si nyní ukázku z knihy Četnické pátrací stanice.
4: Aktér skutečného příběhu, ke kterému došlo v létě roku 1931 na Plzeňsku, se jmenoval Alois Tauber. Narodil se v roce 1904 a pocházel z Potvorova u Kralovic. Poté, co vychodil dvě třídy obecné a dvě třídy pokračovací školy, vyučil se zámečníkem. V roce 1927 ve věku 23 let byl přijat do četnického sboru coby četník na zkoušku. Nejprve měl ve vojsku dosaženou hodnost četaře a záhy byl vzhledem k velmi dobrým výsledkům povýšen na závodčího. Po absolvování nástupní školy byl zařazen jako jediný podřízený četník na četnickou stanici Hvozd v politickém okrese Kralovice. Po roční službě na zkoušku byl převeden do definitivního stavu a povýšen na strážmistra. V roce 1929 byl přemístěn na četnickou stanici Cebiv v politickém okrese Planá. V roce 1930 požádal o přidělení služebního psa a byl vyslán do kurzu pro výcvik vůdců služebních psů v Pišelích u Benešova.
0: Knihu, ze které jsme citovali, napsal, stejně jako celou řadu dalších pozoruhodných knih z prostředí československého prvorepublikového četnictva, doktor Michal Dlouhý. A byl to právě Michal Dlouhý, dnes mimo jiné pracovník Muzea police České republiky, který coby autor námětu a později poradce stál u zrodu zmíněného televizního seriálu Četnické humoresky. Přičemž ovšem historií československého četnictva se začal zabývat už před desítkami let v době studia na dnešní policejní akademii. Na toto téma napsal i svou diplomovou práci. Už tehdy se mu podařilo soustředit obrovské množství jedinečných archivních a jiných dokumentů. V roce 1990 začal coby odborný poradce spolupracovat s tehdejší československou televizí. Například při natáčení seriálu režiséra Dušana Kleina, natočeného podle předlohy Josefa Škvoreckého, Hříchy pro Pátra Noxe.
5: Padlo mě, proč nerehabilitovat ty četníky, protože kromě toho poúnorového předlistopadového režimu se na nich podepsal, jak tvrdím, i národní umělec Jaroslav Marván, za prvé, jak úžasně stvárnil velitele putinských četníků, strážmistra Flanderku, který říkal, že kriminalistika záleží na vlídnosti a chytrosti a tak podobně. No a samozřejmě říční lidi města Pražského. A naprostá většina lidí si říkala, jo, četníci to byli ty zlí, kteří pili, mlátili lidi, stříleli do dělníků a kolaborovali, ale to ta policie, to bylo přesně naopak, že ta státní policie žárlila na četnictvo, jak mají propracovaný systém výkonu služby, jsou akceschopní na celém území státu, zejména po roce 28, když byly v sídlech těch 40 krajských soudů zřízeny pátrací stanice.
0: Následně dochází k setkání doktora Michala Dlouhého s režisérem Antonínem Moskalíkem. Píše se rok 1998 a začíná natáčení první řady seriálu. Celkem bude natočeno 39 dílů. Příběh založené na skutečných případech. Na případech mistrně kombinujících dobovou detektivku s komedií. Autentické jsou postavy, které v seriálu vystupují, včetně služebního psa jménem Arko. Služebního psa, jemuž je věnován pomník, o kterém byla řeč v úvodu. Připomenu jen, že ve filmu se nejmenuje Arko, ale Argo. V té souvislosti člověka napadne, jak to vlastně bylo s využitím služebních psů u našeho četnictva a kdo byl prvním otcem myšlenky využít služební psy.
6: Byl to velitel četnického oddělení nakladně, nadporučík později rytmistr Theodor Rother, o kterém píše i Jaroslav Hašek Švejkovi, protože Rother byl zájemce o tu kriminalistiku, o tu pátrací službu. V sárském Saarbrückenu navštívil středisko pro výcvik tamních policejních psů. Potom ve Fuchsově Psinci si pořídil párek psů, vlk a vlčka. Byli to němečtí ovčáci, asi ne zrovna valné kvality, prostě, ale byli to pejsci, které on začal cvičit, však taky Hašek píše při osudech dobrého vojáka Švejka, že kladensk se tuláci vyhýbají, neboť je tam nějaký pan Rother, který s četnickými policejními psy tam honí tuláky a pokud ten tulák je ochoten dělat mu figuranta, tak mu dovolí se tam hauzírovat po rajonu a dal mu ještě pár drobných a přilepšenou. A Theodor Rother vlastně zvrátil ten výslovný zákaz používání psů ve službě, protože předvedl té četnické správě, že ti psi mají své schopnosti, dovednosti. Poté byl přemístěn do Písku, kde v roce 1915 založil první četnický psinec v našem území, takže se začaly školit psy, kteří byli přidělováni na četnické stanice na celém území Čech a Moravy a Slezska.
0: V roce 1925 vzniká v Píšelích u Benešova Ústav pro chov a výcvik služebních psů. Jde o klíčové četnické středisko tohoto druhu. Vraťme se ale zpět k příběhu policejního psa jménem Arko. Vraťme se k jednomu z hrdinů četnických humoresek. A vrátíme se k psovodu, který se těšil na svatbu s kuchařkou Andělkou Toničkovi, tedy Antoninu Šebestíkovi. Jak už víme, Toničkým předobrazem byl Alois Tauber. A víme také, že se svým psem Arkem začal, bylo to v roce 1930, výcvik v Píšelích. Doktor Michal Dlouhý v knize Četnické pátrací stanice zveřejnil i vzpomínku pamětníka majora Josefa Povondry, jednoho ze zakladatelů četnické pátrací služby. Ten napsal:
7: Poznal jsem strážmistra Taubra, když na jaře 1930 přišel do Píšel s přiděleným mu služebním psem do výcviku. Vysoký, štíhlý, vždy v pečlivém ústroji, mírný, ke kamarádům družný, ve společnosti příjemný a veselý, vzorného chování, služebních povinností přísně dbalý a je přesně vždy plnící. Toť byl strážmistr Tauber, jak jsem jej poznal.
0: Ve zmíněné knize objevíme i několik fotografií strážmistra Aloise Taubra. Tmavovlasý muž s vestrýma očima, s tváří filmového herce. Jak se v knize ještě dočteme, v Píšelích absolvoval i se svým 7letým psem Arkem, německým ovčákem, 12-týdenní kurz. A poté je i se svým 4letým kamarádem zařazen k četnické pátračce. Doktor Michal Dlouhý v souvislosti s psovodem Taubrem alias Toničkem připomíná i jeden zajímavý detail.
6: Byl to vůdce služebního psa, strážmistr Alois Tauber, vůdce služebního psa pátrací stanice v Plzni. Tehdy skutečně až do okupace se říkalo důsledně vůdce služebního psa, což po vzniku protektorátu by se to přestalo používat a všude na těch tiskopisech, kde byl do té doby vůdce, se to začernilo a psalo se psovod. Jo. Takže to je jedna taková zajímavost.
7: Pátrání po dramatických osudech policejního psa Arka a jeho psovoda, jejich společná tragédie inspirovala tvůrce slavných četnických humoresek, pokračuje.

0: Osud 27-letého Aloise Taubera se začal naplňovat v létě 1931. V deváté epizodě seriálu Četnické humoresky vrcholí, jak už víme, přípravy na svatbu kuchařky Andělky Uhlířové a strážmistra Antonína Tonička Šebestíka, který má na starosti služebního vlčáka jménem Argo. V té době okolí Brna terorizuje nebezpečný vrah Bouzek. A právě v této době se četníci chystají na Toničkovu rozlučku se Svobodou.
1: Na našeho Tonička, který bude zítra touhle dobou už pod čepce.
2: Neboli pod pantoflem.
3: Toho se, pánové, nedočkáte. Dicinky stejné.
2: No, to znám.

0: Jenomže skutečný Toníček, tedy Alois Taubr, ale žádnou takovou rotučku bohužel neprožil. Osud mu ji nedopřál. To i přesto, že i on měl životní lásku, se kterou plánoval svatbu. Jak mi o tom vyprávěl doktor Michal Dlouhý.
1: Kdo nastupoval k četnictvu, musel být svobodný nebo bezdětný vdovec a mohl se ženit pouze, pokud odsloužil 4 roky u četnictva, což Alois Taubr už v podstatě měl, a nebo pokud dosáhl 30 let věku. Jemu v té době bylo 27 let, měl svoji milou, která se měla Mařenka Feníčková, a ona pocházela z nějaké asi selské rodiny a zranila se při domácích pracích a na základě otravy krve v několika dnech zemřela. Samozřejmě tomu četníkovi se zhroutil celý svět a v tomhle rozpoložení byl velen do zákroku, z kterého se už nevrátil.
0: V epizodě Četnický humoresek Svatba jsme svědky toho, jak vrak Bouzek přepadne stanici. Následně zraní 2 četníky. Poté prchá na rodinný statek, kde se zabarikáduje. Jako rukojemí drží 2 děti. Konkrétní příběh popisuje doktor Michal Dlouhý ve své již citované knize Četnické pátrací stanice.
2: Dne 1. srpna 1931 spáchal Josef Kondr, 21 let starý syn rolníka a vyučený elektromontér z Koterova, vražedný útok na veliteli Četnické stanice ve Starém Plzenci vrchním strážmistru Václavu Hrabačkovi. Jen díky selhání Kondrova Browningu nedošlo k dokonání vraždy. Poté pachatel uprchl na svém motocyklu do Koterova do statku svých rodičů v čísle popisném 3, kde motocykl odkázal svému bratrovi, vyhnal všechny osoby ze stavení, zabarikádoval se na půdě. Vrah Buzek v podání Davida Matáska vyhrožuje.
3: Já to všechno zapálím! A sebe taky!
4: Napřed nechte ty lidi vyjít!
3: Zapálím je zaživa na škvarek!
4: Musíme dostat ven, než tam všichni uhoří.
3: Tak mě kryjte, otevřu závodu a pomůžeme jim ven, já jdu.
0: Dům hoří. Uprostřed střelby běží Toníček pro ohrožené děti. Zachrání je. Zároveň padnou další výstřely. Antonín Šebestík je smrtelně zraněn. Kulka zasane také psa Arga, který svému pánu běží na pomoc. Karel Arazím pak vrhá Bouzka, svou zbraní spacifikuje. Útočník je na místě mrtev. Mrtev je ale i Toníček. Na místo dorazí Andělka. V slzách se zhroutí. A jaký byl příběh smrti skutečného psovoda Aloise Taubra? Opět hovoří doktor Michal Dlouhý.
1: Samozřejmě bylo tam soustředěné četnictvo z širokého okolí, včetně četnické pátrací stanice Plzni s tím služebním psem Arkem, a ta usedlost byla oklíčena, probíhalo tam vlastně zjišťování, v které části on se nachází, a aby tohle to bylo upřesněno, tak velitel toho zásahu, což byl tamní okresní četnický velitel, nařídil tomu vůdci služebního psa, ať vyšle psa, aby lokalizoval přesné místo, kde se ten Josef Kondr ukrývá. Mimochodem o tom Kondrovi se tradovalo, že byl velmi dobrý střelec, že byl schopen vyhodit menci a bohu ji zasáhnout a tak dále. Otázka, co je na tom pravdy, ale byl to skutečně místní vývrhel a rváč. Několikrát trestaný i snad stáhnul ruku na svého otce a tak dále. No a poté, co byl Arko vyslán vlastně na tu půdu, tak se ozvaly výstřely a byl postřelen jak pes Argo, tak i ten Alois Taubr. Pes utekl nedaleko na náves, kde tedy skonal, a Alois Taubr padl a vlastně to jeho tělo leželo ještě několik hodin na hraně takového chodníka a tam bylo hnojniště a trvalo několik hodin, než ti jeho kolegové spacifikovali toho pachatele, aby se mohli ke svému usmrcenému druhovi dostat.
0: Argo přišel o život ve chvíli, kdy se vydal za svým mrtvým pánem, který ležel bezvládný před stavením. Pro šíleného střelce byl v té chvíli snadným cílem. Pokračuje doktor Michal Dlouhý.
1: Já když jsem četl ten scénář, jak to pojala Pavlína Moskalíková, že to byl Toníček, který zemřel den před svatbou a tak dále, tak mi šly slzy do očí a volám panu režisérovi a říkám, prosím vás, tohle to je opravdu jako síla, nechat Toníčka zemřít den před svatbou a tak. A on mi odvětil, Michale, tomu nerozumíte, tomu se říká dramatický oblouk, to takhle musí být. Já jsem říkal, no dobře. Samozřejmě všichni nám spívali, jedinou omluvu, kterou jsme měli, bylo vysvětlení, že ve skutečnosti zemřeli pejsek, my jsme Arga nechali pouze zranit a nechat ho přežít. Ono někde se uvádí Arko, někde Argo, takže my jsme v seriálu použili Argo.
0: Michal Dlouhý objevil na hřbitově, ve starém Plzenci je hrob, v němž nešťastný strážmistr Alois Taubr alias filmový Toniček odpočívá. V knize Četnické pátrací stanice můžeme číst.
2: V pravé části hrobky, u níž se bohužel nedochovala fotografie, je dnes již těžko zřetelný text. Mařenka Cheníčková, narozená 30.7.1911, zemřela 8.6.1931 a slova nashledanou. Zemřela tedy ve věku nedožitých 20 let. V levé části hrobky je nám již dobře známá fotografie četníka Taubra a opět těžko zřetelný text. Alois Taubr, četnický strážmistr, narozen 2.6.1904, zemřel 2.8.1931 a nápis skonal tragickou smrtí při výkonu služebních povinností.
0: Příběh zabitého strážmistra Aloise Taubra a jeho věrného psa zaujali tehdejší tisk. V knize Četnické pátrací stanice najdeme i tuto novinovou zprávu.
2: Byl to pohřeb velkolepý a dojímavý. K němuž se sjelo několik set četníků jako čestná deputace a mnoho vynikajících smutečných hostí. V zastoupení zemského četnického velitele dostavil se mimo jiné plukovník Holna, dále velitel 2. pěší divize generál Klecanda a jiní. Po církevních obřadech odjel smutečný průvod na plzeneckých hřbitov, kde byly tělesné ostatky zavražděného strážmistra Taubra uloženy za zvuků státní hymny do společného hrobu, v němž odpočívá jeho nedávno zesnulá snoubenka. Zemřelému strážmistru Taubrovi dostalo se vojenských poct, při níž asistovala čestná rota pěšího pluku číslo 18 a plukovní hudba.
0: Dobový novinář ještě podotýká, že stejného dne, rovněž na plzeneckém hřbitově, odehrál se pohřeb strážmistra a vraha Josefa Kondra.
2: Účastnilo se ho jen 10 osob. Zdrcený otec vrahů v přítomen nebyl. Josef Kondr byl pochován na naléhání jedné z tet do rodinné hrobky, ač otec se tomu vzpíral.
0: Veřejnost nezapomněla ani na věrného psího hrdinu Arka. Jak v citované knize uvádí, jak ji v rozhovoru připomíná doktor Michal Dlouhý, bylo rozhodnuto postavit Arkovi pomník. Ten byl posléze odhalen ve výcvikovém středisku v Pišelích. Bylo to 5. listopadu 1932.
1: Víme, že je to jediný pomník psu, který zahynul ve službě. Samozřejmě víme o několika hrobech psů, což je dneska poměrně běžná záležitost u těch zvířecích miláčků, ale toto je skutečně pomník hrdinovi, který zemřel při plnění služebních úkolů. V uvozovkách je tam napsáno poděkování člověka zvířeti za jeho pomoc ve službě. A ještě je tam jedna zajímavá okolnost, a to ta, že ten pomník zbudoval spolek pro chov policejních a ušlechtilých psů a já jsem nalezl v časopise PES výzvu čtenářů, aby každý uhradil 5 korun, protože nějakým způsobem přesáhli rozpočet a dostali se do záporných čísel, takže aby vyrovnali svoji platební bilanci, tak vyzývali čtenáře časopisu, ať přispěje na tuto věc částkou 5 korun.
0: Pomník pak další roky stál v zahradě Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva. Později byl památník přemístěn do výcvikového střediska služebních psů v Bíchorách u Kolína. Až posléze, v roce 2013, našel své místo na zahradě Pražského muzea policie České republiky. A tady o návštěvníci mohou spatřit dodnes. Na pomníku můžeme číst.
2: Na paměť věrných služeb psa Arga, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově dne 2.8.1931. Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavili Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat.
0: Leckou možná ještě napadne, jak to bylo s psím hercem, který v četnických humoreskách představoval právě Arga. Jmenoval se Urx a vycvičil ho František Radkovič z Lohovce na Břeclavsku. Urx se bohužel konce natáčení seriálu nedočkal.
1: On dostal rakovinu, takže ten pejsek musel být utracený a potom ho hráli dva, jo, protože každý ten pejsek je něco jiného a ona je legrace, protože ten pes je naučený, že má vypracovat tu stopu, tak on ji prostě vypracuje, ale problém je při filmování, protože tam se to dělá, jo, na nečisto, první ostrá, druhá ostrá, třetí ostrá, pak se toho pan režisér vybere a ten pes nedokáže pochopit, když tu stopu vypracoval dobře, proč ji má dělat po druhý, nedej bože po třetí, takže ono s těma hercema je problém a kdo se by znal v pejscích, tak ví, že ten Argo jednou má ten čumák takový šedivější a každý ten pejsek uměl něco trošičku jiného. Takže skutečně v té první řadě to byl pes Urt a v těch dalších to byli dva, kteří se prostě dublovali.
0: Strážmistra psovod Alois Taubr a jeho věrný pes Argo. Poctivý v životě, poctivý ve službě. Vždy ochotni pomoci druhým. Jejich osud byl ještě tragičtější než osud hrdinu z četnických

Přesto ale právě díky tomuto seriálu opět po letech zapomnění ožili. Ožili díky seriálu, který se sám o sobě stal velkým pomníkem. Pomníkem odhodlanosti, zodpovědnosti, statečnosti, tedy toho nejlepšího, co v drtivé většině charakterizovalo příslušníky četnických pátracích stanic.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tak to bylo další vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Autorem byl Stanislav Motl, dramaturgyní Magdalena Šorelová. Dále spolupracovali Tomáš Kzelhofer, Libor Vacek a Petr Šplíchal. No a ještě připomínáme, přátelé, že už za pár minut tady bude Václav Kopta a jeho Zlaté časy.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
4: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspolky vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev, holky v ní byly tenkrát hezčí, měli kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, no a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani citát. Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit si ji. Abraham Lincoln.
5: Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

Jackie Wilson a Ella Fitzgerald, to je dvojice interpretů, která se postarala o hudební rozjezd dnešních zlatých časů. Přátelé, vy, kteří tento pořad posloucháte dlouhodobě a pravidelně, víte, že můj vztah k vám, k posluchačům, je z velké části založen na jakési míře důvěry a schopnosti pochopit i mé citlivé příběhy, které se někdy dotýkají chodu mé rodiny, někdy mého osobního života. A ta upřímnost, se kterou vám sděluji v podstatě vše, co mě za ten týden, kdy jsme se neslyšeli, potkalo, tak snad i to je takovým důkazem toho, že to přátelství, které jsme mezi sebou navázali, unese opravdu hodně. Já na to budu spoléhat i teď, kdy se vám chystám odvyprávět takovou nedávnou příhodu, která nastala nebo začala se odvíjet v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že jsem onoho osudného dne musel udělat nějakou velice zásadní dietní chybu. No a když se nedaří, tak všichni dobře ze zkušenosti víme, že tyto velice, řekl bych, citlivé záležitosti nastávají v ten nejméně vhodný okamžik. Venčil jsem naši Báru, dvouletého labradora, a pravděpodobně tak okolo 3 kilometrů ve vzdálenosti od domova přišel ten první dramatický poriv, často se to přirovnává k takové té první slabší seismické vlně před velkým zemětřesením. Studený pot, říká se tomu hliněné nohy, a člověk ví, že musel ten den do sebe vpravit něco, co prostě vašemu zažívacímu traktu neudělalo úplně dobře. Zákon schválnosti praví, že ta hlavní vlna, ten úder, řekněme, nebo nazvěme to třeba tsunami, přichází v ten nejméně vhodný okamžik, pokud možno co nejdál od domova. Pochopitelně, že to se stalo. Jak už jsem říkal, zhruba 3 kilometry od našeho domu, ve stráni, která spadá hluboko do Šáreckého údolí na takové kozí stezce, se odehrál ten velice citlivý okamžik pro každého dospělého muže. Situace velice nepříjemná, ale pak už je jasné, že to řešení je pouze jedno jediné, a ruku na srdce, komu z nás se něco podobného někdy v životě nestalo. Zajímavé na tom je, že teprve když tu situaci pod tlakem okolností řešíte, uvědomíte si, jak jste si neuvěřitelně blízko s vaším čtyřnohým přítelem. Ten upřený pohled z očí do očí, zrovna v situaci, kdy tu citlivou záležitost řešíte, tak když se vám ten labrador podívá takhle hodně zblízka do očí, vy se nemůžete bránit, jenom se snažíte jí jaksi udržet v dostatečně civilizované vzdálenosti. Všechno je marné, ten pes chce být u vás, chce tu situaci řešit s vámi, chce vám pomoct. Ostatně nastalo něco, co ona, jako naše Bára, zná velice důvěrně celý svůj život. Přece my na procházkách jsme velice často těchto situací účastní, akorát že v opačném gardu. No, nebudu zacházet do detailu, situaci jsem vyřešil a po velice namáhavém výstupu směrem k našemu domovu jsem téměř u branky našeho domu zjistil, že jsem během, řekněme, řešení tohoto problému ztratil svůj nový mobilní telefon. On byl vypnutý, takže situace byla velice komplikovaná. Následoval dlouhý sestup zpátky do toho Šáreckého údolí a já jsem si znovu uvědomil, jak je důležité, že labradoři skutečně mají velice dobře vyvinutý čich, takže ona našla ten můj mobil, pravděpodobně i s pomocí jiných stop, které se uložily v její hlavě, a ten instinkt jí dovedl až k tomu telefonu. I to se vyřešilo, ovšem ten návrat v takovém už skoro letním horku tou prudkou strání, ten už byl lehce infarktózní. Nicméně domova jsem se dočkal a teprve v klidu a přítmí našeho obývacího pokoje jsem si znovu celou situaci přehrál a uvědomil jsem si, jak je neuvěřitelně důležité navázat takto důvěrný vztah s našimi čtyřnohými přáteli, protože potom teprve se dá řešit v té vzájemné symbioze a spolupráci i takto, řekněme, velice citlivá záležitost. Ještě jednou se omlouvám za tu upřímnost, se kterou vám občas musím sdělit i příběhy, které jsou hodně osobní, ale věděl jsem a věřím pevně tomu, že vy, pravidelní posluchači tohoto pořadu, unesete i podobné historky. Pojďme se odreagovat, k tomu vždy slouží pěkná písnička. Proto je tu Pavel Bartoň a píseň Má tě rád. Posloucháte Zlaté časy.

Teď bych se velice rád vrátil ještě k naší cestě po Skotsku. Mnohokrát jsem ve Zlatých časech hovořil o tom, že jsem velikým obdivovatelem všeho, co nějak souvisí s anglickou královskou rodinou, a mně se podařilo zjistit úplnou náhodou, že v Edinburgu, který jsme navštívili, kotví slavná královská jachta jménem Británie a že je možnost ji navštívit. Je to takové plovoucí muzeum. Mně se úplně rozbušilo srdce v okamžiku, kdy jsem zjistil, že jsme ten den schopni tu návštěvu zvládnout. Ani jsem nemusel moc přemlouvat mé tři dámy, které mě doprovázely, tedy manželku a naše dcery. A po velmi krátké jízdě taxíkem, což tedy je zajímavé, že ten taxík vás většinou vyjde levněji než jízda třeba městskou dopravou, jsme se dostali až do areálu, kde kotví tato nádherná, téměř 130 metrů dlouhá královská jachta s názvem Británia. A já jsem byl zcela uchvácen, protože domníval jsem se, že si ji prohlídneme třeba jenom z nějakého můstku, vyfotíme se a pomažeme pryč. Kdepak, je to plovoucí muzeum a ta míra otevřenosti, se kterou královská rodina umožňuje návštěvníkům, aby nahlédli do soukromí tohoto paláce na vlnách, mě úplně ohromila, protože já jsem o té lodi věděl jenom základní fakta, že třeba byla vyrobena, myslím, že v roce 1953, ale teprve tam v tom muzeu jsem si uvědomil, co všechno ta loď má za sebou. Vezměte si, že byla ve službě od roku 1954 až do roku 1997. Pravidelně na ní sloužilo přes 200 námořníků a navštívila více jak 135 zemí a celkem to bylo přes 600 přístavů, kde tahle majestátní kombinace vojenské lodi, reprezentativního paláce a vlastně takového soukromého rodinného útočiště, kde všude kotvila. Mimochodem, královna Alžběta a také princ Filip, oni hodně se podíleli osobně, bych řekl, na tom, jak bude loď vybavena, na tom dekoru, na věcech, které souvisely i s tou reprezentativní částí této lodi, protože na té lodi se konaly velké recepce, návštěvy, řekněme, amerických prezidentů. Winston Churchill, kterého jsem viděl na mnoha fotografiích, také poctil svou návštěvou toto nádherné plavidlo a řada dalších světových státníků a také se tam odehrávaly královské líbánky. Velice slavná byla cesta například Charlese a Diany. To o tom existuje celá spousta nejenom bulvárních fotografií a filmových záznamů. Já jsem byl uchvácen i tím technickým zázemím, totiž to muzeum vám umožní si doslova prolézt úplně kompletně všechny paluby, všechny kajuty, pustili nás dokonce k tomu, abychom nahlédli i do soukromých prostor jak královny, tak i prince Filipa, a to už pro mě bylo opravdu naprosto zásadní. Já jsem byl, dá se říci, uchvácen, protože i ta technická složka této lodi, to podpalubí, strojovna, no pro nás, pro milovníky techniky, to byl veliký svátek. A ta loď je protchnutá i takovou zvláštní emocí, protože královna ji milovala. Bylo to jedno z mála prostředí, kde se cítila skutečně bezpečně a ctila ho jako své soukromí. A také, když jsem viděl záběry z roku 1997, kdy královna se loučí s touto jachtou, na které strávila tolik času, tak se objevily v královněných očích slzy. A to už je hodně, hodně ojedinělé. No a takovou krásnou tečkou byla návštěva restaurace, která se nachází na jedné z palub. A vedle nás u stolku seděl mladý muž, neuvěřitelně výrazného vzezření, měl nádherně vyleštěné kožené holinky, na rukou dva velké zlaté prsteny, velmi pěstěný vous s takovým dotenka stočeným knírkem, skoro jak Salvátor Dali. A bylo vidět, že veškeré vybavení, včetně tašky, která byla u jeho nohou, všechno bylo určitě ručně vyrobené. A tento mladý muž, který si tolik dával záležet na tom, jak vypadá, co má na sobě a co všechno jeho postava vyzařuje, se mi vryl do paměti jako takový symbol toho britského konzervatismu, toho vztahu k tradici. Tento mladý muž jako by chtěl udržet kontinuitu vztahu s královskou rodinou, užíval si to,
pil svůj odpolední čaj s mlékem, díval se do dály, tam na moře, někam, kudy Británia odplouvala na ty dlouhé a nekonečné plavby po celém světě. A myslím si, že to byl jeho pravidelný rituál a mě ta jeho přítomnost velmi potěšila, protože mám podobné sklony ke konzervativnímu vnímání našeho života a já tu vzpomínku na něj chci zakončit písní, kterou bych tomuto mladému ctiteli britské královské tradice chtěl věnovat. Bude to kapela The Chiffons. Stále posloucháte Zlaté časy.

Velice často ve zlatých časech zmiňuji nádhernou vesničku, která se jmenuje Evaň, je kousek od Libochovic a část naší rodiny, tedy té koptovské větve, pochází právě z této malebné vesničky, jak už jsem říkal, zvané Evaň. A dříve, ještě než byla postavena a vybudována cesta, po které jezdí automobily, autobusy, tak se chodilo takzvaně po staré Evaňské mezi obcí Poplze a Evaní. Vedla taková kamenitá pěšina. Byl to poměrně náročný výstup a já si vybavuji, že naposledy jsem po staré Evaňské cestě šel někdy v roce 1987, bych to typoval, a celá rodina jsme tehdy stoupali z Libochovic na Evaň ke kamarádům, kteří nás pozvali na oběd, a byla to taková veliká rodinná výprava a trochu mi vždycky zatrne, když si vzpomenu, protože přímo na úrovni tehdy dosti už rozpadlé kapličky Panny Marie Pomocné, která tam stávala, se udělalo mému tatínkovi poněkud zle, protože on vždycky byl za hrdinu a i tenkrát nesl na ramenou mého malého synovce, tehdy tuším tak dvouletého, tříletého Emilka. A i když jsme otce přemlouvali k tomu, že je letní vedro a že to není dobrý nápad, tak jsme poprvé zaregistrovali, že na tom možná zdravotně nebude úplně nejlépe. Bohužel za docela krátký čas nás opustil při skutečném tedy infarktu navždy. Možná, že tohle bylo takové první varování a všichni jsme to možná měli brát víc vážně, zejména náš otec. Nestalo se tak a tak nás bohužel velmi předčasně opustil. A právě u téhle kapličky se takovéto drobné zdravotní zakolísání odehrálo. Proč to celé vyprávím? Mám tady před sebou pozvánku na slavnostní vysvěcení nebo znovu vysvěcení kaple Panny Marie Pomocné právě na té staré Evaňské cestě. Došlo k tomu tak, že před nějakými možná 2-3 lety mě paní Haladová ze spolku kapličkáři oslovila, jestli bych se nestal patronem právě akce, která pořádá veřejnou sbírku. No a z těch utržených peněz se podařilo tu kapličku zrekonstruovat září novotou a právě v červnu letos

jako kluk na Evani prožíval. Vzpomenu si i na všechny ty, kteří už bohužel nejsou s námi a nebudou moci být u toho, až se tahle krásná kaplička znovu rozsvítí do kraje Českého středohoří, do kraje mého dětství. Je před námi další hudební číslo dnešních Zlatých časů. Postará se o něj Hanka Buštíková. Ta píseň se jmenuje Spolu.

0: kdo ví.
1: Někdy v roce 1980 jsme v našem domě měli zkušebnu s mou první kapelou, která se jmenovala Dioptrie. Pár spolužáků, kteří měli dostatečně movité rodiče na to, aby jim pořídili nástroje. Tehdy se mnou obývali sklepní místnost zvanou Cochcárna. Měli jsme tam náznak bicí soupravy. Já jsem hrál na otcův nástroj, který se jmenoval klavifon. Ozvučen byl dosti teda příšernou aparaturou, která byla z provenience Německé demokratické republiky, to byla značka Vermona. A měli jsme na repertoáru tři písně. Jednak to byla skladba Hlupák váha od kapely Katapult, Dům u vycházejícího slunce, to hrajou také všechny kapely na celém světě. No a to třetí, to jsme pojmenovali blues. No, myslím, že z blues to nemělo nic společného a tyhle tři odrhovačky jsme trápili sousedy s těmito skladbami celé hodiny, dny a týdny pořád dokola. No a proč to vyprávím? Na kytaru se tehdy pokoušel hrát můj spolužák a kamarád Leoš Dvořák. Leoš byl velmi zarputilý a bylo jasné, že k tomu, aby se jeho hra dala nazvat mistrovskou, k tomu vedla ještě dlouhá cesta. Byli jsme na tom ostatně všichni stejně, ta hudba byla skutečně příšerná a vyprávím o tom proto, že nedávno, když jsme chystali náš koncertní program s kapelou, kterou jsme s Alešem Hámou založili, ta kapela se pracovně jmenuje My jsme vás varovali, tak jsme zkoušeli a zkušebna naše se nachází v areálu bývalé provozovny firmy Maceška, za první republiky slavné jméno, velkouzenář. No a stopy jeho podnikatelské činnosti, ten dům nebo celý ten

areál nese dodnes. Má to neuvěřitelné kouzlo, je to autentická budova z první republiky, plná tajemných zákoutí, pravděpodobně různých udíren a podobně. Zkrátka velkouzenář Maceška, tak si to představte. A je tam snad nějakých 100 zkušeben. V každé místnosti zkouší jiná kapela. Ty chodby jsou si neuvěřitelně podobné. Stalo se mi snad už 3x, že jsem se po krátké pauze vracel do naší zkušebny a ocitl jsem se úplně v jiném žánru, v jiné kapele. Byly to velmi úsměvné příhody, ale nakonec už jsem se naučil tu cestu do naší zkušebny. A při jednom takovém návratu v chodbách této bývalé Maceškovy provozovny jsme se z oči v oči, aby jsem tak povedal, setkali s mužem, kterému pravda přibylo hodně let, tak jako mě i kyl, ale ta jiskra v oku zůstala pořád stejná. Přátelé, byl to můj první kytarista Leoš Dvořák. Na mou duši, my jsme se od té doby, od toho roku, řekněme 1979 či 80, my jsme se už neviděli a potkali jsme se až teď po těch letech. A co se stalo tou červenou nití, tím pojítkem našeho příběhu, je ta muzika, kterou pokoušíme pořád a moc jsme se tomu nasmáli, že vlastně celý život jsme se neviděli. A tu pauzu jsme přerušili tím, že jsme se setkali v prostředí, ve kterém jsme se tehdy rozcházeli. A to tedy ve zkušebně hudební, Leoš s kytarou na krku a já u kláves. Už je nám oběma přes 60 a tu můzu hudební pokoušíme dodnes. Nevzdáváme to, myslím, že ani jeden z nás neumí noty, ale to nám nebrání v tom, aby jsme i po 60 se pokoušeli o to hrát dál, protože muzika je zkrátka naší srdeční záležitostí. Tak Leoši, já z toho mám velkou radost, že jsme se setkali a třeba je to taková první vlaštovka či náznak toho, že jednoho dne se ta slavná hanspalská kapela Dioptrie vrátí na pódia. Určitě si vzpomeneš na náš první skandální koncert v Sokolovně u nás na Hanspalce. No a kdo ví, třeba dobudeme i světové žebříčky. Já vím, je to hloupost, ale pokoušet se o to budeme dál. Jsme tady v hudebním pořadu, tak se sluší, aby jsme si pustili další skladbu. Marta Rees and the Vandellas. Stále posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka, pořad Zlaté časy.

0: Zmiňovaný kamarád Leoš, dávný přítel a kytarista mé první kapely Dioptrie, je také uznávaným odborníkem v oblasti IT, umělé inteligence, velice úspěšným podnikatelem. Jehož firma se podílí také na vývoji autonomních vozidel, těch systémů, které jednou a prý už velice brzy budou za nás řídit naše auta. Já si to ani nedovedu představit, je to dosti šílená představa, upřímně řečeno, že sedám do svého vozu, připoutám se, naprogramuji svou jízdu třeba do Brna a už se o nic nestarám. Auto si žije svým vlastním životem a veze mě někam za podmínek, které nijak nemůžu ovlivnit. Nelíbí se mi to, protože možná je to tím, že jsem kdysi dávno před nějakými 30 lety vlastnil takovou předzvěst autonomního vozidla, tedy auta, které si žije svým vlastním životem. Byla to Škodovka, Stovka, stoletá zrezivělá příšera, takový přízrak silnic, opravdu nevím, jak je možné, že mě s tím pustili na silnici tenkrát. Ta si tedy uměla žít svým vlastním životem. Vzpomínám si na odpoledne, kdy jsme se vraceli z nějakého koncertu s Jirkou Horálkem, kamarádem a bubeníkem naší kapely Bluesberry. Já jsem řídil, Jiří podřimoval a okolnosti mě svedly do kolejiště. Musel jsem nějaké 2 kilometry v Břevnově jet s tou Škodovkou po kolejích. Bylo to strašné, protože každá ta kolejnice jakoby uchvátila jedno z předních kol, které si začalo žít svým vlastním životem. Levé kolo chtělo být nezávislé na tom pravém a naopak. A tak se chvilku přetahovali, až došlo k tomu, že pravé kolo se urazilo, no a vyrazilo prudce doprava, tím strhlo celý automobil a já, i když jsem křečovitě svíral svůj relí kožený sportovní volant, marná snaha, prostě jsme se zřítili dolů z toho kolejiště, abych tak řekl, no kolo se utrhlo, pokračovalo dál směrem k Bílé hoře, och, jak symbolické, no a vozidlo zůstalo už jako tříkolka a čekali jsme na odtah. To bylo takové první memento toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby si vozidla žila svým vlastním životem. Není to hezká vzpomínka a proto já se budu radovat z každého dne, kdy budu sám ještě rozhodovat o tom, za jakých okolností, kdy a jakou rychlostí pojedu třeba z Prahy do Brna. Teď nám zaspívají a zahrají Minnesängeri a hned po nich Al Martino.
1: Už je 10 hodin, budík, píseň zvoní, balínku vřík. Odřený, já už ani nevím, co je pohlazení, a tak sedám do vlaku, bez motýlka, bez fraku, jen se dívám a nevěřím.

Když se dívám k lidem smutným, rozespátým, marně hledám oči tvé. A ve světle bílé pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

celý život jsem přitahován létajícími modely letadýlek. Mně se moc líbí všechny ty stroje, ať už s motorkem, či jenom s nějakým gumovým pohonem. Vždycky jsem potom toužil, ale díky své nešikovnosti jsem nikdy nedokázal žádný takový model sestavit. A tak mě potěšila reklama na internetu, která ukazovala mladou slečnu, asi to bylo někde v Číně, bych to tak odhadoval, která držela v ruce takový elegantní, lehký házecí model letadla, takového větroně. Ona ho v jednom záběru, to bylo natočené, hodila a tím hangárem se to házedlo neslo velmi elegantně, kroužilo takovým plavným, krásným letem připomínajícím nějakého velkého ptáka. A vrátila se ta hračka, když to tak nazvu, k té slečně po skoro minutovém letu, že to bylo elegantní, krásné, takové jednoduché. A samozřejmě, že jsem si tu pitomost objednal. Už to, jak to bylo zabalené, mi dávalo tušit, že to nebude zrovna kvalitní výrobek. No a pak už to šlo rychle. Našel jsem si vhodné místo, kde jsem se chystal právě prožít tu euforii z toho krásného, dlouhého letu mého nového házedla. Napřáhl jsem ruku, milé letadelko, jsem jakoby odhodil, protože jsem zkušeně jako dítě takhle podobně házel vlaštovky. Myslel jsem si, že to je ten správný pohyb. No, přátelé, nebyl. To házedlo mě okamžitě opustilo, protože místo, aby plavně obkroužilo tu louku, vydalo se směrem nahoru, jakýsi větrný poryv ho vynesl do takové 6-7 metrové výšky, no a okamžitě skončilo ve větvích borovice, která se nacházela nade mnou. Pak následovalo křečovité odpoledne s různými pokusy, jak to letadlo vrátit zpátky na zem. No, nepovedlo se mi to, zůstane tam možná navěky, protože materiál, ze kterého je toto asijské házedlo, no, ten tam bude prostě na věky. Takže pokud strom nebude pokácen, tak toto memento mé naivity a hlouposti tam zůstane. Marná sláva, jediná házedla, která fungovala v mých rukou, to byly ty obyčejné papírové vlaštovky. Já je dokážu sestavit dodnes. Ten model, který jsem se naučil někdy v 10 letech, funguje dodnes. Musím říct, že moje vlaštovky podávají krásné výkony. Umím je upravit i tak, aby létaly buď doprava nebo doleva. Jediné, co už se mi nepoštěstí, budou ty nekonečně krásné a dlouhé odpolední lety mých vlaštovek, když jsme jako kluci chodili házet vlaštovky z Nuselského mostu směrem do údolí. Dneska už je tam zaplať pánbu, tedy ta zábrana, takže už se mi to nepodaří. Ale ty nekonečné minuty, kdy se naše vlaštovky snášely dolů do Nuslí, to je takový obrázek, který už v mé hlavě zůstane jednou provždy. Takže návrat k vlaštovkám hlásí i Václav Kopta, který je průvodcem pořadu, který stále ještě posloucháte na Českém rozhlasu Dvojka. A to jsou Zlaté časy.

0: Právě dospívala Marie Hanzelková za doprovodu kapely Buchaníři. Dnešní díl Zlatých časů je u konce. Poslední skladbu, která se jmenuje Civilizace, nám zaspívá Jan Werich. Doprovodí ho orchestr Karla Vlacha. No a já se na vás budu těšit zase za týden. A jako vždy, přátelé, mějte se rádi, buďte zdraví, opatrujte se a nezapomeňte, že týden co týden jsou pro vás připraveny Zlaté časy na Českém rozhlasu Dvojka. Tak naslyšenou, přátelé.
1: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zasí.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

pracovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají růjničky a z univerzit na tři

0: Medů, z Kordiler až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: Tak to byla repríza pořadu Zlaté časy, repríza z 31. května tohoto roku. Připomínám, že s Václavem Koptou se potkáte na dvojce opět zítra dopoledne, krátce po 10. hodině. Ovšem dnes už za pár minut začíná Četba na pokračování.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný jarní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Kapitán Exner hledá 6 mrtvých a jednoho vraha v příběhu Pastvina zmizelých. U přehradního jezera se ztrácejí lidé. Nemají nic společného, pohlaví, věk ani profesi. Jsou mezi nimi chataři i starousedlíci a mizí v nepravidelných intervalech. Jde skutečně o náhody, nebo k podivné záhadě existuje klíč? Michal Exner a jeho pobočníci Beránek s Vlčkem se vydávají po stopě sofistikovaného zločinu.
6: Noc, když městem kráčím,

ránu se za Michalem Exnerem dostavil podporučík Havelka. V uniformě a s pistolí po boku. Přicházím v zastoupení velitele, soudruhu kapitáne. Velitel je nemocen? Ne, ale na sobotu a neděli, pokud nemá službu, odjíždí za rodinou. Jsme v telefonickém spojení. To je výborné, řekl Exner radostně. Co mi nesete? Velitel má obavy, zda, jestli nepotřebujete pomoc. Nepotřebuju. Velitel se domníval, že by byla dobrá určitá koordinace práce mezi námi a vámi. Michal Exner vážně přikývl. Pokud si vzpomínám, navštívil vás před několika dny podporučík Beránek. Podporučíku Beránkovi jsme poskytli všechny dostupné informace. O tom nepochybuju, pravil Exner žoviálně. Cigaretu? Zápalky máte? Prima. Podporučík si zapálil a nevěděl, jak by dál formuloval skutečnost, že má vztek, protože za jejich zády si najednou někdo začal vyšetřovat docela jako sám. Myslím, že bychom vám mohli být nápomocni při studiu prostředí. Třeba budete potřebovat doprovod. Nebudu. Exner si zamíchal kávu. Prostředí studoval podporučík Beránek, který především zjistil, kde je nejlepší pivo, a já si tady chodím docela hezky sám. Případný pachatel by mi mohl něco udělat? Možná, že by to mohlo dojít až tam. Věříte tedy v případného pachatele? Podporučík pochopil, že nastala příležitost, aby uplatnil své domněnky. Žiju tady už mnoho let a znám zdejší kraj a lidi. A když se podívám na všechna zmizení bez předsudků a bez romantiky, vytáhl z náprsní kapsy pečlivě složený papírek a rozeberu si je, pak mě to vychází úplně jasně. Prima, řekl Exner radostně. A jak? Klanec. Při opilí vyhozen z hospody, pomlátil se pádem ze stráně a spad do řeky. Jak žil, tak skončil. Mnoho utopenců se nenajde. Hned ani později. Prosím, připustil Exner. Ticháčková? Jasný případ selhání srdce ve studené vodě. To, že byla podle výpovědi Ticháčka zdravá, nic neznamená. Nic. Dál. Houšek. Opilý notorik, který zmrzl cestou ke svým rodičům. Jeho tělo nebylo nalezeno, ale nikdo je systematicky nehledal, kdyby bylo možno zahájit znova pátrání ve skutečně širokém měřítku, jsem přesvědčen, že by bylo nalezeno. Homolka? Soudruhu, kapitáne, usmál se podporučík Havelka s výrazem chytrému na pověs. Měl to připraveno. Je za hranicemi. Dobře. Ale musíte přiznat, že pokud jde o Zounovou, je to záhada. Podporučík zvedl obočí. Snad. Ale ona nebyla normální. Zeptejte se, koho chcete, a potvrdí vám, jak přímo trápila své dvě ubohé sestry, jak byla nesnášenlivá k lidem, extrémně zatížená náboženstvím. Bůh ji vzal na nebesa? Podporučík Havelka se zasmál. Vzal to opravdu jako vtip. Spíš by se dalo předpokládat, že se z nadměrného rozčilení docela pomátla a prostě odešla neznámo kam. Někde zahynula nebo byla odvezena do ústavu. Nebo šla pořád dolů a spadla do jezera, řekl Exner. A pokud jde o Rosického, souhlasíte v podstatě s názorem jeho otce, který tvrdí, že se hoch potuluje jako příživník, aby se vyhnul spravedlnosti. Ano. Výborně, pravil Michal Exner spokojeně a dopil kávu. A kdybychom vzali v úvahu, že běží o vraždy, které mohl spáchat jen někdo místní, nebo ten, kdo je s místními poměry obeznámen, kdo by přicházel v úvahu? Nikdo. Jediný násilník byl Klanec. Ten ovšem zmizel první.
možná nejde o náhodu. Někde se skrývá a tropí násilnosti. Havelka se nedůvěřivě usmál. Několik let? Tady? V zalidněném kraji? Exner chtěl poznamenat, že třeba dojíždí z Benešovska, ale raději toho nechal. Znáte Burdu? Zeptal se. Má chatu na Haberně. Podporučík zaváhal. Bohužel, není možné znát každého majitele chaty. Burda má u jistých lidí pověst surovce, řekl Michal Exner. Představte si, že si opatřil vzduchovku a bezohledně střílí špačky. Takže můžeme podezírat, prohlásil Exner s plnou vážností, kromě surovce Klance, ještě dalšího surovce Burdu. Zdálo se, že to Havelkou otřáslo. Ano, pravil, oznámím to veliteli.

0: Chata, k níž Exner zamířil, byla na jednom z nejhezčích míst Haberny. Stála na pokraji srázu k řece s krásným výhledem na krajinu za řekou a jezero. Zahrada se rozprostírala před chatou na jih a bylo zřejmé, že byla pěstována víc než 30 let. Kromě překrásných smrků a jedlí a borovic měla vzrostlý sad a několik pečlivě udržovaných záhonů jahod. Přes vrátka bylo vidět pouze Ríšu, který se stal 14-letým mladíkem. Povaloval se na lehátku a četl. Branka byla otevřená, proto Exner vstoupil. Dobrý den, jsem dobře u ticháčků? Ríša se překvapeně posadil. Hledáte tatínka? Šel k autobusu. Můžu na něj počkat?
1: Jo, pravil mladý muž s roztomilou klackovitostí, odložil knihu a chystal se na půl hodinku nudy.
0: Budete mít návštěvu?
1: Vlastně ani ne.
0: Přijede teta Věra. Sestra maminky?
1: Ne.
0: Tatínka?
1: Ne,
0: odpověděl Ríša a bylo vidět, že má zvědavého chlapíka pokrk. Sestřenice?
1: Ne, to ne.
0: Aha, Exner se usmál. Očekáváš, že si tatínek tetu Věru vezme?
1: Je s ní rozumná řeč?
0: Je s ní dost legrace. Umí blbnout jako malá holka, uřekl se Ríša. Kolik je jí?
1: 26.
0: Exner se uvelebil na druhé lehátko. Máte pěknou zahradu.
1: Dá to práci, řekl Ríša moudře. Já pečuju o jahody, ale Sabina jich zbaští kopec, jako tetina dcera.
0: Vídáš se s maminkou?
1: Ne, ona umřela, totiž ztratila se.
0: Něco jsem slyšel, lhal drze Exner. Vzpomínáš si na ní?
1: Byla dost přísná, odpověděl Ríša dost vyhýbavě.
0: Co o ní říká tatínek? Otázka byla podezřelá. Podezřelým začínal být samotný Exner. Proto Ríša po krátkém zamyšlení opatrně řekl, že byla moc hodná a nemocná. S nervama. Rozumím. A co si o tom myslíš, že se maminka ztratila?
1: Nic. Říkají, že při koupání dostala v řece křeč.
0: Rozhovor mu začal být velmi nepříjemný, ale najednou se v něm něco zlomilo a odvážně dodal, já si to docela tak nemyslím. Tatínek chodil často k soudu.
1: Myslíš, že se rozvedl a neřekl ti to?
0: Pokrčil rameny. Snad to bylo něco horšího.
1: A co?
0: Nevím, řekl skoro vzpůrně. Začínal dostávat vztek. Michal Exner vzdychl. Ani jsem se nepředstavil. Kapitán Exner z kriminálky. Když ti doma nic neřekli, tak ti to musím říct já.

0: Sobotní autobus, který předpolednem přijížděl na Hrádek, býval poloprázdný a nemíval spoždění, takže Zdeněk Ticháček nečekal ani 2 minuty. Vystoupila s Rancem a Taškou a Sabinou. Byla to drobná blondýnka, nepříliš štíhlá a nevynikající krásy. Ale v jejím obličeji, řeči a pohybech byla jakási přirozená pohoda a veselost. Ticháček, který znal jen přísnou práci a přísné manželství, si v její přítomnosti téměř soustavně připadal jako v teplém písku ve stínu stromu. A byl z toho někdy až zděšen. Nebyl si jist, zda se odváží požádat jí o ruku. Právě pro určitou zmatenost, kterou cítil v její přítomnosti. Cestou na Habernu však roztál. Hele, řekla, Ríša si konečně přivedl kamaráda. To je někdo starší, pravil Ticháček a přidal do kroku, protože onoho člověka, který sundal sako a hrál s jeho synem badminton, v životě neviděl. Promiňte, usmál se Exner, odložil raketu a oblékal sako. Dovolil jsem si navštívit vás bez vašeho vědomí. Představil se a řekl mírně zmatenému Ticháčkovi, s vaším synem jsem hovořil podrobně a ovšem, pane. Má dobrou paměť, ale moc mi to nepomohlo. Víte, já nechápu. Za to Věra vzala Sabinu za ruku a řekla, bude to určitě kvůli paní Květě. Ríšo, jdem vařit oběd. Ticháček stěžka dosedl na zahradní židli a v mysli se mu myhl stín strachu. Onen stín nebylo nic jiného než nápad, že se Květa někde našla, zdravá, svěží a připravená vrátit se k rodině. Pane Ticháčku, čekal jste 1,5 roku, než jste požádal, aby byla prohlášena. Ano, proč jste čekal tak dlouho? Považoval jsem to za slušné. Stalo se něco? Nějaká nová okolnost? Žádná, Exner pochopil. Žádná, která by mohla změnit soudní výrok. Jde ale o určité podezřelé okolnosti. Vím, kývl Ticháček, souvislosti záhadných zmizení. Víte, já si do dneška myslím, že se Květa nemohla utopit. Byla velmi dobrá plavkyně. Srdeční slabost? Ticháček zavrtěl hlavou. Nikdy si na nic nestěžovala. Nuže? Usmál se Michal Exner. Chcete tím říci, že právě rozpor mezi vaší zkušeností a úředně uznanou skutečností, které jste příliš nedůvěřoval, byl příčinou, že jste za prvé synovi raději nic neříkal a za druhé čekal 1,5 roku, než jste požádal soud, aby ji prohlásil za mrtvou? Přesně jak říkáte, pravil Zdeněk Ticháček provinile. Pane Ticháček, upřímně, co jste si tenkrát myslel? Že prostě odešla za jiným mužem. Měli jste nějaké problémy? Problémy. Byl jsem přesvědčen, hlavně v posledních letech manželství, že jsme udělali chybu. Nehodili jsme se k sobě. Podceňoval jste se? Ticháček se plaše usmál. Byl jsem poněkud podceňován. Naznačila vám někdy, že odejde? Víckrát. Měla nějakého muže? Nevím, řekl Ticháček a rychle dodal, určitě ne. Jak tohle, zvolal Exner, jak tohle, pane, můžete vědět? Jistě by to řekla. Byla neobyčejně přímá. Přímost je věc jedna, druhá je takt, tolerantnost, pravil Exner zamyšleně. Nebyla příliš, jak jste řekl, tolerantní. Společensky byla ovšem bezvadná. Vaše slušnost, pane Ticháčku, prohlásil Exner neomaleně, je bezpříkladná. Z chaty se ozval jekot a smích. S úsměvem se podíval na ticháčka. Jsou trochu hluční, omlouval je úředník. Jsou báječní, prohlásil Exner a s potěšením hleděl, jak ticháčkovi jihnou oči. Mohla být zavražděna, řekl pak co možná nejjemněji. Chodila k řece pravidelně každé ráno přibližně ve stejnou hodinu. Někdo na ní číhal? Měla silný hlas a nebyla docela bezbraná. Cvičila v mladších letech i na nářadí, tak jsme se vlastně poznali. Opravdu? Podivil se Exner, neboť bylo neobyčejně obtížné představit si ticháčka, jak se točí na hrazdě. Cvičíval jsem jako sportovní gymnasta. Ovšem, oženil jsem se... Chápu, řekl Exner a vstal. Nechoďte, zavolala paní Věra, která je zřejmě pečlivě sledovala oknem. Zvu vás na oběd. Milostivá paní, pravil Exner, jak nejroztomileji uměl. Hrozně rád, ale opravdu musím jít. Rozhovor jsme už skončili, jen pan Ticháček bude tak laskav a ukáže mi cestu. Kam, prosím, zeptal se Ticháček. Pěšinu k řece, řekl Michal tlumeně. Opékaný šunkový salám, chleba, okurka nebo hořčice, řekl Gustav Truhlařík. Beru, pravil Exner, hlad je nejlepší kuchař. Salám je čerstvej, zdůraznil Truhlařík nezrovna jemně. Nepochybuju, je aspoň kremžská hořčice? Náhodou je. Tak dvě porce a kofolu. Mám tam prima malinovku. Pivo, zaúpěl Exner. Správně, pochválil ho Truhlařík, je prima studený. Naklonil se a řekl tiše, chuligáni z rosického party si koupili dvě flašky a pařej tamhle na rohu lesa. Pojída je skromný oběd a pozoruje skupinku tří mládenců a dvou děvčat na pokraji lesa. Umiňoval si Exner, že už nepodnikne žádné krkolomné cesty. Pěšina k řece možná za dva roky, které od případu uplynuly, sešla, ale nikdy nemohla vypadat znamenitě. Do řeky se z ní ovšem spadnout nedalo. Dole byla úzká loučka, na které se naposled Květa Ticháčková připravovala k ranní koupeli. Ráno zde možná nebyla ani noha. Teď tam bylo nabito. A na zpáteční cestě, kterou patrně šla, nebylo rozhodně lidu prázdno. Jenže nikdo nemůže zaručit, že se dostala až na pastvinu. Na prašnou cestu, kde houbař a herec Meduna viděl záhadné stopy a kde by měly přistávat létající talíře. Na pastvině byl Exner poprvé. Děti tam jezdili na kolech a kluci ve výhodném terénu hráli své hry. Ale v celku se lidé místa stranili. Bylo zde víc bodláčí než trávy. Truhlaříkova hospoda zářila na pokraji pastviny jako oáza s pivem, šunkovým salámem a kremžskou hořčicí. Ježíš, řekla dívka a odhodila prudkým pohybem hlavy slámově žluté vlasy z obličeje. To je přece blbostné, vždyť se ztratil. My jsme už, pravil mladík s kytarou, všechno, co jsme věděli, bezpečnosti oznámili. Je to zapsaný a můžete si to přečíst. Seděl na pařezu a chystal se znovu hrábnout do strun. Moment, řekl Exner. Dívali se otráveně a nevraživě. Hele, buď to vyřídíme teď za necelou hodinku a pak se rozejdem, nebo si zavolám na pomoc jistého podporučíka Havelku a strávíme v jeho příjemné společnosti zbytek dnešního dne a celý zítřek. protože je vůbec náramně podivné, že necháte kamaráda jen tak zmizet. Pokud vím, seděli jste v hospodě a potom se šli koupat. Souhlasí?
1: Jo.
0: Tak jdem, kázal Exner. Nedopitou flašku si můžete vzít sebou a kráčíme po stejné cestě, jako jste šli tenkrát. Vlekli se s vandráckým švihem podél plotu Truhlaříkovy výletní restaurace, až došli k místu, kde byl terén zvlněn pozůstatky po bývalých dělostřeleckých palpostech. Dívka se slámovými vlasy se rozběhla a zastavila se. Tady to bylo. Hele, ty, ukázal Exner na nejstaršího, postav se za násep a číhej, pak zavolej. Vrátil se s partou kousek zpátky a znovu vyrazili po cestě. Za nimi se ozvalo: Adame, Adame Rosický. Exner se zeptal: Bylo to asi takhle? Trochu slabší, řekla blondýnka, jako by stál dál nebo mluvil tišeji. A co udělal Adam? Vohlíd se a řekl: No jo, to je ten starý blbec. Ale tohle jste si vymysleli. Do protokolu jste se o tom vůbec nezmínili.
1: Je přece jedno, co řekl, mínil kytarista a odmlčel se. Zaujala ho dívka, která se najednou vynořila na pastvině. Dlouhá a na kluka ostříhaná, s velkou osuškou hozenou přes rameno. Sakra, pravil kytarista, to je kus. Krucifix, souhlasil nejstarší. Kluci, řekla mrzutě blondýna.
0: Ostříhaný kus se k ním nesl jako královna, co ztratila šat a neví o tom. Když k ním došla, líbezně se usmála na Exnera a pravila: Pozoruju, že máš prima partu. Pak ho provokativně políbila. Jdu se koupat, vzala jsem náhodou tvoje plavky. Zítra se stěhuješ ke mně. Zavěsila se do kapitána Michala Exnera a jemu nezbylo, než s ní sestupovat dolů k řece. Hoši na to nehnutě zírali.
1: Béďo, řekla blondýna, půjč mi flašku. Na mou duši teď si musím cvaknout.
2: Zacvakl zámek domovních dveří, skoulil ses do pláště, studil tě sníh, vyšel si do ticha.

0: Osud nahnal nad střední Evropu od jeho západu studenou frontu a nenechal ji nad Francií a Středozemním mořem rozplynout. Začalo to večer bouřkami a pokračovalo hojným nočním liákem a nedělního rána drobným vytrvalým deštíčkem. Zatímco Kateřina myla nádobí, hrabal se Exner v komůrce v předsíni, až našel gumáky profesora Hodičky. Vážně chceš v tomhle počasí ven? Leje a těch pár hub, když já nechci na houby, řekl umíněně. Rád bych se podíval na Štěpkovický archív. To budeš mít pěkný zážitek, řekla jízlivě. Měla pravdu. Stará cesta do nitra lomu byla přerytá a zavalená kupami země, kamením a odpadky, které sem zřejmě natahali chataři z Jílovce. Bylo to nevlídné, skalnaté, pusté a nepřístupné místo. Potom se víc než hodinu potuloval pastvinou. Bloumal mezi keři, rozhlížel se a když zahlédl strouhala, jak jde do vesnice s vozejkem, zamířil k jeho chatě. Soused, zlopověstný střelec Burda, vyměňoval olej v motoru poněkud už odlučeného Spartaku. Pan Burda, řekl Exner mile.
1: Co je vám do toho?
0: Nic, pokračoval Exner skromně. Mě totiž požádal pan Strouhal, abych vás poprosil, abyste nestřílel nevinné špačky. Padají zranění a mrtví na jeho zahradu.
1: Jo, tak, pronesl Burda s pochopením.
2: Tak tomu posranému dědkovi vyřiďte, že to je moje věc, co střílím na svý zahradě. A jestli nesundá těch 6 špačích budek, co si navěšel na stromy, tak je buď sundám sám, nebo ho střelím do prdele.
0: Konečně to pravý slovo, zajásal Michal Exner. Máte tady moc hezký rozhled na pastvinu, mohu dál? Michal

0: Václav Erben, Pastvina zmizelých. Končí četba, kterou připravila Eva Lenartová. Účinkoval Tomáš Jirman, režii měl Tomáš Soldán. No a premiéru další části téhle nové četby na pokračování vám, přátelé, na dvojce nabídneme už zítra večer ve 22 hodin.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Za svůj vzhled se stydí.
3: Proč na můj nos civíte neustále? Zdá se vám divný?
4: Vůbec ne.
3: A nebo celoní merty a visí jak mohutný chobocloní?
4: Jdepák.
1: A proto svou lásku obětuje druhému.
3: Kdyby má duše mohla mít tu masku, hochu drahý, tu pěknou tvář, co máš.
4: Nemám dost výmluvnosti.
3: Ach, o to jeli zle, té brachu věř mám dosti.
2: Cyrano de Bergerac.
1: Druhý díl tragikomedie Edmonda Rostanda v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Ještě před několika desetiletími jsme si pod lékem představili tabletku, injekci nebo chirurgický zákrok. Dnes medicína stále častěji pracuje s něčím mnohem neobvyklejším. Se živými buňkami, které lze naučit rozpoznávat rakovinu, bojovat s viry nebo napravovat poruchy, jež byly dosud považovány za neléčitelné. Kde končí vědecká fantazie a začíná běžná klinická praxe? A jak blízko jsme době, kdy se budou léky běžně vyrábět přímo z našich vlastních buněk? Nejen na to se budu ptát doktor Petra Lesného, vítejte na dvojce.
1: Dobrý den.
0: Pokud by vám někdo těsně po absolutoriu načrtl současný stav poznání v medicíně, měl byste ho za snílka a fantastu, nebo jste už tehdy věřil, že váš obor bude procházet velmi dynamickým vývojem?
1: Náznaky tu byly. Už když jsem končil školu, tak vlastně proběhla taková revoluce v medicíně, kde se ukázalo, že kmenové buňky, o kterých se původně věřilo, že jsou strašně omezené, že jsou jenom někde, že se vyskytují vlastně v každé tkáni lidského těla. Krátce potom, co jsem skončil medicínu, už v Japonsku proběhly první experimenty s kmenovými buňkami z kostní dřeně, které byly použity třeba pro obnovení cévního zásobení u končetin a tak. A vlastně to bylo strašně, strašně stimulující. Takže trošku jsem to čekal, ale ty změny, které se staly v roce 2012, kdy buněčná terapie, respektive té buňky, které byly geneticky modifikovány, aby bojovaly proti rakovině, a kdy tohle to všechno začalo fungovat poprvé, takže to bylo nejen cost effective, ale že do toho první farmaceutická firma vrazila miliardu dolarů, tak to jsem nečekal.
0: Je to vlastně více než jedna dekáda, kdy se váš domácí ústav, tedy Ústav hematologie a krevní transfuze, přišel s vizí vyrobit inovativní terapii pro hematoonkologické pacienty, kteří by se k ní jinak nedostali. Tak jak daleko, či spíše blízko jste tomu vytyčenému cíli v současné době? Nemusíme říkat úplně konkrétní data a nicméně říct si nějaký horizont, v jaké fázi nyní jste a co očekáváte v nejbližší době?
1: Já bych to popsal tak, že jsme čivava, která vběhla na fotbalové hřiště plné pitbullů a snaží se na něm přežít a něco třeba dosáhnout a dostat se k míči.
0: Jaké krmení má ta vaše čivava? Co
1: lidi
0: dostává?
1: Lidi, skvělé, skvělý tým. Byť jsme čivava, tak máme naprosto úžasný tým. Máme skvělou podporu vedení.

0: máme úžasné klinické lékaře, kteří opravdu věří tomu, co děláme a jsou ochotní s náma spolupracovat na designu, ale když se srovnáme s zahraničními pracovišti a s farmaceutickými firmami, tak jsme skutečně spíš jenom takový malý psík na hřišti.
1: Ale pořád věříte tomu, že ten příběh Davida a Goliáše byl pravdivý, takže věříte, ano, že dopadnete i dobře.
0: Ano, a jsme tam a bojujeme a ono to vlastně je součástí takového dlouhodobého konceptu pro tu farmacii, kterému my strašně věříme. Dneska s rozvojem třeba genové terapie, tak dneska opravdu není těžké pro akademický univerzitní tým vyzkoušet nějaký ze svých konceptů, třeba i na člověku, jestli funguje na prvních třech pacientech. A potom, pokud by se ukázalo, že to funguje, tak ten nápad, design prodat farmaceutické firmě a vydělat celému ústavu na jeho činnost. A my jsme s tímhletím zkoušíme pracovat, ale zatím jsme opravdu jenom velmi malí. Takže bojujeme u řady našich produktů, už máme třetí generaci a snažíme se být co nejlepší. Ale samozřejmě nejsme Fraunhoferův výzkumný institut.
1: Říká odhodlaně můj dnešní host, doktor Petr Lesný.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Posloucháte Vojku, posloucháte Noční mikrofon, ve kterém si dnes povídám s panem doktorem Petrem Lesným, který je doma v Ústavu hematologie a krevní transfuze, čili i o tomto ústavu si budeme dnes večer v Nočním mikrofonu povídat. V jaké fázi je nyní ten váš léčivý přípravek proti akutní myeloidní leukémii? Je to už něco, co je na hraně použití, anebo stále ještě usilovně pracujete v laboratořích?
2: Ne, ne, ne. To je u vývoje nových léků, tak se musí brát do úvahy bezpečnost, nejen účinnost, ale i bezpečnost. A my teď vlastně jsme zahájili první klinické hodnocení, ve kterém testujeme bezpečnost těch léků. Jedná se o původní genový konstrukt, který vymyslel kolega Genius v Ústavu hematologie a krevní transfuze, jeden z lidí, které zrekrutoval právě pan ředitel, aby pracovali na moderních terapiích, a teď vlastně podáváme prvním pacientům, abychom zjistili bezpečnost, a současně máme tým molekulárních genetiků, který vyhrál soutěž, to jsme dokonce udělali mezinárodní soutěž na molekulární genetiky, ty lidi, kteří designují ten software v buňkách, a probíhá návrh teďka už nové generace léčivých přípravků, který by zase měly být o něco lepší. Ale abych vám to jako trošku podal do kontextu. My nejsme, naším úkolem není, abychom to vyráběli pro veřejnost. Naším úkolem je vzít něco nového, co nikoho třeba ve světě ještě nenapadlo, zkusit to. A pokud by se ukázalo, že to má šanci fungovat, tak v Čechách jsou subjekty, které by byly schopny to od nás komerčně převzít a dělat to pro pacienty a investovat do toho třeba do dalších fází klinického hodnocení. My zůstaneme dál těmi, kdo to budou vymýšlet.
1: Když se vždycky oznamuje nějaká taková nadějeplná strategie, že pracuje někdo, nějaký úspěšný tým, jako je váš, právě na nějakém přípravku, který řeší poměrně obtížné nebo obtížně léčitelné diagnózy, nepochybně dochází ke zvýšenému zájmu dotčených pacientů nebo jejich blízkých. Jak vlastně uvážlivě musíte pracovat s oznamováním takových faktů, abyste nevzbudili třeba nějaké plané naděje u nemocných či u jejich blízkých? Je to něco, co je taky v úvaze toho vědeckého týmu, jehož jste šéfem, vlastně jak ty informace podávat směrem ven, aby nevzniklo něco, co by se dalo právě nazvat nějakým neúplně realistickým očekáváním?
2: Máte pravdu, neuvěřitelně opatrně. Ale to jsou takové věci, které se v knížkách a v odborných článcích nepíšou, na to vlastně musíte přijít sám. Dám vám takový krásný příklad. Představte si, že v projektu imunoterapie, to znamená v projektu jako využívajícím různé formy buněčné terapie pro léčbu akutní myeloidní leukémie, tak když jsme dělali takový setkání lidí, kteří opravdu do toho něco napsali, to znamená jsou spoluautory, tak tam bylo 45 lidí. A teď si představte, že hlavní, že přijdou pacienti a my jim nabídneme účast v klinické studii a oni mají za úkol podepsat informovaný souhlas. A my jsme teprve dodatečně zjistili, že tím, že my jsme vlastně všichni autoři, tak my musíme to povídání si s pacienty řešit strašně opatrně, protože jsme příliš nadšení pro naše dílo a mohli bychom neúmyslně ty pacienty ovlivnit. Taková, co říkali mý mentoři, nejsou to len tylky. Tady mluvíme o věcech, které opravdu dokážou potenciálně člověku ublížit, a v té první fázi klinického hodnocení, kdy ten přípravek dosud nebyl nikdy podán člověku, vy mu můžete sebevíc věřit, můžete mít hromadu výsledků z myší, ale u toho prvního podání člověku se stejně všichni klepou u prvních podání člověku. Takže musí to být strašně opatrné. A nicméně v UHKT probíhá, jako v špičkovém zdravotnickém zařízení, probíhá velké množství klinických studií a pacient je vždy indikován pro tu, u které se věří, že mu přinese největší prospěch.
1: Říkám si, jaká vlastně fáze plodí největší radost u výzkumného týmu? Je to ten okamžik, kdy se zrodí ta základní idea, že něco nového objevíme, nebo ve chvíli, kdy už dostane reálnou podobu, anebo ve chvíli, kdy už jste schopni vlastně na nějakých testech, které jsou vypovídací, točí s pacienty, zjistíte, že ta látka funguje. Nebo všechny ty fáze mají nějaký svůj půvab a něco krásného v sobě, co vědec a lékař ocení.
2: Věda je úžasná. Můj učitel, jeden z učitelů, říkal, že to nejkrásnější na základním výzkumu je to, že v určitém okamžiku jste první a jediný člověk na světě, který něco ví. I kdyby to byla úplná drobnost, tak jste první a jediný a je vaším úkolem to těm ostatním říct. Na druhou stranu výzkum začíná u základního výzkumu, pokračuje směrem k aplikovanému výzkumu, procesem, kterým se říká technologický transfer, kdy je potřeba podívat se na ten základní výzkum, vzít z něho ty nejlepší výsledky a na jeho základě udělat nějaký produkt. A tady se přiznám, že už se nepovažuji za vědce základního výzkumu, už se víc považuji za toho aplikovaného vědce a to, co mě dělá radost, je okamžik, kdy neseme na Státní ústav pro kontrolu léčiv nějakou dokumentaci nového produktu, o kterém si všichni myslíme, že to bude fungovat.
1: Mám z vás pocit, že máte rád tu a tam příměry, protože jste vlastně vaši činnost v UHKT nazval, respektive připodobnil kasínu, nebo tam taky vlastně člověk neví, s čím odchází. Jak velkou roli ve vaší práci hraje náhoda, jakkoliv jsou to přesné, exaktní věci, je i tohle parametr, který tam je přítomen a který může hrát ve váš prospěch?
2: Určitě. Podle mé zkušenosti, zase dlouhodobé, a je to zkušenost právě toho transferového vědce, který spolupracuje s vědci základního výzkumu, ale vlastně je jimi trošičku opovrhován, protože dělá ty věci prakticky a nezáživně to dotahuje do takových těch konců, jako třeba klinické studie. Ale podle mých zkušeností jsou dva základní typy vědců základního výzkumu a mezi nimi je teda propast. Jeden typ je takový, který buduje postupně ty znalosti jedno na druhý systematicky, pokračuje pomalu, pokračuje systematicky, nedá se zastavit a je velmi pravděpodobné, že v průběhu toho kladení cihel na sebe něco objeví. Ale pak jsou ti druzí. A ti druzí jsou vědci, kteří se řídí intuicí. Já nejsem jeden z nich, ale viděl jsem několik takových činností a to jsou vědci, kteří jako špičkoví kuchaři tak dostanou nápad, vyzkouší ho, nejde to, dostanou nový nápad, vyzkouší ho, jdou strašně rychle nahoru, většinou šlápnou na kameny, které se pod nima propadnou a zase je to stáhne dolů, ale čas od času narazí na něco neuvěřitelného a dostanou se mnohem dál než ti, kteří dávají tu cihlu pomalinku na cihlu. Na druhou stranu, ale třeba mají taky méně grantů, protože ne každý, kdo tohle to dělá, tak se dostane na ty nejvyšší příčky.
1: Říkám si, že tahle ta činnost, která zní jako neobyčejně vzrušující, taky ale má svoje smutné a tmavší, ne tak světlé okamžiky ve chvíli, kdy zjistíte, že to nevede dál, že jste ve slepé uličce. Nicméně, možná i ten typ výzkumu, který, při kterém jste narazil do zdi, může někdy později znamenat pro někoho benefit, protože v jiné době to možná někdo využije. Stalo se během vaší praxe, že jste něco odložili jako v ten okamžik nepoužitelné, ale pak to někdo vzal a bylo to pro něho užitečné, ta vaše data nebo ty vaše výzkumy a vlastně použil to pro něco, co pak s čím dosáhl cíle?
2: Určitě a pro nás není nic nepoužitelné. Většinou to, co děláme, tak je forma takového kruhu iterativního, kde přijdou kliničtí lékaři s tím, že něco potřebují. My oslovíme vědce v UHKT, kteří se věnují výzkumu a spolupracujeme s nimi, aby se dostali, aby zacílili svůj výzkum k tomu, co ty kliničtí vědci potřebujou, něco jakoby nám dají. My, pokud ověříme, že to funguje, zkusíme z toho připravit produkt pro podání v klinické studii, podáme ho prvnímu pacientovi, zjistíme, že jsme objevili úplně úžasné nežádoucí účinky, které nikdy nikdo předtím na světě nepopsal. No ale to je strašně cenné. V takovém případě my to zabalíme a máme zpětnou vazbu pro všechny lidi, kteří se na tom podíleli, právě o tom, co je potřeba vylepšit, kam, kterým směrem jít, co je potřeba udělat lepší. Byly ty buňky málo efektivní, způsobovaly nízký krevní tlak, dobře, můžeme to napravit. Z tohoto hlediska jsou ty neúspěchy prostě normální součástí toho, co děláme.
1: Říká o výhodách slepých cest můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak a stále si povídám s panem doktorem Petrem Lesným, který je doma v Ústavu hematologie a krevní transfuze UHKT, je zkrátka právě této instituce a tu čeká otevření vašeho nového pavilonu A. Co výjimečného nabízí lékařům po té velké rekonstrukci a na co vlastně se může těšit, i když v případě pacientů těšit asi není to správné slovo, co ocení pacientská veřejnost?
3: Pavilon A představuje moderní zařízení transfuzní služby, které je určené právě pro zejména pro dárce, pro odběry krve od dárců, pro odběry kmenových buněk z periferní krve a pro agendu právě té hematologie, té čisté hematologie, kterou UHKT dělá.
2: Vy máte velice specifické laboratorní prostředí, když se posuneme do těch míst, kde právě bádáte. Jak si lék může představit ten ekosystém těch vašich superčistých laboratoří? Je to podobné něčemu, co tu a tam vídáme v některých velkých katastrofických filmech, kdy jsou tam takové ty epidemie a oni jsou všichni v těch skafandrech a je to tam všechno, prochází to několikanásobnou očistou. Je to čistá, ryzí, umělecká fantazie a licence, anebo to tak opravdu i v těch skutečných vašich superčistých laboratořích vypadá?
3: Úplně umělecká licence to není, samozřejmě úplně bych to nepřirovnával k katastrofickým filmům, ale když naši hosté sjedou do minus druhého podzemního patra budovy D, kde je umístěn robotický kryosklad a čisté prostory pro zpracování štěpů z periferní krve nebo z kostní dřeně, a vystoupí tedy dole pod zemí hluboko z výtahu a vejdou do místnosti, kde pracují roboty, které ukládají, kde máme kapacitu 350 tisíc vzorků, to znamená obrovskou kapacitu, která pokryje potřeby UHKT ještě na nějakou dobu a skutečně žádný pacient od nás neodchází, aniž bychom měli možnost pro potřeby třeba budoucího vyšetření tak mu ty vzorky odebrat. A když tam takhle sjede, tak opravdu může mít ten pocit, že se dostal do nějakého trošku katastrofického filmu, ale tak to není. Hlavním úkolem těch čistých prostor je úkol právě opačný. Když vyrábíme léčivé přípravky z buněk, tak si musíte představit, že ty buňky mají okolo sebe kultivační médium, něco prostředí, ve kterém chceme, aby rostly, množily se, aby jim tam bylo dobře. A kdyby do takového kultivačního média vlétla jediná bakterie nebo spora plísně, tak nám to schnije. A to třeba v případě, že pracujeme s buňkami autologními, to znamená s buňkami, které byly odebrány od nemocného pacienta, které chceme modifikovat vnesením nějakého genu a zpátky podat tomu pacientovi, tak v řadě případů třeba ten odběr ani nejsme schopni zreplikovat. Takže úkolem těch čistých prostor není to, co je v těch katastrofických filmech, to znamená, aby zombie virus vylezl ven, teda z té laboratoře, ale naopak ochránit ten produkt, který je uvnitř, před negativními vlivy okolního prostředí.
2: Vy jste zmínil termín schnie, který je doma i u zahrádkářů, což je váš další příměr, že jste přirovnal práci s těmi buňkami k zahradničení. V čem se to ještě dalším, krom toho, že se vám může zkazit úroda, v čem ještě dalším se to podobá?
3: V tom, že dobří vedoucí výroby, tak jsou opravdu zahrádkáři. Je to o tom, že když máte tu jednu pampelišku, kterou potřebujete vyrejpat z dlažby, tak můžete rejpat celý rok a ona vám zase vyroste. A naopak, když se pokoušíte na jiné místo na zahradě zasadit úplně tu samou pampelišku, tak vám tam neroste a neroste a neroste. Vy se musíte vymyslet, jak to udělat, aby to šlo. A tohle je vlastně strašně podobné. My pracujeme s biologickým, s živým materiálem, pracujeme s lidskými buňkami, kterým jenom částečně rozumíme. My víme, že jsme schopní je množit, jsme schopní měnit jejich vlastnosti, takzvaný fenotyp, to znamená molekuly, které mají na svém povrchu. Jsme schopni do nich vnášet jeden, dva nové geny, abychom mírně změnili jejich funkci, ale že bychom úplně stoprocentně rozuměli tomu, podle jakého vzoru ty buňky rostou, co se uvnitř úplně přesně odehrává, to zatím pořád ne. Zatím pořád tohle máme odpozorované, máme to naučené, máme to vyzkoušené, musíme to mnohokrát opakovat, abychom tu variabilitu buněk od dárců dokázali nějakým způsobem zkrotit, ale je to složité.
2: To byla jedna z věcí, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně při jakékoliv práci s těmi buňkami máte nějaké standardizované procesy, které jsou uplatnitelné, jaksi všeobecně, anebo je potřeba v případě buněk říct individuálně, to asi není úplně přesné, ale přistupovat ke každému případu zvlášť, protože i buňky dokážou překvapit tím, že se chovají jinak, než předpokládáte.
3: Je to ten první případ. My pořád, ať chceme dělat, ať chceme nebo nechceme, tak pořád ta část, kde vyrábíme buňky pro pacienty, je to farmaceutická firma. Nemůžu si pomoct. Je to nejmenší farmaceutická firma v Čechách, nebo jedna z nejmenších, ale má povinnosti farmaceutických firem a když si třeba teďka představíte, o čem váš lékař nikdy v životě nepochyboval, tak to je o kvalitě léků. Pan doktor, když vám nezabere brufen, tak je to proto, že vám nezabral, ale nikoho nenapadne, že by třeba mohl být nějaký lék vyroben trochu jinak. Takže všechno v lékové výrobě tak je o standardizaci a to, co nás vlastně ty naše úkoly navíc je udělat tu standardizaci takovou, že jsme schopni pracovat i s tou nekonečnou proměnlivostí buněk, které odebíráme třeba od dárců. Je to nesmírně pracné a musím říct, že spousta strašně skvělých lidí v týmu pracuje právě na tom, třeba na tom úkolu, abychom byli schopni skutečně od každého dárce ty buňky geneticky upravit. Aby se nestalo, že přijde dárce, my mu odebereme buňky, bude je to pro něj nepříjemná procedura, on a třeba se i třeba i jako má třeba má nějaký pocit, že chce pomoct vědě a že pro něj bude vyroben přípravek účastnice klinického hodnocení a pak mu kliničtí lékaři oznámí smůla, bohužel se to nepovedlo vyrobit, protože vaše buňky zrovna nerostly. No v takovém případě po mně pan primář jde a my se samozřejmě snažíme tyhle ty katastrofy co nejvíc eliminovat.
2: Tohle všechno musí mít nějaký svůj ekonomický rámec, protože samozřejmě ten výzkum je, řekněme, velmi, velmi drahá věc. Jak náročně se, abyste ve vedoucí pozici, takže o tomhle, co zvíte, přesvědčují ti správní lidé, že právě do tohoto má smysl investovat peníze?
3: Tak tady musím strašně pochválit vedení UHKT, které opravdu od toho roku 2012, kdy se ukázalo, že imunoterapie může mít obrovský vliv na leukémii, tak tomu projektu věří a pomáhá celému UHKT všem týmům, které pracují a které na tom spolupracují, tak jít nahoru a společně se participovat na klinických studiích. Ale samozřejmě děláme si to za své. Občas požádáme o nějaký grant, občas ho dostaneme, ale hlavním zdrojem, který pro to používáme v téhleté fázi, tak jsou vnitřní prostředky UHKT, dary, dokonce máme i řadu naprosto úžasných dárců z biznisu, kteří věří tomu, co děláme a kteří nám posílají prostředky nebo třeba jsou schopni darovat nám náhradu za rozbitý přístroj a podobně. Ale děláme si to za svoje. Zatím ještě Česká republika v oblasti moderních léčiv nedozrála do té fáze, kde by existoval rizikový kapitál v takové výši, aby byl schopen tyto produkty zainvestovat. Co máme zkušenost od našich partnerů například z Německa, tak tam se traduje, teď to řeknu tak jako trošku odlehčeně, že ve chvíli, kdy vyrobíte nový produkt, podáte ho, opravdu projdete do klinické studie, podáte ho třem pacientům, ani jeden z nich nemá závažné nežádoucí účinky a aspoň u jednoho jste schopni udělat příběh o tom, že to zafungovalo, protože ty věci jsou tak náročný a nákladný, že opravdu prostě musíte vidět, že fungujou, tak v takovém okamžiku už se okolo vás začnou hromadit fondy, kteří se perou o to, aby vás zainvestovali. U nás zatím důvěra velkého kapitálu nebo rizikového kapitálu v biotechnologii není tak velká, jak bychom si přáli.
2: Kdybychom si v této oblasti zafantazírovali a vy byste měl neomezený rozpočet na nějaký jeden konkrétní výzkum, jakým směrem byste ty prostředky vrhnul, kudy byste se vydal? Co by bylo vaším vědeckým a medicínským snem, co probádat?
3: Já jsem opravdu přesvědčen, že imunoterapie, a tady mluvíme o spoustě metod, které využívají lidské modifikované buňky k nejrůznějším formám léčby, tak má svůj význam, je potřeba ji podporovat a je potřeba podporovat co nejvíc týmu. Takže kdybych takovéhle prostředky měl já, tak je rozhodně nedám do jednoho týmu a budu se pokoušet vytvořit situaci, kdy to bude stimulovat všechny dobré hematologické týmy, aby každý z nich si něco mohl vyzkoušet, odvážil se něco vyzkoušet, i s tím rizikem neúspěchu. A vlastně bych doufal, že tím v rámci celé České republiky celý ten obor půjde nahoru. Takže neinvestoval bych to do jednoho výzkumu, investoval bych to do podpory toho, aby malé týmy v Čechách viděli to světlo na konci tunelu a viděli to, že když na něčem teda pracují v rámci výzkumu, takže to není tak těžké dotáhnout to do konce.
2: Říká velmi nesobecký můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak, já si stále povídám s panem doktorem Petrem Lesným. Řekněte mi jednu věc, pane doktore, jak vlastně vy, člověk z akademického prostředí, které má přesahy do té medicíny, vaše týmy generují vysoce sofistikované terapeutické prostředky, se vyrovnává s takovým tím podivuhodným trendem s pochybňováním vědy a jejich výsledků. Je to fenomén podle vás odsouzený k nějakému zániku, anebo je třeba s tím aktivně bojovat i z vašich pozic?
3: Já si myslím, že se toho nezbavíme. Jedinou cestou k tomu, abychom dokázali s tímhle fenoménem bojovat, tak je skutečně podpora vzdělání těch lidí, je podpora komunikace na školách, je podpora toho, aby ty lidi už od základní školy uměli třídit informační zdroje, vyznali se v tom a i třeba byli schopni odlišit, když jim třeba i ministerstvo může podávat informaci, která třeba nemusí nutně být dokonale ověřená a která může být zpochybněna. Ale ty lidi by se měli být schopni rozhodovat sami za sebe, měli by být schopni přijímat informace z více zdrojů a já se obávám, že dneska to strašně trpí. Dneska lidi vyžadujou rychlou informaci, přečtou si titulek, pak třeba už do toho článku se ani nepodívají a na základě toho titulku se dál rozhodujou. Je to smutný. Je to smutný a my s tím také bojujeme trošičku.
2: Je to samozřejmě i úkol vás, lidí, kteří pracujete ať už v základním či aplikovaném výzkumu, abyste hovořili, konec konců i ten dnešek je dokladem toho, že chceme, aby tyto hlasy zaznívaly v éteru. Když se opět vrátíme zpátky k té vaší základní činnosti, věc, která mě nesmírně zaujala, byli přirození buněční zabijáci, jak se tak poměrně syrově nazývají tyto buňky. Jak stará či nová je tahle ta idea využít buněk právě proto, aby vyhledávali a likvidovali nežádoucí věci v organismu?
3: Ta idea je opravdu poměrně stará. Představte si to tak, že máte imunitu vrozenou, imunitu získanou. Získaná imunita to jsou očkování, setkáte se s nějakou nemocí, vytvoří se klon T lymfocytů, B lymfocytů, který je schopen tu nemoc nějakým způsobem urychleně zlikvidovat. Ale kromě toho existuje v organismu takzvaná vrozená imunita, která je nespecifická a její součástí jsou právě tyto NK buňky a byly popsány před 50 lety, takže to není nic nového. Tyto NK buňky se dají trošku přirovnat k takové jako imunitní policii. Oni mají aktivační receptory, to znamená molekuly na povrchu, které když se nějakým způsobem podráždí, tak se sčítá jejich vliv na aktivaci té buňky a pak mají inhibiční receptory. A to jsou zase molekuly, které když se podráždí, tak se odečítá ta aktivace. A když ta aktivace, to znamená to, kolik těch aktivačních receptorů, zjednodušeně řečeno, na nich je aktivováno, překročí určitou hranici, tak ty buňky se změní na efektivní buňky, které jsou schopné zabíjet tu buňku, na kterou přišli. Je to taková trošku pořádková policie, je to ta první úroveň ochrany proti virům, proti nádorům. Samozřejmě není to absolutní, ale má to každý člověk a je to velmi užitečné. Co je těch, řekněme, 15 let stará novinka v úvozovkách, je to, že tyto buňky jsme schopni izolovat a co je už asi novější novinka, to je třeba 5 let stará novinka, je, že jsme schopni měnit jejich vlastnosti, zvyšovat jejich cytotoxicitu, to znamená schopnost té policejní reakce a jsme schopni dokonce je i geneticky modifikovat tak, abychom zacílili jejich vliv na právě konkrétní třeba typy leukémií a tak. Ale první přípravky na bázi expandovaných NK buněk v klinických studiích ve Spojených státech, tak by se daly dosledovat už před deseti lety. Nicméně to, co je teďka moderní, tak už je právě možnost, teďka už víme, že to funguje, víme, že je možné je pomnožit, víme, že je možné zvýšit si toxicitu, indukovat u nich schopnost nějakým způsobem likvidovat jiné buňky a teď se hraje o to, abychom je byli schopni co nejlépe geneticky modifikovat. U těch NK buněk strašně pomáhá to, že tím, že to je vrozená imunita, nespecifická, tak ona není úplně pevně vázaná na váš organismus. Imunitní buňky, ty takzvané T-lymfocyty, B-lymfocyty, které dělají tu buněčnou reakci, no protilátkovou reakci, tak ty se transplantovat od člověka člověku dají jenom velice těžce, v podstatě pouze u příbuzenských transplantací, jinak je ten organismus odmítne. Ta imunita funguje tímhle způsobem, každý člověk má svůj vlastní vzorec tkáňový, který je rozeznáván těmi imunitními buňkami jako normální. A když ty buňky narazí na normální vzorec jiného člověka, tak je pro ně abnormální. Mm-hmm. Ale pro NK buňky to neplatí. NK buňky, podle toho, co víme, tak nerozpoznávají, ve kterém jsou organismu. To znamená, existuje u nich ta varianta, že pracujeme s dárcovskými buňkami od zdravých dárců, které nějakým způsobem namnožíme na potřebné počty, uložíme si je do kryoskladu a tam čekají, až přijde vhodný pacient a my vyzkoušíme, jestli s nimi můžeme něco ovlivnit.
2: Bavíme se vlastně o jakémsi naprogramování těch buněk, řekněme to velmi laickým jazykem. Přemýšlím o tom, jak důležitou roli v těchto okamžicích hraje nějaká etika v rozhodování, co je vlastně ještě opravování přirozených dějů a co už je, řekněme, přepisování přírody. Je tohleto tématem vašich odborných diskuzí, do jaké míry zasahovat do těch buněk, co je ještě přijatelné, co ještě pomáhá logicky pacientovi a co už je podle vás třeba za hranou toho, co by měla medicína dělat?
3: U nás to tak není. My opravdu všechno, co děláme, se týká jenom aktivace buněk pro co nejefektivnější léčbu vybraných typů leukémií a tam ty etické problémy nejsou. Nicméně možnosti molekulární genetiky dneska jsou neuvěřitelné a pokud vím, zrovna v minulém týdnu byl opět odsouzen čínský vědec, který geneticky modifikoval lidská embrya, aby jim zvýšil inteligenci. A víme, že existují pokusy v řadě států dělat různé modifikace pro třeba zvýšení odolnosti proti vysokým teplotám a tak, takže tyto věci existují, ale pro nás to není důležité.
2: Z hlediska nějaké všeobecnější dostupnosti máte pocit, že je realistické očekávat, že by se genové terapie rozšířily natolik i z hlediska ekonomického, i z hlediska nějaké dostupnosti praktické, takže by mohly nahrazovat třeba současná běžná léčiva, anebo to nikdy zatím v tuto chvíli nebylo v úvaze?
3: Myslím si, že to rozšíření je velmi, velmi pravděpodobné. První taková vlaštovka byla mRNA vakcína proti covidu. Ono o vakcínách se nesmí říkat, že jsou genové terapie, ale ne proto, že by nebyly, ale protože to farmaceutické firmy zakázaly. Takže tam ty geny tam opravdu jsou, ale vlastně jednoduchost mRNA vakcíny, kde se ukázalo, že to funguje, tak nasměrovala strašnou spoustu výzkumu tímhle směrem a i třeba v té onkologii, tak už jsem viděl prezentaci z první klinické studie. Pozor, kde zatímco my odebereme buňky pacienta, geneticky modifikujeme, vrátíme ty buňky, tak v této klinické studii firma podala přímo virus. Ten virus byl zkonstruován tak, že si našel ty správné buňky k transfekci přímo ve vašem organismu. Mm-hmm. Takže a tyto buňky geneticky upravil, nějakým způsobem vypustil proti té leukémii a byl tam popisován příznivý efekt. Samozřejmě nemluvíme o tom, že to, jak jsem říkal, nejsou lentilky a může to mít spoustu nežádoucích účinků a ta bezpečnostní hranice kolem genových terapií vždycky bude velmi, velmi významná. Takže to není nic, co by tady hrozilo, že pacient dostane tabletku a on se v tom bude skrývat virus, který mu změní barvu očí. To takhle zatím není, ale jakmile se ta hranice prolomí, jakmile bude možné tohleto, jakmile bude vyzkoušené, že to je bezpečné, tak se třeba otevře cesta k mnohem větším možnostem zásahů proti různým takzvaně monogenním chorobám, takovým těm úplně jednoduchým genetickým chorobám, které jsme dobře popsali a víme, že za ně může porucha, dobře popsaná porucha v jednom genu, a vlastně z těchto vzácných onemocnění, kterých je na planetě spousta druhů, ale od každého toho onemocnění velice málo pacientů, tak si jakýkoliv tým bude moct vybrat svůj takzvaně orphan disease, orphan drug, rare disease, to jsou rare disease, jako málo se vyskytující nemoci, a těm lékům se říká orphan drugs. A bude si moct vybrat svůj sirotčí lék a pokoušet se ho vyvíjet.
2: Říká Naděje Plně opět o novinkách ze svého oboru můj dnešní host, pan doktor Petr Lesný.

0: Stále posloucháte Dvojku, stále posloucháte Noční mikrofon, ve kterém si povídám s panem doktorem Petrem Lesným z UHKT, což je jeho domovský ústav. V tuto chvíli, v těchto dnech, v těchto letech, můžeme říct, je čím dál tím intenzivnější a čím dál tím přítomnější téma umělé inteligence ve všech oborech, což samozřejmě medicínu nevýjímaje. Jak byste charakterizoval míru využití vlastně ve vašem oboru, tam kde vidíte třeba benefity a kde to má ještě jisté rezervy a pro vás vlastně je ten nástroj neúplně ideálně použitelný?
1: Já bych řekl tak, že jak jazykové, jak velké jazykové modely a modely umělé inteligence, tak my se učíme žít jedni s druhými. V této době je to, čemu říkáme umělá inteligence, to je skvělý marketingový tah, ale jsou to vlastně jenom jazykové modely, které vypočítávají pravděpodobnost dalšího slova na základě předchozího textu, ale vypočítávají to tak dobře, že například pro provádění rešerší, tak jsou zhruba tak efektivní jako mladší kolega, po kterém samozřejmě spoustu věcí musíte opravovat, ale tu hlavní práci on udělá velice dobře. Takže jako všichni samozřejmě používáme jazykové modely, abychom si zjednodušili práci. Ale budoucnost je trošku dál. Tady například pro už rozvoj neuronových sítí vyššího řádu a opravdu jakoby sofistikovaných analytických nástrojů, tak třeba dochází k, se podporují projekty typu Digital Twin. To znamená, že pro pacienta, pro buněčnou kulturu, pro jakýkoliv fyzicky existující model je vytvořen co nejlepší samoučící se výpočetní model, který má jednu výhodu. Můžete ho v tom počítači zabít a pak ho zrekonstruovat znova. Takže můžete tímhle způsobem na tom digitálním dvojčeti, například pacienta, pokud to bude existovat, zkoušet, jakým způsobem bude reagovat na podané léky, jakým způsobem bude reagovat, když ho předávkujete, jakým způsobem budou buňky reagovat, když je uvedete do nějakého diskomfortního stavu, nebo naopak, jakým způsobem zvýšit výnos buněčné kultury. Tahle technologie Digital Twins je momentálně strašně moc na vzestupu, my ji ještě nepoužíváme, tak daleko jsme se bohužel ještě nedostali, protože za náma nestojí žádný z velkých světových hráčů, kteří mají ty klastry, na kterých to běží, a ty jaderné elektrárny, z kterých ty klastry napájejí. Ale samozřejmě uvědomujeme si, že tohle to je budoucnost a že v budoucnosti budou nejcennějším zdrojem, který budeme mít, budou právě ta data o chování těch skutečných buněčných kultur, těch skutečných buněk, ze kterých se budou tyhle ty modely schopny něco naučit.
0: Vy jste v počátku našeho povídání přirovnal UHKT, váš vědecký tým, k té čivavě láskyplně nutno říci. Je budoucnost třeba i v tom, že čivavy spolu síťují a předávají si zkušenosti a informace, čili vlastně jakési souručenství těch menších, kteří mají samozřejmě jejich činnost má jiné výhody než u těch velkých, anebo jste zkrátka solo instituce, která jede na sebe a musí se postarat sama o sebe ve všech ohledech?
1: Ne, to opravdu nejsme. Dneska je celý svět prosíťován, a když jsem mluvil o těch pitbulech, tak to jsou velké farmaceutické firmy, které mají na to, aby provozovali týmy, které jsou několika tisícikrát větší než třeba výzkumný tým UHKT. Co je dobré, je třeba, že v tom oboru moderních terapií tak je v České republice řada pracovišť, která se historicky zabývají vývojem, řada naprosto skvělých a báječných pracovišť. A já musím říct, že třeba my se jednou s kolegy jednou za rok setkáváme, proškolíme se v tématu takzvané správné výrobní praxe, to znamená těch farmaceutických pravidel, jak musí probíhat výroba, aby byly námi vytvářené buněčné kultury na místě léků standardizovány a co nejbezpečnější. A A v závěru si potom také samozřejmě vyprávíme o tom, co se komu povedlo, co se komu nepovedlo a intenzivně spolupracujeme, protože to je jediná šance, jak jsme v malé zemi schopni nějakým způsobem pokročit, spolupracovat jak spolu, tak se zahraničními týmy, snažit se přitáhnout co nejvíc mezinárodních projektů, co nejvíc výměn mezi laboratořemi, co nejvíc zahraničních studentů, kteří budou na těch pracovištích pracovat. Dokonce musím říct, že v UHKT došlo k velmi významné kvalitativní změně ve chvíli, kdy jsme zapojili, kdy jsme získali první zahraniční kolegy. Přešli jsme i v rámci třeba laboratorních setkání do angličtiny, tak se ukazuje, že spousta věcí je mnohem dynamičtější, mnohem jednodušší. Máme navázanou spolupráci s řadou partnerských pracovišť ve Finsku, v Itálii. Snažíme se spolupracovat s každým, kdo může. Snažíme se oslovovat velké firmy a žádat je o pomoc. A samozřejmě jsme tak legračně malí, že oni nám často pomohou. A snažíme se třeba v UHKT aktivně podporovat spolupráci právě v oboru moderních terapií všech, kdo v Čechách něco podobného vyrábí a je tady spousta naprosto skvělých týmů v Plzni, v Praze, v Brně, v Ostravě, které se tomu věnují a které jsou v řadě případů třeba i dál než my. A je to skvělé.
0: Vy jste ještě před vysíláním zdůrazňoval, že se nejedná nikdy o individuální úspěch, ale o úspěch týmu a vy máte tým skvělý. Sám jste o něm mluvil velice hezky a s láskou, musím říct. Co byste jim přál do toho roku, který nás čeká? Teďka bude léto samozřejmě, takže předpokládám, že vědecká sezóna začne zase naplno na podzim. Co byste si vy sám přál pro ně, aby jaký úspěch, aby je neminul?
1: Pevné nervy. Já to vysvětlím. Já jsem v životě působil ve dvou rolích. Jednak jsem byl jako mladý dynamický ředitel akademického spin-offu farmaceutického a jednak jsem pak vlastně rozvinul technologický transfer v rámci UHKT. A obojí dvojí mělo svá specifika. Síla a slabost farmaceutické firmy samostatné tak je v tom, že si může dovolit dělat, co chce. Přečte si ve chvíli, kdy si přečtou, že by něco bylo zajímavé, najdou si k tomu klinické lékaře, mohou to dělat. Co my potřebujeme, tak my máme výhodu v tom, že všechno, co uděláme, tak klinici potřebujou. Nevýhoda je v tom, že jsou všichni vlastně o den pozadu.
0: Tak my jsme ve správný den tady s Petrem Lesným, posloucháte Dvojku, Noční mikroforum. Já mu moc děkuju za to, že přijal mé pozvání do toho dnešního pořadu. Díky za velice poutavé povídání o jeho profesi. Vy, milí posluchači, ještě rozhodně nechoďte spát, protože vás čekají ještě pořady Dvojky, například Noční prout, na který se pochopitelně všichni

0: Toulky první republikou.
1: Světla a stíny doby.
0: Pivovarnictví mělo dlouhou tradici dávno před první republikou.
2: Za Rudolfa II. Fungovalo na 3000 míst, kde se pivo vařilo.
1: Fenoménem se stalo pivo lahvové. Zpočátku bylo dražší než točené.
2: Skleněné nádoby též často představovaly hotová umělecká díla.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
1: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dobrý večer, milé dámy. Zdravím i vás, vážení pánové. A nemohu zapomenout ani na ponocující děti. Znělka napovídá, že vaším dalším pořadem po nočním mikroforu s Vasilem Fridrichem, jehož hostem byl Petr Lesný, vás čeká živě vysílaný noční proud. Noční proud, který poplyne jako pokaždé v noci, z jednoho dne do druhého a skončíme až zítra ve 2 hodiny ráno. Ať se vám báječně naslouchá, to si přeje Zdeněk Vrba.

Age of the Earth, byli jsme na samém pokraji naší planety a poslouchali australskou sourozeneckou partu a kapelu, která si říká Shepherd. To byl, řekl bych, tradiční otvírák mých nočních proudů, tedy i toho sobotně nedělního s krásným datem na začátku. Ano, prožíváme poslední desítky minut ze soboty 6.6. Dvě šestky jsou prý šťastné. Tři šestky to už by bylo jinak, ale dneska jsou jenom dvě, protože je 6. června. Sobotně nedělní noční proud, jak už bylo řečeno, skončí až ve 2 hodiny ráno, mezi půlnocí a 2. hodinou také prolneme hudební motivy s některými sportovními, podíváme se na fotbal, na hokej, na tenis, na golf a možná ještě na nějaký jiný sport. Teď už se ale dívám do kalendáře, respektive do kalendária, a rád bych připomněl dnešní žel nedožité 75. narozeniny Stanislava Hranického. Stanislav Hranický byl zpěvák skupiny Citron a ta nám se připomene právě teď písničkou Už couvám v nočním proudu na dvojce.

6.6. před 75 lety se narodil Stanislav Hranický, významný rockový zpěvák, o kterém bohužel mluvíme v minulém čase, protože 7. dubna roku 2013 nás opustil. Začátky nikdy nejsou lehké, platilo to i pro skupinu Beatles, která 6.6.1962 podnikla zkušební nahrávku pro firmu Decca Records a ta se příliš nepovedla, byla vedena jako neúspěšná. Udělali to ve složení John, Paul, George a Pete Best a potom díky manažerovi a producentovi George Martinovi už to udělali na podruhé výborně, ale to bylo už ve studiích EMI Records v Londýně. A potom také právě u EMI vydávali všechny další desky. Za svoji krátkou dobu existence jich stačili natočit 13, tedy 13 alb. Na jednom z těch prvních, nebo na tom úplně prvním, byla i tahleta jedna z prvních nahrávek Love Me Do.

Love Me Do a Beatles na etikete EMI Records. Zatímco ta druhá vydavatelská firma už mnou zmíněná, tedy Decca Records, na tom byla tak, že ji ovládli právě Rolling Stones. V době, kdy tyhle ty kapely si ještě trochu konkurovaly, potom dá se říci, že každá se vydala jiným směrem. O tři roky později, 6.6.1965, Rolling Stones vydali tohle.

I can get no satisfaction a skupina Rolling Stones. Přesně před rokem 6.6.2025 zemřel slavný herec Pierre Brice, kterého jsme všichni znali samozřejmě jako Vinnetoua.

Tak to byla vzpomínka na Vinnetua i na jeho představitele, kterým byl herec Pierre Brice, který přesně před rokem zemřel, a také to byla vlastně vzpomínka na dvojici Těžký Pokondr. Posloucháte Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka a vysílá ho každou noc ve 23 hodiny a 30 minut startujeme a hlásíme se do znělky. Potom se na chvíli kolem půlnoci odmlčíme, bude to samozřejmě i dneska, ale vy nebudete o nic ochuzeni, protože vás čeká hlavní zpravodajská relace, respektive po pořádku. Když dozní poslední píseň té první kratší části Nočního proudu, tak potom na vás čeká ta nejkrásnější melodie, česká státní hymna, půlnoční časové znamení a potom pravidelná hlavní zpravodajská relace bratru nějakých 8-9 minut a potom se spolu se mnou můžete znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud a poplujeme nerušeně až do druhé hodiny raní. A to se stává každou noc, jak jsem říkal, takže řekněme si, kdo ty Noční proudy uvádí. Pondělně úterní Martin Hrdinka, úterně středeční Jitka Benešová, středečně čtvrteční Miloš Skalka, čtvrtečně páteční Ilja Kučera mladší, pátečně sobotní uvádí Robin Šalamon a někdy to uvádí z Prahy a někdy také z Českého rozhlasu Jihlava. A potom je ten sobotně nedělní, ten, který právě posloucháte ze 6. na 7. června. A o ten se střídáme Miloš Skalka, Martin Hrdinka a Zdeněk Vrba, tedy moje maličkost. A potom ještě chybí jeden noční proud a to je ten jediný, který vede z jednoho týdne do druhého, tedy ten nedělně pondělní. No a tím vás také provází a i zítra provede Zdeněk Vrba. Tak takhle je to navrženo, takhle jsou rozdány ty karty. A teď už k té poslední písni s datem 6.6. ale roku 1844 příručí George Williams založil v Anglii YMCA, ano, křesťanské sdružení mladých mužů. A právě o něm zpívá ve svém, dá se říci, největším hitu skupina Village People, skupina, která už párkrát navštívila také naší republiku, třeba když měl výroční koncert Michal David. Takže Village People, YMCA a za chvíli naslyšenou.

0: Také v nočním proudu očekáváme půlnoc a poté 7. červen.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Kánoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je neděle 7. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
3: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
5: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Česko má první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev v sobotu na slavnostním mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
6: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
7: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
8: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
9: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
7: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdříve jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
10: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
2: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil. Dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
11: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
12: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
13: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády i výbavu sousedních armád z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky.
14: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
15: Sovětský tank T-55.
14: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
16: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
14: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy.
17: Proč sem jezdíte?
18: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
14: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v sobotu v pražských Riegerových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
19: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
20: Vy jste vzali syna sebou?
19: Jasně, on to taky má rád.
20: Jak se ti to líbilo?
21: Moc.
22: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
21: Byl to nádherný.
20: A co se ti líbilo nejvíc?
21: Asi ta Vltava.
22: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
23: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
22: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětlena na Radiožurnálu Sport.
24: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
2: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Kovačková a Zajíčková vyhrály čtyřhru juniorek. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová Danilinová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehody na pražském okruhu ve sjezdu do Strakonické a také u Chlumčan na Lounsku. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na nehodu mezi tunely. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Místo je označené silničáři, opatrně při odbočování. Na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo osobní auto, vytekl z něj olej. Zasahují tam hasiči a projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze je mimo provoz Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované noční čištění. Znovu otevřený má být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Znělka rozhlasového pořadu Noční proud už se znovu rozlévá krajem. Máme bezmála 11 minut po půlnoci a přesně tolik už je ukrojeno z neděle 7. června. Ať se vám dnešní den vydaří, ať máte krásnou neděli, si přeje Zdeněk Vrba a k tomu přání posílá jednu písničku úžasné dvojice Pet Shop Boys.

Neil Tennant, Chris Lowe, duo Pet Shop Boys a jejich velký hit Suburbia. Myslím, že se psal rok 1987, když mi kamarád, který byl ve službách podniku zahraničního obchodu v Holandsku a posílal občas nějaké desky, tak myslím, že to bylo v roce 1987, kdy mi tahle ta deska přišla a okamžitě večer putovala na gramofon a do diskotéky, kde jsem právě účinkoval a záhy a velmi rychle se stala hitem. To byla hitovka všeobecně v celém západním světě známá, ale bylo báječné, když se objevila nějaká lahůdka, kterou ani ten západní báječný diskotékový svět nezachytil. A na tohle to byl specialista, fotbalista František Veselý, který několika disžokejům vozíval z Rakouska, kde mohl hrát fotbal, právě ty desky. No a mezi takové kuriozity bezesporu patří písnička studiové skupiny Papillon, Tisíc a jedna noc a samozřejmě v hlavní roli Alibaba.

První dvě písničky nového dne i se vzpomínkou na to, jak jsme v 80. letech získávali tu západní hudbu přes tu železnou oponu a přesto jsme měli stejně diskotéky jako na západě se stejnými novinkami zavčasu díky některým už i zde před chvílí jmenovaným, ale i mnohým dalším, kteří nám v tom diskžokejům pomáhali. Dneska 7. června má narozeniny nikoliv, ale svátek Iveta. Takže vzpomínka na Ivetu Bartošovou.

Do srdce ti proniká seniorita Juanita a Iveta Bartošová v písni, kterou pro ní, dá se říci, tenkrát celkem nečekaně napsali, co se týče hudby Petr Naď a co se týče textu Pavel Vrba. Iveta Bartošová potom přijala nabídku Petra Hejduka, bubeníka, který bubnoval v Golden Kids, potom v Olympiku, potom se osamostatnil a vymyslel si balet. Trojici úžasných zpěváků, jedním byl on, druhým Jindra Malík a k tomu krásná Iveta Bartošová. Balet měl největší hit, píseň Hej, pane, disc jockey.

třeba v roce 1999 bylo u nás 35 844 žen, které se jmenovaly Iveta, psáno tak, jak je v kalendáři s měkkým i. V roce 2016 už jich bylo o něco více, 36 461 ještě k tomu. Ovšem slaví svátek na 7. června i Ivety, které se píší na začátku s tvrdým i a mají ve svém jméně jedno t nebo dvě, a těch v roce 2016 napočítali 1742 a mezi nimi také paní Ivetu Simonovou.

0: jsem dál.
1: Otázku, co s načatým večerem, položila Iveta Simonová. Hned si odpověděla, že se určitě najde nějaký podnik, kde se dá tančit dál, anebo si klidně na domácím mejdanu či sešlosti přátel můžete k tomu pustit noční prout, a zejména ten sobotně nedělní, protože tam je té taneční muziky poměrně dost a čeká nás také ještě spoustu. Ale teď bych se rád dověnoval Ivetám, které dnes mají svátek, a nemůžu minout Ivetu Blanarovičovou, která je sice více, řekl bych, herečka než zpěvačka, ale také naspívala pár pěkných písní, a vzpomínám si, že někdy v roce 1989 měla společný orchestr, který doprovázel jí, tedy Ivetu Blanarovičovou a Pavla Vítka, a měli také dokonce společný fanklub. Já si vzpomínám, že někdy v roce 1989 jsem dokonce to setkání fanoušků Pavla Vítka a Ivety Blanarovičové uváděl. Zaspívají nám společně a píseň se jmenuje Pop Music Spray.

0: Novida Pop Music Spray a Iveta Blanarovičová spolu s Pavlem Vítkem.
1: Noční proud. Dnes se Zdeňkem Vrbou.

Všem paním i dívkám, které se jmenují Iveta, ať už se to píše s měkkým, anebo s tvrdým i, tak všem od mikrofonu Nočního proudu přeje krásný svátek a nějakou pěknou oslavu Zdeněk Vrba.

Cool and the Gang Celebration, písnička všem Ivetám, které dnes mají svátek, ale pozor, nejsou sami. Svátek má také Slavoj a tak, abych byl spravedlivý, tak i pánům Slavojům, kterých je u nás 280, posílám lekce v lásce se skupinou Level 42.

Lessons in love, lekce v lásce, level 42 a pozdrav všem Slavojům. Tak, pohled do kalendáře a to letmý. 7. června před 73 lety se narodil Jaromír Nohavica.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chycem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

jsi při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: si mě stál. Když při mě stál. On při mě stál.
1: Mám je z Vunartu, zpíval ode dneška 73-letý Jaromír Nohavica. Střídáme, přichází All Corley a Square Room.

Paul Corley, americký herec a zpěvák z Kansasu, známý třeba ze seriálu Dynastie, anebo díky téhle písni, která se dostala i do hitparád, a to hodně vysoko v roce 1984, tedy v písni Square Rooms. A pozor, teď už přichází ten, který chtěl být Francouz, ale to se asi nepodaří, když se narodil v Žatci. Petr Kotwald.

Jakoby Petr Kotval písničkou Francouz přivolal libozvučnou francouzštinu, protože ta teď zazní v podání belgické zpěvačky, která se ovšem narodila v Portugalsku jako Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos a jinak používá velmi krátké umělecké jméno Lio.

Amour Solitaires a spievačka Lio. Včera, tak jako každý rok, první červnovou sobotu se konal na Kladně tenisový turnaj, který pořádají většinou bývalí hokejisté Kladna a s nimi i tentokrát někteří možná, že budoucí. A je to zároveň memoriál a vzpomínka na úžasného kladenského hokejistu a reprezentanta Eduarda Nováka. Já jsem si schválně tentokrát udělal poznámku, kolik známých hokejistů tam hrálo, bývalých to kladenských hráčů, tak třeba začněme kapitánem Pavlem Paterou, který nechyběl u toho vítězného gólu v Nagánu, a potom spousta dalších kladenských bývalých hokejistů. Bílek, Kasík, Stach, Knotek mladší, Kučera, Fiala, Tatíček starší i mladší, Gardoň mladší, hrál také synovec Františka Pospíšila a možná někteří další, které jsem ani nezachytil, protože tam bylo 18 dvojic. A mimochodem, někteří se přišli jenom podívat, třeba protože tam nemohli být celý den, nebo třeba, že mají nějaké zranění. To byl třeba Honza Neliba, Eichmann, Filip, Větrovec, Knotek starší a určitě i další. No a ve chvíli, kdy odpoledne pozvolna ten turnaj končil, tak se najednou ozvaly ampliony z vedlejšího fotbalového stadionu Františka Kloce na Kladno, kde se hrál poslední zápas třetí nejvyšší fotbalové soutěže, a tým pod vedením trenéra Zdeňka Haška převzal pohár za vítězství v té třetí nejvyšší fotbalové soutěži a díky tomu, že Chrudim a České Budějovice nemají prodlouženou zřejmě licenci, tak do té druhé ligy postoupili jak kladenští fotbalisté, tak fotbalisté z České Lípy a tak té fotbalisté z Třince. Takže dneska je určitě na Kladně, v České Lípě i v Třinci veselo a já k tomu přikláním se písničkou Kladno.

Jojo Band, ta píseň, která v textu popisuje statutární dnes město Kladno, tak bych zhruba odhadl asi v 70. letech, že by to místy mohlo pasovat. Teď se z Kladna přesuneme, alespoň v myšlenkách, do Pardubic, protože ode dneška přesně za měsíc 6. července v Pardubicích v hokejové aréně se nebude hrát hokej, ale bude tam hrát skupina ZZ Top. Y'all still want me to come with you?

Viva Las Vegas a ZZ Top, na které se můžou čeští fanoušci těšit 6. července v Pardubicích. No a v Las Vegas dneska v noci zhruba za hodinu začne třetí zápas finále kanadsko-americké národní hokejové ligy NHL, kdy proti domácím zlatým rytířům z Las Vegas nastoupí Hurikáni z Caroliny. Po prvních dvou zápasech je stav na zápasy 1-1 a čeští fanoušci, předpokládám, z 99% budou fandit zlatým rytířům z Vegasu, protože tam hraje jediný účastník toho velkého klubového finále, a to sice útočník Tomáš Hertl. Další zpráva se týká pondělí tohoto týdne, to znamená 1.6. bylo v pondělí a tehdy odešel ze světa vezdejšího Adam Matýsek v pouhých 30 letech, bubeník skupiny Nebe, která byla z Havířova, hrála 6 let a už pár let nehraje. Adam Matýsek se objevil také několik let, a to celkem 5, v kapele Kofein z Opavy. A my si ho připomeneme písničkou skupiny Nebe, která se do nočního proudu hodí už jenom proto, že se jmenuje Noční Express.

Call Me volala skupina Blondie a samozřejmě i Debbie Harry u solového mikrofonu zpěvačka téhleté kapely. Dostáváme se ke skupině Olympic, ta včera 6.6. hrála v Zámeckém parku v Ostrově nad Ohří. Ono to město se jmenuje jenom Ostrov, ale už se zvyklo, že se říká Ostrov nad Ohří, aby se to nepletlo třeba, co já vím, s Ostrovem Štvanice, anebo s Ostrovem, který je částí města Beroun, a takhle bychom u ostrovů mohli pokračovat třeba až do Sušice, kde je ostrov Samson, na kterém se ostrov, je to tak, Samson, na kterém se pořádají koncerty. Santos, tak se jmenuje ten ostrov, aby to bylo všechno správně. Tak, co tu máme dál? Jak jsem říkal, Olympic, včera Ostrov nad Ohří, předposlední mimochodem koncert v rámci Bombardák Tour, to je to turné k poslednímu albu Bombardák, ale samozřejmě, že nechybí nějakých 10-15 zásadních a hlavních hitů skupiny Olympic. No a to úplně poslední by mělo být, říkám by mělo, protože víte, jak to je, může se ještě něco změnit. Zatím tedy poslední koncert turné Olympic Bombardák Tour 2026 je v Brně a to přímo na Špilberku. Tak kromě toho samozřejmě Olympic hraje na spoustě dalších akcí, konkrétně třeba dneska na oslavách města Chrastava.

1:28:15, noční proud, Český rozhlas 2, Aneka a Japanese Boy.

Kosmopolitní svět, písnička o japonském chlamci, zpívala jí skotská zpěvačka, kterou teď vyměníme za českou. Ta bude zpívat písničku Tělo je tělo, která se pyšní také vítězstvím v hitparádě Česká 12. Tahle ta prestižní hitparáda, vysílaná Českým rozhlasem Dvojka, má premiéru v neděli, tedy dnes, tak poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou. Tělo je tělo, Iva Hajnová.

Catch the Cat, chyť kočku a Sherry Lane na Jamajce rozená, v Německu nahrávající a na penzi ve Španělsku se usazující. Teď přichází oproti ní, která je ročník 1943, mladík Michal David.

Písnička i muzikál, Děti ráje a spolu s nimi Michal David. Teď si dáme jednu úžasnou písničku, ve které se zpívá Roztáčej mě jako desku, roztáčej mě dokola, jeden z velkých hitů skupiny Dead or Alive.

You Spin Me Around a Dead or Alive, to byla jedna z písniček, která obohatila závěr tohoto nočního proudu, který ovšem nastane až úderem 2 hodiny raní, takže ještě takřka 15 minut máme k dobru a to je pochopitelně dobře. Za chvíli už vám také prozradím, cože nás čeká za další pořad na non-stop vysílající Českém rozhlasu Dvojka. Další interpretka je Šárka Marková, která si další písničku vypůjčila, dá se říct, i ve Francii.

Hula, hula, hula, hop, tak zatanči si, ale my jsme mluvili už o různých sportech dneska v tomto nočním proudu, o ledním hokeji, o fotbale, o tenise. Mimochodem, hula hop to je také svým způsobem sport a konají se v něm i různá mistrovství. Sice tam zněla francouzština, ale nedá se říci, že by Šárka Marková si tu písničku vypůjčila ve Francii, protože interpret je Belgičan, Plastic Bertrand.

Sampla Pulma a plastický Beltrán, kterého vystřídá skupina Ranger Stuff, včera koncertovala jednak v Karviné a jednak ve Frýdku Místku a tak je velmi pravděpodobné, že teď se vrací v pozdních nočních hodinách domů a má naladěný noční proud, protože Mirek Řehošek, který ty Rangers vede, mi to říkal, že na cestách pravidelně poslouchají. Tak ať se jim lépe jede ještě při jejich písni Colorado. Colorado.

Rekordní teploty v pražském Klementinu pro 7. červen. Nejchladněji v roce 1962 bylo pouhých 5,5 stupně Celsia nad nulou. Naopak nejtepleji, relativně docela nedávno, v roce 1998 to bylo plus 33,2 stupně Celsia. Tak takhle to je. Před námi už je poslední písnička tohoto nočního proudu, ale vůbec nezoufejte. Jednak Český rozhlas Dvojka vysílá non-stop a pěkně dál a čeká vás navíc Ondřej Soukup a jeho pořad Halo Soukup. Halo, už 59. díl speciálně natočený pro 6. a 7. červen. No a samozřejmě potom dál třeba Robbie Williams zazní na Dvojce. Teď už v té poslední písni bude z Itálie, kdysi třetí na festivalu Sanremo, trojice Canton a písnička Sonambulismo, tedy náměsíčnost. Ať nemáte žádnou náměsíčnost a máte krásnou noc, vám přeje Zdeněk Vrba od mikrofonu pořadu zvaného Noční proud.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Haló, Soukup, haló.
3: Haló, Soukup, haló.
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Ano, tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. No, jen jsem vám chtěl říct, já si připadám, jako kdybych pracoval u běžícího pásu, protože já jsem tady pořád natáčím. Já jsem to netušil vůbec. V životě jsem předtím nepracoval v rozhlase, nic jsem takovýhleho nedělal a najednou tohle se mi stalo. Tak se tomu trošku divím. Dobře. This Love a Maroon 5, čili zase ženy, zase dívky, zase lásky a zase rozchody. Adam Levine, což je zpěvák skupiny Maroon 5, Maroon znamená kaštanově hnědá a proč se jmenujou 5, tak to netuším. Tak on zrovna pracoval na debutovém albu kapely, které se jmenovalo Songs About Jane, písničky o Jane. A Jane byla jeho přítelkyně a velká láska, ovšem ta se zrovna v té době rozhodla, že se na něj vykašle. A Levine samozřejmě trpěl, ale současně se těšil, že poprvé v životě půjde do studia. A ona ho doslova opouštěla jen pár dní poté, co napsal text k písni This Love, takže, jak sám říká, byl v ideálním emocionálním stavu k napsání hudby k písničce s takovým konfliktem. A Adam Levine zpívá: šeptala s Bohem, když nastupovala do letadla, aby se už nikdy nevrátila. A podle Levina už Jane opravdu nikdy neviděl. Akorát jí zavolal, aby se zeptal, jestli je v pořádku, když použije její jméno v názvu alba, ale prý to bylo naposledy, co s ním mluvil. On říká, zdálo se, že jí to lichotí, ale vím, že se jí nelíbí, jak já zacházím se svým životem. No, on asi trošku smažil a teda, hele, to je jako přes kopírák jeden vedle druhýho, v tom jedou všichni. A list The Miami Herald v roce 2008 napsal o Maroon 5 a o Adamu Levinovi, že mnoho jejich videoklipů je dost žhavých, jako například přesně tenhle k písni This Love. A poté se zpěváka zeptal, zda se vědomě snaží posunovat hranice. A Levine odpověděl: no, myslím, že v mnoha písničkách je rozhodně sexuální prvek, takže dává smysl, že by v klipech měl být taky. Pro mě je to ovšem velmi přirozené. Ale jo, nechci jen ukázat kousek kůže, chci do toho jít naplno. A rád bych se dostal do bodu, kdybych mohl lidi šokovat. Vyrostl jsem na Beatles, na Stonech, na Zeppelin, ale také na Princovi, který byl tak trochu sexuální ikonou. Mám tedy hodně různých vzorů, které rád předvádím. Ale jo, posouvat hranice je vždycky fajn. Když se lidé cítí trochu nepříjemně, nemám s tím žádný problém. No, já ten klip znám. Tam se akorát válí část klipu s polonahou holkou v posteli a vokusujou se, teda abych pravdu řekl, žádná brutální avantgarda. A ještě kus textu o rozchodu s Jane, která se na něj, jak bylo řečeno na začátku, vybodla. Jane tehdy odletěla letadlem a posléze založila oděvní a módní společnost s názvem The Only Jane a o Levinovi, i když o ní zpíval, už nikdy nemluvila, aspoň veřejně nemluvila. A Levine zpívá: byl jsem tak zmámený, že jsem nepoznal ten oheň planoucí v jejich očích. Mou mysl zachvátil zmatek, když zašeptala s Bohem a nastoupila do letadla, aby se už nikdy nevrátila, ale navždy zůstala v mém srdci. Snažil jsem se ze všech sil ukojit její chutě, vracela se každou noc. Bylo tak těžké ji uspokojit, zahrávala si s láskou, jako by to byla jen hra. Předstírala, že cítí to samé, co já. Pak se obrátila